0: Proč? Protože se soustřeďuje na tu kvalitu dramatického umění a dramatické tvorby v rozhlase a vyzdvihuje ty nejlepší.
1: Kdo to bude letos? Hned se dozvíme. Dámy a pánové, tohle bylo úvodní slovo zástupkyně šéfredaktora týdeníku Rozhlas Alena Sojková. Krásné dobré dopoledne. Užijte si dnešní den. No a za chvíli se uvidíme, protože budete předávat ceny. Ovšem, my se nejdříve musíme tedy dozvědět, kdo z těch desítek nominovaných se díky vašim hlasům dostal až do úplného finále. Vy víte, že v červnu jsme vyhlašovali nominované, vy jste celé léto posílali své hlasy, SMSky, kupóny, všechno to bylo sečteno, podtrženo a dopadlo to takto. Připomínám, že zatím všechny umělce budu vždycky zvát a oslovovat v abecedním pořadí, protože já nesmím zatím ani naznačovat. Dámy a pánové, začněme pány. Ve 22. ročníku ankety Neviditelný herec se do hlavní trojice dostal za načtení pohádky o Raškovi o ty Pavla v režii Aleše Vrzáka pan Oldřich Kaiser. Oldřich Kaiser zřejmě je v tuto chvíli, doufejme, někde na cestě, znáte Oldu, uvidíme, je možné, že dorazí. Telefonicky jsme domluveni, alespoň se máme na co těšit. Pokračujeme dál, to je muž, který se rovnou bohužel z pracovních důvodů omluvil, nemohl dorazit sem k nám do Prahy, ale rád vám oznámím, že za četbu románu Den Trifidů Johna Windhama v režii Tomáše Soldána byl nominován pan Norbert Lichý. No a aby ta trojice pánů byla kompletní, rozhodli jste tak, že do té nejlepší, nejoblíbenější trojice se za načtení valašské pohádky Šárky Koskové Břicho Radegasta v režii Dimitrie Dudíka dostal pan Josef Sommer. Dámy a pánové, v tuhletu chvíli já vím, že pan Sommer je u rozhlasového přijímače. Chtěl přijít, ale bohužel zdravíčko mu to nepovolilo. Všechny vás moc zdraví. Velmi děkuje bez ohledu na to, jak to dopadne nebo dopadlo. Je mu to moc líto a slíbil, že jakmile zdravíčko dovolí, tak sem k nám do tobogánu určitě dorazí. Takže, pane Sommere, ať je vám brzy dobře. Děkujeme. Děkujeme a zdravíme. Pan Josef Sommer alespoň u rozhlasového přijímače. Ano. V tuto chvíli tedy mohu dokázat a potvrdit podle všech statistik, že ženy herečky jsou, řekl bych, jako trvanlivější a odolnější, protože jsou tady všechny tři. Možná se přišli podívat, která z nich to dostane, aby viděli své kolegyně. Dámy a pánové, ve 22. ročníku ankety Neviditelný herec se do hlavní trojice v abecedním pořadí dostali tyto dámy. Za roli Claire Zachanasianové v tragické komedii Friedricha Dürrenmatta Návštěva staré dámy v režii Natálie Deákové paní Blanka Bohdanová. Dámy a pánové, Blanka Bohdanová opět po čase. Vítám vás, Blaničko. Pojďte sem k nám. Na jeviště ve studiu číslo 1 je tady Blanka Bohdanová a pojďte rovnou sem vedle mě, Blaničko. Krásné dobré dopoledne.
2: Už je to zapnuté.
1: Je to zapnuté, samozřejmě. Rozhlasový mikrofon, my jsme tady v rozhlase vždycky zapnutý s mikrofonama. Paní Blanko, první dojem, první pocit, který teď máte. Nominovaná, vítá vás celé publikum tady ve studiu 1, celá republika u rozhlasových přijímačů. A vy už teď víte, že jste jedna ze tří nejoblíbenějších českých hereček za loňský rok na vlnách Českého rozhlasu. Jaký to je?
2: No tak toho si nesmírně vážím a jsem trošku tady taková vyjevená, protože v tomhle prostoru jsem ještě nebyla, takže dost dobře jsem vás taky neslyšela, co tu vlastně dělám. No takže to jsem velmi příjemně překvapená a taky proto, že jsem se tu sešla s milými kolegyněmi z mého angažmá v Národním a když se potkáme, tak jsme vždycky moc šťastné.
1: Děkujeme, děkujeme. Ano. Jsme tomu pracovním zákulisí říkali, Národní divadlo má dneska zájezd. Pokračujeme dál. Jak jste hlasovali, jak jste rozhodovali? Kdo se dostal ještě do této trojice? Za úžasnou roli báby, jistě teď hledáte, jako která 110-letá herečka přijde, ve hře Jana Jíchy, Ať tvé tělo mluví pravdu v režii Vlada Ruska, je nominována díky vaší

0: svým hlasům Barbora Hrzánová. Dámy a pánové, Bára Hrzánová, pravidelný host rozhlasového toboganu, prakticky toboganový inventář, políbek s Blankou Bohdanovou. Krásné, dobré dopoledne. Posaď se u nás, ty už tady máš svoji sesličku. Minulý týden to si nečekala, viď? I když čekala trošku, jaké pírko si zvolila pro dnešní slavnostní příležitost. Jsem rád, že jsi si nezašila své kalhoty a vidím opět po týdnu tvé stále opálené staré koleno. Ne, minule říkala na stará kolena začala hrát, takže vím, že takhle vypadá staré koleno. Blanko, k vám bych si to nedovolil.
1: Co já bych pro tebe, Aleši, neudělala na druhou stranu. Já jsem dlouho teda ve svém obrovském šatníku volila správný oděv pro dnešní slavnostní situaci a potom jsem si řekla, že prostě ten Aleš má nejradši na mě tyto kalhoty, takže se všem omlouvám, koho by to pobouřilo, ne, ale je to kvůli Alešovi, protože jeho to prostě nabíjí.
0: No, ne. To je... Ona ještě tak přehodí nožku přes nožku, ano. Je to, ty máš dí... No, každé koleno, ano, to je prakticky jediné koleno, které mě dostává do varu. Ano, děkuji. Pokud byste se ptali v nějakých obchodech, prosím vás, nemusíte složitě vysvětlovat, jak ty kalhoty. Prostě chtějte hrzánovky. Hrzánovky a oni už budou vědět, prostě. To je většinou v sekáčích. Dámy a pánové, pokračujeme dál podle abecedy. Za roli prezidentky ve hře Tomase Bernarda Prezident v režii Petra Mančala byla nominována paní Taťana Medvecká. Taťana Medvecká tady u nás v toboganu při vyhlašování výsledku ankety neviditelný herec. Krásné dobré dopoledne. Taťana Medvecká. Táňo, krásné, dobré dopoledne. Jenom abych popsal teď tady ten kontrast. Bára Hrzánová, popsali jsme vedle, úžasně jako Táňa Medvecká, lesklé lodičky, černé krásné kalhoty, náhrdelník kolem krku, jo, to je...
2: Tak já jsem nevěděla, že Bára bude zas až tak free, že jo, no tak taky bych třeba trochu ubrala, no ale tak náhodou já jsem přišla v takových obyčejných botech a do těchhle jsem se kvůli vám přezula, jestli chceš vidět koleno, to ti neukážu. Kotník, jo.
0: Velmi děkujeme. To je proto, jak se říká, neviditelná herečka, tak abyste je i vy viděli doma u rozhlasových přijímačů. Dámy, tak my jsme probrali ten oděv, ale přeci jenom, Báro, zeptám se ještě jednou i tebe, ten pocit, dobře, tak natočíte věci určitě a člověk může mít jakýkoliv názor na nejrůznější ocenění a tak podobně, ale teď najednou víš, že to, co jsi natočila v loni, a minule jsme si o tom povídali, nebylo toho za stolik, se líbilo. A z těch více než 20 hereček si najednou mezi těma třema v této dámské sestavě. To přece musí s člověkem něco udělat, ne?
1: No já z toho mám obrovskou radost, protože to je velmi vzácná společnost a já jsem s tím absolutně nepočítala, protože jsem ani nevěděla v tom množství práce, že jsem něco natočila pro Český rozhlas, protože jsem měla pocit, že nic. Ale v tomto případě jsem obzvláště ráda, protože tady Táňa má prezidentku, taky podle toho tak krásně vypadá. Já hraju tu bábu, což je cikánská bába, naše bába. A tím pádem já jsem za to strašně ráda, že ta pohádka naše cikánská se takhle líbila a že teda tím pádem neunikla pozornosti posluchačů, což si myslím, že je v dnešní době velice pěkné. Děkuji vám za to.
0: My děkujeme. Táňo, jak to berete vy? Opět a troufnu si říci, bylo málo ročníků ankety neviditelný herec, kdy jste nebyla ve finále. Máte už spočítáno, kolikrát jste se stala neviditelnou herečkou?
2: Nemám.
0: Plnokrát, ano.
2: Já jsem
0: teda trošku doufal, že to budete vědět, ale dívám se doprve. Šestkrát.
2: Opravdu?
0: Čili pokud by to dneska vyšlo, bylo by to po sedmé. Rozumíte tomu, no? Ano, Táňa se právě zhroutila, ale přesto...
2: No, tak ne, já jenom asi chci říct, že jak řekl kdysi pan Kopecký v nějakém rozhovoru, že vlastně herec je v situaci dívky v tanečních, která čeká na vyzvání k tanci. No tak já teda díky tomu Českému rozhlasu a těm úžasným dramaturgům a režisérům dostávám ta vyzvání k tanci, no takže za ně děkuju a pak samozřejmě za ta vyzvání, no a vám děkuju teda, že potom jste tak hodný a to posloucháte a nás nominuje.
3: Já tady musím něco vysvětlit, protože já jsem oznámila asi před 3 roky, že končím s hereckou profesí. Že prostě samozřejmě ty neduhy přibývají s mým věkem a taky dopravní situace se velmi zhoršila, takže já bych asi mohla buď zkoušet dopoledne, anebo večer hrát divadlo, no a s tím by asi režisér nesouhlasil. Tak jsem toho nechala a teď dělám jenom výstavy, právě mám v Ondříčkově ulici na Žižkově výstavu a tenhle rozhlas, když něco řeknu, tak to musí platit. A teď to tady musím vysvětlit, proč vlastně jsem tu za rozhlas. Protože se mi stala taková věc, že mladá režisérka mi nabídla práci na velmi významné roli Dürmatově návštěvě staré dámy. No a já jsem v tu chvilku jsem si říkala, musela jsem moc rozvažovat, ale točilo se to odpoledne, tak to bylo celkem v pořádku. A říkala jsem si, jak to mám teď brát, když jsem oznámila, že to už dělat nebudu. A pak jsem si řekla, víš co, holka, to je takový dárek na konci tvé kariéry a i života, jako dárek důvěry, že prostě ta režisérka měla důvěru to se mnou risknout, jo, že jí neumřu třeba během natáčení. No a takže jsem to absolvovala a musím říct ještě jednu věc. A já bych tady ráda udělala takovou vzpomínku na slavného autora Dürrenmatta, můžu?
0: No samozřejmě.
3: A to byla ta role právě. Já jsem se setkala s Dürrenmattovými texty už v divadle v Buriana. A pak v Národním divadle na historické scéně přijel se podívat pan Dürrenmatt na generálku svých novokřtěnců. A teď si představte, že on prostě, když to viděl, bylo to špičkově obsazené, a viděl tu dekoraci úžasnou, protože architekt Svoboda tam udělal scénu, obrovitý globus průsvitný, v kterém se hrálo ještě před ním. No a on byl tak nadšený, že si ani nevšimnul, že o pauze stojí u kantýnského takového okýnka mrňavého a čeká ve frontě na párek. No samozřejmě, protože tam nic jiného nemohl dostat. No ale on tak vřele diskutoval s herci, že si to ani nevšiml, že jsme ho příliš neuctili. No a takže Dürrenmatt řekl, ne, tohle to musíte přivést do Švýcarska, protože já chci, abyste to u nás zahráli. To je něco úžasného. No tak nastalo vyjednávání, protože globus byl příliš veliký, tak co s tím globusem uděláme? No a představte si, že se zjistilo, že Švýcarsko nemá tak hlubokou scénu, jako máme my v Národním divadle, takže by to bylo chtělo úplnou změnu technickou. No a nežli si představte to dojednali, tak přišly prázdniny a přišel srpen 68. A bylo po všem, bylo dojednáno, konec. A už jsme pana Dürrenmatta bohužel neviděli.
0: Moc děkuju za tuhle krásnou. To je radost potom, když do rozhlasového pořadu dorazí legenda a vzpomíná na Dürrenmatta. Až bude čas, paní Blanko, zaspomínáme třeba na Shakespeara, na Moliéra.
3: Oni přežijí svůj Přežili všichni svoji smrt.
0: Jo, to je fakt.
3: Jo, to je
0: úžasná věc. Mně se moc líbí, jak Táně krásně skromně mluvila o tom, že jste tedy vyzváni k tanci, že vás někdo obsadí, vy to natočíte a pak rozhlasoví posluchači hlasují. Táně, vy jste přeskočila takovou jako jednu drobnou, až jako nenápadnou věc, že vy, umělci, musíte přijít a natočit to tak geniálně, že se to líbí. Jste tak skromně přeskočila tuhle tu drobnou fázi tvorby rozhlasových her a četeb na pokračování.
2: Tak já nevím, co vám mám na to říct, no tak, tak máme radost, že můžeme pracovat, no.
0: Ano, to je takové, až bych řekl, budovatelské heslo 22. ročníku. Táňo, ale to my všichni, to my všichni. A teď přijde zpěvačka a ta bude mít taky radost, že bude pracovat. A já mám radost vždycky, když jí představuju, tak se jdu dívat do tváří diváku, protože ona má jednu úžasnou schopnost, že ještě než vejde a než jí uvidíte, já řeknu její jméno a budete se tak jako blaženě usmívat, protože víte, že přijde někdo, koho máte rádi, kdo nikdy nesklame a kdo už vlastně patří do našich životů a pozor, patří i sem, protože je to neviditelný herec, neviditelná herečka a ona je taky vlastně původně herečkou, ale jako herečku už jí není moc vidět. To jsem si připravil ráno ve vaně. To je, řekl bych, oslý můstek, až jako bych řekl ebenovský, ano. Nebo aspoň šípovský. Dámy a pánové, paní Hana Zagorová. Haničko, krásné, dobré dopoledne. Vítej tady u nás v toboganu. Vítám tě na obě líčka. Ano, a vidíte krásné, řekl, jaká pletené, i to koleno je vidět, čili vidíte, že umělkyně, aby zaujala, musí ukázat koleno. Jak se máš?
4: Děkuju.
0: Nemusíš tak obsáhle, ale Haničce se narodila další ratolest, zbrusunová deska, o které si dneska budeme povídat, ale řekni mi, když jsem se ptal dám, kolik mají cen, kolik toho natočili a tak podobně, počítáš ty si vůbec, dá se vůbec spočítat, kolik alb už ti vyšlo za tvoji kariéru, nebo tvůj fanklub spočítal to?
4: No, já si myslím, že přesně ne, ale bylo jich nějak kolem 37 a to nepočítám ty tři poslední, ale nejsem si jistá. Opravdu fanklub byl tak hrozně hodný, že to počítal, ale já o tom takovou představu nemám.
0: Ale počkej, ale kolik si v kariéře naspívala písniček, to se dá nějak spočítat? Jako, asi kdybych se ptal dam, kolik natočili inscenací filmu, to nevím, jestli by dali dohromady. Ví to zpěvačka, kolik naspívala písniček?
4: No, zpěvačka to ví, ale taky díky fanklubu a přišli na to, že 850 a tam zase nejsou ty nové desky. Takže nějak kolem 850. Heč.
0: Ano a proto jsem chtěl říct, že tobogán bude dnes pokračovat do pozdních nočních hodin, protože Hanička svolila a všechny nám je teď zaspívá. Nebo aspoň tři dneska.
4: To ano, víš, a já na koncertech říkám, že kdybych je chtěla zaspívat všechny, tak tam budeme sedět asi tak tři dny a tři noci v kuse. Tak to byste nevydrželi.
0: My bychom rádi seděli, ale při 8.20. už by se byla drobně unavená. Kterou dáš dneska jako první? Bude z nové desky, anebo nějaká z těch osvědčených hitů?
4: No, na přivítanou bych si říkala, že by nebyla špatná Rybičko zlatá, přeju si. Ano.
0: Jsme pro.
4: Dobře.
0: Jsme pro.
4: Já jsem pro.
0: Dámy a pánové, v tuto chvíli tady u nás v toboganu Hanička, jak vždycky říkám, jak vždycky říkají někteří posluchači, my to máme rádi, vždycky řeknete, zpěvačka odkládá mluvící mikrofon a přichází ke zpívacímu mikrofonu. A v tuto chvíli jsem moc rád, že společně se mnou jsou tady na jevišti nominované Blanka Bohdanová, Bára Harzánová, Táňa Medvecká a u mikrofonu neviditelná herečka Hana Zagorová.

jsem živá, zatím jenom zrychlíko, co nikde nestaví, a když tak se zvyku, oči mám do kořán, od rána do noci.

0: milí posluchači, milí diváci, tady u nás v Toboganu živě paní Hana Zagorová. Moc děkujeme. Já teda musím říct, rozhostil se i na mé tváři vlídný úsměv a tak jsem jako prolétával publikum, jak se usmíváte, jak si zpíváte, jak si možná vybavujete třeba chvíle z vašeho života, ke kterým patří tahle písnička. A projel jsem ten sál, až jsem se zarazil u Báry Hrzánové, protože výraz v její tváři, to byla Helenka Součková, osmiletá, ta se tvářila, jak kdyby prakticky, Báro, jak jsi to prožívala, to je ty jsi byla úplně jak u zjevení, že máš 3 metry od sebe, abych řekl decentně Zagorku, opravdovou, pravou, ty jsi to vychutnával úplně krásně.
1: No já jsem opravdu, já moc krát děkuju, já jsem opravdu vzpomínala, když mě bylo nějakých takových 6-7 let a byla jsem v Českých Budějicích u babičky a u dědy a paní Zagorová přijela do Budějic, do Armaďáku zpívat. Já jsem samozřejmě neměla žádný lístky, pochopitelně, byla jsem to divadelní dítě, který bylo zvyklý, co si umane, tak to taky učiní a to jsem uměla už od malička, tak jsem se prostě rozhodla, že se na ten koncert dostanu. V těch 7 letech. A tak jsem se oblíkla, řekla jsem babičce, že jdu na paní Zagorovou. Babička řekla, no tak hlavně se moc dlouho nezdrž, přijď brzo domů. A vyslala mě do toho armaďáku a já jsem tam stála, asi tak hodinu jsem stála na těch schodech, až přišla teda paní Zagorová, měla na sobě nádherný kožich, vypadala naprosto úžasně, měla jste tenkrát takový, jste nosila takový ty vysoký kozačky až takhle nahoru, ano, ano, ano, ano, to jste měla na sobě. A já jsem byla úplně, okouzlená a jak jsem byla taková roztřesená, tak nicméně jsem prostě byla žena činu už tenkrát, tak jsem přišla k paní Zagorové, představila jsem se, že jsem teda Bára Hrzánová a že nemám lístek, ale že bych ten koncert moc chtěla vidět, jestli by proto nemohla něco udělat. A ona byla tak strašně hodná, že tam už stál ten milicionář v tom armaďáku s tou červenou páskou, a co tam prostě hlídal, aby náhodou asi nějací teroristé nebo nějaký děti z ulice pravděpodobně neohrozili průběh vystoupení. A paní Zagorová mě takhle vzala kolem ramen a říkala, to je moje sestřenice, to je v pořádku.
0: Haničko, vzpomínáš přece, to byla ta malá dívka. Ale
1: to nemůže.
0: Ale teď mě vlastně napadá, když si člověk vezme tvoje klipy, tvoje písničky, ty jsi s panem Hrzánem hodně spolupracovala přece. I v těch klipech ti tam vždycky trdloval, tancoval, já jsem tvá neznámá a tak dál. Tam byl přece pan Hrzán, že jo?
2: Trošku ano.
0: Ano,
2: ano. Ano, ano. Ale byl báječný, opravdu báječný člověk. Takže víme, po kom je Bára takhle senzační.
0: Ano, ano. A prosím vás jenom pro všechny pořadatele v zemi, Bára Hrzánová je sestřenicí Hany Zagorové a má vstup na všechny její koncerty, včetně koncertu Štefana Margity v Metropolitní opeře zdarma. Máš to zařízený, je to dobrý. Hanička se tak koukla, že s tou Metropolitní by byl problém, neboj, ona tam přijede a v těchto kalhotách ji tam stejně nepustí. Dámy a pánové, tak sklidníme se. Je tady vyhlašování výsledků 22. ročníku. Já tady mám tyhle ty růžové papíry, na kterých je to vytištěno a na kterých jsou výsledky, ale poprosím, nejenom tedy předávací výbor, dámy, připravte se, je ta správná chvíle ku předávání a velmi poprosím ještě jednou i zástupkyni šéfredaktora týdeníku Rozhlas Alenu Sojkovou, aby přišla sem za mnou a připravila se ku předávání. Ano, a dokonce i takový sympatický bonus. Hanička má před sebou svoje nejnovější ratolesti, svoje nejnovější alba, která se jmenují Já nemám strach, což je praktické, hlavně pro herečku. Takže součástí ceny bude letos i album Hany Zagorové. Pozor, 22. ročník a my se zlepšujeme rok od roku. Dámy, připraveny? Paní zástupkyně šéfredaktora v šatech hezkých, můžeme?
3: Můžeme.
0: Teď jste chvilku vypadala, že ne?
3: Já jsem totiž neslyšela, na co se ptáte.
0: To nevadí, musíte souhlasit, to bude vypadat věrohodně. Tak, dámy a pánové, otevírám tyto papíry. Tak. A začneme vyhlášením tradičně nejlepší četby a nejlepší hry. Nejlepší četba, kterou jste zvolili svými hlasy, režie Tomáš Soldán, interpret Norbert Lichý, John Windham a Den Trifidů. Dámy a pánové, nejlepší četba vaší volbou, Den Trifidů. Blahopřejeme. Jak jsem říkal, Norbert Lichý bohužel z pracovních důvodů nemůže být tady společně s námi, čili cena bude samozřejmě předána. Nejlepší hra. Jak jste volili, dámy a pánové? Už tady vlastně o téhleté hře byla dneska řeč, kratince, a je mi velkou ctí vám oznámit, že nejvíce se vám líbila v režii Natálie Deákové, hra Friedricha Dürrenmatta, Návštěva staré dámy. Dámy a pánové, v hlavních rolích Blanka Bohdanová a František Němec přichází dramaturg a autor úpravy pan Martin Velíček. Nejlepší hra vaším rozhodnutím Návštěva staré dámy, v hlavní roli Blanka Bohdanová, dramaturg, autor úpravy Martin Velíšek. Tak nejprve tedy předání ceny, ano?
3: Panu Velíškovi. Já jsem strašně ráda, že to vyhrála právě Návštěva staré dámy, protože musím říct, že to je moje nejoblíbenější hra divadelní.
0: Děkujeme a děkuji za předání. Cena putuje do rukou Martina Velíška. Stejně tak, Martine, jako mikrofon, který je tady na stolku. Blanka Bohdanová, představitelka. Klidně seďte, Blaničko, klidně seďte, mikrofon k vám doputuje. Tak, pane autore, dramaturgu, Martine, co vy na to? Udělal jste něco, co se líbilo nejvíc na vlnách Českého rozhlasu v loňském roce?
4: No, já jsem trošku překvapený tím výsledkem, protože to je, jak Friedrich Dürrenmatt říká, je to taková zlá hra. Takže velmi si toho vážím, že posluchači takhle rozhodli a děkuji za ty hlasy.
0: Děkujeme i my. Říkáte zlá hra. Ta hra je nádherná a Blanka Bohdanová tam hraje, řekl bych, takovou velmi sympatickou starší dámu, která je velmi milá a velmi vítaná v tom městečku, kam dorazí. Blanko, vy jste kývla, po tom, co jste skončila s hereckou kariérou, jste kývla na jednu věc a je to to nejlepší, co v Českém rozhlase vzniklo. Víc vám k tomu neřeknu.
5: No, já na to musím vstát, protože si toho moc vážím. Víte, v té hře se dá akcentovat lecos podle vůle dramaturga, režiséra, a musím říct, že byli absolutně připraveni dokonale, protože když to chtěli dokonale obsadit, tak herci mají tolik povinností, tolik zkouší, jedou na zájezdy a tak dále a tak dále. Takže muselo být všechno perfektně od produkce a vůbec připraveno. Ale mě zajímala na té hře ještě jiná věc, že tahle dáma přišla konat spravedlnost, velmi krutě spravedlnost. A tak jsem si vzpomněla na všechny ty lidičky, kteří třeba utrpí v takovém raném věku nějakou nespravedlnost. A u někoho se to dá přejít a jít dál tím životem a dokonce dosáhnout i úspěchů. A u některých je to taková frustrace na celý život, že se přidají k té negaci. A najednou, právě z toho, že jim bylo ublíženo, tak začnou se přiklánět k té spravedlnosti, kterou vezmou sami do ruky. A to je vždycky velmi nebezpečné. Takže o tom je taky pro mě tahle hra. Takže tu hru, například teď bych řekla, že by mohli na Slovensku hrát Franka V. To je geniální hra. Právě na tu dobu. Takže moc jsem pyšná na to, že měla úspěch ta hra.
0: Líbila se nejvíc. Dámy a pánové, nejlepší hra Návštěva staré dámy, režie Natálie Deáková a v hlavních rolích Blanka Bohdanová a František Němec. Dámy a pánové, jsme u třetího místa. Začněme pány. Na třetím místě rozhodnutím vašich diváckých, tedy posluchačských hlasů, díky tomu, že načetl pohádku o Raškovi, o ty Pavla v režii Aleše Vrzáka, se umístil pan Oldřich Kaiser. Jak jsem říkal, Oldřich Kaiser nedorazil, bohužel, ale máme tady alespoň kratinkou ukázku z té pohádky, díky které je letos na třetím místě.
6: Když dopadl potlesk, explodoval. Plácel nadšeně i král. krásný skok. Panečku, ten byl krásný. Ale Jirka Raška nic nevyhrál. Čtvrtý byl. Když se to dověděl, skákal radostí. Byl už čtvrtý na mistrovství světa. Jenže ve druhém závodě mistrovství byl zase čtvrtý. To ho mrzelo. Kruci písek. Byl zase čtvrtý. Medaile ulétly před jeho nosem. Jirka seděl daleko od stupňů vítězů a přemýšlel. Ale jak Nory porazit? Jak? Nevymyslel.
0: Dámy a pánové, pan Oldřich Kaiser, třetí místo ve 22. ročníku ankety Neviditelný herec. Kdo pak bude třetí mezi dámami? Hned vám to prozradím. Ve hře Jana Jichy, Ať tělo tvé mluví pravdu, v režii Vlado Ruska, za roli báby Barbora Hrzánová. Poprosím o předání ceny. Dámy a pánové, třetí místa jsou tedy jasná. Tady paní šéfové, ano.
7: Kyní šéfové, šéfa.
8: Aha, tak mám říct něco. Paní Barboro, můžu vám tak říkat, velké gratulace a jsem moc ráda, že se zase vidíme po krátké době.
0: Gratulace, Bára Hrzánová, bába. No, Baruško, samozřejmě, kromě toho skleněného mikrofonu, i tento mikrofon, ano. A je to na tobě.
1: No, já moc krát děkuju a děkuju Vladovi Ruskovi, mýmu spolužákovi a Krištofovi Markovi, který dělal hudbu. To jsou takový fešáci v rádiu, dva pozitivní, který mám moc ráda. Ráda s nima vždy spolupracuju. A tady ta romská pohádka byla moc pěkná a navíc teda po dlouhé době, kdy jsem hrála lavičku, spermii, kozu, ovci a další kámen a tak, tak jsem se posunula k charakterům. Jo? Charakterní role báby, která je tam z té pohádky nejchytřejší a nejmocnější. Takže děkuju za tady ten kariérní postup. Děkuju pěkně.
0: Byli posluchači, bába Barbora Hrzánová a třetí místo anketě Neviditelný herec. Jak to dopadlo mezi pány na druhém místě? Za četbu románu Den Trifidů Johna Windhama v režii Tomáše Soldána získává vaším rozhodnutím druhé místo pan Norbert Lichý. Norbert Lichý, jak jsem říkal, pracovní povinnosti bohužel nedovolili cestu sem do Prahy, ale opět máme ukázku z toho románu, za který je druhý.
9: Vy jste Hostinský? Co jestli jsem? Já jenom, že bych měl někomu zaplatit 3 velký brandy. Na to zapomeňte. A víte proč? Poněvadž pro mrtvýho chlapa nemají prachy z cenu. A já jsem mrtvá. Skoro mrtvá. Akorát se ještě trošku napiju. Co pak to má smysl být živý a slepý jako netopýr? To samý řekla moje stará. A měla pravdu. Akorát, že ona měla větší kuráž než já. Když objevila, že děcka taky oslepli, co udělala? Vzala je k sobě do postele a pustila plyn.
0: Místo druhé a Den Trifidů. Úspěšná četba, která se stala i četbou minulého roku. Tak dámy, teď vlastně řeknu všechno. Jak vyhlásit druhé místo a neprozradit, kdo vyhrál. Rok co rok o tom přemýšlím a zjistil jsem, že to nejde. Že to nejde, takže prozradím rád, že díky vašim hlasům druhé místo získává za roli Claire Zachanasianové v tragické komedii Friedricha Dürrenmatta Návštěva staré dámy v režii Natálie Deákové paní Blanka Bohdanová. Blanka Bohdanová nejenže se stává více neviditelnou herečkou, druhé místo, zároveň Návštěva staré dámy nejlepší hrou a já poprosím o předání. Blanka Bohdanová.
8: A zvlášť
3: zvlášť za vaši roli a za to, co jste řekla o Fridrichu Dürrenmattovi, protože při návštěvě Staré dámy mě vždycky mrazí.
5: A hlavně posluchačům děkuji, že je ta hra zaujala, protože je velmi náročná, takže to svědčí o jejich kvalitě našich posluchačů.
0: Paní Blanko, nejlepší hra, druhé místo, není teď ta správná chvíle oznámit, že se vracíte ke své herecké kariéře?
5: Ne. Teď právě musím dohlídnout na výstavu v Ondříčkově ulici. A tam chtěla bych jednu věc říct. Bylo to těžké skončit s herectvím i s Národním divadlem, ale uvědomila jsem si, že se nevzdávám publika svých diváků, kterým jsem dokonce napsala knihu s věnováním, protože oni mě povzbuzovali celý můj život. A já se teď s nimi setkávám tváří v tvář, ne ve tmě hlediště, ale tváří v tvář na svých vernisážích. A konečně si můžeme říct něco z oka do oka.
0: Gratulujeme. Dámy a pánové, druhé místo paní Blanka Bohdanová. Nebudu vás dlouho napínat s tím, jak to dopadlo. Kdo pak po 22. nebo ve 22. ročníku získá tituly nejvyšší? Za Valašskou pohádku Šárky Koskové Břicho Radegasta v režii Dimitrie Dudíka pan Josef Sommer. Pepičku, zdravíme samozřejmě po rozhlasových vlnách a prosím opět o ukázku z Břicha Radegasta.
10: Už zase ty zemňáky! To nemůžeš uvařit něco pořádného, Rozino?
11: Jako bys nevěděl, že všechno vzal oheň.
10: Tož neseď doma a někde něco vyptej. Ty to akorát napíš a čekáš, že vás budu zase všecky živit já. Ale z čeho? Řekni mi z čeho? Ignác mi nechce půjčit.
12: To jste přece mohl čekat, táto. A na mámu už nekřičte. Už jste jí potrápil víc než dost.
10: Ty raději mlč, Ondro. Steky se necítím. Kdyby ses trochu snažil, dávno si mohl mít za ženu Štefku. Je sice škaredá jak noc, ale místo těch zemňáků bychom teď měli husu.
12: Nezlobte se, táto, ale Štefku si já nikdy nevemu, ani kdybych měl mít husu každý den. A taky vám chci říct, že od vás odejdu.
10: Cože?
0: Pan Josef Sommer, vítěz 22. ročníku ankety Neviditelný herec. No, mezi dámami teď panuje napětí, kdo pak to bude. Tak, že jste to vy, tak vám to řeknu. Role prezidentka ve hře Tomase Bernata, prezident v režii Petra Mančela. Dámy a pánové, dnes se tedy opět po sedmé, já už jsem si připravil příští rok, stává Taťana Medvecká. Taťana Medvecká, vítězka 22. ročníku ankety Neviditelný herec. Předání cen s rukou zástupkyně šéfredaktora.
13: Děkuju. Paní Medvecká, moc gratuluju a je krásné, že v životě existují jistoty.
14: Děkuji. No na mou duši já nevím, co říct. Paní Blanko, já jsem vám to tak přála, ale abyste dostala nejvíc těch hlasů, protože byste si to zasloužila, mě je to teď docela trapný. Takže děkuju vám, milí posluchači, že teda jste mě ty hlasy poslali. Děkuju, že jsem dostala tu příležitost. No ale já jsem to fakt psala paní Blance, aby to vyhrála, tečka. No tak si to můžeme
0: vyhrát. Ano, může dojít k výměně ceny, jak navrhuje Bára Hrzánová. Dámy a pánové, vítězka 22. ročníku ankety Neviditelný herec Taťana Medvecká. Alenko, vám děkuji. Děkuji velmi. Ceny jsou rozdány. No ale vy u rozhlasových přijímačů jste stále ještě napjatí, kdo získá hlavní ceny. Samozřejmě ty všechny ostatní najdete v týdeníku Rozhlas. Já za chvilku jenom prozradím, kdo dostane dárkový poukaz do lázní Jáchymov a kdo pojede k moři. Ovšem to až po písničce. Neviditelná herečka Hanička Zagorová zatím sledovala udělování cen, ale já jsem mluvil o její nejnovější Ratolesti. Já nemám strach, je to nejnovější úžasná deska za všechny fanoušky. Děkuju za ní. Opět vymazlená, krásná. Sluší ti to tam, co nám z ní zaspíváš. Fakt.
2: No, v premiéře zaspívám písničku titulní, která se jmenuje Jako deska, já nemám strach, takže teď asi budeš, ano.
0: No jistě, dámy a pánové, ve světové premiéře, tady u nás v Toboganu, Já nemám strach a Hana Zagorová.

mi neustále řeší věk. Že nám jednou bude zbytečně moc let. Já nekoukám dozadu, ale ani vpřed.

0: Fia.
1: Dámy a pánové, když jsme se bavili o těch jistotách, další jistota, Hana Zagorová. A v naprosté premiéře titulní píseň z jejího nového nádherného alba Já nemám strach. Dámy a pánové, jdeme dělat radost dál. Tobogán rád přináší dobré zprávy a proto teď vyhlásím jména těch, kteří hlasovali v naší anketě a budou odměněni. Mám tady druhé a třetí místo. Získávají dárkový poukaz do lázní. Myslím tedy asi, že nepojedou dohromady, ale můžou jako každý zvlášť s někým. Ano. Tak prosím vás, dárkový poukaz do lázní Jáchymov získávají Libuše Šulcová z Mělníka a Karla Ejerová z Klipkovic. Gratulujeme. No a je tady cena hlavní. Zájezd k moři od cestovní kanceláře Eurotime v Praze vyhrává. Poputuje do Kutné Hory a je to Edita Lazarová. Edita Lazarová z Kutné Hory. Hlavní cena, ty ostatní samozřejmě najdete v týdeníku Rozhlas. A já se vrátím zpátky o týden, kdy jsme si tady povídali o 800. repríze Hrdého Budžese. A já jsem se vás ptal, otázka padla, dávali jste pozor, kde pak žije Helenka Součková, hlavní hrdinka této hry. Všichni jste správně věděli, že v Ničíně. Ničín, to je správná odpověď. A jako 33. odpověděla Milena Bláhová z Kněževsi u Rakovníka. Gratulujeme, tleskáme, blahopřejeme. No a je tady nová soutěžní otázka. Dávali jste pozor během dnešního toboganu? Potom nebude problém odpovědět. Hrajme samozřejmě, jak už tady tradičně říkáme, o plnou tašku Aleška. Plná taška Aleška. Ano, tam prosím vás je TV Express na celý rok. Speciál cibulkových křížovek vyšel už nový, věnovaný divadelním bardům, říjnový, takže obstarejte, pokud ještě nemáte. K tomu cibulku v kalendář na rok 2019 a nejnovější moji knížku Černobílé idoly 4, která je věnována hlavně na Golové. A k tomu vám do tašky šoupneme i jednu Zagorku. Můžem, ano, ano, bude tam prosím vás nové album Hany Zagorové, to bude součást této ceny, taška je to veliká. Já se vás ptám, pište na tobogan@rozhlas.cz, mluvil jsem o návštěvě staré dámy, Blanka Bohdanová v hlavní roli a společně s ní jeden její kolega. Který? To je moje soutěžní otázka. Pište, za týden se dozvíte správnou odpověď. Mimochodem, za týden si připomeneme dvě výročí, samozřejmě, protože bude 27. tak 100 let republiky a také 30 let od odchodu paní Nataši Golové. Mými hosty budou Hana Maciuchová, Jiří Adamec, Marie Doležalová a hrát a zpívat si budeme písničky Jaroslava Ješka. To bude za týden. A teď informace, na kterou určitě všichni netrpělivě čekáte. I hosté se tak dychtivě na mě, já vám to řeknu prvně, posluchači, když to slyšeli. 17. listopadu na státní svátek budeme vysílat výjimečně z nově otevřeného Panteonu Národního muzea na Václavském náměstí. A už teď můžu prozradit, jak je to se vstupenkami. Bude tam Daniela Kolářová, Viktor Price, pan profesor Pavko. A vstupenky budou v obvyklém předprodeji na www.radiotéka.cz a nebo v radioservisu. A prodej začíná toto pondělí 22. v 10 hodin dopoledne. Doporučuji, abyste před prodejnou byli už nějak v neděli večer. Ideální. Hele, jak u Tuzexu kdysi, když si to pamatujem. Tak to je to, na co se můžete tady u nás v toboganu těšit. Dámy a pánové, hodinka utekla jako voda. My před sebou máme rozlučkovou písničku Haničky Zagorové, zaspíváme si všichni a já jsem velmi rád, že můžu zopakovat výsledky 22. ročníku ankety Neviditelný herec. Nejlepší četba Den Trifidů. Nejlepší hra Návštěva staré dámy. Na třetím místě se umístili Oldřich Kaiser a Barbora Hrzánová. Místo druhé Norbert Lichý a Blanka Bohdanová. A tituly nejvyšší, nejoblíbenější herci na vlnách Českého rozhlasu za uplynulý rok, to jsou Josef Sommer a Taťana Medvecká. Na závěr dnešní titulkové listiny už jenom dvě jména. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a zpívá vám paní Hana Zagorová.

ten ples. Jak měli jsme se tenkrát rádi, máme se i dnes. Jak tančili jsme spolu, kdeže je ten ples. Jak měli jsme

píseň, co patřila nám. Když o sebe cinknou sklenky náš

0: ještě žijem a primáš houlu slem má, dokud hraje čardáš, až srdce usedá. Dokud ještě žijem a primáš housle má, dokud hraje čardáš, až srdce usedá. Jo!
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: máme dost času.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
1: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
2: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Já? Viděl?
1: Helen, v bazénu náhodou. Závrať jsem z toho měl, co jsem zřel jen nad vodou. A když se

závrať jsem, z toho měl, co jsem zřel jen nad vodou. A když se z vody ven

0: Ano, přátelé, nejenom Přemysl Rud, autor a interpret českého textu slavného, původně německého šlágru, tak nejen on určitě v životě potkal hodně nositelek tohoto jména. Samozřejmě i já jsem poznal mnoho Helen. Jméno Helena má řecký původ a znamená světlo nebo pochodeň. Vůbec poprvé se objevuje v Homérově Iliadě a je nám známo, že celé jedno období řeckých dějin se nazývalo helénské. U nás v České republice bylo Helen do včerejška celkem 74 391. Helena je 38. nejčastější jméno, tedy každá 138. obyvatelka naší republiky se tak jmenuje. Dokonce mají svůj oficiální klub, klub Helena. Domácí podoby tohoto jména jsou například Helenka, Hela, Heluška, Helka, také Helča, Helička a podobně. Rodiče Helenek se možná inspirovali romantickým příběhem Heleny Trojské. Nejkrásnější z žen, dcery Dia a Lédy, manželky spartského krále Ménelá, která byla příčinou Trojské války.
1: Afrodita přivedla Paridovi do cesty Menelaovu ženu Helenu a probudila v jejím srdci lásku. Paris se jí zalíbil a ona se zalíbila Paridovi. Paris odvrhl zákony pohostinství, které jsou milé i bohům, a unesl v noci Helenu na svou loď. Plavcům se rozbušilo srdce, když ji spatřili. Bylo jim, jako by sestoupil na loď stříbrný měsíc z oblohy a plavil se s nimi k jitřnímu břehu noci. Tak zářila její bílá krása. Loď brázdila noční tmu a bohyně Afrodita ji vedla k trojským břehům.

Tak to byla kratičká ukázka z pera Eduarda Petišky z poetického pásma Paris a Helena. V režii Jiřího Vondrovice jsme slyšeli Taťánu Medveckou. Byla to snad nejslavnější Helena v historii, díky které vzniklo mnoho bájí, pověstí, her, velkofilmů i nějaké ty operety. A právě z operety Krásná Helena Jacquese Offenbacha pochází následující skladba.

ale dost už zbytečných bojů o ženy i o země, vsaďme raději na úsměv a pohodu. A protože je léto, dokonce srpen, mají také Heleny svátek, takže my si některé známé a u nás v Čechách slavné Heleny připomeneme. Ale ještě předtím si dáme trochu hudby. Další slavnou píseň, tentokrát z operety Oskara Nedbala Polská krev, kde je hlavní hrdinkou opět Helena. Ve známé verzi z roku 1976 zpívá Pavla Břínková a Vratislav Kadlec.

0: svůj odložte klad, když vás mám rád, nejsme případ sporný, párek budem vzorný, na celičkem světě nenajdete lepší snad.
1: Vyslučte a počte, teď rozváží už.

0: A tu naši nezapomenutelnou ryze českou Helenu, filmovou legendu a oblíbenou vypravěčku tu určitě poznáte hned. Nejprve si pustíme dvě ukázky, ve kterých shodou okolností hrají hlavní roli ptáci.
1: Já když se takhle hovoří, tak si vzpomínám na mýho kamaráda, ten je na Ostravsku, Ruda Štěrba. Teda to byl takový, taky takový jako spíš plnoštíhlej, teda víc plnoneštíhlej, ředitel kina, a ten byl takový svéráz, opravdu svéráz. Prostě tam se dělal jarmark a na základě toho taky se oslavovalo. A ten jarmark se dělal takovým způsobem, že to teda udělají hodně slavný. Takže hned u vchodu se dostávala slivovice a pivo. No a protože je velký, tak si šel dvakrát, že jo. Ale zase na druhou stranu to rychle pracovalo. A teď najednou, jak měl furt pocit, že je od manželky takový jako ukřivděný a že teda nic nesmí a tak dále, říkal, dneska si užiju, dneska si dám do těla a co, já budu furt takovej to. A šel a koupil si jim dva lístky na kolo štěstí. No ale to už byl takový jako po té slivovici a potom takový vláčnej, že měl ty dva lístečky, no a teď vyšlo jeho číslo a Kaško, že já se... To, a ten chlapec, co stál vedle něj, tak říká, ale Streco, vy máte to číslo. No a vyhrál živýho krocana. A teď, i když byl jako mírně pod parou, ten krocan byl strašně veliký. Tak jak to v té hlavice začalo jako pracovat, že jo? Jednak, když už teda jako přišel na ten jarmark, tak ho chtěl vidět. Ale zas na druhou stranu, kdyby si toho krocana nevzal, tak by ho mohli třeba vyměnit za nějakého menšího, že? Tak jak to vyřešit? A byl těžký a nosit ho nechtěl. Ono stačilo, když nosil sám sebe. No a vyřešil to tak, že jak tam byly ty stánky, koupil síťovou tašku, toho krocana, na tomu vytáhnul takhle ty nohy tou taškou a ten krocan to všechno s ním odchodil.
2: Jedna paní si koupila mluvícího papouška, ale s hrůzou zjistila, že papoušek je pěkný sprosták. Vyprávěla o tom na mandlu a tam se jiná paní nabídla, já mám taky papouška, samičku, a ta se zase od rána do večera modlí. No tak toho vašeho k ní na pár dní můžeme dát a ona třeba na něj svou zbožností zapůsobí. Dobrá ujednáno. Paní papouška přinesla a strčila ho do klece k samičce. Papoušek si samičku znalecky omrkl a říká, ahoj krasotinko. Neměla bys chuť si trošku zašpásovat? A samička povídá radostně. No jak pak by ne? Vždyť právě o tohle jsem se celý ty léta modlila.

co jsem zřel jen nad vodou. A když se z vody ven

0: vrak.
1: Heleny Růžičkové ale nikdy nebylo a dodnes není dost. Tak prosíme o další přídavek. Původně je následující ukázka z pořadu jejího životního kamaráda Vladimíra Bernáška Posezení s kytičkou. Později se usídlila v cyklu pořadu Legendy zábavy. Helenka nám bude vyprávět o tom, jak natáčela pohádku Zdeňka Trošky o princezně Jasněnce a létajícím ševci.
2: Zdeněk mi dělal Jasněnku, že jo, já čarodějnice. Já mám všechny zvířátka strašně ráda, ale já si nějak s hadem, přestože mi v životě teda nekousnul, jo, nebo neuštknul, nebo něco neprovedl, tak já si s ním prostě dvakrát moc nerozumím. A Zdeněk chtěl, abych měla ve vlasech jako vetknutýho hada v té paruce. Já jsem dokonce i se smířila s tím, protože Zdeněk říkal, hele, no neboj se, ten je podchlazený. Jenže já přišla do ateliéru, tam bylo teplo. Ne, to teplo působilo na hada, no prostě, had vstal a já si lehla, že jo. A na základě toho prostě Zdeněk dal teda toho hada na krk Ivetě Blanaroviči, ale stejně ta bestie, když jsem hrála vedle té Ivety, vždycky šla po mně. Ale na druhou stranu jsem neodmítala nic, dokonce jsem měla myš v hubě, že jo. Když dělám tu scénu, myšičky, pojďte si ke mně, maminka si vás papá, že já tam byl, že jsem vzala, rozhoupala myšičku, že jo, šoupla do huby, blbej ten ocas, že jo, než se vcucne. Čili to všechno z lásky k panu režisérovi, bez debat. Ale můžu vám říct, v té době, když jsme tenhle film dělali, tak když režisér s kameramanem, ty měli rozpočet na film a když ten film teda jako došel, tak jelikož jsme točili na Eastman Color a metr stál už dolary a dost, tak se pak museli rozdělit s tím kameramanem a platit to. A protože jsme Zdeňka milovali a věděli jsme, že už ten materiál pomalu dochází, tak prostě velká dlouhá scéna, kdy ta jeskyně uvnitř byla postavená na barandově, že já se probouzím, jdu probodit Ivetu Blanarovičovou, protože ta sluneční panina se vlastně jako těma paprskama budí a my utíkáme ven a venku to už bylo točený teda na Fridštejně, což byl náš hrad. No a teď si představte, že Zdeněk chtěl, aby jsme my byli vlastně čarodějnice víc blbí nežli zlí, tak opravdu, protože setkat se s lidskou blbostí, kam se hrabe veškerý zlože. A vymyslel si, když jsem ležela, takže na mě vysypali rekvizitáři listí a veškerý to, co je v tom lese, a že jeden potkan přeběhne takhle jako přes hlavu a druhý teda jako přes ty šaty. A ty šaty byly jako z mulu, teda jako z fáčoviny. Takže jeden potkan přeběh, ten to stačil, ale ten druhý, jak byl takhle trochu výstřih a já už se zvedala, tak to nestačil, zachytil se a zapad. To byl zapadlej vlastenec, opravdu zapad. A teď mě hlavou šlo, že jo, dlouhý závěr, mám říct Zdeňkovi, teď já stávala, že jo, probouzela jsem hlavou, mi šel ten materiál, jestli to mám stopnout a furt jsem dělala, jak se probouzím. Teď jak já šla nahoru, tak ten potkan šel dolů, že to je... Procházel skrz to, no, nebudu se o tom dlouho zmiňovat, jen vám můžu říct, že nejstrašnější je pocit ten holej ocas mezi nohama, protože on ten ocas není ani tak holej, on má sem tam chlupy, jo. No a teď já dotočila, že ho potkan váji, já pokračovala dál a šla jsem Zdeněk, řekl stop, a říkám Zdeňku, prosím tě, a on říkal, výborný, výborný, bereme to, je to 100%. A já mu říkám, a co ten potkan, a on říkal, jaký potkan, všechno bylo výborný, to přeběhlo. Pak jsme přece toho potkana hledali, vzpomínáš si, a já vás upozorňuji, že jsme ho opravdu nenašli, přece Basia Tomšovský šel, ten měl na starosti zvířátka a jiné věci. Já jsem přesvědčena, že ta bestie potkanovská do dneška chodí po barandově a rozkecává, jak vypadám.
1: S Helenou Růžičkovou se tentokrát rozloučíme netradičně, a to v lázních.
3: To je vám zajímavý? Každý to na mě hned pozná, že jsem byla v lázních. Teda s nervama. Tak jsem šla na nervové. V čekárně jsem si přečetla ve spárech upíra a když jsem potom takhle k večeru přišla na řadu, tak jsem byla akorát ve formě. Vzala jsem to přes ty závratě, třesení okolo žluči, záchvaty melancholie, no a takový ty stavy úzkosti. Ty přece má každá z nás, ne? No a tak jsem se vám do toho dala, že jsem se tam rozplakala jako batole. A doktor, ten vám mě konejšil, až jsem se bála, že tam zůstanu přes noc. No ale dal si záležet. To zase vám musím říct, že kam se hrabe zubař. Trochu si odpočinete, povídám, a já na to. To teda, pane doktore, beze všeho. Já umím tak nádherně odpočívat. A když se to na mě chce. No, a tak jsem teda jela do lázní. Teda krajina, prosím, zvlášť, když je zadarmo. Ale ten rozdělený národ na pacienty a rekreanty, to by si tak měli všimnout sociologové. Já bych vám přála zažít, jak jde klid na nervy. Oni ráno pěkně na rozhlednu, na volejbal a já skotský střiky. Horká studená. To máte pocit, že se vám na mozkový kůře pustilo v oko. Já povinný tělocvik, jako bych to potřebovala. Prostná. Samozřejmě, aby je to moc nestálo, že jo? A oni, rekreanti, ztracení do lesa. Podvou. Dámy. Takhle mi dělala celá moje signální soustava. A ke všemu jsem bydlela v pokoji s jednou. Ta celou noc vám mluvila ze spaní. Co pak, kdyby mluvila? Ale ona jenom tak naznačovala. Jednu noc pořád. Robert. No a druhou noc potom. Jeničku, já budu strašně zlá. No a já pak samozřejmě celé noci nespala. Čili jak vidíte, když se to vezme kolem a kolem, tak se těch pět neděl vůbec nerentuje. A teď mi řekněte, kdy se je mám doopravdy spravit. Když... Na nervy jsou jenom takovýhle lázně.

0: Další báječnou českou, ale i světoznámou Helenou byla skvělá herečka, dabérka, dramaturgině a režisérka Helena Štáchová. Byla nejen ředitelkou divadla Spejbla a Hurvínka, ale hlavně také milovanou máničkou všech dětí i dospělých. Moc rádi si ji teď připomeneme.
1: My jsme hráli v Bochumu a vyprodané divadlo, večerní představení, a Miloš Kirchner si vodil z Pejbla a vedl s ním na Forbíně takhle před diváky dialog, a Hurvínka vodil jiný loutkoherec a on tedy mluvil ty dva a vodil si toho z Pejbla. No a najednou během toho dialogu si všiml, že v té hlavičce krku a hlavy je takový průvlek. A ten šroub se uvolnil a ten hřebík pomalinku lezl pryč. A znamenalo to, že když udělá prudší gesto, takže ta hlava se zbaví toho těla, že jo. A takže se snažil omezit trošičku ty pohyby, ale nicméně ke konci toho dialogu, skutečně až ke konci, najednou ta hlava toho Spejbla jako kyvadlo nad tím tělem se začala houpat. Teď ty diváci zůstali koukat, co se to tam děje, a ten Miloš naštěstí nejen, že byl zdatný v té němčině, ale ještě improvizačně, tak řekl, vidíte, tohle to se stane jednou za 50 let a vy máte to štěstí, že jste u toho.

0: Když zapátráme mezi současnými hereckými osobnostmi, objeví se nám jméno herečky Heleny Dvořákové. Je držitelkou Thálie, má i řadu jiných ocenění, hraje v divadle v Dlouhé, kde už stvárnila mnoho postav, stejně tak v rozhlase, v televizi a také v dabingu. Navštívila také zábavný pořad Sklípek, kde si povídala s Václavem Postráneckým a dokonce si zaspívala s kapelou Jošky Šmokaře.
1: To byl krásný příběh. Mám kamarádku, která má oblíbenou takovou žlutou čepici. A já jsem jela v tramvaji jednou v Praze. Ta kamarádka pochází z Brna. A já jsem jela v tramvaji v Praze a tam vedle mě stála paní a měla úplně stejnou tu žlutou čepici. A říkám, to je neuvěřitelné. A vlastně si vzpomněla na tu kamarádku. Tak. A druhý den jsem šla do sauny a ejhle, ona tam byla, tady ta paní s tou žlutou čepicí. A ona tam dělala masáže. A já jsem se k ní objednala na tu masáž a říkám, můžu vám něco říct? Já jsem si vás včera všimla v tramvaji a vy jste měla takovou žlutou čepici. A ona říká, no, tak já vám řeknu taky tajemství. Představte si, že já jsem měla přítele a ten můj přítel, mu se zdálo, že zdálo se mu o mně a že jsem se celá namazala nějakým olejem a ležela jsem v posteli a jediný, co jsem měla, tak byla ta žlutá čepice. Říkám, tak jo. A ona říká, hlavně to nikde neříkejte.
2: Doufám, že jste dobře rozuměli.
1: Takže ta čepice měla určitě něco do sebe, byla nějakým způsobem výjimečná, kouzelná. No a tady tato paní, proč to říkám, protože jsem se s ní začala bavit o tom, že mě bolí ty záda a tak. A ona říká, no já chodím tady každý úterý a pátek, chodím na jogu a máme tam skvělýho mistra, skvělýho učitele, tak jestli by vás to zajímalo, tak tam přijďte taky. Takže ta čepice žlutá vlastně mě přivedla tady k tomu, že jsem začala chodit na tu jogu.

0: 行くから。
1: No a nakonec jsme si nechali slavnou českou zpěvačku Helenu Vondráčkovou, která měla na stanici Dvojka také svůj vlastní pořad Sladké mámení. V následujících ukázkách zazpomíná na spolupráci s kolegy a kamarády Mirem Žbirkou, Valdemarem Matuškou a Jiřím Kornem.
2: Víte, jak se seznámil Miro Žbirka se svou druhou ženou Katkou, která byla o 14 let mladší než Miro? Katka studovala v 80. letech gymnázium a přišla za Mirem na jeho koncert v pražské Lucerně, aby s ním připravila rozhovor do školního časopisu. Kuráž jí nechyběla. Přestože dopředu nic domluveného nebylo, dostala se za Mirem až do šatny. Když otevřela dveře, Meky zrovna vycházel ze sprchy a měl na sobě pouze ručník. Rozhovor sice nikde nevyšel, ale zrodila se velká láska. Když vyrazila Katka s Mirem na první rande, vůbec jí nenapadlo, jaký bude mít schůzka spát. A to doslova. Stačilo totiž málo a zpěvák si mohl odnést ošklivé zranění. Jejich první rande bylo zvláštní, Katka byla vždycky pejskař. A tenkrát měla dalmatina. Vzala ho na rande sebou, na Petřín. Meky tam přišel, už byl zlatý slavík, přiletěl kačin dalmatín a Meky ho zkosil. Prostě letěl z Petřína dolů, naštěstí se mu nic nestalo, ale najednou prý bylo po aurze slavíka. Její rodiče nesouhlasili s tím, aby se se zpěvákem vídala. Když přivedla domů zlatého slavíka, bylo to špatný. Maminka byla profesorka, tatínek právník. Katka to dlouho tajila, ale pak to stejně prasklo. Meky kakace volal v utajení, představoval se jako Miro Okál, což byl hudebník od Petra Nadě. Problémem bylo, že Katka žila v Praze a Miro byl věčně na turné nebo doma v Bratislavě. A právě když se mu po Katce hodně stýskalo, napsal jí nádherné vyznání lásky prostřednictvím písně Katka. Po roce tohoto utajování, když vyšla písnička, to rodičům došlo a ptali se, proč k něm volá Žbirka. Maminka Katce říkala, že takovej zpěvák je jak námořník a má v každém městě jinou holku. No ale nakonec si ho zamilovala a s tátou si rozuměli díky humoru. Vzali se v roce 1988. To už byl Miro rozvedený a přestěhoval se za Katkou do Prahy.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
4: Písničky a vzpomínky.
2: S Jirkou Kornem jsme toho zažili opravdu hodně a hodně zajímavého. A já přidám jednu krásnou historku, která je opravdu kuriozní. Jirka dostal kdysi krásnou propisku, která byla prej hodně drahá. No, zastrčil si ji do kapsy u džín a vyrazil za mnou do Žitky, kde jsme měli domluvenou taneční zkoušku na terase. Bylo krásné letní ráno, my jsme měli spoustu času a tak jsme v klidu posnídali a když se Jirka zvedl, všimla jsem si, že má na jeho kalhotách obrovský modrý flek. Propisovačka sice byla hodně drahá, ale měla špatný těsnění. No, zachovala jsem klid a nařídila jsem mu striktně, aby si kalhoty okamžitě sundal, že je vyčistím. Šli jsme do prádelny, kde si kalhoty sundal a zůstal jen ve slipech a tričku. Tak jsem čistila a v tu samou chvíli přijel domů můj první manžel Helmut a z ničeho nic se objevil ve dveřích prádelny, kde nás uviděl stát. No trapas jak hrom. Helmut se ovšem nenechal vyvést z míry a jen mezi zuby procedil. Pro boha, co vy dva to tady děláte? No, pohled na nás byl asi hodně zajímavý. Ve mně by se krve nedořezal. Jirka dělal jakože nic, koukal do stropu. A i když jsme byli oba nevinní, oba jsme zčervenali. Nastala dramatická pauza, ale nakonec Helmut se zachoval s naprostým klidem a nezabil nás. On nás měl asi rád.
5: Haló, platící diváci, tenhle song jsme přivezli až ze slunné Itálie.

0: úspěšných je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát já na bráku blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi pro bratra, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, já na bráku pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se shodně podělíme a máme tu já na bráku blues. Jde se na to.

Rádiu Blues. Moje přátelství s Valdou začalo v roce 1964 na libereckých výstavních trzích. Já jsem tam s ním měla zpívat písničku Už dávno nejsem dítě. A bylo to poprvé, co jsem zpívala s opravdovou hvězdou. A já jsem měla tak strašnou trému, že se mi prostě klepal hlas. A nejhorší bylo, že ta písnička končila dlouhým nádherným tónem. Jsem tvá. A já jsem to tvá zaspívala asi takhle. Jsem tvá. Teď jsem držela. A Valda mě chyt za ruku, držel mě a mačkal mě jí. Takže nakonec jsem to dorovnala, ale nikdy na tenhle ten pro mě trapas jsem nezapomněla. Valda byl můj celoživotní držič ruky. Vždycky při mě stál a pomáhal mi. A za ruku mě držel dokonce i při mé první cestě letadlem. Hrozně mi dodnes chybí.

Možná byste si chtěli připomenout i další známou Helenu, třeba režisérku Helenu Třeštíkovou, tanečnici Helenu Postráneckou, sportovkyně Helenu Sukovou a Helenu Fibingerovou, spisovatelku Helenu Sobkovou a další známé Heleny z různých oborů. Stejně jako byste se určitě rádi podívali třeba na ostrov svaté Heleny, pojmenovaný po manželce římského císaře Konstantina. Je to ostrov v jižním Atlantiku, spíše proslulý jako poslední útočiště Napoleona Bonaparta. A nebo byste možná chtěli navštívit vesnici svatá Helena v rumunském Banátu. A nebo Řezno, bavorské město na Dunaji, kde žila Helena Bavorská, zvaná Nené, sestra slavnější Alžběty, tedy Sisi, manželky Františka Josefa I. A nebo, ale ne, už je čas se přece jenom dneska rozloučit. A to splní svojí písní další známá česká Helena, tentokrát folková zpěvačka Helena Maršálková, která zaspívá se skupinou Pacifik.

Loučí se s vámi také ti, kteří hodinku o Helenách dnes připravili. Helena Dubničová, Kateřina Radvanová a dnešní průvodce pořadem Lukáš Berný.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

prožíváme krásnou neděli roku 2013 a bezmála celé dnešní vydání Šlágru od srdce bude patřit Jiřímu Kornovi. Tenhle výjimečný zpěvák, tanečník, konferenciér, herec a baskytarista, v posledních letech člen výtečné vokální formace Čtyřtet a vyhledávaný muzikálový představitel, oslavil minulý měsíc 64. narozeniny. K těm mu samozřejmě ze srdce blahopřeji. Ale než dostane Jirka slovo, představí se ve třech úvodních nahrávkách můj orchestr. Krásnou neděli a příjemný poslech.

A teď dostane slovo slíbený Jirka Korn. Jirka, pražský rodák, byl v letech 58 až 64 členem a posléze solistou dětského pěveckého sboru Československého rozhlasu, jehož sbormistrem byl doktor Bohumil Kulinský.

maturitě na gymnáziu, to bylo v roce 1966, začal hrát ve skupině Mickey, odkud přestoupil do dnes legendární skupiny Rebels. Po rozpadu téhle kapely zpíval na začátku 70. let chvilku v kapele Františka Ringo Čecha v letech 1971 až 1973 hrál na baskytaru a zpíval v Olympiku a v téže době se také vydal na úspěšnou solovou dráhu. Jsem rád, že často nahrával a spolupracoval s mým orchestrem.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

Můj dědeček mě učívával jodlovat a Jirka Korn, kterému je věnováno dnešní vydání Šlágru od srdce. Mimochodem, to byla moje skladba s textem Zdeňka Borovce. Jiří Korn, který už v roce 1971 zvítězil na festivalu Intertalent v Gottwaldově, dnes v Zlíně, s písničkou Karla Svobody a Zdeňka Rytíře Iveta. Jirka je samozřejmě interpret zcela výjimečný. Cizí mu není prakticky žádný hudební žánr a ve všech se pohybuje s lehkostí, kterou mu mnozí z jeho kolegů mohou jenom závidět.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih na stydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli.

Ve šlágrech od srdce a na dvojce Českého rozhlasu posloucháte nahrávky Jiřího Korna, které vznikly ve spolupráci s mým orchestrem.

A to už je pro tuto neděli bezmála všechno. Poslední zpívané slovo bude opět mít Jirka Korn. Mějte se hezky a ať se vám všechno daří. Od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu se loučí a znovu se na vás těší Václav Hybš.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: Úžasné fyzické odhodlání, cílevědomost a výdrž. Bez nich by nebylo oslavného tanečku po získání titulu mistryně světa ve vrhu koulí v Helsinkách roku 83. Bez nich by nevytvořila 3 světové rekordy venku, ani 6x nepřekonala nejlepší světový výkon v hale, přičemž ten z února 1977 z haly v Jablonci nad Nisou zůstává dodnes nejen nepřekonaným, ale možná i nepřekonatelným 22,5 metru. Někdejší atletická superstar, dnes podnikatelka, manažerka české atletiky, také milovnice opery, duše věčně neklidná, jak o sobě sama říká, paní Helena Fibingerová přijala mé pozvání. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jen pro představu, když jste poprvé vrhla koulí, musíme říct vrhla, protože házení není povoleno, to víme už od mnichovské olympiády. Kolik vám naměřili?
2: To bylo na školních závodech, já jsem byla vysoká holka, já jsem hrála českou házenou a určitě to nebylo něco mimořádného. Potom jednou, když jsem se hrabala v análech, tak jsem našla z okresních přeborů diplom a tam bylo 8,80 m.
1: Za svou kariéru jste se tedy dostala, řekněme, zhruba na trojnásobek. To je neuvěřitelné.
2: Ano.
1: Vrhačka koulí, ono to zní tak specificky a myslím, že ta disciplína nepatří zrovna ke snům dívek, které spíš přemítají o gymnastice, akvabelách, krasobruslení. Taky jste patřila někdy k tomuto typu děvčat, že jste přemýšlela o jiné disciplíně?
2: Tak já jsem hrála házenou a přestože jsem měla fyzické dispozice na ty vrhy, já jsem byla vysoká dílá holka, tak já jsem o takových věcech neuvažovala a hlavně jsem žila v malém městečku na Moravě, kde nebyly v té době takové podmínky nebo nějaké nabídky nebo lákadla na nějaký jiný sport. Asi v nějakém třeba silovém sportu bych to taky dokázala, ale nějak mě učarovala atletika.
1: Ale vy jste laškovala i s diskem. Proč nakonec padla volba na kouli?
2: Z nějakých důvodů, které jsem si neuměla sama vysvětlit, disk mě tak nepřitahoval jako ta koule. Já si ale myslím, že ani jsem neměla ty předpoklady fyzické, určitě vysoká, dlouhé páky a tak dále, ale já jsem hodila přes 50 metrů, což v tehdejší době stačilo třeba taky na výhru v ligovém kole, ale mě ten disk prostě nějak nepřitahoval a docela jsem nerada ho házela.
1: Už jste zmínila malé městečko Uherský Ostroh. To vrhání koulí je přece jenom ne tak obvyklá záležitost a umím si představit, že u některých to třeba vzbudí i údiv nebo dokonce posměch. Byla jste s tím konfrontována?
2: No určitě a hlavně já jsem prostě vůbec nevěděla, co mám dělat. Já pocházím z velmi skromných poměrů a já jsem si vždycky tak v nějak koutku duše říkala, že jim všem jedno ukážu. A určitě velký podíl měl tehdejší učitel tělesné výchovy Vladimír Příhlaský, který dokázal tak poutavě o tom sportu vyprávět, že jsem se proto nadchla, byla jsem ochotná udělat cokoliv. Nicméně od té doby já říkám, že jestliže v životě člověk něco chce, udělá proto opravdu všechno, že toho dosáhne.
1: A říkáte to jenom vy, nebo to třeba říkali i vaši rodiče a ve vás ta věta tak šťastně rezonovala?
2: No maminka ta vůbec proto nebyla, abych dělala atletiku a vůbec sport a kouli a otec, který hrával volej.

0: trefila slepici, no ne úplně, ale musela přijít
1: Do
0: potom,
1: polévky.
0: no, do polévky, kterou teda maminka byla nadšená ještě míň.
1: Jak si maminka představovala vaše budoucí roky? V čem by vás ráda viděla? Ona byla švadlenka?
0: No, maminka na tehdejší dobu byla velmi vzdělaná, byla ročník 21 a ona vystudovala u Rolného v Prostějově krejčovství, čili ona nebyla jenom švadlená, ona měla i to vzdělání a vedla ostrohu vkus. Ona byla velmi dobrá krejčová a potom vedla léta prodejnu z oděvy.
1: Jak vás viděla?
0: Že vystuduju, že budu chodit na zábavy a že se vdám, což teda musím říct, že já už v tehdejší době jsem moc neměla v úmyslu. Já jsem toužila po světě a po něčem, kde všem ukážu. A ten motiv té vůle všem ukázat v době, kdy my jsme byli velmi chudí, tak ten byl strašně silný a ten si myslím, že dnešním mladým, kteří jsou sice disponovaní, ten jim chybí, protože ta vidina toho mít se líp je strašně silná.
1: Jak to vypadalo v té chudé domácnosti?
0: Maminka šila a pracovala, tatínek byl o 13 let starší. Moji rodiče byli úžasní, úžasní, úžasní a určitě to byli nejlepší lidi na světě, které jsem vlastně v tom životě potkala a mysleli to se mnou úplně nejlíp. Mnohdy jsem pak litovala každého slova, kdy jsem si otvírala pusu, kdy jsem nepřijala něco, co třeba maminka říkala. Oni mě vyformovali tak, že v životě člověka je práce na prvním místě, že nic není zadarmo, takže já si myslím, že ty základy určitě jsem dostala v rodině.
1: Jste říkala, otevřela jsem si pusu, já jsem si zase vybavila tu kouli, 4 kg litiny, ocele a mosazy, které si spojujeme s určitou explozivností. Vy nezastíráte, že jste výbušný typ, umíte, když bouchnete, taky potom rychle vychladnout?
0: Tak samozřejmě, kdybych měla dnešní uvažování, tak ani jedna moje stříbrná medaile by nebyla stříbrná, byla by zlatá a já si to umím zcela natvrdo říct. A moje přílišná zodpovědnost a vůle po vítězství, i když jsem byla nejlepší na světě, mě to přetavila ve stříbrnou medaili, což já jsem neunášela. Vrch koulí je disciplína, kdy v relativně kratoučkém takovém harmonickém vystupňování z klidu do toho výbuchu té koule. Tehdy Němci to spočítali, samozřejmě vychází to i z práce nohou, že já jsem měla absolutně nejrychlejší ruku na světě. Já, když vidím dnešní koulařky, nic proti ním, jednak jsou hodně silné a jednak oni vůbec nehážou dobře vrškem. Ale tam to prostě vychází z té ruční práce. Takže samozřejmě léta, kdy dostanete párkrát po nose, tak vás naučí určité diplomacii. A dneska, i když mám sama pravdu, kvůli nějaké věci se začnu vyjadřovat kultivovaně. V tom jsem zmoudřela a já jsem se naučila vyhýbat střetům, protože tím střetem nejvíc poškodím sebe. Běh, který je pro mě terapie, protože pořád běhám, dál a cvičím, tak přesáhne míru toho, co v mém věku můžu vydržet a na druhý den, když vstávám, tak hledám nějakou oporu, naštěstí tam jako čeho se můžu chytit, abych se postavila, ale to se potom rozchodí.
1: Takže tu výbušnost už umíte trošku krotit, to
0: Ano.
1: jste naznačila. Byla ve vašem dětství, v čase, kdy jste byla v té mateřské rodině, nějakým kamenem úrazu, že třeba docházelo i k poměrně dynamickým scénám mezi vámi a rodiči, že třeba pak přilítla nějaká facka?
0: To určitě, protože tehdejší doba byla jiná, přestože maminka dělala pro nás, co mohla a byla to úžasná a laskavá žena, tak určitě jsme dostávali, když jsme něco provedli.
1: Víc od maminky než od táty?
0: Taťka nás neudeřil nikdy. Výchovu v tomto spíš jako zabezpečovala maminka. Občas jsem dostala, ale jak vidíte, nespadl ze mě žádný erb. Já si myslím, že někdy ne nějak surově, ale někdy trest i domácího vězení, nebo jsme klečeli, anebo nějaká ta facka, pokud to není nějaké sadistické a surové, tak ono někdy ta normální běžná domluva nestačí.
1: Tak pozor na ochránce lidských práv
0: No.
1: teďka. Paní Fibingerová, vy už jste říkala, že tím, že jste se upsala sportu, tak šly trošku mimo vás záležitosti jako zábava, nevím, jestli i taneční brigády, lyžařské výcviky.
0: Určitě. Musím do dneška vzpomínat na ředitele tehdejší 12 let.

0: Vysočky, dnes gymnázia ve Veselí nad Moravou, kdy, když bylo rodičovské sdružení, tak třeba říkal, že já sportuju a studuju. A nakonec jsem odmaturovala s vyznamenáním, ale přiznávám zcela otevřeně. Já jsem přišla domů, když jsem šla 3 kilometry na nádraží, do Veselí jsem jela, vrátila jsem se pěšky, musela jsem udělat nějaké domácí práce, králíky, trávu a tak. Pak jsem 2 hodiny trénovala a pak jsem se každý den třeba do 1 do 2 v noci učila. A věděla jsem, že když budu mít ty známky jako přijatelné, že už tehdy mě budou pouštět na juniorské soustředění, takže jsem si nastavila takový režim, který jsem respektovala.
1: A co opojení z první lásky bylo, nebo i to tak trošku proklouzlo mezi prsty, respektive mezi tréninky?
0: Ano, bylo, ale abych řekla pravdu, i když bylo nějaké třeba zklamání, tak já už jsem byla tak spoutaná atletikou a touhou po slávě, že pro mě ten úspěch v tom sportu byl důležitý.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Ve studiu je se mnou atletka, která bez přehánění dobila koulařský svět, paní Helena Fibingerová. Jak jste prožívala noci před důležitými závody?
3: Já jsem si nikdy žádný závod neužila.
2: A dnes se to tedy nadužívá, tohle slovní spojení,
3: ano,
2: že?
3: A jak si to všichni užili, jak si zazávodili. Víte, je to dáno i dobou. Doba, proces demokratizace je benevolentnější k vítězstvím a porážkám. Ztratila se ta hranice východ-západ, kdy s tou mojí medailí se počítalo. Pro mě tahle ta doba při mé pošahané zodpovědnosti by byla určitě příznivější.
2: Mm-hmm.
3: Jo? No ale ten závod je týden před ním. Ode mě se vždycky čekala medaile. Pak den a pak třeba v Helsinkách, kdy bylo tam každý den 32 stupňů a v ten den Finové řekli, že jde ze Sibiře déšť a v ten pátek pršelo od rána do večera a věděla jste, že pršet bude. Mě propršela olympiáda v Montrealu a propršela mě mistrovství Evropy v Praze. Ale jako kdybych se nějak pak s tím deštěm už dokázala srovnat, že jsem 8krát vyhrála mistrovství Evropy v hale a ještě mám 3 stříbrné, ale v podstatě náš problém tehdejší nebyly závody. Byla jednou za 4 roky olympiáda a jednou za 4 roky mistrovství Evropy venku. Jinak každý rok hala. Evropa. Ale v kouli v tehdejší době svět to nebylo jako teď je Čína, Nový Zéland a Spojené státy, ale v tehdejší době byla koule svět Evropa. Já jsem měla bezesné noci po tom závodě, který jsem vyhrála, protože já jsem to tak strašně prožívala a rozhodně jsem si to neužívala.
2: I když vaši rodiče zpočátku nebyli, tedy zejména maminka, úplně nadšení z toho, čemu se věnujete, tak potom určitě s vámi ty záležitosti prožívali a soucítili a byli na vlně. Existovaly od nich nějaké výroky, nějaká slova, s nimiž jste do toho závodu šla, které jste si připomínala?
3: Tak, maminka byla v tom obchodě, já jsem jí třeba mohla zavolat. Ta společnost si neuvědomuje, jak změnili člověkovi život mobilní telefony, takže ta komunikace byla těžší, ale myslím si, že rodiče vždycky to velice prožívali a přáli si, abych vyhrála. A tehdejší vedení ústředního výboru ČSTV se chovalo poměrně velmi korektně, kdy třeba při návratu z olympiády v Montrealu přivezli maminku na letiště po mistrovství světa v Helsinkách. A to bylo hrozně krásné. Hmm. Takže víte, ta doba byla taková, lidi byli pronásledovaní, ale neúplně všechny věci byly špatně.
2: Další velmi důležitý člověk, který se objevil ve vašem životě, byl Jaroslav Šmíd. S tím jste se potkala v atletickém oddíle ve Vítkovicích. Někdejší reprezentant, vynikající trenér, váš budoucí manžel. Myslím, že to téma důvěry mezi sportovcem a trenérem, důvěry pokud možno absolutní, musí být strašně zásadní. Vybavíte si nějaký okamžik nebo situaci, kdy jste si řekla, tomuto muži já opravdu můžu důvěřovat, protože tento má promyšlené, myslí to se mnou dobře a má tah na bránu?
3: Tak zaprvé on byl držitelem tehdy československého rekordu. Oni se o to tak přetahovali s Jiřím Skoblou a on už v té době, kdy já jsem přišla jako 18letá do Vítkovic, já zase mohla rozhodnout, kam půjdu, jestli do Bratislavy, do Prahy, tak měl takovou skupinu, kterou trénoval a měl reprezentanty, ať to byl Gejza Valent, Josef Šilavý, prostě kladiváře, on měl velmi dobrou stáj a on byl velmi dobrý trenér. No a co se mě týče, tak pro mě neexistovaly hranice toho, co člověk může vydržet. Na mě mohl naložit jakýkoliv objem té dřiny a to já mám od Boha po své mamince. Já to prostě snesu to ještě dneska a proto v mém věku můžu běhat. Já jsem mu vděčná za ty úspěchy, které jsem dosáhla a potom, když já jsem skončila, mě bylo pomalu 40, tak on už ani trenéra dělat nechtěl. Nicméně se mnou nikdy nebyl žádný problém a klasický výrok byl zemřelého Jardy Brabce, koulaře našeho nejlepšího, kdy přišel na trénink a trenér jim říkal, proč netrénujete, co děláte? A on řekl, nás to nebaví, lokomotiva tady dneska není.
2: Ano, ano.
3: Já jsem jela do Prahy, už v té době lítalo letadlo za pár korun, za 135 korun se letělo do Prahy, takže já jsem tam šla i na trénink a už tehdy jsem byla členka Československého mírového výboru, protože jsem byla tlačená a říkala jsem si, že v té Světové radě míru a v tom Československém výboru tak se dá nadělat nejmíň škody.
2: A ta lokomotiva musela fungovat i jako kapitánka.
3: No, 18 let kapitánko národního týmu a já jsem měla se všema perfektní vztahy. Totem Schmidt byl docela chudák, protože u mě sedělo třeba 10 děvčat na pokoji večer, když bylo mezistátní utkání a on musel být na chodbě, protože my jsme tam byli v tom pokoji.
2: Co jste řešili?
3: Všecko možné. Hlavně já jsem měla takovou zásadu. Nikdo nesměl nic říct na toho, kdo třeba momentálně tam nebyl. Oni ty vztahy jsou složité v jiných disciplínách a já jsem měla všechny děvčata ráda. Mojí takovou přítelkyní byla výškařka Milda Karbanová, s tou jsem bydlela. A potom Jarmila Nigrinová, která zemřela. A já jsem s ní výborně vycházela, ona byla chytrá, taková kultivovaná.
2: Takže jste řešili nejenom sport, ale i život
3: možné.
2: Samotný.
3: Hlavně nákupy, což nikdo nepochopí dneska. Podmínky jsme měli výborné. V tom se sportovcema, kteří tu dobu kritizují, nesouhlasím. Já jsem byla každý měsíc někde v zahraničí na velmi lukrativních destinacích, kde jsem v teple mohla trénovat, ale neměli jsme peníze.
2: No a z toho mála, co jste ušetřili, co jste si ráda přivezla?
3: Z toho mála jsem vozila módu pro své nateře a vždycky jsem si koupila nějaké oblečení. A moje nejkrásnější chvíle byly, když jsem šla do Aldiho v Německu a nakoupila jsem plnou bednu banánů, všelijakých věcí, které tady nebyly. A mám se třeba nějaké boty a šaty nebo košily taťkovi a přivezla jsem to a třeba v noci jsem rozsvítila a teď jsem čekala, že se budou radovat. A přiznám se, že to byly moje nejkrásnější chvíle, protože člověk nemůže jenom myslet na sebe. Pochopitelně jenom jednou stačilo vyjet na západ. Já jsem byla poprvé, že bylo 16 nebo kolik let v Rakousku a když jste dělala vrcholově sport, tak ty protesty, víte, to bylo velmi snadné. Já jsem měla 10 služebních pasů a oni vám zadrželi pas a vás nepustili. Ale já o tom nikdy jsem nemluvila, nebudu to mluvit, ale že jsem hodně jezdila. Nejdřív na východ jsem si musela otrápit a potom mě pouštěli do toho Německa, sulustrovaná, nikdy jsem nikoho neudala. Tak to byly nejkrásnější chvíle, když jsem se vracela s těma dárkama.
2: A vy jste vozila i rostlinky?
3: No, vozila jsem palmu a v Kanadě v podstatě mě dali javor a ten javor léta rostl na zahradě a pak jsme ho vykopali z nějakých důvodů, nevím, to už tam není. Ale co se týče nákupu, tak já jsem přesně věděla, co v které zemi je, na kterém trhu. A byl to mimo tu těžkou práci úžasný relax toho, že se mohla jít a nakupovat. Ale já myslím, že obecně všechny ženy rádi nakupují.
2: No je radost pohledět na tu ženskou ve vás, která tady zavzpomínala na tyhle příjemné stránky. Milníků ve vaší sportovní kariéře byl bezpočet, už jsme se o některých zmínili, ale starty a čísla asi nejsou účelem a náplní tohoto pořadu. Který měl nejvyšší hodnotu pro vás?
3: Těžko říct. V Jablonci, kde dokázali báječně na tehdejší dobu, to bylo prostředí, že když jste měl trochu formu, tak to šlo samo. Tak vlastně jí můžu děkovat za ten světový rekord. Tam se skákala výška a já už jsem byla nachystaná a věděla jsem, že mám šílenou formu a pořád se skákalo, tak já jsem se vyzula a řekla, že jdu pryč. Tak jsem byla u dveří, mě tahali zpátky, já jsem si hodila jenom jeden hod a pak jsem hodila ten hod, čili k tomu je třeba připočítat tu emoci. Nicméně v tom roce já jsem udělala další dva světové rekordy, ale takže tu formu jsem měla a potom bych řekla, že už jsem trošku nebyla tak hloupatá a na mistrovství světa v Helsinkách jsem byla skvěle připravená, ale nemyslím si, že už jsem byla předtím nejlepší ta star a já jsem to dokázala v tom dešti ten závod vyhrát. Přestože předtím 14 dní mi zemřel otec, musím říct, že to jsem na sebe byla docela pyšná.
2: Já si myslím, že jste to nedokázala přesto, ale možná proto.
3: Možná, nevím.
2: Motivační vztek. Říká vám to něco?
3: No určitě, když mě i teď někdo nazlobí, tak já, kdybych měla u toho padnout, tak nebudu spát a budu tak strašně hledat všechny cesty, všechny kontakty, Moje největší chyba, já pokorně přiznávám, je to, že já neumím prohrávat. Taková ta moje zatvrzelost a obrovská touha po tom vítězství. Přála bych si, abych byla moudřejší v tom, abych tak strašně netrpěla. A z toho se pak následně odvinou ty další a další běhy, kdy já běžím lesem vracovským a pořád si přidávám a už jsem se tam taky párkrát ztratila, pak jsem jeden den běžela 17 kilometrů, já jsem na druhý den se plazila. A tam potom ta terapie toho pohybu zabírá, abych se z té prohry nebo z toho, když mi někdo ublíží, dostala. A vlastně do dnešních let tato terapie pořád funguje, já ji teda na sobě aplikuji.
2: Umíte si představit takovou terapii, jakou přináší třeba yoga nebo pilates?
3: Určitě je to výborné, já se o tom bavím, ale pro mě to je příliš šetrné. Já potřebuju se z toho dostat takovou rasovinou. Ze začátku třeba běžím pomalu a pak čím víc na to myslím, tak utíkám rychleji a rychleji a říkám si ty blázny. Ale to je krásné, co mi Bůh dal, že nemám zdravotní problémy.
2: Nic vás nebolí.
3: Tak kolena, ty mě spravil mistr Bartoníček. Taky mě něco bolí, no ale to musíte překonat. Pochopitelně jsou lidé nemocní a s tím se nedá nic dělat. Ale trošku takové té trénovanosti. Já jsem byla brháčka, jsem běžela 10 kilometrů po sezóně za 50 minut před svědky. Čili to ve mně zůstalo a přiznám se, že já taky bývám na smrt unavená. Ale s přibývajícími lety jsem pochopila, že další studium, práce a pohyb můžou způsobit určitou delší věkost, nebudeme říkat dlouhověkost, aby to nikoho nepoděsilo. Já se toho pořád držím.
4: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš.

tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad si

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je mistryně světa ve vrhu koulí z roku 1983, osminásobná mistryně Evropy, také ovšem podnikatelka, manažerka, žena činorodá, někdy možná až nepředstavitelně, paní Helena Fibingerová. Jak dlouho ve vás uzrávalo rozhodnutí skončit s atletikou?
1: Tak ono, ne všechno, co tehdejší doba přinášela, bylo úplně v pořádku, mě to do dneška mrzí. Byla olympiáda v roce 88 v Seulu, neměla jsem už úplně dobrou ruku, ale ještě jsem na závodech v Kamplindorfu v Německu hodila 20:50 a tehdejší vedení atletiky a hlavně vrcholového sportu řekli, že mám hodit 20:80. A na páté místo na olympiádě stačilo 20:30. Přes 20 metrů jsem já uměla hodit i po tmě. To mě dost dlouho bolelo a zase jsem musela hledat v sobě tu sílu, abych třeba na závěr tohleto zklamání unesla.
0: Bylo to to nejhorší, co vás ve sportu potkalo?
1: No, já jsem si pak zakázala na to myslet, zakázala jsem o tom mluvit. Řekla bych, že to vypadalo, že já hloupatá jsem se po mistrovství světa ponaučila. A byla olympiáda v Los Angeles. A musím říct, že mě už někdy v březnu mě vysoce postavený příslušník ministerstva obrany říkal, ty Heleno, doslova, neupínej se tak na tu olympiádu. Je možné, že se tam nepojede, že se to bude bojkotovat. Já jsem si myslela, že je blázen. Tak jsem s tím žila. Ani jsem to nikomu nechtěla říct. A potom to tak bylo. A oni potom nám udělali, ale to vám bylo velmi sofistikované, takovou spartakiádu národů. Ženy to měly v Praze a muži to měli v Moskvě. Já jako jedna z mála z těch sportovců jsem získala stříbrnou medaili, ale já věřím, že bych se s Natálií Lisovskou utkala v Los Angeles, tak ona by to nedala. Jo? A různé byly křivdy jiné. Olympiáda v Montrealu, rok 76. Já jsem tam letěla den před závody. 35 stupňů, 100% vlhkost vzduchu. Tehdy jsem měla jinou hmotnost. A oni mě tam šupli 3 týdny předem. Já jsem se tam rozpouštěla. Ještě k tomu pršelo. Kruh plný vody. Všichni jsme tam bruslili. A můžu děkovat Bohu, že dokážu natolik francouzsky, že jsem dokázala tu soutěž přerušit a museli to vytírat a tak, ale přešlápla jsem první nejdelším pokus, kterým bych jasně vyhrála. A pak jsem byla ráda, že jsem byla třetí. Víte, to jsou takové okamžiky, takový, co říkají, že by ji ukázali. Třeba řeknem, vy byste tam určitě vyhrála. A já říkám, ale já jsem tam nebyla. Prostě jsem tam nebyla. Olympijská vítězka Klaudie Lošová přijela srdnatě do Prahy na tu spartakiádu. Samozřejmě jsem ji zašmykla tady, ale já jsem se s tím musela srovnat, že prostě to je pryč. No ale dneska s odstupem času hodnota olympijských medailí je úžasná, tak mě to taky ještě někdy je líto. Ale když chcete být úspěšná v tom, co dál budete dělat, se nemůžete dívat zpátky.
0: Jaká byla první léta bez atletiky? A zdůrazním, že vy jste skončila po sezóně 88-89, to znamená v čase, kdy se celá naše společnost převrátila na ruby.
1: Těžká, strašně těžká. Najednou lidé se k vám chovali jinak. Pro některé jste byla prominent tehdejšího režimu. Víte jen, že jako pokud jste potřebovali jít do zahraničí, tak tam nebylo možné dělat nějaké protesty. Oni vás nepustili. A já mám pedagogiku psychologie a tělesnou výchovu, já jsem to nikdy nedělala, bylo mi skoro 40, tak abych před těmi kolegy, které měli za sebou 15 let, co si odučili, abych nebyla trapně, ale já jsem vždycky měla takové obchodní sklony a na koleně jsem začala dělat marketing pro atletický svaz a nemůžu říct, že by mě tehdejší době to vedení nějak podporovalo a zase jsem si zavile řekla, já vám ukážu a začala jsem od pár milionů budovat ten formát té české atletiky, která je majetkem svazu marketingové společnosti a který je až do dneška. No a tehdy manžel můj udělal pekárnu a euforie podnikání byla taková, že všichni mysleli, že budou hned vydělávat, včetně jeho. A oni mu utekli. A tak já jsem ho v tom jako nikdy v životě v ničem nenechala. A vstoupila jsem do toho a rozdělila jsem si svůj život tak, jak mě vyhovuje. A žila jsem od úterý do pátku v Praze v marketingu. a po světě v atletických těch závodech a přes víkend a pondělí. To byla pekárna, pak tam byla nějakou dobu moje rodina a dneska to vlastním se svým asistentem.
0: Víte, že jsem myslela, že vás přerušuji, že ta pekárna trošku souvisí s tím, že jste vyrůstala ve Mlýně?
1: No, to je správná poznámka. My jsme bydleli na Mlýně, můj otec byl mlynářský dělník a z druhé strany toho mlýna bydlí ta rodina, ten jsem nechala sestře. A jisté je, že z pohledu dnešního, jestli chcete mít drobnou živnost, tak vás čeká tok neutuchajících nepříjemností. A já vždycky říkám, paničku, já můžu dělat v Praze. A tam je třeba řešit ty každodenní problémy. Musím říct, že teď tam mám báječnou vedoucí, paní, která se stará o dům, tam dohlíží na finance a tak. Takže jsem to taky dokázala tak sofistikovaně uskládat. Je to boj o trh, kde zcela otevřeně přiznávám, že musí být kvalita, ale moje jméno mi celý život pomáhá trošku v tom, že já se dostanu k těm lidem, ke kterým potřebuju. Ale pak už je to jenom o mně. Ať si nikdo nemyslí, když já se někde objevím, že jsou lidé hotoví. Nejsou. Ať je to generál, ať jsou to naše nadnárodní společnosti. Tam potom záleží, jak dokážu obhájit ten projekt české atletiky od dětí, rodičů s dětmi až po tu nejvyšší reprezentaci a stejně tak jako v pekárně od malého obchůdku, kde dokážu to zboží nabídnout tak, aby ta pekárna fungovala.
0: Který kousek z vaší pekárny máte nejraději? Na jakém typu pečiva si nejvíc pochutnáte?
1: No, třeba někdy mám ráda mazanec nebo vánočku, ale přiznám se, že já moc pečivo nejím, jelikož chci vypadat pořádně jak. Mám ráda slané tyčky, které děláme, ale to je strašné, co řeknu. Já vůbec nevím, jaký máme rohlík a říkají, že dobrý.
0: A co ráda jíte?
1: Já žiju velmi asketicky. To poznáte, až budete stárnout. Většinou nějakou polívku a do toho si třeba nadrobím nějaký ten celozrnný rohlík, ale třeba nikdo se mnou nechce jezdit v autě, protože já najedu za rok skoro 100 tisíc, i když už řídí můj asistent a v autě zásadně netopím. Čili všichni se klepou zimou, když se mi chce spát, tak si ještě i v zimě dám klimatizaci. V mém autě se nesmí jíst, jenom pít, protože jakmile se najíte, tak se vám odkrví hlavička a já říkám, mě to přestane myslet, já začnu být spokojená a přestanu toužit po úspěší. To je mám takovou zvláštní terapii, takže já si myslím, že ji umím vařit a umím i péct. I takové to moravské cukroví, tak když třeba někdo má přejet nebo do kanceláře, tak když nemůžu v noci spát, tak já vstanu a peču.
0: A řekněte mi, ten pomerančový dort z ořechy, který vám dělávala maminka, když vás chtěla uhostit a potěšit po nějakém úspěchu, ten byste svedla?
1: No, to já umím všechno a hlavně moje maminka, když jsem vyhrála nebo měla nějaký úspěch, tak ona dělávala nadívané kuře a nevím, jestli to znáte, dyňové zelí a k tomu knedlík, to je velmi těžké jídlo. Ale já mám třeba ráda kuře s nádivkou, ale už nic k tomu.

0: Jitka Novotná a její host
1: na dvojce.
2: Paní Helena Fibingerová nám vypráví o své cestě životem, o sportu, vedení pekárny. A teď nás čeká téma spojené s prací pro Český atletický svaz. Ale předešlu jednu věc. Vy jste děvče z venkova, stále se tam vracíte. Jak se to přihodilo, že se ve vás vytvořila tak velká silná láska k Praze, kterou se netajíte, naopak o ní často hovoříte. A přitom si myslím, že to je model ne až tak obvyklý u lidí z menších obcí. Co si budeme povídat?
3: Tak já jsem tady poznala báječné lidi. V tom je Bůh ke mně strašně milostivý. Když mě bylo hrozně zlé, vždycky mě ti lidé pomohli. A byli to většinou lidé z Prahy. Ale to by nebyl jenom ten motiv. Já jsem měla ráda Prahu a hlavně jsem lítala z Prahy do zahraničí, trénovala jsem na Dukle, čili já jsem tady dost toho času trávila. To za prvé. A Český atletický svaz, tak já jsem byla zběhlá z toho života, který jsem vedla, protože jsem se pohybovala v zahraničí, viděla jsem, jak funguje marketing v jiných zemích, tak jsem to zkusila. A začala jsem na pár milionech a pořád se to posunovalo a posunovalo. Pak jednou říkala, Liborku, ještě když udělám toto a tolik finančních prostředků, já už dám pokoj. A on, doktor Varhaník, úžasný člověk, je to duševní aristokrat, se na mě díval a říkal, ty nedáš pokoj nikdy. Tehdy byl mezinárodní sekretář, pak byl na té České atletice a dnes je předseda svazu a musím říct, že mimo mého asistenta jeden z mých nejbližších lidí.
2: Za tím přerodem ze sportovkyně do podnikatelky a manažerky určitě je obrovské penzum práce. Něco si představit dokážeme, ale zdaleka neumíme dohlédnout všechno. Co jste musela projít, nastudovat, vstřebat, vykonat se svým jednáním, myšlením, konáním?
3: Nastudovat mnoho, mockrát jsem plakala. Víte, v tom marketingu, to je jako ve škole. Tam se vás nikdo neptá, jestli jste se doma učil, musíte to umět. A v tom já jsem byla k sobě nemilosrdná. Pak jsem vplula ještě do té pekárny. V podstatě můj život byla práce, ale já jsem tak velmi šťastná a hlavně jsem se vždycky snažila, aby to bylo úspěšné. A ten život, aby mě vyhovoval a abych mohla říct si, že když se dneska otočím, tak vůbec nelituju ani jediného dne. Tahle práce je hodně o kontaktech, i společenský. Já jsem byla ve stínové vláně ministryně sportu u Jany Wolfové a pak jsem byla 10 let v radě televize. Takže jsem měla to štěstí, že jsem se k těm lidem dostala, ale oni mi vůbec nic neodpustili. A hlavně, když já jsem něco řekla, že to tak bude, tak to vždycky tak bylo a prostředky finanční přišly tam, kam jsem řekla. Ten sport je úžasný v tom, že vy odvedete penzum práce a pak přijde úspěch. V normálním životě to tak není a potýkáte se i s nepřátelstvím a ze závistí mnohých lidí. Ale s tímto já jsem se uměla vyrovnat, takže můj život se odbývá od úterý do pátku v Praze nebo do soboty a pak na Moravě. Takže žiju takové dva životy. Musím počítat s tím, že jsem někdy nespokojená, že to zrovna není tak úplně, jak jsem chtěla, i když pokorně dodávám, že vždycky udělám všechno pro to, aby byla úspěšná. A to je schiza, únavná pro někoho a mě to tak baví.
2: Co ti lidé kolem vás jsou unavení s vámi? Musí být tak náročné mít vás na blízku.
3: No, právě to jste si řekla strašně hezky. Já třeba odejdu po nějakém jednání. Teď jsem byla u jednoho velmi významného kapitána našeho průmyslu a on mě pak napsal zprávu. Když jsi odešla, tak jsem hodinu hleděl do stolu. Já tě obdivuju, kde pořád bereš tu energii. Ta zpráva byla ještě hezčí, ale já určitě mám spoustu chyb, ale snažím se je nedělat.
2: Snesme se z těch výšin od kapitánů průmyslu někam úplně jinam. Potěší vás jako atletku srdcem, že můj syn a jeho kamarád se přihlásili do atletiky? Je to pro vás důležité?
3: To mě strašně potěší, protože součástí toho projektu České atletiky je, že my děláme atletiku pro děti předškolního věku, malé oštěpy, pěnové koule a tak. A ty rodiče a děti tam chodí, pak máme ty žákovské, pohár Českého rozhlasu, pak středoškolské korny. Oni říkají mnozí, že tahle generace je pohodlná a že se jim nechce. A vidíte, váš syn má třeba zájem tu atletiku dělat a já si myslím, že každá společnost potřebuje ty sportovní hrdiny. To už nejsem já, samozřejmě, ale přece jenom té dušičce, která je ještě dneska žena jakýmkoliv materialismem, se objeví to, proč to neskusit, co kdyby. A já si myslím, že to je podstata toho, aby ten sport vůbec u nás existoval a dál byl.
2: Potřebujeme sportovní hrdiny a nepochybně potřebujeme i sportovního ducha a sportovní chování v mezilidských vztazích. Jaké zásady v životě vyznáváte vy, paní Heleno?
3: Dané slovo platí. Musím říct, že já jsem měla spoustu nabídek do politiky. A s mojí povahou mě by za týden z poslanecké vynesli nohama napřed, protože u mě dané slovo platí. U mě ta dohoda je svatá. Jo? A i když vím, že si sama poškodím, tak já dál stojím na tom, co bylo dohodnuto. No ale nic není ideální. No a já jsem poměrně pozitivní. No a když to momentálně není tak, jak chci, tak jak běžím, tak brečím. Pak mě to zase přejde a zase už hledám cestu, jak věci, která třeba se mě ani až tak netýká, na pomoc. Důležité je z věcí, které v životě děláte, mít sama pro sebe dobrý pocit. No a já ho mám, nebo se snažím mít. No a mám přátelé, mám okruh lidí, což je na mém životě krásné, že když já vyšlu signál nebo zaklepkám na ty dveře, tak tam se otevře obrovská přátelská hřejivá náruč, i když třeba mnohdy až tak těm problémům, které mám, nerozumí, ale každý z nás, ať je velký nebo malý, tak občas potřebuje, aby mu to někdo pofoukal.
2: Mně připadá až neuvěřitelné, že už hodinu si povídáme se ženou, která podle mého jen tak neposedí. Paní Helenou Fibingerovou, kdy jste se v životě nejvýrazněji zastavila?
3: Zastavila jsem se, když jsem dostala nějakou ránu. Všechny moje prohry najednou byly nicotné, když ten kov té medaile byl jiný, když náhle zemřela moje maminka. Tak to jsem myslela, že to nedám. A pak přicházely další rány, ale hlavně podrazy, kdy jsem nemohla pochopit, že jsem byla tak hloupatá, že jsem nepostřehla, že ten člověk mě lže. Jo? To jsou věci, kdy jsem to dávala těžko, ale to má každý. Každý utrpěl někdy nějaký podraz a říkám, důležité je mít blízko sebe anebo v okolí někoho, kdo vám tu bolístku pofouká. A to já mám. A já jsem kočkařka, ještě chci říct. A já mám 15 koček. Tam, jak bydlím, tady, kousek od Prahy, potom doma mám 5 a v pekárně mám taky 5. A nemůžu pochopit, že někdo vystřelí kočce oko a hodí ho do pekárny na dvor. To jsou věci, které já nedávám a nechám kočku vylečit a protože je ohrožená, tak ji vezmu domů. Ale musím říct, že i moje kočky, ty jsou tak rozmazlené a je zajímavé, jakou zvíře vám dá lásku. Můj miláček je bad, ale já mám sibirské kočky a některé i obyčejné. Já jsem zvýšeným hlasem jim domlouvala, tak oni spolu vychází. Oni sedí už v pátek u branky a musím říct, že když jsem v posteli, tak tam skoro není místo. Když jsem doma, tak jsou tam všichni.
2: Vy se úplně koupete ve štěstí, když mi to teď vyprávíte.
3: No já je miluju, ty kočky.
2: Kdy jste byla v životě nejšťastnější?
3: Říct, kdy jste byla nejšťastnější, to je těžké. Celý život najdete vždycky nějaký okamžik, kdy jste momentálně šťastná. A nemůžete být šťastná pořád. Čili tajemství štěstí života není být pořád šťastný, ale umět si vychutnat ty okamžiky toho štěstí, které vás potká. Štěstí je to, že je člověk zdravý. Přeje si být zdravý, aby mohl pracovat. A to potom násobí další ty věci. Já si myslím, že vedu život, který je šťastný.
2: Říká fenomenální sportovkyně, manažerka, podnikatelka, žena s darem vděčného pohledu na život, paní Helena Fibingerová. Děkuji vám za to setkání, ať jste nadále šťastná a hlavně zdravá.
3: Já taky děkuji a nashledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Dnešní hodinku s tou naší celým světem uznávanou muzikou jsme zahájili polkou Jana Smolíka s textem Emila Synka, kde se děvče, tedy patrně lesní dělnice, vyznává ze své upřímné lásky k chlapáckému hajnému. Přesně tedy, mám ráda hajnýho. Na tom by konec konců nebylo nic zvláštního, nebýt osoby textaře, který to tak krásně sepsal. Jestli pak vás někdy napadlo, kdo vlastně je ten básník, ukrývající se pod pseudonymem Emil Synek? Napovím, je to muž širokého spektra uměleckých dovedností a schopností. Jeho záběr sahá od specifického herectví, jak divadelního, tak i filmového, přes rozsáhlou škálu knih, psaní pozoruhodných a řekněme si rovnou také velice úspěšných filmových scénářů, až po badatelskou a velmi důkladnou vědeckou činnost v oboru dějin českého národa. Už tušíte? Když dovolíte, nechám vás ještě chviličku v nejistotě, ale zkuste během dalších písniček lehce přemýšlet, který ze současných žijících českých géniů by to tak asi mohl být. Teď nám nejprve zahraje Květovanka, řízená Miroslavem Císařem. Podpoří Vratislava Veleka a Petra Kristu ve směsi lidových pole, souhrně nazvané Okolo Hradce. Následovat bude lidový valčík Tálinský rybník. S Budvarkou zaspívají Marie Svobodová, Ludvík Petr, Pavel Heidinger, Josef Doležal a Ludmila Mlynářová. A tuto trojici pak uzavře tango Nad Vltavou se stmívá. Autorů Slávy Tkačuka a Ladislava Jacury. Zaspívá Ivan Trnka, hrát bude jak jinak Vltavanka, řízená Václavem Šimkem.

teď opět zalovíme v nepřeberném odkazu lidových autorů. To jsou ti, kterým se nemusí posílat honoráře, protože jejich jména se nezachovala. A přitom třeba hned ten první valčík se ukázal být hitem nad hity. Jen si vzpomeňte, jak jste s chutí zpívávali, když vám rádio hrálo ten velký hit a vy jste se vždycky připojili, a kdo to byl? A zazněla odpověď, cigán, černý cigán. Áda Školka s Budvarkou a zpěváci Ludvík Petr, Marie Robnhauptová, Marie Svobodová, Pavel Heidinger a Josef Doležal. Následovat bude klasik nejklasikovatější. Do pochodu s kmochem. Tak se jmenuje směs pochodu národního buditele a autora. Úspěšně si psal i texty a tak uslyšíte Kolíne, Kolíne, Můj koníček, Jarabáček, Pode mlejnem, jakož i nade mlejnem samozřejmě. A muziky, muziky. Ty prý si dokonce oblíbili i některé kapely na východ od nás a opatřili vlastním textem Mužiky, mužiky, vy a tlično i grajete, ale to nemám ověřené. Zpívá sbor Pavla Kühna a hraje dechová hudba Jindřicha Pravečka. A další autor hudby i textu, Karel Valdauf, přispěje valčíkem Domové, domové. Zaspívají Zorka Kohoutová, Josef Zíma a Miroslav Šuba. Valdaufinku řídí osobně sám autor.

Právě posloucháte pořad U muziky s Eduardem Hrubešem, sestavený ze samých hitů české a moravské dechovky. A následuje nezbytná exkurze po Moravě. Odkud asi pochází kapela, která se jmenuje Kotáranka? No, nám je to naprosto jasné a právě na ty kotáry se teď společně podíváme. Dobrá rada pro všechny šohaje a frajery. Nechoď Janku přes Polanku. No, zpívají Anna Ptáčková, Marie Trčková, Vojta Trčka a Pavel Fojtů pod uměleckým dohledem šéfa Kotáranky Josefa Figase. Vladimír Hnátek, další z těch univerzálních autorů, dá za chvíli k lepšímu valčík Měl jsem já frajárku. Zpívají Pavel Kadrnka a Pavel Jech, hraje Lácaranka, řídí Karol Porubský. No a Jan Slabák, také na vlastní text Po dědině. Lea Zimková, Renáta Jedličková, Jan Sedláček a Richard Hora zpívají a hrají Bojané.

0: 6. září roku 1946 měla v rodném listě zapsané zpěvačka Hana Zagorová. V těchto dnech si připomínáme 80. výročí jejího narození.
1: Naspívala přes 900 písní a byla držitelkou mnoha platinových desek. Doma měla i 9 ocenění Zlatý slavík z let 1977 až 1985.
0: My si Hanu Zagorovou na Pohodě připomeneme hned v několika pořadech. V pátek 4. září ji uslyšíte v rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu.
1: V sobotu 5. září to bude Stříbrný vítr.
0: A o den později se vrátíme do roku 1999, kdy byla Hana Zagorová hostem Tomáše Slámy v jeho toboganu.
1: A chybět nebude ani speciální díl pořadu Hvězdy vinilu, který vám nabídneme v neděli 6. září.
2: Teď se vás, vážení, zeptám, jestli pak jste přišli na to, kdo se skrývá pod pseudonymem Emil Sinek. Těm, kteří věděli, gratuluji. Ostatním slavnostně sděluji, není to nikdo jiný než Zdeněk Svěrák. Viděli jste vratné lahve? Pokud ne, máte smůlu. A pozor, teď by se mělo ozvat bušení do kolejnice, nebo alespoň tuš. Jsme ve finále, následuje směs Jaromíra Vejvody. Všechny ty písničky určitě znáte, jenom v cuku letu připomeneme jména autorů textů. Jaromír Vejvoda, Ladislav Jacura, Václav Zeman a zpěváků, Blanka Tůmová, Josef Opelt, Jelena Čišková a Milan Černohous. Malou českou dechovku řídí Stanislav Zeman. A pak se do vás lehce oboří Baboucí s Lidovou, Když jsem šel přes háj zelený. No a na úplný závěr Šumařinka Karla Vacka. Hraje česká muzika, řídí Karel Vacek starší. Naslyšenou zase příště, váš Eduard Hrubeš.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Příjemné dobré dopoledne vám všem, kteří jste si naladili Český rozhlas 2 Praha. Zdravím vás všechny, kteří jste tady v nabitém pražském divadle u hasičů. Mě překvapilo, kolik vás tady dneska je. No, ne, venku ještě zima, tak jste se přišli ohřát, jo? Na zahrádky to ještě není. Ne, samozřejmě, zdravím vás všechny, jsem rád, že jste dorazili. V přímém přenosu začíná Tobogán a od mikrofonu vás zdraví Aleš Cibulka. Dobré dopoledne ještě jednou. V letošním roce slaví kulaté narozeniny celá řada českých herců a zpěváků, tomu se budeme v Tobogánu ještě věnovat, ale pozor, kulatiny má letos i celá řada vynálezů, zlepšováků. Ta devítka na konci je nějak vědecky kladná, jenom některé. 1829 šicí stroj, 1839 parní buchar, velmi praktická věc, 1849 mobilní telegraf, spalovací motor, 1859, 1869 tiskací telegraf, 1879 elektrická lokomotiva, 1879 pozor, také žárovka. Vaše žárovky mají narozeniny, popřejte jim, až se vrátíte domů. 1889 automobil, roku 1919, pozor, 16. března, a to výročí je skoro tady, kdo má devadesátiny? Mobilní telefon, představte si to už devadesátku. Byl představen veřejnosti bezdrátový telefon, který umožnil pilotům hovořit za letu, a ten je považován za předchůdce mobilního telefonu. Popřejte svým mobilům dneska, kupte jim něco hezkého. Ano, zatleskejme našim mobilním telefonům k 90. narozeninám. Concorde letěl prvně v roce 1969, a nebo rok 1969 internet. Dámy a pánové, těch posledních 10-15 let přinesl tolik převratných novinek, že už se v tom člověk ani neorientuje. Na internetu, jo. Mailování, chatování, ICQ, Facebook, Skype. Tady paní kouká s otevřenou pusou. Já tomu taky vůbec nerozumím, to mi poradili mladí. Mobilní telefony, SMS-kování, MMS-kování, posloucháme už dneska MP3, MP4, někde možná už i MP5, já opravdu nevím, protože tomu fakt nerozumím. Já jsem skončil u odeslání mailu s přílohou, pozor, a MMS-ek. Bohatě mi to stačí a budu dneska zjišťovat, jak jsou na tom naši dnešní hosté. První muž, kterého pozvu, tak u něj mám jistotu, že ten těmhle cizím výrazům rozumí, čili na začátek si uděláme takový malý slovníček, aby nám to všechno vysvětlil. Přichází spisovatel, novinář, milovník techniky, pan Ondřej Neff. Příjemné dopoledne přeji.
1: Dobrý den.
0: Vítejte tady u nás v Tobogánu. Ptát se vás, jestli jste s technikou kamarád nebo ne, je asi, myslím, velmi hloupá otázka v úvodu. Vy tomuhle všemu rozumíte?
1: Nejsou žádné hloupé otázky, jsou jenom hloupé odpovědi.
0: To si budu jako moderátor pamatovat. Čili vysvětlení na začátek. Internet, já jsem mluvil o tom, že vlastně začal v roce 1969, ale takové to masivní používání, kdy to začalo? Kolik je to let? 8 let, 10 let? Přece před 20 lety po revoluci nikdo nevěděl, co to internet vůbec je?
1: No tak oni ty vynálezy nabíhají velice pomalu a internet byl dán veřejnosti v plen, abych tak řekl, v 95. roce.
0: Rok 95. Co je internet, to asi všichni víme, ale já se budu ptát. Čili mailování, to asi taky už známe. Četování. Co je toto četování pro ty, kteří nevědí? To začalo asi jako první novinka.
1: Četování je strašlivá ztráta času. To se sedí u počítače a píšou se tam naprosté nesmysly a jiní lidé je čtou a píšou tam taky nesmysly a všichni z toho mají radost, jak je to všechno krásné, jak to funguje.
0: Ano, ale výhoda je v tom, že ten starý tlustý chlap se může vydávat za dlouhonohou blondýnu, protože tam na vás prakticky nikdo nepřijde. Dobře, pak ICQ, na to se mě pořád někdo ptá, a tam teda opravdu nevím. Se mě ptají, máš svoje ICQ? Nevím, možná mám, ale nevím kde.
1: Můžu vás ujistit, že ICQ není choroba nebo není vrozená vada, ale něco jako choroba to je. Poněvadž když to máte nainstalované na počítači, tak vás kdekdo může obtěžovat. Tak já jsem s velkým úsilím to vymítil ze svého počítače, čili nemám ICQ, ale teoreticky na vysvětlenou je to takové zařízení, které vlastně umožňuje telefonování, posílání zpráv a vytvoříte si takový seznam přátel a podstatný prvek toho je, že když zapnete ten počítač, tak vlastně se přihlásíte na to ICQ a lidi, kteří jsou s vámi v té skupině, vidí, že vy jste na počítači.
0: Co jim do toho? Ještě budu ukazovat.
1: Aby vás mohli obtěžovat.
0: Jo, takhle.
1: To je strašně důležité.
0: A něco podobného je tedy,
1: Skype
0: a Facebook.
1: Ano. Facebook je zase trošku něco jiného, to ano. Je vlastně takový mega chat, že

0: vlastně po celém světě, že lidi naváží kontakt. A jsem navázal skutečně za těch pomalu 15 let tolik kontaktů s lidma z Čechy i nečechy na celém světě a vídám je. Takže není pravda, že to lidi odděluje od sebe, absolutně ne.
1: A čili kladný názor, ale pozor, hned pozvu další dva hosty a bude mě zajímat, které z těch vymožeností používají oni, si vůbec ví, co to je. Dámy a pánové, přicházejí televizní a rozhlasový scenárista, legenda Gustav Opustil. Posaďte se u nás, rád vás vidím. Kabaret u dobré pohody, pražský písničkář, diskotéka pro starší a pokročilé, Silvestry v Praze, bejvávalo blaze a tak dál a tak dál. To všechno je Gustav Opustil a jsem moc rád, že přichází i herec Pavel Nový.

0: Kam dát berle? Opsi si je?
1: Odhodili je do zákulisí.
0: Tam někdo stojí. No, tak hold, ten další host už nepřijde. Možná si půjčí ty tvoje berle a přijde s něma. Pánové, vy jste možná poslouchali v zákulisí, řekněte mi, možná začnu u vás, pane Oplustile, co vy a moderní technika, abychom si to ujasnili na začátek, jakým jazykem s vámi hovořit, my už si tady s panem Nefem v tom rozumíme. No, pane Oplustile, vy tomu rozumíte, četujete, mailujete, ráno jsem vás viděl na Skypeu.
2: No, já jsem se vyděsil, hned jen jsem slyšel o vynálezích, protože já jsem vůbec nic nevynalez. Já jsem totiž, ale objev mám, jako já jsem zjistil, a to jsem objevil teda, že je lepší, když je člověk v životě v dobrý náladě, než aby byl pořád naštvaný. Ono je to za stejný prachy, ale je to zdravější.
0: A to je hezký objev.
3: To s váma souhlasím.
0: Velmi chytře jste převedl tu otázku někam jinam, ne? No, já jako dotěrný novinář se ptám, co vy, mailování, SMSky, vy jste to můžu prozradit ročník 1926?
2: Ano, samozřejmě, čili můžete to prozradit.
0: Jste zhruba stejně starý jako mobilní telefon, ale...
2: To bude osvobozující.
0: Jo, ano. Co vy a technika? Jste na mailu?
2: No ano, tak to jsem se musel naučit, to je pravda. Já jsem se tomu bránil, bohužel jsem se neubránil, protože kdybych to býval nezvládl, tak jsem nemohl už psát scénáře, protože v televizi jinde chtějí, abych to poslal mailem. A já ani o mailem jsem nevěděl, co s tím mám dělat, jako psát na stroj a takhle, přelepovat všechno. Tak jsem si říkal, no snad to je přece jenom jednodušší, když teda se to nějak naučím. Tedy s pomocí boží jsem si myslel, no nakonec jsem se to možná naučil i bez toho, ale neovládám to tak, jako když jsem před chvíli slyšel, jak jste ze sebe sypal tyhle ty věci, tak to bylo
0: tady,
2: pro mě, to je jako nečitelný recept do drogerie nebo do lékárny, protože to já nevím, o čem je řeč vůbec.
0: Pavle, co ty? Mailuješ, SMSkuješ, MMSkuješ, Skypeuješ?
3: Já považuji telefon mobilní za geniální vynález, už jsem díky tomu zachránil několik lidských životů, takže to je docela praktická věc, ale s tím počítačem jsem dlouho na tom byl tak, že jsem počítač uměl pustit akorát na zem. A jeden můj kamarád, když jsem se při svých různých peripetiích dostal do Kladrub, tak za mnou přijel, přivez notebook a řekl, tady to máš a budeme spolu ve styku. A já jsem říkal, milý Jiříčku, Kováříčku, já to umím pustit akorát na zem, pán, no právě, tady budeš mít prd co dělat, tak se to naučíš. A tam byl se mnou nějaký pan Pilát, to je slavný jméno, ale nic s tím neměl, a ten si srazil vás na motorce. Takže ničím nehybal, jezdil na elektrickém vozejku a za sebou mě na mým vozejku mechanickým táhl, takže my jsme vytvářeli takový vlaky různý. A ten mě ty základní věci naučil jako blbce v podstatě. Že tedy něco je třeba, když píšeš poštu, napíšeš dopis, teď ho musíš dát do obálky a pak ho teprve musíš ofrankovat a pak ho teprve musíš poslat. A v tom počítači to je úplně stejný, akorát se to jmenuje jinak, má to ty anglický názvy, který se časem člověk naučí. Ale když to nepřijde tak, jak to má přijít, když třeba dva takový, no můžu to říct, blbci, jako já a Robert Bakalář, jsme spolu dávali dohromady tenhle týden rozhovor, trval to strašně dlouho, že on to poslal jako mail a z toho to nejde vzít a uložit, abych na to mohl dělat,

0: to zas poslat. Tak jsem ho musel donutit, aby mu někdo vysvětlil, že to musí zabalit do té obálky, poslat mi to. Já, že si tu obálku dám do toho, do té skřínky. Říkám to dobře?
1: Jo, ne, pane, nevíte, ne. Vy...
0: Přátelé.
1: Pane Nep se vyděsil, protože to, co si tady popsal jako operaci, která neexistuje, to jako tak daleko
0: školení,
1: sem, že...
0: Dobře, tohle školení puste z hlavy.
1: Jo. Musí si to uložit do Wordu, rozumíš, a pak to otevřít, pracuješ si a zase to odešleš, že jo?
0: No
1: pak
0: si... Jo, teď o tom mluvím.
1: No vidíš to? A můžeš i v tom mailu pracovat a opravit to, víš,
0: a to jo, ale to, tam pro... se mi to vždycky ztratí někde. Prosím vás, to bych se chtěl zeptat. Kam ty věci mizej? Tolik práce to dá a najednou je to fuč a nenajdete to. A já dokonce na začátku úplně svý počítačový éry jsem vstek jednou do toho počítače bušil. A teď se stalo to, že ty písmenka se rozběhly po všech programech. Přišel jeden borec, to je maličkost, za chvíli nic. Přišel druhý borec, pak jsem si objednal. Jakože firma, pošleme vám, jasně, pošleme vám, přišel jako mladý kluk, všichni není pro nic. Tak jsem zjistil, že mám kamaráda, který je u Microsoftu hodně někde v tom programování vysoko, tak ten přijel, říkal, to je maličkost, ani mi nedělej kafe, a přijdu dolů hned, za chvíli volal, za 4 hodiny, prosím tě, přines mi to kafe sem. Za 3/4 hodiny vyšel, byl celý rozpálený a říkal, no, už to funguje. Jak jsi to dokázal?
2: A já jsem pane, se... To je velice jednoduchá věc, to je známé, že když si pozvete odborníka, tak vždycky se od něho dovíte, že ten váš problém je první, který on v životě zažil, přestože to už dělá 15 let. A co tahle ta vaše příhoda s těmi písmenky, to jste mě připomněl, co se stalo zase mně. Ode mě by se předpokládalo, že to umím, a navíc já o tom přednáším. Já přednáším například jako lidem, takovým poctivým, slušným lidem, jako jste vy, přednáším o počítačové grafice. A já jsem jednou měl takovou přednášku a byl tam nový program, že jsem měl uvést jaksi veřejnosti, jako co to všechno umí, a udělal jsem si tahák. Bylo 600 lidí v sále, já jsem to otevřel, zahájil jsem to, promítalo se to na plátno, teď jsem se dostal k bodu D, a zjistil jsem, že to po sobě nemůžu přečíst. A že nevím co mám udělat. A jenom jsem věděl, že to je šíleně složitý. Tak mě napadlo, že zvolám, hodí! Ale neudělal jsem to. Ale něco jsem zmáčk, opravdu nevím co, a ono se to stalo samo. Takže od té doby věřím, že ta ne požár, Jako ta operace správná se stala. A od té doby věřím, že skutečně na tom počítači je nějaký panic button, nebo prostě taková ta záchranná brzda. A že je tam ještě anděl strážný, který poctivé počítačology, jako jsem já, zachraňuje v hodině nejhorší. Teda nevím, co dělal včera ten pacholek, protože jsem si smazal článek, který jsem měl odeslat. A ta vaše otázka, víte, kam to všecko jde, tak na to vám odpovím, to bych rád věděl.
1: No. K tomuhle se určitě ještě dostaneme, ale...
0: Já jsem myslel, že budete neslušný.
1: Ne, tak všichni víme, kam to chodí, ale přeci jenom zase je 11:15, že jo? Hudba, kterou jsme vybrali k tomu dnešnímu tobogánu. Víte, když bychom vybrali někoho, kdo zpívá na playback nebo half playback, povídáme si tu dneska o technice, ta technika může zklamat, CDčko začne přeskakovat, proto dnes žádná technika. Přicházejí dvě mladé dámy, Martina Trchová a Karolína Skalníková. Dobré dopoledne. Dva mikrofony, flétna, kytara. Myslím, do dnešního technického dílu ideální sestava. Dámy, můžu poprosit o první písničku?
3: Samozřejmě. Dobrý den.

0: Martina Trchová, Karolína Skalníková, živě tady u nás v Tobogánu na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha. Technika přítel i nepřítel, to je naše dnešní téma. K 90 na mobilního telefonu je tady Ondřej Nev, Gustav Oplustil, Pavel Nový. Dámy už si sedají a zeptám se rovnou vás. My jsme tady všichni už starší generace, vy vypadáte obě tak porevolučně už. Jak vy jste na tom s technikou? Vy to musíte všechno umět, ne? Všechny ty, kam jsem si to napsal, tady. ICQ, Facebooky, Skypey, vy posloucháte MP4 nebo MP5, to už je, MP3 je určitě. Jak vy jste na tom?
1: Tak já jsem teda skončila u trojky a říkala jsem si, že Facebook a takové věci, to už je na mě trošku moc.
0: U trojky to znamená?
1: U MP3.
0: U MP3, ano. Čili když bychom to popsali jako CD přehrávač, vím, že se CDčko dá do toho, do uší a tohleto a potom je ta MP3, jo? Jak to funguje? To je taková malinká krabička.
1: Čím dál menší.
0: Čím dál menší. Mm-hmm. A mě vždycky zajímalo, jak to do toho dostanu, jo? Jak tam se vejde ta Vondráčková, jak to funguje?
1: No, to stačí taková šňůra a už to tam tak běží všechno z toho počítače.
0: Z počítače zase musím.
1: No jo.
0: A do toho počítače musím nejdřív...
1: No, tam vlastně nejdřív člověk musí ty CDčka jako dát.
0: Jo, a dám si to do té krabičky. Aha, tak to je MP3, prosím vás. A rozdíl mezi MP3 a MP4 je, že se tam toho vejde víc, nebo?
1: Já teda si úplně nejsem jistá, ale myslím, že tam je video.
0: Jo, vidíš, že i rovnou sem, podívej
1: že
0: se.
1: Že jako, no, je to tak?
2: No, na mě jo,
0: ano, Ondřej nepívá, ano. A MP5 to je, nebo jsem to jen tak plásnul? To ještě není, ne? To už bude rovnou i, už bude i snídat.
1: To už bude živý potom. To
0: než skončí tenhle pořád. Ano, Karolíno, co vy, jak jste na tom?
2: No, já jsem na tom podstatně hůř. Ne, MP3 ještě zvládnu, ale ty Skypey a všechny tyhle ty věci, to už jde mimo mě.
0: Už jde mimo mě? Čili to je ještě pro mladší generaci?
2: Asi jo. Já jsem skončila tak jako u mailu a mobil zvládám, ale myslím, že víc už asi nepotřebuji.
0: To je krásný.
3: Ale to teda hodně přicházíte. Moje vnučka, který je 2,5 let, tak skypuje se svým kamarádem, který se jmenuje Pun a je to Vietnamec a hovoří s ním vietnamsky a vidí ho a on vidí, to je úžasný.
2: To je fantastický. Aha. Já teda jako podezírám svoji dceru, který je teda 1,5 roku, že pravděpodobně už to zvládá taky líp než já.
3: Aha. Ale to je zase přirozený jev. Já tvrdím, že skutečné mládí, takové to opravdové, jo, to spíš dětství, končí v okamžiku, kdy člověk přestává umět naladit televizi. To umí jenom malí děti, jenom velmi malí děti to umí.
0: Já si budu pamatovat, že skypování, abych mohl komunikovat, mimochodem nemusím umět skypovat, když si chci popovídat s Vietnamcem, to jdu normálně nakoupit, že jo,
3: ale samozřejmě. Ten Vietnamec musí být ve Vietnamu, pochopitelně.
0: Jo, takhle,
3: byste
0: ano.
3: Se, to byste se nachodil.
0: Pravej Vietnamec, ano.
3: Si za tím
0: ano,
3: svým
0: ano.
3: Vietnamcem dostal.
0: Víte, ono to je, mně se to líbí, když to všechno funguje, ale potom, když ano, Pavel Nový má technickou poznámku, hned ti nesu mikrofon.
4: Jenom co se týče těch Vietnamců, tak my jsme byli na dovolení v Řecku, tam jsme se potkali s holkou, která o sobě prohlašovala, že je Valaška, ale byla Vietnamka jak poleno.
0: Ano, cizince si zase někdy pozveme sem do Tobogánu, ti tady byli nedávno. Víte, když to přestane fungovat, samozřejmě ve chvíli, kdy musíte nutně něco najít na internetu, přebrat mail, něco tam dopsat, odeslat zpátky, tak se vám to kousne, to je hezký taky výraz, že jo, který čeština neměla, že se to kousne, a pak ty viry. Já jsem měl, je to 14 dnů, trojského koně a teď mi popisovali, já tam mám všechnu tu antivirovou ochranu, že jo, samozřejmě, že přijde takovej malinký pidižvík a ten to do sebe pak začne přivolávat do toho počítače. No v tu chvíli, já bych to opravdu rozdupal. Máte vy nějakou radu? Co Gustav Oplustil, když něco přestane fungovat z techniky a nemusí to být počítač, může to být, já nevím, pračka nebo televize, berete kladivo nebo voláte opraváře?
5: Ani jedno, ani druhý. Já teda pořád mám dojem, že jsem v nějaký špionážní centrále. Nevím, o čem se tady mluví, že? Ale dejme tomu, že to omylem, že ono. Já jsem klidnej, opraváře nevolám, protože nevím ho nikam, ale mám na to nakonec syna, který tomu naštěstí rozumí, a ten, když najde chvilku, tak mi to přijde vysvětlit, ten případ, který se mi stane, a tím já si to vlastně hned zase napíšu, takhle za sebou, a příště už vím, co bych si měl udělat. Jako. Ovšem ten interval nesmí být dlouhý, protože mezi tím to zase zapomenu, samozřejmě. No a pak mám taky jako, ale to jsou taky zkušenosti takový, jak tady byla řeč o tom pravnučku taky malou, která přišla třeba a říká, tak jsem donesla si tady dědičko nebo něco takového, pust mi to dědo, jo. A já pám, co to, jako, kam to pustit, nebo co? Ježiš, no tam. A to jí byly asi 3 roky, nebo takhle. Vzala to, strčila to tam do toho, co mám ten, to zařízení jako nějaký, jo. Zmáčká koflík a říká, no vidíš, že je to, jo. A divá, pustila to. A pám, tak to počkej, to já tě překvapím, to já mám taky jiné věci. A vytáhl jsem starý kufříkový gramofon na kliku. A dal jsem tam starou desku rozbitnou, pustil jsem to a ona říká, kde to má dráty? Jak to, že to hraje? No tak jsou i v minulosti věci, které jsou překvapující.
0: Mimochodem ta DVDčka, ano. Pane Nefe, vy to budete vidět, DVDčko to už je taky hudba minulosti, už tam prodávají něco a ta krabička je tak jako menší, jak se to jmenuje, to, co je
6: pod... DVDčko je pryč, teďka bude Blu-ray, nebo je už Blu-ray.
0: Čili DVDčko, já no, si toho to, nakoupil
6: je,
0: teď.
6: Jako, je to jako vejce vejci, je to taky kulatý, placatý, ale vejde se tam daleko víc data a ty obrázky, nebo prostě ty filmy jsou v úžasné kvalitě, takže to jako je... Taková...
0: Čili ta všechna DVDčka, co jsme si teď nakoupili za těch 39 korun... Proto to je to tak levný, protože už je to... A to budou ty, jak to je, Blu-ray?
6: Blu-ray, jako modrý paprsek.
4: Já mám ještě video.
0: Na to si můžeš postavit kytku dneska tak akorát, víš? Pavle, co ty a technika, když ti přestane fungovat? Ty už si to naznačil u toho počítače, že do toho mlátíš. Ještě,
4: poslední, v čem se tak trochu vyznám, jsou auta, protože ten princip je stále zachovaný. Ten motor má nějakou konstrukci, nějak to vypadá, ten výbušný motor se vlastně nic moc nezměnil za tu existenci těch aut, tam je to poměrně při trouble furt stejný, akorát se ta elektronika okolo toho vylepšuje, aby to mělo menší spotřebu, aby to méně dělalo binec, aby to bylo tiší, aby to za sebou nechávalo méně svinstva a podobně. Nakonec určitě se dopracujeme k elektromobilům.
0: To 100%, to jo. Počkej, ty jsi tak odvážný, že když ti se zastaví auto, že otevřeš tu kapotu a vrtáš se v tom, to už se ne, dneska tam, snad ani nesmí,
4: ale,
0: ne?
4: No, tak oni říkají, že ne, ale ono na tom za stolik není, jo. Když se nakonec, když se všechny ty dráty odpojí,
0: tak to
4: takový ty, co vedou k těm počítačům a k těm čipům a takový, že to přestane se do toho tato elektronika motat a začne to fungovat na tom základním principu, tak to normálně jede.
0: Nasání, stlačení, výbuch, výfuk. Ano, to máš pravdu.
6: Já si teda dovolím pochybovat o tom, co říkáte. Psal se rok někdy tak 85 a já měl kamaráda, který byl inženýr od automobilu z výzkumáku automobilu, co je ve Vysočanech. No a přivezli takového Volkswagena nového, tak otevřeli jsme tu haubnu a koukali dovnitř a on, tenhle ten inženýr, který se tím zabýval celý život, pořád nemohl pochopit, jak je možný, že to má 4 válce a vedou z toho 5 rour. O čo je ta 5. roura? A bádal nad tím, a že by tam on uměl něco opravit, no nepřichází v úvahu. Nepřichází v úvahu. A navíc jsou dneska ty motory, možná jste genius, jako já.
4: Ne,
6: já
4: vás, jste mě špatně poslouchal, jsem neříkal, že já to opravuju, že to umím.
6: Že se do toho koukáte.
4: Že se do toho taky
6: to koukám. To tak to taky umím.
4: A je no, ten no, princip, no. Ten princip je pořád stejný, ale princip tohle jsem jednou dokázal, princip u svýho Volva jsem tohle jednou dokázal, že jsem prostě tu elektroniku odpojil, takový ty předčasovače a takový ty věci. A ono to najednou normálně jelo, prostě je to diesel.
0: A měl jsi z toho žigulíka, víš?
4: Ne, ne. To by, když tak by z toho byla Volha, ty ukradli ten model 411 Volva.
0: Zase já vůbec nevím, o čem mluvíš, ale taky je to hezké.
6: Mimochodem, Volha údajně je ukradený Studebaker.
4: No to je všechno dohromady. Rusové kradli a kradou, kde můžou.
0: Ano, ano. Pane, opustili s tou špionážní centrálu, jste měl pravdu.
5: No, že jo.
0: Ano, že jo.
4: Vidíte, zdravíme ano. Chlapce na příslechu.
0: Dámy, teď už to můžete zachránit jenom vy dvě. Můžu poprosit o další písničku. Na vlnách Českého rozhlasu 2 Praha posloucháte v přímém přenosu z Pražského divadla U hasičů tobogán dnes na téma technika, přítel i nepřítel, aneb i vynálezy mají své narozeniny a zpívají a hrají vám Martina Trchová a Karolína Skalníková.
7: Strach o půlnoci chytne. na schodech za šosy, to když někdo náhle v patře zhasne

0: Martina Trchová, Karolína Skalníková bez jakéhokoliv použití techniky v dnešním technickém tobogánu. Mými hosty jsou i Ondřej Nev, Gustav Oplustil a Pavel Nový. A vy vidíte, že jsem se posunul a uvolnil tady na jevišti místo. Jsou vynálezy, u kterých můžeme pochybovat, jestli je to nějaká ďáblova les, kterou nám sem poslal v případě internetu, nebo zda pomáhá. Jsou ale vynálezy, které nám neoddiskutovatelně v našem životě pomáhají. A proto jsem velmi rád, že pozvání do tobogánu přijal profesor inženýr Kamil Wichterle, doktor věd. Dobré dopoledne, pane profesore. A pozor, ještě jedno překvapení. V první řadě paní doktorka Linda Wichterlová. Dobré dopoledne i vám. Paní doktorko, můžu k vám usednout sem v první řadě? Vítejte v tobogánu.
1: Děkuji za přijít.
0: Vy jste manželkou, byla manželkou pana profesora Wichterleho, objevitele silonu kontaktních čoček. Víte, většinou to tak bývá, pardon?
1: 60 let.
0: 60 let jste byli spolu. Kdy jste se seznámili vůbec?
1: No, už jako dítě jsem mu sbírala tenis a míči, když hrál s mou maminkou tenis.
0: A vydrželo vám to 60 společných let. Řekněte mi, taková informace ze zákulisí. Většinou ti vědci samozřejmě spoléhají na svoji manželku, která vytváří to rodinné zázemí a díky tomu, že doma je to v pohodě, tak mohou objevovat, bádat. Jak to bylo u vás doma?
1: No, my jsme vyšli ze stejné školy, jenomže já jsem šla jiným směrem, on taky jiným směrem. Pak to dopadlo tak, že můj manžel se kvůli mě se vrhl taky na studium medicíny, jenomže zavřeli vysoké školy, tak bylo konec a já, protože zavřeli vysoké školy, tak jsem se věnovala domácnosti a pak jsem kvůli tomu od něho se naučila i vyšší matematiku, protože jsem za ním přišla jako s třeba otázkou, jak velký kastrol je potřeby, aby na něm bylo stejně krajových budchet jako prostředkových. Na to musí být diferenciální už matematika. No takže my jsme se takhle scházeli společně v těchto těch svých...
0: Ano, to je běžná rodinná debata taky. Jak velký musí být ten pekáč? No tak nějak, aby... Já nevím.
1: No já jsem měla ráda prostředkové buchty a on měl rád krajové, víte?
0: Čili tohle vypočítal, to je geniální, čili vy jste na to šli přes kuchyni, čili vy jste mu vaří... Já... Přes matematiku, no to já vím, ale to souviselo, čili už vy jste mu vařívala čočku vždycky s párkem, že jo? On na to kouká, říká, čočka, no jo.
1: Ano.
0: Jedl čočku, měl jí rád?
1: No měl, jenom že když byla válka, tak jsme neměli ani té čočky tolik, že jo.
0: Proto jí vynalezl potom později, ano, ano, ano. Paní doktorko, já jsem moc rád, že jste dorazila a ač jste nechtěla, že jste vyprávěla, paní doktorka Linda Wichterlová, děkuji moc. Na jevišti pan profesor Wichterle, ještě jednou dobré dopoledne, pane profesore.
2: Dobré dopoledne.
0: Vy teda v té vaší rodině, to je titul vedle titulu. Vy když se sejdete, tak to je, se oslovujete na té rodinné oslavě. Pane profesore, udělejte kávu, paní doktorko, co bude k obědu?
2: Pro boha, nějak ty tituly, to jsme vynechali.
0: Jo?
2: To je, já jsem dokonce od svého otce okoukal to, že se tituly vůbec nepoužívají. A on dokonce měl takový dar, mluvit způsobem, že nemusel ani tykat, ani vykat. Takže on vlastně nerozeznával lidi. Všichni lidi byli na tom stejně pro
0: něho. To je hezký. Vy máte bratra, předpokládám, že jste oba vědci.
2: Tak nějak.
0: Ano, můžu se zeptat, čím vy se zabýváte? Taky jste zůstal u něčeho podobného jako tatínek? A nějak aby jsme to pochopili. Já jsem to četl na internetu, co děláte, vůbec tomu nerozumím.
2: Já jsem nějak zabloudil do oboru, který se jmenoval chemické inženýrství. Čistě z toho důvodu, dostal jsem se na chemii, nebudu vykládat důvody, a vybíral jsem si speciálně obor, kde bych dělal něco jiného, než na co jsme už doma měli specialisty.
0: Ano, čili byste si to tak jako rozdělili.
2: Rozdělili jsme
0: ano.
2: Si to.
0: A ty obory, co zbyli, jste předali dál, vy máte 5 dětí.
2: No tak
0: tam... 12 vnoučat.
2: Ano.
0: Je to tak? Všichni věci předpokládám. Nebo zvrhnul se někdo v rodině?
2: Někteří se živí poctivou prací.
0: To... Pane profesore, já když jsem si tak četl o vašem tatínkovi, to musel být velmi zásadový muž, podepsal 2000 slov, byl vyhozen z vysoké školy, já nevím co všechno, a vždycky si pevně stál za svým názorem. Jaký to byl člověk? Jak na něj vzpomínáte? Jaký byl? Byl to přísný tatínek?
2: Vůbec ne. Vůbec ne, já bych řekl, že naopak byl mimořádně tolerantní člověk, a to, že na sobě nenechal štípat dříví, tak to celkem on vždycky se našel ve všem tu lepší stránku života. A takže nakonec se stalo to, že se mu nepodařilo nikomu moc ublížit.
0: Jak vzpomínáte na tu dobu, vy už jste byl, no vlastně ne malý kluk, když začal pracovat na kontaktních čočkách, to už jste byl vysokoškolák skoro?
2: No to už jsem tak na vysoké škole jsem začínal.
0: Kdy vlastně ta kontaktní čočka spatřila světlo světa? Myslím, ta vylepšená, protože on snad už v 50. letech začal s tím vývojem?
2: No tak tam hlavně první velký vynález byl ten materiál. A pak byl ten nápad použít to na ty kontaktní čočky, a to on to zase není tak jednoduché udělat z toho tělísko, které má rozměry v řádově v desetinách milimetrů, veliké 10-15 milimetrů, a aby to mělo přesně ještě tu optiku, takže tam byl ten vývoj technický. A samozřejmě se to tam piplalo řadu let s většími a menšími úspěchy. Musím vzpomenout na pana inženýra Černého, který se na tomhle s tom velice podepsal. Ale a teprve potom přišel ten nápad, jak to dělat sériově systémem jako Baťa cvičky.
0: Ale díky vašemu tatínkovi, my Češi, vidíte, jak se to přibíráme, jo? My Češi jsme dali světu kontaktní čočky. Díky němu, pan profesor Vichtrle. Víte, určitě tohle je potlesk, který doufám, že uslyší. Věřím tomu, že poslouchá někde. Řekněte mi ještě, vy jste velmi rozsáhlá rodina, jak jsem naznačil.
2: Dost.
0: Dost rozsáhlá rodina. Všichni dobře vidíte, jak na potvoru? Nebo víte, jestli vůbec někdo ty kontaktní čočky z vaší rodiny, když už je tatínek, dědeček, pradědeček vymyslel, nosíte je někdo?
2: Já netuším, že by někdo nosil. Otec je teda si uměl samozřejmě nasazovat takovým způsobem, že místo toho, aby je přeměřoval, tak
0: a sadil. Čili váš tatínek nosil čočky, jo?
2: A řekl 3,5 dioptrie. Ne, to jako když dělal kontrolu.
0: Jasně, jo, tak.
2: Ale on trpěl takovou vadou zraku, že se to nedalo vykompenzovat ani běžnými brýlemi.
0: Aha.
2: A na to čočkami v té době, a dokonce ani dneska ne, a v době, kdy potom ty kontaktní čočky už se začaly vyvíjet, tak trpěl tím, čím trpíme my všichni dospělí lidé, že musíme mít, když máme krátké ruce, tak si přidáváme brýle.
0: Ano, ano, takže ano, ano. Čili on si ten svůj vynález nikdy neužil, ani nikdo z vaší rodiny.
2: Ne.
0: Čili čekáte, že se konečně narodí vnouče, které bude špatně vidět a řekne, podívej, tady pradědeček vynalezl čočky, tady to máš, jo?
2: Možná, že to tak dopadne.
0: Budu držet palce. Hostem dnešního tobogánu je i profesor inženýr Kamil Vichtrle, doktor věd. Dámy zpěvačky, vy jste jediný, všichni mají brýle, pan Nef má brýle, pan Opustil má brýle, Pavel Nový má brýle, já mám brýle, pane profesore, vy vidíte, ne, pan profesor Vichtrle má brýle. Děvčata, vy po revoluční generace, vy vidíte dobře, že má aspoň jedna z vás čočky teď?
3: Čočky nemám, ale nosím brýle, aspoň na řízení.
0: Ano, to byste měla. A?
3: Já teda zatím vůbec.
0: Zatím vůbec. Prosím vás, má tady teď někdo čočky na očích? Co? Támhle se hlásí, vidíte mě dobře? Vidíte to? Tak můžete děkovat panu profesorovi Vichtrlemu. Ano, tam se hlásil někdo další. Dámy, můžu poprosit o další písničku? Sice bezčočkovou, ale nevadí. Tobogán dnes o technice a o technických vynálezech. Ondřej Nev, Gustav Opustil, Pavel Nový, paní doktorka Vichtrlová, pan profesor Vichtrle. To je naše dnešní sestava.

0: Martina Trchová v Tyrkisové, Karolína Skalníková, Černo-Džínová, abych popsal i posluchačům, kteří jsou u rozhlasových přijímačů. Jsou tady společně s námi Ondřej Nev, Gustav Oplustil, Pavel Nový, pan profesor Vichtrle a povídáme si o nejrůznějších vynálezech. Já se teď jako vždycky po třetí písničce budu věnovat naší soutěži, ale ještě předtím vám položím otázku, vám všem, kteří jste tu, abyste měli šanci si ji rozmyslet. Bavíme se tu o vynálezech, technických vymoženostech. Který je vynález, bez kterého vy si osobně už nedovedete svůj život představit? A je jedno, může to být teploměr nebo myčka nádobí. Je to na vás. Je nějaký takový vynález a může to být samozřejmě i internet. Rozmýšlejte, já se vrátím o týden, vlastně o 14 dní zpátky. To jsem se vás ptal, jaké číslo má Shakespeareův sonet, který tady ve vysílání zazněl. Správná odpověď, pamatujete si? 66, velmi správně. A já sahám do obálky, nedívám se a losuji. Už mám v ruce korespondenční lístek, čili vítězem fotografie celého osazenstva z minulého tobogánu a všech podpisů je Zdena Jančíková z Plzně. Blahopřejeme a děkujeme. Nová otázka, která zjistí, jestli jste dávali během dnešního tobogánu pozor. A dneska mám na mysli hned ten můj první úvod. Nejdříve kontakty, tobogán Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Vy, kteří mailujete, Pavle, tobogán@rozhlas.cz a já se vás ptám, jestli jste poslouchali pečlivě, ptám se, ve kterém roce byl vynalezen parní buchar. Je to na vás, kdo dával pozor. Za týden budeme losovat, to dostanete fotografii toho dnešního osazenstva. Tak odkud to vezmeme, pane profesore? Který je ten váš vynález, bez čeho už si svůj život prostě nedovedete představit?
1: Budete se divit, ale kniha. Je to... To není sice technický vynález, ale já si nedovedu představit, jak archeologové za 50-100 let budou zacházet s disketou 5¼ palce a budou z ní luštit nějaký file, který bude v dejme tomu, v Kairajtru nebo v T6.
0: To si nedovedu představit ani dneska, ne? Za 50 let, že by luštil v Skywriteru.
1: Nebo v 602.
0: No to teprve. To už vůbec, ano, Pavel, více 603. Kniha. Ale dneska, napadlo by vás, dneska už jsou i knížky, že jo, na počítači, můžete si tím listovat. Napadlo by vás to, nebo třeba čtete noviny na internetu? Mě to nebaví, když to nešustí, jako jo, jak má.
1: Na to šustivý, to je vždycky lepší. Dají se tam vyplňovat křížovky, to se na internetu dělá špatně. Ale taky je zajímavý třeba dopis, jo, to je já si nebudu představit, kdyby moje babička si psala e-maily s Terezou Novákovou, no, jestli by se to zachovalo do dneška.
0: Hmm. Vypadalo by to divně, kdyby teď třeba vyšly v několika svazcích maily Voskovce a Vericha, že jo? No. Pavle, co ty a tvůj vynález, bez kterého si nedovedeš představit život?
2: No já bych tady obdivoval a opěvoval, kromě té knihy, která je fantastický vynález, tak bych tady opěvoval určitě elektřinu. Protože ten nápad, že to může samo od sebe takhle pracovat, a zrovna včera nebo převčírem jsme se dozvěděli, že díky nanovláknům tenhle problém takřka je vyřešený, kde brát energii. To teď jsem přehnal samozřejmě, ale tak je to je pohon. A já si myslím dokonce, teď tady trošku zase u červa a ti, kteří to nemají rádi, ty úplně teď budou nadskakovat. Připravte se, nepřátelé jaderné energie. Jaderná energie, si myslím, je úžasná věc.
0: Jaderná energie, elektrika, kniha, co Gustav Oplustil. Který vynález je vám blízký?
3: No, já bych řekl, já jsem takový praktický člověk, já bych řekl, že etážové topení. Protože upřímně řečeno si nedovedu představit, že by ještě dneska nosil 4 kyble briket ze sklepa 3 patra nahoru. Teď stačí otočit knoflíkem a je teplo.
0: Ano, když pracujete na internetu, máte ano. Vytopený pokoj krásně. Ano. Další vynález. To mě bude zajímat, co Ondřej Nev, bude to ten internet?
4: No, já bych jenom chtěl dodat k té knize, víte, já jsem si vzpomněl, jsem před lety fotografoval v archivu Pražského hradu různé listiny, jako Zlatou bulu sicilskou a různé jako rukopisy Jana Husa, a byla tam taková paní archivářka a říkala, no víte, až sem přijdete za 500 let, tak tyhle ty listiny tady budou zhruba ve stejném stavu, jako je vidíte teď. Ale ty knihy, které tady máme, tady nebude ani jedna, protože se rozpadnou. Prostě ten papír to nevydrží, čili ten problém s těmi disketami, který je vážný, to je skutečně vážný problém, který se řeší, tak ten platí o knihách také, takže třeba Google teď má už 7 milionů knih převedených do elektronické podoby a zejména takové zvláštní knihy z 18. a 19. století, které byste jinak vůbec nemohli nikde sehnat. A samo sebou Pavel Nový mi tu elektriku vyfouk, já jsem na elektriku jaksi hodně vysazený, já jsem napsal knihu, která se jmenuje Tma a která popisuje svět, jak by vypadal, kdyby přestala fungovat ta elektrika jako technický prvek. Takže to jsem bohužel byl vyfouknut. Čili druhý jaksi podstatný vynález, bez kterého bych se nerad obešel, jsou peníze.
0: A to je hezký vynález.
4: A rozumíte, ono jako, ne že bych byl nějaký moliérovský harpagon, to absolutně ne, ale prostě ty peníze jaksi nějakým způsobem určují hodnotu a smysl naší práce, i když samozřejmě se dá vymyslet milion argumentů proti a že tamhle ten něco ukrad a ten přišel k penězům neprávem a tak dále, ale jaksi ve své podstatě to řeší jaksi styky ve společnosti, myslím, velmi, velmi rozumným způsobem.
0: Ano, Pavel Nový má technickou.
2: Věcná. Já bych tady ocitoval jistého Josefa Kajetána Tyla, který již říká ústy své postavy, které se jmenuje Vocílka, peníze jsou páni světa, dukát, to je pravý rek, a co někdy stovka umí, to by člověk sotva řek.
0: Pozor, další vynález, nesmíme na něj zapomenout, protože díky němu vy nás teď posloucháte, Rozhlas. To je hezký vynález, co vy na to? Dívky, dámy, už jsem u vás, rozmysleli jste si? Tak, jak to je, Martina?
5: No, tak já myslím, že všechno důležité bylo řečeno, ale možná ještě hudební nástroje.
0: Děkuji, čekal jsem něco podobného a?
6: Já budu úplně prozaická, já za úplně nejgeniálnější vynález považuji postel.
0: Krásný. Proč ne postel, peníze, elektrika, topení k tomu? Ono to souvisí všechno. Knihu do té postele, že? Krásně nám to tady vyšlo, nebo u toho...
2: Tuhle někdo říkal, že ten, kdo vymyslel postel, by měl dostat Nobelovu cenu dodatečně.
0: A měl pravdu. Když jsme si povídali o těch výročích, já to teď trošku stočím od všech těch vynálezů na vás, pane Nefe. Letos, troufnu si říct, že by to bylo i někdy v těchto dnech, by váš tatínek oslavil rovnou 100. Vladimír Nef by měl z té narozeniny. Česká televize v té souvislosti dává do vysílání, já se na to strašně těším, znova sňatky z rozumu, Bornové, Nedobilové, zase budou soupeřit jako vždycky o příští neděle. Můžeme udělat takovou malou tečku za těmi všemi technickými vymoženostmi vzpomínkou, vaší vzpomínkou na vašeho tatínka?
4: No tak tatínek se narodil 13. června 1909. Byl velmi pyšný, že chodil do školy za Rakouska ještě a zpíval hymnu a všecko. No a tak to víte, to by bylo na mnoho hodin. Tatínek měl vztah k vynálezům velmi... velmi jaksi intenzivní. On strašně litoval, že už nejde nic vynalézt jaksi bez vědecké přípravy. A on se seznámil za války s jedním zajímavým člověkem, ten se jmenoval inženýr Karel Drbal, a ten bádal v oboru Cheopsovy pyramidy a vymyslel takovou věc, o které se dodnes neví, jestli je humbuk nebo ne. a sice broušení žiletek v papírové pyramidě bez mechanického vlivu. No a tatínek tím vynálezem byl úžasně nadšený. Když já byl dítě, tak to mi bylo tak 5, tak jsme měli doma asi 50 pyramid. A tehdy jsem dostal nevysvětlitelným způsobem spálu, protože jsem byl jediný případ spály v celém Československu. A spála, jak známo, je nakažlivá věc, tak musí tam být vždycky někdo, kdo má taky spálu, aby vám dal tu spálu, že jo? Já jsem dostal spálu sám od sebe a někdo nakoukal tatínkovi, že to je od těch pyramid. Takže já jsem jediná bytost, která dostala spálu od pyramidy a tatínek spálil ty papírové pyramidy, abych nedostal znovu spálu a tím skončilo jeho vynálezecké období.
0: Vzpomínka na Vladimíra Nefa, který by měl letos stovku. Dámy, poprosím o závěrečnou písničku, ale ještě před tím vším, já doufám, že máte ještě jeden potlesk v záloze. Dneska, když jsme u těch výročí, slaví své narozeniny, bohužel to není s námi, protože je nemocná, režisérka Tobogánu Ivona Žertová. Ivono, tenhle potlesk je pro tebe a přání od celého divadla. Příští týden po té technice poetické téma. 21. březen je totiž Světový den básní. Budou tady Gabriela Vránová, Jan Schneider, textař a básník, Mirek Kovářík, netřeba představovat, Radek Balí a o hudbu se postará Criss Cross Quintet. Dnes se s vámi loučí Ondřej Neff, Gustav Opustil, Pavel Nový, pan profesor Kamil Vichterle, paní doktorka Linda Vichterlová, zpívali a hráli vám Martina Trchová a Karolína Skalníková a od mikrofonu se loučí a hezký víkend přeje Aleš Cibulka. Mějte se hezky.
7: Tváříš se hochu

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archivu Českého rozhlasu.
2: Z rozhlasového archivu pro vás tentokrát vybíráme pořad Rybářská hodinka z roku 1969. O svých rybářských zážitcích vyprávějí mimo jiných doktor Miroslav Plzák, Bohumil Bezouška, Jaroslav Vojta anebo Jan Verich.

0: Jako první promluví o rybářích psychiatr doktor Miroslav Plzák.
1: Myslím, že to víte právě tak dobře jako já, že rybářům se říká tichý blázni. Myslím, že nikomu se tak nekřiví jako tímto označením. My psychiatři nemáme rádi to slovo blázen, ale rybáři skutečně s tímto pojmem nemají vůbec nic společného. Já rád o rybářích mluvím, protože jsem kdysi jsem ryby chytal a dodneška si myslím, že to je jedna z nejlepších aktivních záhlyb. Rozumíte, jsou záhlyby pasivní a aktivní. Pasivní znamená, že vůbec nedáváte, nic neinvestujete do radosti, radost přichází sama tedy. Třeba otočíte-li knoflíkem televize, máte okamžitě nějakou radost. Myslím radost v tom našem odborném slova smyslu. Kdežto aktivní záliby, to jsou takové záliby, kde musíte investovat energii, nějaké prostředky, ale především nějakou energii, námahu, úsilí, abyste získal radost. Přičemž ta radost vyjádřená ekonomicky může být velice malá a to se mi na rybařině hrozně líbí, že to je ryze aktivní záliba, protože musíme investovat obrovskou námahu a energii a výsledky jsou přeci tak chabé. A přece jedna jediná malinká rybička chycená za celý rok se vyplatí za tu obrovskou námahu, kterou to sebou nese. To jistě víte, co to znamená, já nevím, schánět ty žížaly a pruty a teď sedět u té řeky nebo chodit podél té řeky. Tak už jenom proto je rybařina svým způsobem ideální, nehledě k tomu, že cvičí trpělivost. Myslím, že mi dáte za pravdu, že cvičí nekonečně velkou trpělivost, že člověk přitom je v přírodě a že si rybář může zvolit ten, který se třeba za dne hodně naběhá, že může sedět, a ten zase naopak, který za dne toho příliš nenaběhá, tak ten zase, že může chodit. A proto já vždycky na prvním místě, když mluvím o aktivních zálibách, vždycky cituji rybařinu. Je málo žen rybářů, je málo rybářek. Já tedy nevím proč, ale asi to ženské psychologii nějak nesedí sedět u řeky a chytat tu jednu jedinou rybičku za rok. Naproti tomu, já mám pocit, že každý muž by tak trochu chtěl být rybářem a ve své praxi jsem našel mnoho mužů, kteří mi říkali, já bych byl rád rybářem, ale ona manželka by to nerada viděla a tak dále. A to je ta poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, totiž, že chce-li být muž, ženatý muž rybářem, tak to musí prosadit. To je zajímavé, že musí svést o to boj. Jsou ženy, které nerady pouští muže chytat ryby. Ty, co se jim posmívají, tak s těma si vědí radit, to nevadí. Ale nechtějí, a to já myslím, to není jako dobrý. Tedy rybář má právo si vybojovat doma, má právo si vybojovat svůj čas na chytání ryb. Já nemám představu, kolik je u nás ryb, tedy, nebo kolik je toků, kde se tedy dají chytat ryby, ale zůstávají-li ještě nějaká volná místa, tedy všem mužům doporučuji, aby chytali ryby. Každý pořádný mužský má rád hru, má trošinku rád riziko, rád něco vsadí, vyhraje nebo prohraje a i v tom je trošku i toho je trochu v tom rybářství. Ženy mají rádi jistotu a právě já myslím, že na rybářství je hezká nejistota. Mně se dokonce líbí, uvažte, že opravdu já znám rybáře, který třeba 3 roky nic nechytil. A přesto tam každý den jde na tu řeku, který každý den tady tu povolenou dobu a je rád, to je spokojený. Čím více rybářů, tím bude méně neuros a tím méně budeme mít my práce.

Ryba, která ze mne udělala rybáře, byl pstruh. Rád si vzpomínám na první doby začínající rybářské náruživosti, neboť v tom byly hory, horské louky a horský vzduch. A rád zase, kdykoliv vyjedu si ven na pár dní, jenom na ně. O pstruhu se říká, že je hloupá ryba, ale moje zkušenosti nevědí o tom pranic, stejně jako nevědí nic o pstruhu, jako o rybě příliš chytré. Pstruh je prostě ryba rozmarná a tak se musí také na ní chodit. S rozmarnou vášní, s jemným prutem, jemným háčkem a lehoučkou návnadou. A pak pustit se podél řeky a prošvihovat vodu. Chytíš dva a chytíš jich také třeba 20. A jsou revíry, kde za 2 hodiny nachytáš pstruhů celý baťoch. Zejména rád vzpomínám si na to, jak mě tyto rybky učili být rybářsky chytrým. Rád si vzpomínám na svou první rybářskou hůl, strašlivý bambusový klacek, kterým se mohl tahat candáty z Labe, co jsem se s ním nazrobil a natahal po všelijakém křoví a po skalách, co jsem se s ním namlátil obalvany, když celá hůl zduřela v mosazných kroužcích a nedala se rozložit. Až jsem konečně hůl zahodil a uřízl si pořádný ohebný lískový prut, s nímž to šlo pak zrovna hračkou. Rád si vzpomínám na svoje první parádní splávky, které jsem házel do vírků, co se jich pstruzy naočumovali z dálky. Až jsem jednou dopálen sebral praobyčejný husí brk, pěkně ho zařízl a měl jsem splávek, o jakém se mi ani nezdálo. A později i tenhle splávek jsem zahodil a házel do proudu jenom pevnou nit s jemným brokem. Rád si vzpomínám, jak jsem hledal pstruhy po celé říčce ve všelijakých hlubinách, jenom v obyčejných proudech nikoliv, až mě tam začali sami náhodou brát a já pak už jinam nechodil. Ryba si umí rybáře vychovávat, jak ví každý, zejména kdo vášnivě rád chodí na kapry, což je tak asi největší rozmara mezi rybami.

0: O rybě se říká, že je němý tvor. Kdyby mohla promluvit, kolik by toho napovídala o rybářích a zážitcích s nimi. O krásných dobrodružstvích kolem nalíčených udic, těch udic, za kterými je nutno vidět člověka. Ale bohužel nemluví a tak nám nezbývá, než se ptát rybářů.
1: Já už ani sám nevím, kdy jsem s tím začal. Určitě jako kluk s nití a špendlíkem a s nějakým klackem. A samozřejmě na černo. Jako blahé paměti každý, protože pytláctví v těchto letech se rozumí jaksi samo sebou. A pak já to mám v rodě, protože děda byl nimrod a táta rybařil. Po dětské pytlačině přišla léta sportu, která nepohyblivou rybařinou jaksi opovrhují, protože vítězství nejsou vyjádřitelná počtem gólů. A nejhezčí příroda v těchto letech je zelený trávník fotbalového hřiště a lesklá plocha ledu s dvěma brankami. Ale člověk zmužní a prý také zvážní, což se mně dosud nepovedlo, a začne vidět svět jinýma očima a uvidí najednou přírody a jevy v ní v novém světle. A tak jsem se vrátil do dětských let rybařiny před léty na Slovensku, kam jsem jezdil dlouhá léta k Baňské Šťávnici na Počuvadelské jezero. Celé okolí Baňské Šťávnice je dokonalým systémem vodních přehrad.

0: Odružská jezera, Klinger, Pijarkské, Kolpašské, Počůvadlo, Rozgruň, prostě rybářský ráj. Jezera se zelenou tyrkysovou vodou, položená ve značné nadmořské výšce Šťavnických vrchů, zaklíněná do nádherných lesů a mezi nimi jako klenot Počůvadlo položené přímo pod legendární Sitno, opěvované Sládkovičem, s pověstí něco jako český Blaník. Je to nádherný kus země, líbí se mi tam daleko víc než v Tatrách, ať v nízkých či vysokých. Dnes je to státní přírodní rezervace, ale v dobách, kdy jsem tam začínal, se smělo tábořit ještě kolem jezera, přímo u vody. Jezero má několik zátok a poloostrůvků a abych už konečně mluvil odborně rybářsky, jsou tam nádherní kapři, nejvíc okolo 4 až 5 kil, občas štika a candáti, jak se na Slovensku říká zubáči, spousta výtečných okounů tak do půl kila, tloušti, čili jalci, a sem tam duhový pstruh. Já jsem byl vysazený na zubáče, kteří jdou nejlíp časně z rána a s nastalým večerem. Chytají se tam na mrtvou nebo živou rybku, karáska, na které jsme jezdili kousek dál k Šťávnici na jezero Klinger a chytali je na miniaturní háček s kuličkou chleba z vící makového zrníčka, jen co by se zakryl hrot háčku. Šli tam jeden za druhým a vozili jsme jich stovky v kbelících domů, pak do bedničky položené v potoce. Sedával jsem se dvěma pruty, rybičku nahozenou kus od břehu, s prutem ve vidličkách, rásoškách tedy slovensky, s uvolněným navijákem a trpělivě čekal. Když přišel jejich čas, nastal zvláštní vzrušující úkaz. Šňůra se pohnula, odvinuli se 2-3 metry a šňůra zůstala stát. To candát dole rybku vzal do tlamy, popojil s ní a zastavil se, aby jí zhltnul. A pak se šňůra rychle rozeběhla znova. Candát ujížděl pryč. A to byl onen moment. Prut se vyndal opatrně z vidliček, šňůra se nechala chvilku běžet a zaklapl se naviják. Šňůra se napíjala, pak se zasekávalo a ryba se rychle přitáhla. Candáti tam nebyli velcí, nejvíc tak okolo půl kila až do kila. Výborní byly jako lovná ryba tloušti, byly tam obrovské kusy, které za slunečních dnů plavaly v hejnech jako polena úplně na povrchu hladiny. Chytil jsem jednou obra, který měl přes 4 kila, ale tloušťům jsem jaksi příliš neholdoval, protože na jídlo dávám přednost rybě s tuším masem, dravcům. Bohužel rybařina chce čas, hodně času, který je zárukou trpělivosti, umění čekat a vyčkat správného času. A toho je, jak se mi zdá, pořád méně a méně.
1: Rybář, který nám tu tak trochu o sobě a tak trochu o rybách povídal, byl člen Národního divadla Bohumil Bezouška.

Na březích řek potkáváme často rybáře a dáváme se s nimi do řeči. Ač laikové, přesto se tváříme zasvěceně a klademe přímo odborné otázky. Berou? Někdo je opravdu zvědavý, jiný jen zlomyslný. S rybářem není příliš těžké dát se do řeči. Ani Jiří Mahen to ve své povídce Apoštol nevyvrací.

Sluníčko svítí, je krásný den, ležím v trávě u řeky a usínám. To není moje řeka a právě proto si to mohu dovolit. To je totiž říčka a v té říčce všelijaká voda a všelijaká havěť. Pod jezem chytají kluci do sítě parmátka, nad jezem chytá nějaký strašně důležitý pán s velmi učenou tváří, tlouště. Podle všeho je to nejméně pokladník záložny, neboť když jsem se usadil nedaleko něho, zachrastil klíči v kapse a nemilostivě na mě pohleděl. Ve vodě byly mřenky a nikoli v tloušti, a proto jsem se odstěhoval do stínu vrb. Dvakrát něco zaťukalo, ale na třetí zaťukání už čekat nebudu. Je pomalu poledne. Probudím se a když se vzpamatuji, vidím, že splávek se odstrl úplně na mělčině a že na háčku není ani stará bačkora. Ale nedaleko stojí nějaký rybář a chytá. Představte si menšího človíčka s velikou hlavou a brýlemi na nose. Celá brada, hustý vous. Chytá. Chytej, čerta nachytáš. Opru se pohodlně o loket a dívám se. Dívám se 5 minut, 10 minut, dívám se 30 minut. Pro všechny svaté, vždyť to už je přímo zoufalé. Děda hází pořád udici do proutku. Konečně se obrátil. Dobré odpoledne, povídá. Dobré odpoledne. Pěkně se vyspali, co? Děkuju. Berou? Jak to nejde? A děda jde ke mně. Umučená hodino. Ten člověk chytá na hořkou třešni. A co to chytáte? Jelce. To musíte mít jinou třešni, povídám. Na tuhle vám nezaberou. Nemám, poznamenal klidně. A oni, nač chytají? Na rousnice. Děda chvilku váhá, pak se nějak zasmuší, usedne do trávy, vzdychne. Vědí, povídá, já už chytám 5 let, ale pořád tomu nerozumím. Příkladně tuhle mě říkali, že se dá ryba chytat na otruby. Ale jak to? To si z vás dělali blázny, kdo vám to říkal? V hospodě. Vědí, ona se tam schází taková ostrá pára a já vím, že si mne dobírají, ale já si z toho nic nedělám. Milujme nepřáteli své. A to si teda vezmu v neděli jiné třešně. Děda se dívá po řece. Taky jsem za mlada chodíval do hospody, povídá najednou. Ale už mě to přešlo. A co já se navyváděl. Teď na stará kolena se tomu směju. Příkladně dneska tam u nás hrajou karty. Právě ta ostrá pára. Hrajou o sirky. Včera tam jeden vyhrál asi 80 paklíčků sirek. No, není to blázinec? A to se každá sirka musí odpočítat a pak se teprve hraje dál. To bych chtěl vidět. Však se můžou u nás zastavit a stará jim dá mléko, však mají bez toho žízení. Zrovna za hospodou, kovárna. Vy jste kovář? Kovář. A že nosíte brýle? Nevidím na levé oko. Tak mě to doktor předepsal, ale nějak je to čím dál tím horší. To máte od výhně, co? Od výhně. Žena říká, že od petrolínu. Jak to? No, od knížek. A co? Oni už chytat nebudou? Nechce se mi. Že by mě půjčili ten prut, ještě jsem na takový nechytal. Pojďte, půjdem tam dál. Prut si vemte. Počkejte, vezmu si baťoch. Usedneme na vysoké hrázi, děda chytá a já už zase usínám. Děda nechá udici na břehu, vyleze ke mně a vykládá. Jsou jistě študírovaný pán, musím se jich na něco zeptat. Tuhle se u nás v hospodě hádali, jestli byl Kristus pán socialista nebo nebyl. No, co tomu říkají? No, já si myslím, že nebyl, protože co se dotýká víry, věřil víc, než si můžeme představit. Já to neumím říct, ale je to pořád ta věc s tou horou. Kristus pán povídal, že když člověk věří, může i kopce přenášet. A tomu socialista nevěří, no a to je to. Jak se teda mohou o to lidé hádat?
Bez vůle boží nespadne ani vlas z naší hlavy. A to oni pořád taky nedovodou pochopit a povídají takové věci, jako že pán Bůh se nestará o holohlavé a já nevím co. Zase tomu nerozumějí. A co to znamená bez vůle? No, to znamená, že všechno na světě je jeden zákon a jedna pravda, příkladně. Je jeden otec a my všichni jsme jeho děti. A když my budeme v něho věřit, v jeho zákon, tak dohromady, když bude zapotřebí, aby ten kopec byl pryč, no tak bude pryč, sotva si to budeme přát. A bude jednou lidstvo takovou rodinou? No, to já nevím, ale mělo by to tak být. Půjčej mi červy, tamhle dole jsou padoustve. A děda jde. Ve svaté zemi by býval z toho dědy byl jistě apoštol. Takhle se bije dědek s ostrou párou v hospodě a podle všeho i s energickou ženou o kousek jiného světa. Rybář. Rybář u moře Tiberiackého. I tu udici hází nějak křesťansko-filozoficky zvolna, opatrně a pak ji velmi vážně sleduje. Podoustve se převalují ve vodě a blýskají stříbenými břichy, žádná však nebere. A je večer, skládáme nářadí, ničeho nepopadše a děda vykládá. Já vím, že to nikdá nebude, aby byl jeden ovčinec a jeden pastýř. Ale aspoň přemýšlet se o tom dá. A moc je jistě na tom. Každý člověk je jinačí. Mosas a železo těžko dostat dohromady, ale příkladně železo a železo ráv na kolo, kus železa a kus železa kramla, oheň musí být u toho, toť se ví. Počkej, půjdu s nimi kousek ke štaci. Pojď, apoštol.

0: Ze všech rybářů ten nejrybářovatější je určitě rybmistr. V běžné řeči porybný. Ti z vás, kteří znáte vinárnu u Pavouka a zní pana Hůlu, budete jistě mile překvapeni, že právě on je rybmistr.
1: To se stalo tak před 35 lety, když ještě byla v Praze stará řeka, takzvaný starý řečiště, a to táhlo tadyhle pobřežní ulicí v Karlíně, jo, a já jsem tehdy znal nějakého pana Živsu, se jmenoval. Jo, byl to zápasník a měl svoji paní takovou silnější konkurentní dámu, že jo. No a my jsme si spolu umluvili takovej večer, že půjdeme na noc chytat, jo. Tehdy se ještě smělo, to víte, to nebyly jako tak přísné zákony, jako jsou dneska. Tak jsme spolu šli. On říká, Emile, ale abychom chytili ryby, tak víš co, půjdeme až tam dolů, do Libně, zase ovšem na starým řečišti, jo. No tak jsme zali až tam do ty Libně, no bylo asi 12 hodin, když jsme se sešli. Tak tam zajedem, no a teď jsme přišli, čekali jsme u vody, jen uhodila třetí hodina rani, tak jsme to nahodili. Teď on křičí, já mám záběr. Já pám, Ježíš Maria, vážně pane Živsa, protože já proti němu byl mladý chlapec, já mu vykal. A on říká, mám vytáh, a byl to takzvaný švec, to je plevelná ryba, která vyroste asi tak nejvejš 15 cm, jo. Povídá, je to švec? No, já pám, je, počkejte, a už jsem přisekával taky. To byl druhý švec, taky švec. Pám, Ježíš Maria, tak jsme padli na místo, kde jsou sami ševci. Tak jsme tak chytali, změnili jsme asi třikrát místo, ale prostě brali jenom takzvaný ševci, ta plevelná ryba. Přišlo k ránu a on povídá, no, to jsme to chytili. To budu Roma dostanu. Ona bude myslet manželka, nebude mě věřit, že jsem byl někde na rybách, ale že jsem byl za ženskýma. Ona prej, ta moje manželka je moc na mě žárlivá. Já, pán pane Živsa, z toho si nic nedělejte. Nebojte se, my to nějak zrychtujeme. Jo. A tak jsme se sebrali a šli jsme tady směr k Hroňkovi, to je převoz z Karlína k Jatkám do Olešovic. A já křičím na druhou stranu, ševče, máš tam nějakou drobotu? To byli takzvaní pytláci, jo. A on říká, mám, kolik toho potřebujete? Já povídám, no tak 2-3 kila. Ach, jsem mu za to dal asi 4 koruny a on mi to nandal pytel, no. Tak jsem to milému panu Živcovi dal. No a on si to odnes domů a asi tak za 4 nebo za 5 dní jsme se spolu sešli a povídám, pane Žise, jak jste pochodil? No manželka byla nadšená. No tak tím skončila celá ta aféra toho nočního putování, víte? To bych vám mohl takových věcí vyprávat víc a víc. Já si pamatuju tamhle v Karlíně, když bylo starý řečiště, že já byl mladý chlapec samozřejmě. Tam byl nějaký pan Hampl, to byl holič, měli tam u remízy v Karlínsky obchod, potom nějaký pan Mašanský, to byl zase jeho paní měla mandl, jo. A takhle oni po ránu samozřejmě rybáři vášniví sedějí u vody, ale ani jim to neťuklo. Já jsem tam přišel a sednul jsem si podle toho šífu, oni tam vozili jabka obyčejně a tak, jo. Tak podle toho šífu, ten tam byl zakotvený ovšem prázdnej a já tam přijdu, nahodím jen co hod, to ryba. No já měl vizírek, tak dávám do vizírku a oni říkají, podívejte se, představte se, ten mladík si tady chytá a mi nám to ani neťukne. No já prostě, když slyšel jsem ty narážky, jo, jak vám to žere, já pám báječně, že jo. No tak to prostě rybičky chytám a ono už bylo asi tak 10:45. Já pám, pánové, já půjdu domů. Nachytáno mám. Teď si představte, já jdu pro ten vizírek, já ho zvednu, ovšem, on měl velkou díru, já to jednou dírou tam strkal a druhou dírou mi to zase šlo na svobodu. My rybáři jsme někdy, jak se řekne, tou smulou hodně postiženi.

0: Rybářství nebo rybolov je vlastně sport. A jako ke sportu se také musí k němu přistupovat. Sport znamená určitou snahu, úsilí, boj a zápolení. Má vést k sebezdokonalování. Žádný rybář se ještě nesebezdokonalil tím, že v době hájení chytil štíku do podběráku. Ryba je proti takovýmto způsobům bezmocná a porazit vlastně bez boje bezmocného, to snad nemá se sportem a v tomto případě i s rybářstvím nic společného. Takové nesportovní a zbabilé chování to už se spíš přibližuje k pytlačení a o tom se opravdu dnes zmiňovat nechceme. Raději si poslechneme Karla Richtera, člena divadla Jiřího Volkra.
1: Víte, co je zvláštní?
2: Že čím díl rybařím, tím míň toho chytnu. Totiž já jsem nedávno strašně dumal nad tím, čím to je. A zjistil jsem jedno, dokud jsem chytal ryby, tak nějak docela přirozeným nevědeckým způsobem, by se dalo říct. No tak celkem rybám jsem se zdál sympatický, proto mě taky u návnadu žrali. A čím víc se snažím to dělat, řekl bych, už jsem jednou to slovo použil, tím vědeckým způsobem, tak tím míň těch ryb na návnadu přilákám. No ale já si myslím celkem, že je to zákonité a že se to stává každému, že musí prostě prodělat tuhletu odizeu, kdy ho to možná i třeba přestává bavit a podobně, ale já nemůžu říct, že by mě to přestalo bavit. Já považuji to rybaření skutečně za takový, můžu to klidně říct, za takový odpočinek, za takovou, možno říct, sportovní záležitost. Sportovní, protože hrozně rád pstruhařím. A když se vydám na pstruhy a mám projít takový pěkný, dejme tomu Panenský potok, naposled jsem byl na Panenském potoce, to je nahoře v severních Čechách, tak jsem prošel 14 kilometrů tvrdý cesty, tvrdý vodou, po břehu, kopřivami, a já nevím čím vším. Samozřejmě není žádná nouze o vykoupání, kolikrát člověk vylejvá z holinek vodu a podobně. Tak to je taková moc prýma věc, že člověk se při tom pohybuje a pokud jsou lidi, kteří mají takové sedavé zaměstnání, já to samozřejmě o sobě nemůžu říct, že bych měl sedavé zaměstnání, ale taky někdy toho pohybu není mnoho, tak je to výborná věc a můžu to každému vřele doporučit. Na druhé straně ovšem zase bych nerad viděl, aby každý pstruhařil a každý rybařil, protože to už bychom se vůbec na břehy těch řek a potoků nevešli. Pokud tedy jste ten sedavý rybář, že můžete sedět u vody a ve chvíli, kdy se zvednete, abyste, já nevím, udělal něco 5 nebo 10 metrů kousek od svého stanoviště, tak v tu chvíli vám tedy obvykle zabere ryba a táhne vám prut do vody. To se mi stalo jednou tady blízko Prahy na jednom rybníce. Kapr, pěkný kapr, ten měl asi 2,5 kila. Předloni to bylo. A naštěstí jsem se ovšem, já jsem slyšel nějaké takové divné vrzání, tak jsem se otočil a vidím, jak prut se pomalonku šine z těch vidliček dolů do vody, vidličky nakloněný a prut pochoduje krásně na hloubku. Tak jsem v poslední chvíli skočil a prut jsem čapnul, říkám si, v duchu mě prolítla myšlenka, říkám si, přece škoda toho prutu, no čertvem rybu, ať ji nechytím, ale ten prut přece jenom je drahý špás, včetně toho navijáku. No, chytil jsem prut s navijákem a dokonce jsem vytáhl i toho kapra. Vzpomněl jsem si na jednu takovou odizou, nebo na jednu martýrium. Mám dva kluky, byli jsme v Jugoslávii, tam jsme si vypučili potápěcí zařízení, šnorchl a brýle a automatické pušky, lépe řečeno pušky na péro, podvodní pušky tedy. A vydali jsme se na lov ryb. Teď musím říct, že to je skutečně dřina. Ale nejkrásnější věc je ta, že v moři, kde je voda skutečně velmi pěkně, velmi čistá, průzračná, tak každá ryba, kterou pod vodou vidíte, tak se vám zdá ohromná, veliká. Jsme plavali s tím menším klukem, který se výborně potápí a viděli jsme třeba hejno ryb. No nám se zdálo, že jsou to žraloci. Podařilo se nám 3 ulovit. Když jsme je vytáhli nad vodu, jsme zjistili, že jsou to rybičky z vící 15 cm a pod tou vodou to vypadá, jako když má metr.

0: Jiným rybářem na slovo vzatým je národní umělec Jaroslav Vojta. Zažil toho na březích řek, potoků a rybníků za svůj život dost a dost. A z těch zážitků jsme vybrali jeden z nejveselejších.
1: Každý člověk má svého koníčka. Já třeba rád chodím na houby nebo na ryby. Při našem povolání toho volného času je opravdu málo, ale někdy se přece jenom najde. Jaká je to rozkoš posadit se někde v záhybu řeky a pozorovat splávek, až se zavrtí či bleskem sjede pod vodu. Až pocítíš v duchu, jaký je to asi kus a kolik pak asi váží. Jo, taky se stává, že místo tučného kapříka vytáhneš starý škrambal. Ale to člověka nijak vlastně neodradí. U vody zapomeneš na všechny strasti a na všechny strasti všedního života. Je ti nějak veselý. Nejraději chytám pstruhy. Je to lov vzrušující a seš stále nějak v pohybu. Jako kluk jsem na ně chodíval a chytával je do ruky. Není to sportovní, ale nám klukům to nějak nevadilo. Pstruha jsem nahmatal v jamce a šel jemně prsty pod bříškem až k žábrám. Stisknul pstruha pěkně a vyhodil na břeh. Nemyslete si, že jsem pocitoval nějakou rozkoš, když jsem táhnul rybu z vody. Bylo mě vždycky nějak trochu líto, proto jsem nemohl načekané střelit srnce, i když jsem ho měl už pěkně na mušce a zamířeno krásně na komoru. Představte si, přáteli drazí, co jsem jednou ulevujel. Když jsem byl ještě angažován ve Vinohradském divadle, pozval mě Pepík Vošalík, výborný komik, se svým bratrem Karlem na ryby. Byla neděle, krásný den a oba jsme měli volno. Vypravili jsme se časně ráno někam k řece na Sázavu. Našli jsme si menší zátočinu, na břehu několik stromů, kde byl příjemný chládeček a tam jsme se pěkně utábořili. Chytal jsem na dva pruty, jeden na těžko a na druhý na menší rybky, abych měl nějakou návnadu na štiku. Dlouho nic nebralo, ani velká, ani malá. Křiknul jsem na Karla, aby mě chytil luční kobylku a dal mi naháček udice. Zatím, co já sledoval splávek první udice, Karel navlékal za mými zády kobylku na druhou a křiknul. Hotovo! Aniž bych se otočil, švihnul jsem prutem, v tom Karel zařval, Ježíš Maria, počkej! No pochopitelně, že jsem ihned ucítil, že udice někde uvázla. A myslel jsem si, že ve větvích stromů a nebo na nějakém křovisku. Jaké však bylo mé zděšení, když jsem spatřil, že udice uvázla v nose ubojeho přítele. A k tomu tak nešťastně. Přímo dovnitř, do špičky nosu. Snažil jsem se háček vyrvat. Karel úpěl bolestí, až mu tekly slzy z očí. Leč marně jsem se namáhal. Ustřihnul jsem udici, takže z nosu čouhalo očko háčků a kus štětin. Nos začal otékat. No žalostný pohled. No viděl jsem, že tady musí zakročit rozhodně lékař. Utíkali jsme spolu k lékaři, který naštěstí bydlel asi půl hodiny od našeho tábořiště. Lékař doktor Musil, velký přítel herců a dobrý ochotník. Když se Karel posadil na operační křeslo a já se podíval na ten nešťastný oteklý nos, ze kterého trčel háček a kus štětin, no nevydržel jsem to a dal jsem se do křečovitého smíchu. Jakého jsem to ulovil solo kapra. I pan doktor se smál.

podzim bývá pro některé rybáře dobou šílenství. Tak si připadáš jako vyhladovělý letoun před cestou na jih. Jíst se chce, opravdu zuřivě jíst ze všech ryb najednou. Tak kdyby bylo někde nějaké jezero, kde by se dali chytit všechny, všecičky. Jezero, kde by zabralo za den rázem 20 štik. Hladina, která by se pořád pěnila tahačkou z kapry. Ryby berou překrásně, ale špatně se chytají. Na podzim nejvíce smůly. Všechny jsou ostražité, úplně vychytralé. Nedají se napálit, nedají se oklamat. Krm je čím chceš. Na všecko ti jdou, ale nedávej prut ani na okamžik z ruky, jinak je po všem. Nezasekneš 3 ryb a je po robotě. Do večera nechytíš pak ani šupiny. Jenom smyčku na stromě udělat a oběsit se. A s jakou dychtivostí se do toho ženeš? Povídám, je to šílenství. Ale to jistě také v nás pracují nějaká křídla po prarodičích. A kdybys mohl, skákal bys přes 7 hor najednou. Po nebi pluje špinavě zelený měsíc. Zatímco v létě všechny dálky se zbíhaly k tobě, dnes letí všechny od tebe a narážejí o tebe jako o věc naprosto nepotřebnou, zbytečnou, kterou by bylo záhodno odhodit někam do propasti. Neprocházíš úvodem, ale zapadáš do něho jako mrtvá historie ledajakého života. Všechny stezky jsou bezvýznamny, poněvadž můžeš jít kudykoliv, ale běda ti, chceš-li si nadejít. Zabloudíš zcela určitě, neboť kře a stromy, jimiž si se řídil v létě a na jaře, nemají teď už vůbec žádného tvaru, prodavše svou korunu šílenému času. A tak chodím ve tmách už asi hodinu naprosto zmaten, hledaje cestu k řece. Situace byla jindy jasná. Od nádraží šlo se vzhůru k dědině, pod dědinou přešlo se nalevo a pak se sešlo u 2 akátů na polní cestu. Odtud šlo se rovnou do polí až na rozhraní k lukám. Tam zašlo se vlevo pod 3 stromy, prošlo se vysokou travou ke starému polozbořenému můstku nad průplavem, šlo se podél průplavu, přešlo se na lávku ze starého kmene, poté si se přešplhal na 2. stranu, všichni po ní přecházeli koňmo, byla úzká a nakřivo, pustil se zase rovnou přes luka, přeskočil ještě jeden příkop a už si stál u řeky. Tak tomu bývalo v létě, ale teď je tomu docela jinak. Nadešel jsem si u 2 akátů a pustil se přímo přes zorané pole k lukám. 2x jsem klopítl a div jsem neupadl i s konvicí s rybkami. Vylil jsem přitom polovinu vody a slyším, jak rybky sebou znepokojeně bíjí o plechové stěny nepohodlného vězení. Rozhraní mezi poli a lukami pořád nevidět. A když konečně na něm stanu, nevím opravdu, kde jsem. Ačkoliv je zima, spotil jsem se cestou po hrbolatém poli a musím si trochu odpočinout. Měsíc se schoval do mračen, musím čekat, až vyjde. 3 stromy jsou jistě vlevo. Měsíc vychází a svítí mdlým světlem na nějakou skupinu, která by mohla být nedaleko můstku, ale průplav šumí v tmách, kde si pode mnou. Tady je. Vidím jeho špinavou vodu. Kde je můstek? Nalevo. Jdu, ale průplav zatáčí se obloukem, který končí někde v nekonečnu. A po můstku ani památky. Což abych slezl a nabral rybkám vody. Však nepojdou. V listopadu už dostačí voda v konvici nejméně na půl dne. Napravo. Jdu, ale můstek nikde. Snad ho strhli? Ale jak se teď dostanu k lávce ze starého kmene? Stojím na hrázi a dívám se upřeně před sebe. Měsíc je napolo ukryt mraky, ale v dálce vidím dosti zřetelně skupinu vrb nad řekou, kde jsem chytával v létě. Tam ve starém trámoví pleskávali sebou sunci. A najednou, a tohle je to šílenství, vrhám se do vody v průplavu. Voda sahá mi po pás, brodím se na 2. stranu. Mám cíl před očima a vrhám se i do 2. příkopu. Co mi po lávce? Tamhle je už řeka.
přicházím k třetímu příkopu, nabírám vody rybkám, přebrodím se a tu jsem. Je to ono místo. Pod obrysy vrb valí se inkoust. Hladina řeky stojí ve světě polotmy a polosvětla, nějak výše než břeh, ale teď dopadl na ní konečně splávek. Zakymácel se, ztratil.

0: Uslyšíte-li jméno národního umělce Jana Wericha, vybaví se vám hned vedle Osvobozeného divadla, Jiřího Voskovce a Ježkových písniček i Rybářský prut. Ne, opravdu to není přehnané, protože ryby, to je jedna z velkých a dovoluji si tvrdit, jedna z největších jeho lásek. Zastihli jsme pana Wericha právě ve chvíli, kdy vyprávěl své dceři Janě o tom, jak lovil daleko, daleko za mořem v Americe. Co všechno přitom zažil, si poslechněte spolu s Janou Werichovou i vy.
1: Mám kysko je na ty šíji státu New York, severně od New Yorku, a po jedné straně je řeka Hudson, tam k ty řece Hudson je takový 30-40 kilometrů, tam je Sing Sing.
2: Tedy věznice.
1: Věznice. A na druhou stranu to vede k moři. To je tam ke Connecticut. To je takových 40 kilometrů. No prostě, tam jsme chytali a chytali jsme s tebou. Ty jsi tam byla se mnou a já jsem ti pořídil takový proutek a malou udičku a malou žížalku červenou. No a chytali jsme. No prostě, viděli jsme v té vodě takový stín, jak tam je to pěkno, želvo, tedy snapper. A já jsem pohle, hele, děvenko, půjč mi ten tvůj proutek a tak jsem to tam hodil a neměli jsme olůvko žádné na tom a ona tak pomalinku, ta malinká udička s tou žížalkou klesla, nejdřív byla dobře vidět v té čisté vidě, pak už byla méně vidět, pak už šla mizet a najednou se objevil takový stín a bafnul ji a šel dál a bral ten můj prut taky sebou. No prostě, ten jde tam, velká želva se chytla, ona měla, tenkrát, jak jsme ji vyndali později, tak měla takových 10 kilo. A byla to velká legrace, protože jak jsem ji tahal ven, mu to bylo všecko slabounky, abych to neutrh, tak jsem musel pak najít takový místo, kde bych ji vytáhl jako rybu. A vždycky člověk zvyklý, když tahá rybu na mělčinu, že vytáhne něco, co se na ty souši plácá a neví si rady, když to já jí vytáhl a ona šla dál a šla po silnici a ty jsi šla za ní a já jí jen na prutě a před náma jde želva a my jak dva blbí za ní. Šli takový kluci, jestli se pamatuješ. A já se pohle, co s tím mám dělat? A on povídá, abych ji capsizoval. Capsize her, říkal. Capsize znamená
2: vyndat na souš.
1: Ne. Capsize původně znamená obrátit ji želvu tak a na hřbet. A pak přeneseným slova smyslu to znamená, když se převrhne loď.
2: Aha. A není to naopak, že to převrhne se loď a pak želva?
1: A. Dříve byla želva, než byla loď.
2: Aha.
1: No prostě já to udělal a teď jsem jako ona ležela na tom znaku, tedy obrněným, teď na tom pupku ona má taky ten
2: krunýř.
1: Já jsem na to šlap a ona mě těma čtyřma nohama tu nohu moji takhle vzala, ale pevně. A teďka mě chtěla chňapnout a já jsem držel tu šňůrku, tedy tu imitačku, abych jí to nedovolil. A teď jsem tou nohou házel, to vypadalo jako chvíli jsem s tím šel, vypadalo to, že mám jednu nohu ve sněžnici a druhou ne. A nemohl jsem se jí zdravit, bylo mi trošku teskno. No, tak tam jsme byli v tom Mount Kisco. A nedaleko tohohle Mount Kisco bylo jezero. Tady se jmenovalo a jmenuje Byram Lake. A tam jsem chodil chytat ryby. Tam byl nějaký Němec. Tam, v té krajině, asi začátkem století nebo tak. Farmář a ten tam měl rybník veliký a ten tam nasadil kapry, přivez je z Německa pro svoji zábavu. No, oni se mu tam vytřeli a on je nikdo nechytal a potom tam udělali tu přehradu a zatopili tu krajinu. Následkem toho zatopili ten jeho rybník, jich několik a ty kapři se dostali do toho. A já jsem tam jednou chytal, já jsem tam jezdil, tam ona ta přehrada měla, no ona se táhla 80 mil, což máme 120 plus 8, 128 kilometrů dlouhá. A já jsem tam někdy jezdil, tam byly přítoky na pstruhy a tak, a na bílý okouny. A jednou jsem tam byl a ta voda tam šla do lesa. Prostě tam byly takový stromy, které rostly z bahnisek. A já tam chytám u toho, tam se vlíval takový potok do toho, do ty přehrady. A bylo tam, nebyla cesta, to se muselo jít, tím potokem jsem musel jít, protože nedalo jít tím lesem, to byl skoro prales. A chytám tam bílý okouny a najednou slyším za sebou takový švachtání a otočím se a tam v tom přítmí, v tom lese, vidím takový veliký věci, takový, no takový hřbety, z ty vody koukaly. A já jsem si řekl, ajajaj, tady jsou divoký prasaty, diváci, pač tam byli taky diváci a tady se rachaj v tom a tak jsem to odhadoval, jsem si říkal, tak tohle by mohly být takový 60-kilový ty mladý, že jo, ty selata a doufejme, že tu není nikde bachyně blízko a tak se koukám a nejenom oni zmizeli, si říkám, no přeci neplavou pod vodou, tak tam jdu blíž, brodím tam. A to byly kapři, oni se třeli, ale to byly fantastický potvory. No,
2: to už byly americký kapři tedy, veliký.
1: Ohromný, no to mohli mít, ty měli přes 20 kilo.

Loučíme se s vámi, vážení přátelé, a dáte-li se na rybařinu, přejeme vám opravdu šťastný lov, anebo lovu zdar. Naschledanou.

0: pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: Stříbrný vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: Životem a světem putuje za zvuku opravdu dobré muziky. Ačkoliv její pěvecká kariéra nebyla dlouhá, ostatně nestačila během ní ani vydat vlastní album, dokázala na sebe hlasem i projevem, dravým a syrovým, strhnout velikou pozornost a získat nálepku průkopnice českého rock'n'rollu. Přelomový pro ní byl konkurz v Semaforu, poté zpívala s Olympikem a v divadle Apollo. Po odchodu do Německa poznala práci v letecké společnosti i v médiu zvaném rádio. A když dodám, že cestou do jejího bytu, pátém patře, jsem trošičku pocítila, jak mi těžknou boty proti lásce a málem jsem začala ronit slzy, no to už trošku přeháním, ale bude to ta poslední, byť myslím, že naprosto nepodstatná nápověda ke jménu mého dnešního hosta, které zní Ivon Přenosilová, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jsem ráda, že jste nás sem pozvala. Máte to tu krásné a vlídné.
2: Děkuji, děkuji.
1: Máte tady nějaké předměty, věci, talismany, které s vámi putovaly do každého nového domova, protože vy jste těch domovů měla vícero.
2: No, ukazuju starý klipy. A v jednom tom klipu je můj panenský pokojík a tam je ten obraz, tahle ta holčina moje milovaná. A když jsme utekli, tak prostě holčina nebyla. Samozřejmě neutíkáte do emigrace s obrazem pod paží. A známí přivezli nejdřív rám a pak po roce obraz. A ta holčina se mnou putuje furt.
1: A ten obraz vypadá starodávně.
2: Ona to vypadá trošičku, jako maloval jakýsi pan, myslím, že Čermák, Černohorky.
1: Aha.
2: To byla taková celá série takových těch dívek. A tam na tom klipu je vidět. A teď je tady se mnou zase.
1: Je tady ještě něco, co vás takhle provází?
2: Těch věcí je dost, ale já jsem se nedávno probírala korespondencí a jsou tam nádherný dopisy pana Škvoreckýho, pana Kaplického. Prostě je to radost se vrátit trošičku do toho minula, ne jako nostalgicky, ale hlavně v poslední době na mě dopadá teda krušně a nejenom na mě, odchod všech těch mých kamarádů, bývalých a kolegů. A to je bolestivý.
1: Tak budeme vzpomínat lásky plně. Zkusíme se vyhnout nostalgii, abychom se nedojali hned ze začátku. Možná bychom začali u vašich rodičů, jestli dovolíte, protože vy jste měla asi docela zajímavé osobité rodiče, tatínka Jiřího původem z Moravy, strojního inženýra, posléze důstojníka.
2: Který... On se jenom narodil v tom Přerově. On tam nežil. Jeho tatínek dělal u Rakouskou Uherských drah a přestěhovali se posléze, jak se stěhovali tyhle ty zaměstnanci do Prahy. Takže on není Moravák jako původem.
1: No tak jsme vyvrátili jednu nepravdu, která figuruje v médiích, to jsem ráda.
2: To by bylo to nejmenší.
1: Které nepravdy vás provázejí a rozčilují?
2: Ach bože, ono se toho napsalo strašně moc. Ku příkladu, to je prkotina. Že někdo napsal kdysi, že jsem rytmem bluesová zpěvačka, což tedy věru, že nejsem. Nebo o Rotrovi napsali, že je soulová zpěvačka, ona není soulová zpěvačka. A je to jsou takový zbytečný jako věci, aby se člověk nad tím rozčiloval, to teda opravdu ne.
1: Tak o tom, jaká jste zpěvačka, o tom budeme hovořit ještě ve velkém. Teď se vrátím k těm rodičům. Tatínka jsme tedy trošičku očistili od té nesprávné nálepky. Maminka pocházela z Dolních Rakous, za Svobodna se jmenovala Margaret Strobl. Jaká byla u vás doma atmosféra? Vy a tito dva lidé, ten trojúhelník, oni ty trojičky ve vztazích někdy dělají neplechu, protože tu se semknou dva, tu zase jiní dva. Jak to u vás fungovalo?
2: Oni se seznámili v Jeruzalémě, protože moje maminka se vdala ještě v Rakousku a přišli nacisti a ten pán byl židovského původu a nevěděl ani o tom, protože nepěstovali žádný židovský svátky, naopak vánoční stromeček a všecko. A jednoho krásného dne, když Adolf vstoupil, tak mu rodiče řekli, se žid musíš zmizet ve marketu a vypadněte. Takže ona prožila s svým prvním manželem ten skutečně exodus, kde britská armáda, která tenkrát byla v Palestíně, nepouštěla ty lodě s uprchlíkama přímo k přístavu, takže je vyhodili před Haifou a oni museli doplavat na pobřeží. máma plavat neuměla, takže visela tomu svýmu manželovi na zádech jak žabák. Ten její manžel byl takový sportovec, jezdil závody na motorce a učil tenis a všechno možný. A máma se doma nudila a hlavně ona jela do takzvané cizí země. Pro židovský občany to bylo země zaslíbená, ale ona nevěděla, co tam dělat. A seznámila se tam s nějakou polskou židovkou a ta jí říkala, ty furt sedíš doma. Tady v King George hraje na piano takový český oficír pěknej. Tak buď na čaj. No a ten oficír byl můj táta.
3: Začalo to nádherně romanticky.
2: Začalo to u klavíru.
3: A jak to pokračovalo? Připadali vám potom malé holčičce jako pár snů, jako harmonická dvojice?
2: No my jsme měli trošku Itálii, teda popravdě. Ale když se potom po válce táta vracel na Čechy a bral s sebou mámu, tak jí sliboval, že jí jako bere do ráje. No a v 46. přijeli do Čech, no a v 48. bylo po ráji. A máma neuměla ceknout česky, takže se učila z nějaké knížky, to byla taková útlumká knížečka. A ona se dopracovala ke kapitole, kočka vyskočila na strom, pes na ní štěkal a přišel komunista a máma zaklapla knížku, řekla ten, že se nebude.

0: že táta ji vydával za Angličanku a mluvili spolu anglicky, takže já jsem vyrůstala s angličtinou jako prvním jazykem. Pak s tátou česky a pak ještě posléze němčinu.
1: Jaká byla ta vaše maminka? Nebyla tady trošku ztracená, když jazyk až ne tak dalece ovládala?
0: Já nevím, jestli jí to vadilo, už se jí nezeptám, ale tady byla velká komunita anglických žen, které si brali oficíry a vůbec vojáky, kteří byli v Británii. A oni se dozvěděli babči, že tam je ještě jedna Angličanka. Takže se na mámu vrhli a řekli, proč jste neřekla, že tady jste a tohle. No tak máma musela s pravdou ven, že tedy není Angličanka, ale měla kamarádky mezi těma britskýma dámama.
1: Já jsem někde četla, že vaše maminka byla nejenom krásná, ale taky milovala módu. Tak se teď ptám jako žena ženy, jestli tohle mezi vámi bylo významné téma, případně jestli vám promlouvala do toho, co na sebe.
0: No, já jsem v tomhle tom strašný lempl. A ona říkala, tak jak ty chodíš oblíkaný, to je zdrážný. Takhle ona se malovala, i když šla s odpadkama. Když to, mně to bylo úplně jedno. A zůstalo mi to, žel Bohu, až do dneska. Maminka se krásně oblíkala, vždycky byla elegantní až do posledních dnů. Byla úplně jiná než já. Já jsem byla spíš po tátovi.
1: Potřebovala jste se vůči ní nějak vymezovat? Byly tam i takové okamžiky?
0: Ne, to ne. Ona byla strašně hodná, až pokorná. To jinak s tátou nešlo teda.
1: A co je ve vás potom tátovi, který byl tedy, myslím, docela složitá povaha?
0: To byl... No, já nevím, jestli to je jeho dědictví nebo jeho výchovou, ale já miluji dochvilnost. A jsem až chorobně nervózní, když někdo nedodrží, nebo když já se zdržím z nějakého důvodu, že nepřijede včas taxík, nebo někdo mě nevyzvedne včas, tak to šílim. Tak to je jedno, co mě teďko napadá.
1: No, mě napadá, že po něm máte to muzikantství v sobě, ne?
0: No, my jsme měli takový žur fix, to bylo vždycky na víkend. Táta hrál na klavír a zpíval velice hezky gospely a písničky Osvobozeného divadla. A jeho bratr, ten hrál zase na housle Milánek. A pak, když já začala zpívat, tak se to rozšířilo i o to, že třeba k nám chodil Karel Svoboda hrát na klavír. A měli jsme vždycky takový jako hudební odpoledne a já musela baletit. Zpočátku jako malá holčička se musela na špičky a dělat piruety.
1: A vy jste někde říkala, že jste byla spíš klučičí typ, neštval vás ten balet? Víte, v té mě Troji, jak jste bydleli, tak jsem si vás tam úplně představila, jak tam lítáte podél Vltavy, stromy, přesně tak.
0: To bylo nádherné bydlení, ta zahrada byla úžasná. Já jsem si radši hrála na Indiány než s panenkama, což bylo asi taky tou výchovou mého otce, kterému jsem říkala Šedý vlk.
1: Proč pak?
0: Jsme měli takový gramofon, kde mohli dát 10 desek nebo já nevím kolik a ty padaly samovolně dolů. A jedna deska byla taky v angličtině a bylo to o 5 prasátkách. A prasátka, když vypekli toho vlka, tak se vzali za kopítka, tančili a zpívali Who's afraid of the big bad wolf? Big bad wolf, big bad wolf. Kdo se bojí zlýho vlka? A já jsem říkala, to je můj otec, to je jasný, to je vlk. A jednou jsem přišla domů s mámou z nějakého nákupu a říkám, vlk není doma. A ze záchodu se ozvalo, vlk doma je.
1: Pro maminku jste taky měla přezdívku, pak jste ji měla taky pro svého syna. Co vy? Dostala jste nějakou přezdívku?
0: Já jsem si vymýšlela pro každého nějaký jméno. Ale jestli já jsem měla nějakou přezdívku, tak to nevím. Akorát Rudla Rockl přeložil, přenosil na Overcarry. Mrs. Overcarry.
1: Pojďme se z těch veselých vzpomínek přenést do vážnější situace. Rok 1953, váš táta byl obviněn z vlastizrady a na rok zmizel. Zavřeli ho do takzvaného domečku, což byla vlastně mučírna STB. Jak vám to maminka vysvětlila?
0: Vůbec ne. Já jsem to nevěděla, protože jsem byla malička a u nás to bylo tabu. O tom se vůbec nehovořil. Já jsem se to dozvěděla, až když mě bylo nějakých 17-18, že táta byl zavřený.
1: Zpětně jste o tom také nemluvili?
0: On táta o tom odmítá mluvit.
1: Kdy vás dostihla politika, veškeré to dramatické dění v této zemi?
0: No de facto díky tátovi, který byl vyvrhel, že jo, pro tehdejší režim, tak já chodila do školy v těch 50. 60. letech počáteční.

0: kdy jsem patřila do buržoazního koutku a měli jsme jednu fyzikářku, která byla taková uvědomělá, tak to jsem měla samý koule. Prostě nenáviděla, že jsem dcera vyvrhela a matka ještě Bůh ví odkuď. No, měla jsem teda ten punc.
1: Jak jste se s tím vyrovnala? Dokázala jste se přesto snadno přenést?
0: Na to jsem byla zvyklá už, že vždycky jsem měla nějaký extra bušt. Ku příkladu taková drobotina. Když jste zakončil základní školu s vyznamenáním, tak jste nemusel dělat přijímací zkoušky na gympl. Já musela i s vyznamenáním.
1: Takže jste se vlastně utvářela do té bojovnice?
0: Ale vůbec ne. To bylo spíš, že to je prostě osud.
1: Tak mi ještě řekněte, co ve vašem dětství bylo opravdu čistě radostné. Když si teď tak vzpomenete na něco, v čem jste se cítila šťastná, veselá a úplně v pohodě.
0: Víte, jak je to dlouho? Jak já si mám vzpomenout, co mě bavilo v dětství? To znám ale jenom zprostředkovaně od rodičů. My jsme šli někam na balet do Národního divadla a já jsem po přestávce na chodbě tančila. Jako sama pro sebe. A šla proti nám paní prima balerína Zabilová. Zastavila mý rodiče a řekla, ta holčina je talentovaná, jde ke mně. Takže takhle já začala s baletem. Ale mě vždycky přestalo bavit něco, když to začalo být už profesní. Ona říkala, no ta půjde na konzervatoř. Začala mě cvičit extra. To samé bylo s klavírem. Dokud jsem hrála na klavír a pimprlova jsem si tam někde v Troji, tak mě to nevadilo. Ale jakmile se řeklo, ta půjde na konzervatoř, ta má talent, tak mě to přestalo bavit. Takže jsem tátovi řekla, tak buď to gympl nebo balet, nebo klavír. No tak táta sklopil krovky výjimečně a bylo po baletu a bylo po klavíru.
1: A byl gympl v Libni.
0: Když jsem se vrátila, tak já jsem hledala Dimitrovo náměstí, protože tam jsem chodila první třídě na gympl. A ono je to Ortenovo náměstí, no tak to mě nikdo neřekl. A tam jsem chodila jenom jeden rok, tam byla ta fyzikářka, která mě tam usurpovávala. A pak jsem přešla na Libeň a to byla opravdu škola úžasná. Výbornou třídní jsme měli paní doktorku Posiltovou, kterou jsem měla na angličtinu, no to byla výhra samozřejmě.
1: Já jsem si paní Přenosilová dala takové předsevzetí, že nebudeme v tomto pořadu hrát ani Roň slzy, ani Boty.
0: To
1: ale vás hrát samozřejmě budeme a rádi. Jakou písničku byste teď do této dramaturgie ráda zasadila vy, zkušená hudební redaktorka?
0: No já jsem dostala od Karla Kryla písničku, Fešák se jmenuje, a tu bych ráda, kdyby se dalo zahrát, protože to mě napsal na tělo a já jsem ji natočila po návratu sem do Čech hned v tom 90. roce u Jandy ve studiu. A myslím, že to je neskonale povedená píseň. Já jsem ji zpívala v Hello Dolly, kde jsem hrála takovou vyšumělou prostitutku. A tam nám nechal pan Ondřej Sokol, režisér, volnost. Já jsem se střídala s Naďou Urbánkovou, že každá jsme hrála teda tuto roli, ale každá ji pojala trošku jinak. Ona nechala naprostou svobodu. A každá tam zpívala svoji písničku. A já jsem zpívala Fešáka a mělo to nesmírný úspěch.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na Dvojce.
2: Naším hostem je paní Ivon Přenosilová, která svou první kytaru dostala od tatínka. Je to tak?
3: Myslím, že to byly Vánoce, takže Ježíšek.
2: Proseděla jste u ní a s ní hodně času?
3: Jako samouk jsem se naučila 3 akordy, pár k tomu, ale nic moc.
2: A hrála jste taky před publikem, řekněme,
3: ne.
2: Z řad vrstevníků?
3: Ne, ne.
2: Proč jenom tak rezolutně?
3: No, protože to stálo za houby, to moje hraní na kytaru.
2: No vidíte, a pak jste se s tím vypravila až na konkurs do Semaforu. Fiktivní to záležitost, kterou natáčel Miloš Forman. A působila jste tam velmi přesvědčivě a velmi v pohodě. Cítila jste se tak, jak to vypadá z televizního záznamu.
3: Mně to bylo jedno. Já už nevím, kdo mě tam přihlásil, to bylo tenkrát past. Protože oni vypsali konkurs do Semaforu pro dívky a bylo nás tam přes 300 a já jsem už chodila na gymnázium, takže mě to bylo jedno, já to brala jenom jako, že no tak tam půjdu a tam něco zaspívám. A hrála jsem tam tu Malagenu právě.
2: Ale bezvadně. Vidíte, to doufám stejně, doufám, že nepopřete to, že jste byla prostě úžasně dynamická a taková ve svém světě, na pohodu.
3: Jo, takhle to působí.
2: Na mě jo. A vůbec se nedivím Karlu Marešovi, že vás potom propojil s Olympikem a udělal z vás jedinou dívku v té kapele. Vy jste se podílela na pořadu Ondráš podotýká, který se uváděl v Semaforu. Jak jste se v té kapele cítila?
3: No, kdo mě hrozně pomohl, byl Pavel Bobek. My jsme se skamarádili, my jsme přesně 10 let od sebe. On byl angličtinář, já jsem milovala angličtinu. Takže když jsem dostala písničku I'm Sorry, tak Jirka Štajdl, který byl nevlaze proslulý tím, že na poslední chvíli teprve dodával texty, tak já to furt zpívala anglicky. Až teprve asi týden před premiérou přišel s českým textem. A to byla prostě úžasná záležitost. My jsme to s Pavlem nacvičovali. A já jsem tehdy poznala Brandu Lee jakožto zpěvačku a vzala jsem si několik věcí z jejího repertoáru a do dneška ji preferuju.
2: A to, že vás s ní propojovali často i kritici a najednou říkali, že jste česká Brenda Lee, brala jste to
3: no,
2: nebo
3: to jsem brala,
2: to
3: proč ne, pro boha, to je vyznamenání.
2: Malá velká síla, vidíte.
3: No, ona byla ještě menší než já, to už je co říct.
2: Nějakých 140 cm, velmi malinká.
3: No, něco takového.
2: Co vás s tím Pavlem Bobkem spojovalo, kromě zájmu o angloamerický svět, muziku? Vy jste si byli hodně blízcí, protože to přátelství vydrželo vlastně až do konce jeho života.
3: Já jsem měla tu výhodu, že Pavel měl bratra, ještě žije jeho bratr Václav v Mnichově a čas od času dostal povolení navštívit bratr, takže jsme se vždycky sešli. Takže tam to nikdy nebylo přerušený.
2: Já jsem někde zaznamenala vaši větu, která se týkala i vlastně Pavla Bobka zprostředkování, protože jste se vyznala, že jste v něm viděla taky do jisté míry staršího bratra.
3: Přesně tak.
2: A říkala jste, poněvadž jsem měla mindráky z toho, jak vypadám, stylizovala jsem se do role intelektuálky. A to mi k vám vůbec nejde. Proč jste měla mindráky?
3: No měla, protože jsem vypadala jak Richard III. Já jsem měla takový ten účes, že tu ofinu a někde hráli ten starý, ještě černobílej film o Richardu III. No to jsem byla já. Že jsem říkala, no jsi ošklivá, ale tak můžeš hrát na nějaký pseudointelekt. A chodila jsem s Pavlem a s jeho kamarádama. Oni mě brali spíš jako kuriozitu.
2: No a jak jste teda našla své ženské sebevědomí? Změnila jste účes?
3: Ten jsem změnila po maturitě, ofina šla pryč a kde jsem získala teda sebedůvěru, to bylo v emigraci. Do té doby, když se nějaký chlapec o mě zajímal, tak jsem si říkal, no jo, chce přenosilku, protože se dostane někam za volňásky do kina nebo já nevím co. A nikdy jsem to nespojovala s tím, že já bych byla ta okouzlující, na kterou teda zrovna pomýšlí. Teprve v tom Německu, kde mě nikdo neznal a někdo projevil o mě zájem, tak jsem zjistila, že to bude vlastně já.
2: A jak jste se cítila z hlediska toho sebevědomí a sebedůvěry v divadle Apollo, kam jste přešla ze Semaforu? No. Účinkoval tam třeba Karel Gott a jiné výrazné osobnosti. Jak to fungovalo tam?
3: No nám skončil Ondráš Podotýká s Olympikem a pan Suchý mě oslovil, jestli bych nedělala v Sektě, což je jeho nepovedené dítě. A já jsem s velkou nevolí teda tam vystupovala, respektive zkoušela. to ještě nebylo představení. No a najednou přišel Jirka Štajdl a říkal, hele, my zakládáme divadlo s Láďou a s Karlem a nechceš jít k nám? My házíme lano. No a šupky, dubky, už jsem tam pádila.
2: No a co ta přítomnost těch opravdu zajímavých interpretů, co udělala z vaší duší zpěvačky, muzikantky a z vaší ženskou duší? Já si říkám, chodit takhle kolem Karla Gotta, to by mohlo rozvířit docela srdíčko mladé holky, ne?
3: Já jsem kamarádila popravdě spíš s Valdou. A jak se říká, že neexistuje přátelství mezi mužem a ženou, tak mezi náma bylo velký přátelství.
2: To vám závidím.
3: Jo?
2: Protože my Valdu posloucháme v autě s dětma. A děti teskní, že tohoto chlapíka nemohli zažít.
3: On byl úžasný mužský. Pavel Bobek a on byli mý dva největší kamarádi. Hmm. Karel byl kolega.
2: A Valda byl?
3: Kamarád.
2: Kdy jste si uvědomila, teď se přenesme kamkoliv ve vašem životě, opravdovou hodnotu přátelství, kdy jste pocítila, že to je ta cenná opora?
3: Když je vám ouvej, když je vám dobře, tak máte spoustu přátel. Ale když je vám ouvej, něco se vám stane nepříjemného, tak to jsou potom přátelé, kteří vás podrží. A to byl Bobek a to byl Valda.
2: A co v mezilidských vztazích nesnášíte?
3: Faleš. Takový to pochlebování a za zády, prostě kudla v zádech.
2: Tak u vás faleš nehrozí. Vy jste byla, troufám si odhadnout, vždycky docela přímá, možná i prosto řeká holka, ne?
3: To jsem byla, to tedy ano.
2: A co to dělalo s vašimi vztahy s muži? S vás museli bát?
3: Je to docela dobře možný, ale když se tak zpětně dívám po tom svém dlouhém pohnutém životě, tak jsem vlastně za tu svoji prostořekost dostala potom přes čumu.
2: Teď máte na mysli zejména kterou kapitolu?
3: No, svoje manželství.
2: Hmm. Tam se ještě podíváme, ale nejprve musíme lehce připomenout rok 68. A já bych se přimlouvala za noční modlitbu. Co byste tomu řekla?
3: Beru, protože to je další písnička, kterou pro mě napsal Honza Spálený. Textem to opatřil Rosťa Černý, další kamarád, teda musím říct. A jestli si dobře vzpomínám, tak jsme to natáčeli v nějakém kostele vyřazeným
2: nebo
3: odsvěceným. A mnou znesvěceným. Tam jsme to natáčeli s přírodním halem. Honza Spálený si vymyslel z Národního divadla mužský sbor a ta písnička měla pracovní název Jásavý pochod upalovaných starců. Ale ta písnička tu miloval každý, kdo to slyšel a nerozuměl textu, ku příkladu v Německu. Ale má nesmírně mystickou, nádhernou atmosféru. Taky díky textu Rostíka, který nešel po nějakým hlubokým myšlení, ale aby to foneticky zapadalo do té atmosféry.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Ivon Přenosilová. Poté, co jste v roce 68 podepsala 2000 slov, jste se stala terčem výhrůžek, zejména telefonických. A když pak došlo k okupaci naší země, tak jste nenacházela i po domluvě vašeho tatínka jiné řešení než emigraci. Musela jste zažívat velkou úzkost, velké obavy. Byl to váš největší životní strach tehdy v tom 68?
1: Já bych řekla, že ano. Protože nastal, jak jste to zmínila, ten telefonní teror. A to 24 hodin zvonil telefon a vyhrožovali vám, jako vás utlučou, zabijou. Protože já jsem byla mezi těmi prvními 30 signatáři, kteří se objevili v tom časopise. Nebo to byly noviny, ne časopis. Mně bylo tenkrát těch 20, když jsem to podepisovala. Pan Vaculík mě tenkrát, já nevím proč, oslovil. Tak jsem si to přečetla, nezdálo se mi to nějak revoluční, protože bylo pražský jaro, všechno bylo uvolněné, lidi začali volně dýchat. A to, co stálo v těch 2000 slovech, to se mi zdálo naprosto nevinný. Takže jsem nemyslela, že činím něco velice revolučního a odvážného tím podpisem. Ale potom, když přišla okupační armáda, tak jsem to dostala.
0: Takže jste nakonec usoudila, že opravdu nezbývá, než využít nabídky Rosti Černého, vašeho textaře, a odjet s ním do Vídně. Jak to tam potom vypadalo? Kým jste se obklopila? O koho jste se mohla opřít? Měla jste tam nějaké přátele, známé?
1: No, já tam měla rodinu mý maminky ještě. Takže my jsme s Rostou vyrazili na Blind. Teď všechny ty ukazatele byly přečmáraný, ukazovali na Moskvu a my jsme tam bloudili. Na hranicích se odehrála nádherná věc. Tam byli mladí kluci, já jsem říkala, no, to bude průšvih. A mě balila kufr máma. Já jsem vlastně od 21. srpna nespala doma, protože hlásili v rozhlase, dokud mohli, ať signatáři 2000 slov nespějí doma. Což jsem teda dodržela a každou noc jsem spala u někoho jiného. A když Rostík volal rodičům, že jede, jak on komik říkal, že jede na Sachar, a že bych chtěl vzít sebou mě, tak máma přinesla ten kufr s tátou a já nevěděla, co tam mám. No a na hranicích otevřít kufr, ty bláho. V tom parném srpnu, který tehdy vládl, se vyvalili první kožich, pak nějaký devizi. Já jsem říkala, tak a už se vezu. A oni ty pohraničníci to zase sbírali z té země a dávali mi to do toho kufru zpátky. A říkali, zpívejte tam venku, co se tady děje.
0: Vy jste tam venku moc nespívala. Vy jste říkala, že jste vlastně na ten zpěv docela kašlala a že vám nevadilo, že ta vaše kariéra nepokračovala.
1: Mi to nikdo nevěří, ale ti, kteří mě dobře znají, tak vědí, že já to nikdy nebrala jako poslání. Já to brala jako hobby. Jestli jsem zažila něco v životě, co mě opravdu bavilo, na co ráda vzpomínám, tak to byla ta doba na letišti.
0: Jak vás to napadlo stát se pozemní letuškou?
1: No, já byla na nějaké party a říkala jsem, já bych měla už něco začít dělat. Šedý vlk už řve, že mě nebude živit, přičemž já jsem živila rodinu taky od svých 15 de facto.
0: Ano, musíme dodat, že rodiče se za vámi posléze vypravili.
1: Včetně psíka, kterýho jsem si koupila těsně předtím, ale to jsem nevěděla, jestli přijedou nebo nepřijedou. No a takže jsem byla na nějaké party a mě říkali, ty umíš jazyky, tak proč nejdeš na nějakou leteckou společnost? Jsem říkala, co se dá jen tak, se někam přihlásit. Mě říkali, no jo, Bavárie zrovna někoho hledá. Tak druhý den jsem vzala telefonní knížku, věc, která dneska už je téměř neznámá. A našla jsem si Bavárii, tam jsem zavolala a říkala jsem, já jsem slyšela, že hledáte někoho. Jo, to už je obsazené to místo. Já jsem si říkala, tak když už jsem si dala tu práci, otevřela jsem to u toho B, tak jsem si jela drábkem o jedno číslo dolů a to bylo British Airways. A volala jsem tam a říkala jsem zdrzostí sobě vlastní, já jsem slyšela, že někoho hledáme. Říkali, my jsme to ještě nezveřejnili, ano, hledáme. To byla teda náhoda všech náhod, protože říkali, že se mám dostavit druhý den tam a tam, že tam je ředitel British Airways v Mnichově. Já tam přišla a teď mě ale strašil někdo, že se budou dělat nějaký testy inteligenční. Ne, že bych jako váhala nad tím něco říct chytrýho, ale namalovat nějaký ten obrázek, čehož jsem se teda obávala ze všeho nejvíc. protože v tomhle tom teda zběhla, nejsem v tom abstraktním myšlení. Ten Mr. Brower se jmenoval, říkal, jo, tak vás vítám, a povídali jsme si, a on říkal, a vy jste z Československa, Miss I'm so sorry.
0: Yvonne.
1: A říkal, I've been working for British Airways in Prague when the Russians came. Pracoval jsem pro British Airways v Praze, když přišli Rusové. A já jsem říkal, tak to možná znáte pana Beka. On říkal, oh, Otto, yes, certainly. I remember him very well. Otto, toho si pamatuju velice dobře. Já říkám, no, on je z hodou okolností táta mý kamarádky. Oh, Helen and Gwendolyn. Protože to byla jedna z těch britských dam, tak Gwendolyn. Tak jsme si veselé povídali a já říkám, kdy už mě dědek přestane tejrat a začne s těma testama. A najednou zavolal sekretářku a já říkám, aha, už to tady je. A říkal, coffee and koněk, perhaps. A koňáček k tomu. Říkám, tak dědek mě chce opít, abych ten test jo neudělala. No a tak jsem to vypila, žádný test nebyl, on říkal, připravte smlouvu.
0: Ještě teď mám radost s vámi.
1: Ten test totiž spočíval v tom, že já jsem celou dobu tlachala anglicky s ním. A to jsem si neuvědomila, protože pro mě to byla druhá mateřština de facto.
0: Řekla byste, že jste si jako zaměstnanec aerolinek hezky pocestovala po světě?
1: Víte co, my jsme tam byli taková skvostná parta, asi 25 holek z celého světa. Z Ameriky, z Iránu, tehdy ještě Perzie. A bylo to strašně fajn, když jsme sice houby vydělávali, ale strašnou legraci jsme tam prožívali. A za druhý, třeba ve čtvrtek, jsme řekli, kdo má vlastně o víkend volno. Jsme se podívali na Ferman a řekli jsme tak, že bychom dali Florence, no odletěli jsme. A to mi nikdo nevěří, že mě to nevadilo, že nespívám, ale tohleto, to je mi líto, že to už není. My jsme dělali hrozný vylomeniny.
0: Bylo za vaším setkáním s právníkem Andreasem von Schuckmannem taky nějaké veselé zákulisí?
1: No veselé zákulisí bylo, že jsem měla Cinquecento, tu pravou pětistovčičku. Já jsem měla na letiště, tam se muselo zahýbat doleva a na pravé straně byl tunel a z toho vyrazil chlapík ve stovce na červenou a vrazil do toho mýho Jindříška, se jmenoval Jindříšek. Takže jsem letěla jak míč a probudila jsem se na straně, na boku. Vylezla jsem tou střechou, která byla stahovací a nevěděla jsem, která by je vůbec. No a potom teda do nemocnice, modřiny, tady mě rostly rohy, jak jsem se praštila od stěny toho auta. Pojišťovna samozřejmě nechala to auto už zlikvidovat, protože nebylo na opravu. Tak jsem si koupila nový auto a nechala jsem si ho pojistit. A já už jsem byla na nižší sazbě. A ta pojišťovna řekla, že ne, že musím na 100%. Tak jsem si vzala právníka. Rok nejmín jsem se handrkovala, respektive ten právník s tou pojišťovnou. No a na tom letišti byla kolegyně, která byla první manželka toho mýho. A říkala, no, to jdi si za Andreasem. Stejně po tobě jede, tak ať ti pomůže. To neměla říkat. Protože já sebrala psíka, šla jsem za ním. A on to vyřídil během jednoho telefonátu. Takže jsme to oslavili.
0: Je z toho chlapec, Max? Bylo z toho nějakých 8 let manželství?
1: 9.
0: 9. A váš Andreas už není?
1: Teďko to bylo 20 let.
0: Jak na něj vzpomínáte? Jaký obraz se s tím odstupem času vynoří? Byl to mužský vašeho života?
1: Myslím, že ne. Já nevím. Láska to byla veliká, ale on se uchyloval před domácím štěstím do kanceláře. A když se narodil Max, tak 24 hodin ječel ten kluk. A manžel to vyřešil osobitě, že prostě nechodil domů. Tak jsme se odcizili teda.
0: Vám se tady říkalo baronka, protože on byl ze šlechtických kruhů, ale já vím, a víme to mnozí, že jste nebyla baronka, která by se koupala v luxusu. Mohla jste přesto nahlédnout do života aristokracie 20. století? Měla jste nějaký kontakt s tímto světem?
1: Ne, lidi mají takovou zkreslenou představu. Já když jsem se objevila tady poprvé, tak mě říkali, kolik máte zámku. Já jsem říkala, v každých dveřích jeden. A Oni měli vlastně na dnešním území Polska měli svůj zámeček, který ovšem pro Karban měl nějaký předchůdce, nějaký předek. Takže neměli vlastně de facto nic. Schudlá šlechta.
0: Tak mi ještě řekněte, paní Přenosilová, jak jste vplula do těhotenství a mateřství a rodičovství, jak jste se s tím popasovala? To je životní role, kterou každý přijímá jinak. Jak to bylo u vás?
1: Mně už bylo 30 let, když jsem se vdávala a řekla jsem si, no měla bych mít nějakého pokračovatele, obzvlášť tedy můj manžel, aby nevymřel rod. Ale ono se zadařilo až za rok. To jsem byla na zkoušce kvůli občanství, protože jsem do té doby neměla žádné občanství. Volala mi nějaká ta paní, která to se mnou dělala, to testování, ty testy, zdravotní testy a tak dále. A říká, tak vám gratuluji. Já jsem říkala, mám občanství. A říká, ne, jste v jiném stavu.
0: A co bylo? Zatmění, hvězdičky, šok, radost?
1: Tak jsem zavolala manželovi a zapili jsme to. Já jsem říkala, já jako nic nevím, tak si ještě dám poslední. Před 9 měsíců bude útrum.
0: K Bavorsku patří váš manželský život, váš rodinný život, syn Max, také československá sekce Svobodné Evropy, v ní Karel Kryl a Martin Štěpánek a spousta dalších. Vy jste tam z těch bavorských dálav jistě dost sledovala i dění u nás. Který osud vás dojímal, dostával, který ve vás hluboce zarezonoval, když jste si vyprojektovala to, že jste mohla možná být jedním z těch, kdo tady zůstal?
1: Byla to Marta Kubišová, protože jsem si říkala, já bych skončila jako ona, protože bych tu hubu nedržela. Já bych s tím nesouhlasila. Měla jsem už tu kaňku z těch 2000 slov, takže bych nic neodvolávala. A nebo odvolá, to já právě nevím. Za mnou přišel Karel Černoch svého času, když jsem se vrátila potom 89. A omlouval se, že ho odvolal. Já jsem říkala, hele, neomlouvej se mi. Já nevím, co bych dělala, kdybych tady žila pod takovým nátlakem. Protože on mě vysvětloval, jak mu vyhrožovali rodiny, likvidacemi a tak dále. Já nikoho neodsuzuju, kdo to odvolal. Naštěstí jsem nemusela.
0: A musela jste se popasovat s pocitem nějakých nepevných nebo třeba vytržených kořenů, když jste přece jenom nežila tam, kde jste se narodila?
1: Co mě překvapilo, ta šeť té Prahy, já ji měla vysněnou nějak úplně jinak, nebo v paměti. Když jsem sem poprvé po 21 letech přiletěla, tehdy to organizoval Praga koncert, protože Evča Pilarová mě zvala na koncert do Lucerny, Vítěžek šel na občanské fórum a na studenty, tak dlouho do mě bušila, až jsem po těch 21 letech sebrala veškerou odvahu a odletěla jsem de facto pár dní po 17. listopadu, takže jistýho tady nebylo nic v té době. A já jsem si říkala, ty seš taky kačena. Ty tam necháš Maxe v tom Bavorsku, jedeš tam naslepo do něčeho, co nevíš, jak bude pokračovat dál. Ale no a co mě teda překvapilo nejvíc, já jsem bydlela v Alkronu, oni mě chtěli ubytovat někde na pokraji Prahy. Jsem říkala, ne, já chci do Alkronu, kam chodila máma na kafíčko se svýma babčama. A šla jsem k recepci a jsem říkala, prosím vás, já chci dolů na Krocínovou ulici, což je od Karolíny Světlý. Tam jsem bydlela naposled, chci se tam jít podívat. Stihnu to za dnešek. Pak jsem měla úplně zkreslený pojem o tom, jak dlouhý je Václavák. A on říká, no tam jste za chviliku. No tak jsem šla. Stála jsem před tím barákem a rozbulala jsem se. A najednou vidím takovou ceduli z papundeklu. Neparkujte na chodníku, propadnete do sklepa. A v tu ráno jsem říkala, jsem doma.
0: Kořeny se ozvaly.
1: Kořeny se ozvaly.

0: Radka Novotná a její host
1: na dvojce.
2: Paní Přenosilová, když jste z Mnichova vysílala na vlnách Svobodné Evropy, myslela jste hodně na ty lidi, ke kterým zvuk vašeho hlasu a písniček, které uvádíte, doléhá?
3: Já jsem nedělala politický pořady, já jsem dělala hudbu. Byla to zásluha Karla Kryla, kterého jsem potkala na chodbě, protože já jsem tam chodívala do té Svobodné Evropy, když jsem od někud, vzhledem k té své letecké zkušenosti, se vrátila z nějaký zajímavý země, tak existoval pořad, který se jmenoval Panoráma, a tam jsem vyprávěla o těch svých cestách a tak dále. A potkala jsem tam na chodbě Kryla a on říkal, hele, proč ty tady neděláš muziku? Tady třeba nikdo nedělá country muziku. Ty k tomu máš blízko. A tak to začalo. Takže jsem měla jeden pořad, pak druhý, pak třetí. Ve finále, když Kryl přijel poprvně ze smutného důvodu na pohřeb své maminky, tak jsem získala i jeho v vozovkách pořady, protože už to nestíhal. Ale ten osud třeba Evči Pilarový, Marty Kubišový především, to se mě dotýkalo převelice.
2: Mě ještě zajímalo, jestli jste fakt třeba měla před očima nebo v představách ty lidi, kteří na ten hlas té Ivon čekají. Přemýšlela jste takhle o těch posluchačích?
3: Ne. Já jsem nikdy neměla natolik sebevědomí, že bych si říkala, že čekají na můj hlas. Mě to bavilo dělat tu muziku.
2: Co byly vaše zdroje informací? Co všechno jste sledovala, poslouchala? Kde jste čerpala ty podněty do svých pořadů, kterých teda nebylo málo? Vy jste měla hodně vysílacího prostoru.
3: No, já jsem dostávala časopis Billboard. Tam byly veškeré aktuální informace o muzice, žebříčky aktuální. A naše knihovna hudební, ta byla okamžitě zásobená tou nejnovější muzikou. Takže jsem mohla dělat aktuální žebříčky, drby, všecko možné, co jsem tam vyčetla v tom Billboardu.
2: Co muzika dnes? Sledujete ji?
3: Málo.
2: Už ji nepotřebujete?
3: Ale potřebuju, protože dělám hudební pořady nadále, takže se zajímám o tu muziku. Konkrétní, je to country hudba, ale mý rodiče ku příkladu brali ten rock'n'roll jako něco samozřejmého. Já je obdivuju. Já tuhle tu toleranci nemám. Mně ta dnešní hudba nic neříká. Já se přiznávám, dostanu asi na čepec, ale já tam neslyším ten hit.
2: A že vy jste měla čich na hity, vidíte?
3: Měla jsem čich, ale sloka, refren, sloka, tu logickou stavbu písničky já postrádám prostě.
2: Kdy vy jste naposledy veřejně zpívala? Jak je to dlouho?
3: To bylo, myslím, v Hello Dolly.
2: Chtěla byste ještě?
3: Já nevím. Člověk má vědět, kdy odejít. Marta to uměla elegantně udělat. Marta prostě udělala koncert a odešla. A dodržuje to. Na rozdíl od jiných kolegyň, kterých se loučí už 20 let.
2: A tady doma si někdy zaspíváte?
3: Někdy ano.
2: Co zpíváte?
3: Ale co mi napadne? Když slyším v rádiu nějakou písničku, která mě třeba zaujme, kterou znám.
2: I tu kytaru byste ještě vzala do ruky?
3: No tak to bych vzala do ruky, ale nevěděla bych, co s tím.
2: My jsme si dneska povídali, řekněme, bilančně. Co se vám v životě povedlo, když se ohlížíte? Co vás hřeje?
3: No zní to banálně, ale ten Max. Max, můj jediný synek, zdroj radosti a žalu, který s ním prožívám, protože můj život se odvíjí vlastně od jeho. Jeho úspěch je můj úspěch, jeho neúspěch je můj neúspěch. A i když je mu 40, tak je to pořád moje dítě. Mrzí mě, obzvlášť v této době, že ty naše návštěvy jsou omezený. Doufám, že se ten svět vrátí do těch starých kolejí zase.
2: Co kdybychom v závěru zahráli písničku, kterou má od vás Max nejraději?
3: On má rád totiž tu noční modlitbu.
2: Tak kterou máte z těch, které jsme nehráli, hodně ráda vy a kterou věnujete Maxovi a našim posluchačům?
3: No jestli by bylo možno jednu z těch anglických věcí nebo italských, kterých mám.
2: Určitě bude možno. Děkuju za dnešní setkání a přeju vám, ať jste spokojená, zpěvavá, šťastná a s tím Maxem, ať se zase brzy shledáte.
3: Děkuji mnohokrát a děkuji, že jste mě vyspovídala a tak vlídně.
2: Naším hostem byla paní zpěvačka Ivon Přenosilová. Naschledanou.
3: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Přišel mi k svátku gratulovat Olda a přinesl mi žlutej tulipán a pěknou reprodukci od Marolda. Je na ní vidět bitva u lipan. Pověsil jsem si bitvu do pokoje a tulipán jsem pod ní postavil. Jo, umění a kytky, to je moje. Pak jsem to s Oldou pěkně oslavil. Proč nechal jsem tulipán pod obrazem? Proč jsem ho radši nepostavil na zem? Proč? Když výstřel padne voják,

0: A proto tvrdím, že když kvůli pánům se lidi začnou mezi sebou prát, neprospívá to ale vůbec tulipánům. A nezlobte se, já mám kytky rád.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Lynč.
1: Jsem na rohu pražských ulic Karolíny Světlé a Národní třídy. Právě tudy vlekli svého času rozváštění Pražané zkrvaveného člověka, kterému zbývaly poslední okamžiky života. Kdysi to byl jeden z nejmocnějších mužů českého filmu. Úspěšný herec, režisér, producent. Jeho jméno Jan Sviták. Bylo 10. května 1945. Čtvrtek. První den svobody. To, co se tehdy na rohu ulic Karolíny Světlé a Národní třídy odehrávalo, charakterizoval svého času filmový režisér Otakar Vávra těmito výstižnými slovy.
2: To je lynč. A to je doba, když si to představíte, že přestala okupace nacistická a lidi se mstějí za tu dobu celou. A mstějí se na čemkoliv, co jim padne pod ruku.

0: Tato hudba nám připomíná film Řeka, kterou v roce 1933 natočil režisér Josef Rovenský. Je tu i scéna, kdy se do rodné vsi vrací z vězení Pytlák Václav Zimák v podání Jana Svitáka. Místní hospodě se Zimák potkává s hospodským. Ten mu v jedné chvíli připomene, co musí, co by propuštěný trestanec udělat ze všeho nejdříve.
1: A nezapomeň se hlásit u starosti.
2: Kdo je starostou?
1: Jan Sichru.
2: Jan Sichru? Mě pro Pytlásty zavřeli a jeho udělali starostou.
0: Takhle nám tedy hlas Jana Svitáka uchoval jeden z mnohých filmů, ve kterém hrál. V roce 1933, kdy film Řeka vznikal, bylo Janu Svitákovi, který tu v roli zmíněného Pytláka zachrání život synovi svého nepřítele a místního starosty Sichry, 38 let. Za sebou měl pestrý a dobrodružný život.
3: Čteme z knihy Jindřicha Marka Žraloci císaře pána. Byli jsme torpédováni na pravoboku. Jedno torpédo zasáhlo Dynamoraum, druhé strojovnu a oba otvory spojené asi 25 metrů dlouhou trhlinou způsobily, že voda vnikala do lodi velmi rychle. Na palubě panoval naprostý chaos, schromáždila se tam celá posádka a scháněla se po záchranných pásech. Ty byly zamčeny na palubě v železných truhlách a o klíčích nikdo nevěděl. Loď se počala rychle naklánět na pravý bok a jednotlivci skákali do vody, aby se zachránili.
0: Tehdy zahynulo 46 námořníků. Dalších 17 bylo raněno. Loď Vien šla ke dnu během 10 až 12 minut poté, co ji zasáhlo nepřátelské torpédo. A čím je pro nás zkáza bitevní lodi o nosnosti 6600 tun zajímavá? Především proto, že mezi zachráněnými námořníky, kteří prošli doslova peklem, byl i tehdy 19-letý Jan Sviták. Čteme nyní z knihy Mraky nad Barrandovem.
3: Kdo byl Jan Sviták? Urostlý a fyzicky zdatný mladík, úspěšný sportovec, kterého vyhnala na moře nejenom první světová válka, ale také jeho neklidná povaha a sklon k dobrodružství. Narodil se v roce 1898 v Plzni, kde byl jeho otec úředníkem ve Škodovce. Později tu dělal hlavního správce. V průběhu první světové války odjel Jan Sviták do Puly, kde nastoupil do námořnické školy. Měl se stát námořním důstojníkem. Události, které prožil na křižníku Vín, Jana Svitáka citelně zasáhly. Traumatické zážitky si pak v sobě nesl po celý svůj další život. Přežil svou smrt. Byl svědkem toho, kdy vedle něho umírali nejlepší kamarádi. Vyznamenání za statečnost, které krátce po katastrofě obdržel, ho ani trochu netěšilo. Záhy dostaly události prudký směr. Skončila válka a vznikla samostatná Československá republika. Život demobilizovaného námořníka Jana Svitáka se začal ubírat jiným směrem. Rozhodl se zkusit štěstí u divadla a záhy se dostal až k filmu. Tam ho poznal, už ale jako režiséra a producenta, kameraman Jaromír Holopuch. V roce 2006 vzpomínal.
4: On vypadal jako chlap. On byl vyloženě chlap takovej. Taky on, co hrál, tak hrál vždycky takový ty námořníky nebo chlapy a tohleto. Ale jinak to byl veselý člověk, sympatický, vtipný byl všechno. On hrál u Buriána přeci dlouho, on byl jeho takový dost prominentní herec tam.
0: Své herecké začátky prožil Jan Sviták v divadelní společnosti Karla Šoty. Později působil ve Východočeském divadle, potom také v Olomouci, v Ostravě. V době éry Jaroslava Kvapila hraje Sviták několikrát na Vinohradském divadle. Občas vystupuje i na prknech Národního divadla, kam ho gostování několikrát pozval Karel Hugo Hilar. S tehdejší hvězdou první velikosti Annou Sedláčkovou vystupuje Jan Sviták ve hře Pygmalion. Posléze se Jan Sviták ocitá na Slovensku. Působí tu ve Slovenském národním divadle. Později je angažován, jak už bylo řečeno, Vlastou Buriánem do jeho divadla, které král komiku založil v roce 1925. Koncem 20. let objevil Jana Svitáka také film. O jeho filmovém působení se píše také v knize Mraky nad Barrandovem.
3: Film našel Jana Svitáka už v roce 1928, kdy se objevuje v žánrovém obrázku Přemysla Pražského Podskalák. Sviták tu sehrál roli plavčíka Tondy. Po nástupu zvukového filmu počátkem 30. let ho však čekají víceméně stereotypní role důstojníků, dobrodruhů, nesympatických intrikánů či uhlazených světáků. Byly však výjimky. V roce 1933 natočil tehdy debutující režisér Miroslav Cikán kriminální drama Záhada modrého pokoje. Vedle Karla Haschlera

0: té době se však Jan Svitak začíná čím dál více věnovat režii. Už na přelomu let 1932 až 1933 se podílel společně s vídeňským režisérem Friedrichem Feherem na stvárnění snímku Štvaní lidé. Režíruje postupně další filmy. V roce 1937 po předčasné smrti režiséra Josefa Rovenského dokončuje za něho film Hlída číslo 47. Příběh o hluchlé ostrážce trati, klamaného lidmi i vlastní ženou, natočený podle románu Josefa Kopty, se stal podle dobové kritiky jedním z nejvýraznějších realistických českých filmů 30. let. Pro Jana Svitáka byl tento rok rokem přelomovým. Postupuje ve filmařské hierarchii o další významný stupeň výše. Stává se totiž ředitelem filmových ateliérů FOJA v Praze Radlicích. Tyto ateliéry nemohly z pochopitelných důvodů vykázat takovou produkci jako například AB Barrandov. Pod Svitákovým vedením ale obstojně prosperovaly. Až do března 1942, kdy je převzala německá společnost Prague Film, bude v Radlicích pod Svitákovým vedením natočeno 30 filmů. U Svitáka v té době začíná čím dál více převažovat filmová administrativně organizační práce. V době německé okupace se Jan Sviták stává rovněž ředitelem slavného hereckého klubu Lucerna. A právě v této době se začíná naplňovat tragédie jeho života. Jak Svitáka hodnotí filmový historik doktor Petr Bednařík z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.
1: On byl technickým ředitelem filmových ateliérů FOJA ve Radlicích. No a on se dostal do takové situace, kdy v podstatě s těmi Němci se začal stýkat čím dál více a tam je otázka, kde už je ta hranice kolaborace a kde je ta hranice toho, že v podstatě jako ředitel těch ateliérů potřeboval ty kontakty s Němci kvůli zajištění práce pro ateliéry.
0: O Janu Svitákovi jsem hovořil rovněž s dalším historikem, vedoucím archivu Kanceláře prezidenta republiky, doktorem Pavlem Zemanem.
2: Režisér Sviták měl na starost filmový klub, který byl v Lucerně, kde se scházeli představitelé české kultury, především jako českého filmu, a německé kruhy využívali ten filmový klub k tomu, že se zde navazovali různé kontakty, domlouvali si se, pochopitelně se zde jistě domlouvala i řada obchodů, ale především pro německé kruhy to bylo místo, kde tedy se udržovaly ty kontakty s českými tvůrci. Režisér Sviták měl být údajně pověřen některými konkrétními úkoly spojenými s činností tohoto filmového klubu, třeba vytipováním některých lidí nebo navazováním některých kontaktů.
0: Dodejme, že představitelé německé okupační moci měli už od počátku protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 enormní zájem o české herce, režiséry, kameramany a další filmové tvůrce, kteří měli v Evropě velmi dobrý zvuk. Vždyť ve druhé polovině 30. let natáčeli čeští filmaři až 40 filmů ročně. Němcům šlo o to ovládnout barrandovské ateliéry, což se jim také podařilo. Měli zde ideální podmínky, což potvrdil i pamětník, kameraman Jaromír Holpuch.
3: Pro ně to bylo ideální podmínky a pak tady Barrandov byl ohromný, že měl velký zázemí, ty plochy tady za ateliérama, to bylo všechno prázdný, takže tam se mohli stavět obrovský dekorace. Takovýhle zázemí žádný ateliér tam neměl.
0: Takže filmový průmysl u nás ovládli, přestože tu stále ještě vznikaly, byť v omezeném množství, české filmy, Němci. A měli, co se Barrandova týče, velké plány, což mi prozradil i tehdejší filmový statista a pozdější nositel Oscara za scenografii k Foremanovu filmu Amadeus, akademický architekt Karel Černý.
4: To jsem ještě já viděl dokonce. Tady byly velký plány s tím, že tady udělali nádherný nad řekou takhle park a jezero takový, postaví hotel a mělo tam být helikopterové letiště. A měla jsem zajíždět vlečka, to měli skladna už vymyšlený, že tady bude vlečka s kolejema, aby se to mohlo dělat jako na nádražích nebo ve vlaku nebo tak. Bylo to velice jako exkluzivně vymyšlený tohle všechno.
0: A co dělal v té době Jan Sviták? Tím, že se často stýkal s německými okupanty, byl mnohými lidmi vnímán, co by kolaborant.

0: ale opravdu kolaborant? Co když to bylo všechno jinak? Kameraman Jaromír Holpuch mi o něm řekl.
1: On byl vedoucí toho filmového klubu, co Němci zařídili, a jeho tam udělali jako takovým reprezentantem, ředitelem. A jelikož on s těma Němcema pochopitelně musel kolikrát sedět u stolu tohle, no tak někdo taky říkal, že s nima držel nebo něco, no co, on jako takovej v té funkci musel s nima mluvit, že jo.
2: Pátrání Stanislava Motla pokračuje.
0: V jednom z českých archivů jsem objevil, kromě jiných dokumentů, také zajímavou výpověď jistého Jaroslava Hanky ze 17. července 1945, obviněného z kolaborace. Vzpomíná mimo jiné na Jana Svitáka, kterého označuje za germanofila. Vypovídá také, že se Svitákem několikrát potkal a pak ještě doslova řekl.
3: Několikrát jsem se snažil Svitákovi dokázat, že Němci válku vyhrát nemohou a že nám připravují úplnou zkázu. Věřil jsem totiž, že by mě Sviták neudal.
0: Svého času jsem objevil i jiný zajímavý dokument. Je to vlastně protokol z výslechu spisovatelky a herečky Jaromily Svaté ze 17. září 1946. Spisovatelka vzpomněla na rok 1943, kdy vydala humoristický román Petr zbláznil město. Ústřední postavou knihy byl lev, kterému se podařilo uprchnout ze zoologické zahrady. Někteří horliví recenzenti však uprchlém zvířeti viděli jakýsi skrytý smysl. Tehdy se Jaromila Svatá, které hrozilo zatčení, obrátila na Jana Svitáka. Ten, podle jejich slov, intervenoval přímo u přednosti kulturního oddělení u úřadu říšského protektora inženýra Antonína Zankla. Jaromila Svatá vyšetřovatelům řekla.
4: Od Svitáka jsem se pak dozvěděla, že u Zankla bylo proti mě více udání, která zásluhou Svitákovou nepřišla k projednávání a byla přímo u Zankla jaksi utlumena. Zankl se měl vyjádřit, že stačilo velmi málo a byla bych zatčena a úplně zničena.
0: Přestože, jak je z dostupných archivních dokumentů patrné, neexistoval po válce jediný přímý důkaz o tom, že by Sviták v době německé okupace kohokoliv přímo udal, hned po osvobození se na něho snese ta největší nenávist. Což mi potvrdil i syn Jana Svitáka, Milan. Stojíme právě spolu před rozlehlým domem na pražském Smetrově nábřeží. A Milan Sviták vypráví.
5: V tomhletom baráku bydlel můj otec a z 9. na 10., to přesně nevím, ho odsaď odvlíkli do Bartolomějské revoluční gardy.
0: V roce 1945 bylo Milanu Svitákovi teprve 10 let. Jeho rodiče byli sice rozvedeni, ale s otcem se často stýkal. Ostatně Jan Sviták udržoval úzké přátelské styky nejenom se svou bývalou ženou, ale i s jejím dalším mužem, a tedy i Milanovým nevlastním otcem, doktorem Františkem Kocourkem, slavným rozhlasovým reportérem a také statečným protinacistickým odbojářem. Za svou odvahu se František Kocourek ocitl posléze ve vyhlazovacím táboře Osvětim. O konci Františka Kocourka mi jeho nevlastní syn Milan vyprávěl.
5: Byl popraven v koncentráku takovým nehezkým způsobem tím, že vlastně byl polejván v horečkách studenou vodou a doslova zmrzl. A to moje matka velice těžce nesla a tím pádem vystupovala, tak se dá říct, veřejně proti Němcům. Tak jí to stálo to, že se dostala do Terezína.
0: Naštěstí bylo Milanově matce souzeno, aby Terezín přežila a vrátila se domů. Čas běžel. Nacističtí okupanti systematicky likvidovali nejlepší lidi tohoto národa. Opravdové hrůzy však nastanou v roce 1942. Atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, vyhlazení Lidic a později i Ležáků. Slovo dostanou stanné soudy a především Kati a popravti Čety. Denně budou umírat desítky a v jednu dobu dokonce stovky mužů i žen, včetně mladistvých chlapců a děvčat. Mezi popravenými bude i herečka Anna Letenská. V koncentračním táboře Mauthausen ještě koncem roku 1941 zemřel na vysílení a flegmonu Karel Hašler. V té době Jan Sviták stále působí u filmu. Kromě filmového klubu vede i filmovou centrálu, kde se rozhoduje o nových scénářích a také obsazování herců do jednotlivých rolí. Měl moc a měl také zřejmě hodně informací. V té době se s ním setkal také vzpomínaný akademický architekt, dnes nositel Oscara za výpravu k filmu Amadeus, Karel Černý.
6: Vždycky jsem tam nesl něco podepsat nebo tak z toho nacionál filmu, ale blíž jsem ho neznal, ale byl velmi příjemný a slyšel jsem na něj různý takový věci, že s Němcema, ale na druhé straně zase se říkalo, že zachránil hodně lidí.
0: Architekta Karla Černého doplňuje kameraman Jaromír Holpuch.
1: Spousta lidí za Svitákem šlo, když měli nějaký malér, že někoho z rodiny třeba zavřeli nebo něco a prosili, jestli on by nepromluvil s někým, když se s nima zná. A fakt je, že on několika lidem se mu podařilo, že ho pustili toho člověka, pokud to nebylo nějaká velká věc, že jo. Takže, že by byl kolaborant, to vůbec je nesmysl.
0: Blížil se konec války. To už Jan Sviták netočil. Poslední film, pod kterým je podepsán co by režisér, je to dnes slavný snímek Přednosta stanice z roku 1941 s nezapomenutelným Vlastou Burianem v hlavní roli. Leckomu už muselo být jasné, že nacisté mají své dny sečteny a ti, co jsou s nimi spojováni, se co nevidět ocitnou v ohrožení. Třeba zrovna Jan Sviták. Uvědomoval si to vůbec. Tam se není na to jeho synovce Viléma Svitáka.
7: Otec můj, já to znám pouze z vyprávění, protože když jsme se do toho dostali, tak mě bylo 14 let, ale je pravda, že mě vyprávěl. Řeknu, Jiníku, seber se a jeď na Šumavu, do jedné vesničky, Lešišov se jmenuje, a tam bude pokoj, spojenci už jsou na hranicích a v brzký době se osvobodí i část těch Čech a bude to. A strejda na to odpověděl, já nemám čeho se bát, nevím, Vilčo, proč bych měl utíkat na Šumavu. Bohužel se mu to stalo osud.
0: Tohle je bezesporu zajímavá informace. Čím si byl Jan Sviták tak jistý? Měl snad přichystaný pro osvobození nějaký trumf? Více světla do této záhady mi v zápěti dá akademický architekt Karel Černý.
6: Ono se říkalo, že měl nějaký notýsek, kde si psal, jak tam chodili různí lidi k němu udávat. Rozumíte mě? A on to stahoval někdy, co mohl, tak stáhnul. Takhle aspoň jsem to slyšel. Čili nebylo na něj toho tolik, co se asi říkalo.
0: Na záhadný notýsek Jana Svitáka se ptám i dalšího pamětníka, kameramana Jaromíra Holpucha.
1: Já vím, že se o tom mluvilo, ale neslyšel jsem nikoho, kdo by nějak konkrétně řekl, že ten notýsek viděl, nebo to byly jenom takový, já bych řekl, to byly fámy.
0: Jak se mi ale v dalším pátrání podařilo zjistit, zhruba 12členou skupinu gardistů, kteří přišli zatknout Jana Svitáka do jeho bytu, přivedl Svitákův náměstek z filmové ústředny. Byl to právě on, kdo se prý nejvíce zajímal o dokumenty, které Sviták doma měl. Režisérův byt převrátili celý na ruby. Co si hledali? Národní mstitelé pak odvedli Svitáka do nedaleké Bartoloměské ulice. Do míst, kde nyní stojím se synem Jana Svitáka, Milanem.
5: Tady je bývalá čtyřka. Jsem zavlekli podle mé matky. 9. večer nebo v noci otce, kde ho vyslýchali, nedovolili mu ani zatelefonovat, protože on vyžadoval zřejmě svědectví a ráno potom ho vystrčili ven. No, divím se hrozně tomu, když ho vlastně vyslýchali tady a tvrdili, že spolupracoval, proč si ho tady hned nenechali? Tady mohl on klidně zůstat a dostat se před normální soud, kde by se prokázala jeho vina či nevina. Oni ho vystrčili ven ve spodním prádle, tady ho chytil ten dav a táhnul ho po Národní třídě ke kostelu.
0: Co z toho všeho vyplývá? Následný lynč Jana Svitáka byl připravený a předem zorganizovaný. Policisté, kteří měli případ na starosti, musí dát předem zprávu, kdy přesně Svitáka předhodí připravenému davu. A to se také stalo. Rozjícený dav se Svitáka okamžitě zmocní. V davu jsou muži a také ženy. Všichni jsou plně nenávisti. O tom, co se tehdy vlastně odehrálo, slyšel zprostředkovaně režisér Otakar Vávra.
8: Kopali do něj, byli do něj, ženský těma dráty od deštníku rozdrásali tvář.
0: Sviták si v jednom okamžiku všimne svého někdejšího kolegy z filmového ústředí, který patří k nejaktivnějším mstitelům. Ošloví ho příjmením. Prosí ho, aby se ho zastal. Bezvýsledně. Co všechno asi v těchto okamžicích prochází Janu Svitákovi hlavou? Bitvy, které sváděl jako námořník? Filmy, které režíroval, ve kterých hrál? Filmové hvězdy, s nimiž se potkával? Nádherný a bezstarostný filmový svět? O tom, co se odehrálo dále, podává svědectví kniha Mraky nad Barrandovem.
3: Polomrtvý Jan Sviták je pak doslova odkopán až k nedalekému gotickému kostelu svatého Martina. Ze třetího patra přilehlého domu bude tohle všechno sledovat nejmenovaná žena, která po letech podá o této události mimořádně cenné svědectví. Lidé mlátí polomrtvého režiséra, ten se ještě chabě pokouší bránit, dokonce volá policii. Pak se ozve, podle některých svědectví, hlas známé české herečky. Toto je vrah Karla Haschlera. Objevuje se mladičký sovětský voják s automatem. Co se to tu děje, ptá se zvědavě. Máme tu nacistu, zločince, chtěl utéci, křičí lidé o překot na vojáka. Řev se stupňuje. Voják pak bez dlouhého přemýšlení vyslyší hlas davu, natáhne automat a krátkou salvou prostřelí Janu Svitákovi hlavu. Mrtvola Jana Svitáka leží u kostela několik hodin. Když se to dozví Svitákova bývalá žena Vilma Kocourková Svitáková, rychle zalarmuje pohřební službu. Jeho tělo pak skončí v krematoriu v Motole, kde bude zpopelněno. Urna s popelem bude uložena do rodinného hrobu v Plzni. Jan Sviták je tedy mrtev. Otazníky kolem jeho života a smrti však přetrvají následující roky.
0: Dodejme, že písničkáře herce Karla Haschlera Jan Sviták určitě neudal. Po válce to vyvrátil mimo jiné také Haschlerův syn Gina. Kostel svatého Martina je opuštěný. Jsem těsně u kostelní zdi, kde byl Jan Sviták tehdy 10. května 45. roku zastřelen. Je tu ticho. Tehdy se tu však rozléhal nenávistný řev. A člověk si tu stále klade otázku, do jaké míry byl Jan Sviták kolaborant a do jaké míry naopak lidem pomáhal. Jedno je jisté, nešlo tu o náhodu. Svitáka vyvlekli z bytu lidé, kteří ho dobře znali. Ti ho také dovedli na policii do Bartolomějské ulice. A když už ho policisté ráno propouštěli, před vraty už čekal dychtivý a nepřátelský dav. Proč musel být Sviták tak rychle umlčen? Kvůli tajemnému sešitu, o němž mluvil architekt Karel Černý a o němž mluvili i syn a synovec Jana Svitáka a někteří další lidé? Kvůli tomu, že dobře věděl o konkrétních pomáčích nacistů pohybujících se u českého filmu? Co když právě proto musel zemřít, aby nepromluvil? V jednom z českých archivů jsem objevil dokument, jde o rozsáhlou zprávu uvězněného Josefa Vondráčka, obviněného a odsouzeného za kolaboraci. Vondráček uvádí, že v době okupace u nás pracovali lidé spjati s britskou rozvědkou. Mezi lidmi, kteří měli pro Brity pracovat, uvádí Vondráček mimo jiné Jana Svitáka. Je však otázka, do jaké míry může být jeho svědectví věrohodné. Pravou úlohu Jana Svitáka už asi nezjistíme. Je ale docela možné, že kromě jednoho svědka, který by poskytl výpověď o krvavém Svitákově lynči, žije ještě i několik dalších lidí, co tenkrát hnali Svitáka k tak potupnému konci. Vzpomenou si někdy? Uvědomují si, že mají na rukou krev? Otazníky zůstávají. A také stud. Stud za lidi, kteří se tenkrát stali samozvanými soudci. V jejich duších byla nenávist. A možná také strach, úzkost. Snad se chtěli vykoupit, zbavit se osobní nepříjemné minulosti. A tak to tedy udělali. Pomocí vraždy.
9: Pro Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
10: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
9: Český rozhlas Pohoda.
10: Písničky a vzpomínky.
11: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál,

Kaskas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: počasí. Však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Zprávy.
1: Český telekomunikační úřad chce po operátorech pokrýt další místa bez signálu. Metro a autobusy v Praze opět jezdí častěji než o prázdninách. V pondělí se přidají i tramvaje. Bude polojasno až oblačno na horách, ojediněle s přeháňkami, na východě ještě zataženo s deštěm. Nejvyšší teploty většinou do 25 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Josef Maršál. V Česku je momentálně zhruba 1800 lokalit bez mobilního signálu. Lidé se z nich nedovolají ani na tísňové linky. Většinou nejde o hustě obydlené oblasti. Problémy jsou ale třeba také v části Jílového u Prahy, Valašského Meziříčí anebo Pelhřimova. Brzy by se to ale mělo změnit. Český telekomunikační úřad po operátorech požaduje, aby do roku 2034 dvě třetiny těchto míst pokryly.
2: Úřad po operátorech taky chce, aby zajistili signál třeba na hlavních vlakových koridorech, například mezi Prahou a Bohumínem nebo mezi Českou Třebovou a Brnem. O podmínkách s nimi bude teprve jednat. Pokud ale operátoři podmínky nesplní, úřad jim hrozí, že jim neprodlouží příděly kmitočtů. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: V Praze končí prázdninový provoz MHD. Metro a autobusy zase jezdí v kratších intervalech. Od pondělí vyjedou častěji také tramvaje a školní autobusy vyrazí na své trasy poprvé v úterý. V hlavním městě se také sjednotí jízdní řády spojů pro soboty a neděle, které se dosud mohly lišit. Voda u Podolska na Orlické přehradě není vhodná ke koupání. Po mimořádném odběru ji hygienici hodnotí 4. z 5 stupňů. Lokalita přitom už letos měla dvakrát úplný zákaz koupání. Co aktuální rozbory ukázaly, popisuje ředitelka Jihočeské krajské hygienické stanice Květoslava Kotrbová.
3: Je překročená hodnota ukazatelů sinice, chlorofil A, vodní květ a je zde snížená průhlednost. Voda je znečištěná přírodním znečištěním odpady. Znečištění je takového rozsahu, že je prakticky vyloučeno rekreační využití této lokality.
1: V Lešanech u Týnce nad Sázavou mají dnes 22. tankový den. Muzeum vojenského historického ústavu tak uzavírá letošní sezónu. Návštěvníci si mohou prohlédnout současnou i historickou vojenskou techniku a je u toho náš reportér Richard Webs.
4: Právě teď tady návštěvníci sledují bojové ukázky s vojenskou technikou. Projíždí tady tanky, obrněná vozidla i motocykly československé výroby. Při slavnostním zahájení se tady představil i tank Leopard České armády. Návštěvníky čeká ještě také třeba ukázka práce kinologů z 24. základny dopravního letectva z Prahy. Připravená je i soutěž o bojičku třeba ve vojenském návštěvníku. Organizátoři kvůli velkému počtu návštěvníků doporučují přijet sem vlakem. Z Lešan u Týnce nad Sázavou, Richard Webs, Český rozhlas.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Bude polojasno až oblačno na horách, ojediněle s přeháňkami. Na východě může být víc oblačnosti s deštěm. Večer od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 25 na jihu Moravy až 28 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 16.
0: Doprava.
1: Na D1 se obousměrně jezdí jedním pruhem mezi Rohlenkou a Rousínovem a kolony narůstají. Směrem na Brno je delší na 20 až 30 minut. Lze sjet na Rousínov na souběžnou silnici. A na 26. kilometru D11 směrem od Prahy je v omezení hlášena nehoda bez bližších podrobností. Kolona je tam asi na čtvrt hodiny. Zprávy končí za chvilku Tobogan a Aleš Cibulka.
0: Český rozhlas 2.
5: Rádio, které vás baví.

Krásný den, milí posluchači, je tady poslední srpnová prázdninová sobota a také poslední letní repríza. Minule jsme vám nabídli opakování první části dvouhodinového přímého přenosu z loňských Vánoc. V divadle u hasičů je pořád plno, a to jak na jevišti, tak v hledišti, a my pokračujeme dál.

0: Po tom dnešku i po tom natáčení, že stát se může opravdu cokoliv. Čili je možné, a to jsem taky zažil prvně v životě, že může nastydnout vodník. Jsou takové situace, nám se to stalo, nastydl nám vodník z Arabely Josef Dvořák. Pepíčku, zdravíme tě od hasičů, hezké dobré odpoledne.
1: Ano, Mauska, ježiš, tak to poprvé v životě vystupuju přes telefon, slovíčku.
0: Zdravíme tě, prosím tebe, tak ty jsi ochořel, prý jsi tak nemocný, že tě jajina ani nepustila, ty jsi nastydnul jako vodník, už je ti líp, prosím tě, jak ti je?
1: Ale no tak vo mně je, Aleši, pečováno neuvěřitelně, já jsem VIP pacient, on není žádný jiný tady u nás, takže jsem jediný, já jsem VIP a já jako kolem mě kmitá a snáší všechny možné věci. Člověče, já už jsem snět takových prášků, že už se ze mě stává feťák. Už to jako fetování pro mě nebude žádná novinka teda, protože a já to znám jenom ve velkých dávkách. Já to beru teď, až se ze mě kouří, ale můžu říct, že se to lepší teda, no. Jenom, že je to mrcha, tato chřipajzna, ona zaútočí úplně nečekaně z ničeho nic a udeří s plnou sílou, kamaráde, i na vodníky.
0: Prosím tě, Pepičku, my tady dneska vzpomínáme na Arabelu 45 let od premiéry. Co tobě se vybaví a tvoje vodnická úžasná role? Jak ty vzpomínáš na Arabelu?
1: No jo, no tak já měl v té Arabele ještě, člověče, jednu věc. Tenkrát podle scénáře jsem se měl koupat ve Vltavě. A já jsem studenou vodu nesnášel vůbec, já jsem teplomilnej. Teď se to zlepšilo, ale já byl teplomilnej a každý den jsem se z produkce dozvídal vždycky jenom takový zprávy jako jo, tak jsme byli měřit Vltavu a má tolik a tolik stupňů, 7 nebo 6 a měli velkou radost, jak mě uvidí, že se tam potápím. A člověče, já dostal nějaký zánět, šel jsem k panu doktorovi, který mě prohlíd a řekl, je, pane Dvořáku, budete mít blbý prázdniny a blbý léto. Já jsem říkal, jak to? Říkal, vy nesmíte do vody. Vy nesmíte v žádném případě do vody. Já jsem říkal, můžete mi to dát písemně? A dostal jsem to písemně, no, takže za mě tam skáče double teda, no.
0: To se dozvídáme věci. Každopádně, Pepičku, já moc děkuju za tuhletu vzpomínku. Přejeme brzké uzdravení, pozdravu Jajinu a budeme se těšit opět tady u nás v Tobogánu. Měj se krásně, zdravíme Josefa Dvořáka.
1: Mějte se krásně, já vás zdraví. Díky za aplaus. Zdravíme vás, buďte zdraví.
0: Zdravíme krásně. Bylo tady několikrát jméno pana režiséra Václava Vorlíčka. Já jsem měl tu čest s ním několikrát natáčet, vyptávat se ho a proto teď dvakrát promluví i v tom našem dnešním toboganu. Jedna taková zajímavost, jak vlastně Arabela vznikla. To byl totiž seriál napsaný na zakázku. Pane režisére, jak to tenkrát bylo?
2: Já jsem zrovna dotočil pohádku Jak se budí princezny a společně s Milošem Maculkem jsme byli pozváni na tehdy československý Telexport, že je tam muž, který by s námi velice rád mluvil. Byl to pan Gerd Mintefering z VDR, Westdeutscher Rundfunk z Kolína nad Rýnem a dal nám nabídku. Nesmírně nás překvapil, poněvadž nám vymenoval naše filmy podle let, jak jsme ty filmy natáčeli, měl to přesně dokumentovaný a hned na místě nám řekl, pánové, já jsem všechny tyhle ty filmy vaše kupoval a pravidelně vysílal a musím říct, že jsem měl vynikající sledovanost a proto bych od vás rád něco, co by bylo jako Dívka na koštěti, 3 ovíšky pro Popelku, Jak utopit doktora Mráčka. Psal se rok 76 a on si u nás vlastně objednal televizní seriál, s kterým ovšem my jsme jako autorsky vlastně neměli vůbec žádné zkušenosti. My jsme pracovali s dimenzí těch 85-90 minut s ranými filmy, s komediemi. No a najednou jsme měli dělat vlastně 28-minutové díly, čili úplně jiná dramaturgie.
0: Ano, pan Václav Vorlíček, 28-minutové díly. Když se na to člověk dívá dneska, tak jsou to vlastně velmi kratinké. Dneska jsou děti zvyklé na ty 3-hodinové celovečerní filmy, že jo? Ale důležité bylo třeba i vymyslet,

0: vymýšlet jména. Jiříku, víš ty, jak vzniknul Rumburak? Kde se vzalo jméno Rumburak?
1: To vám nepovím tohle, to nevím, ale Václav Orliček mě vyprávěl, že když to překládal nějaká překladka do němčiny, jo, ten seriál, tak myslel, že Rumburek je obyvatel města Rumburk.
2: No, opravdu, no, ano. No.
0: Ano, Rumburak prý měl evokovat toho čaroděje Arabelo. Víte, jak vzniklo jméno Arabela a kde se vlastně původně vzalo?
3: Ano, to rozprával pán Borlíček. Mimochodom, chcem připomenout, že tento rok mal, by oslavoval nedožité 95 rokov, pán Borlíček, na to jsme ještě zabudli. A mi vzpomínal, že čítal nějakou povědku Dickensa a tam prostě vystupovala tato postava, rola Arabela, a hrozně se mu to jméno páčilo, ale on si tu Arabelu prostě představoval, že je to černovláska, hej. No ale potom přišel za panem Macorkom a ten je Arabela, to zní tak nějak maďarsky, jak prostě to se mu nelíbilo, hej. Ale nakonec si to ten Vorlíček presadil, že ta Arabela to je jméno, které prostě ten film se bude volat Arabela. A dneska máme Arabela rádio, Arabela operetu, Arabela knížky, Arabela, ještě tu máme ještě taky pivobolo s Arabelou, no. Restaurace Arabela. Takže dneska je to skutečně to jméno mal na to šťastě, že to jméno vlastně se presadilo vlastně na celém světě.
1: A Rumburek je salát.
4: S rumem.
3: Rum, no počkaj, to keby si povedal, to je jako, to malo být něco s rum, rumom. Rum, bů, to, burčák. To dokonce,
1: ne, ono
3: rum,
1: to bylo tak, že je to bylo tak, že jeden Australan, Čech Australan přijel do Čech a říkal, ty běží seriál Australia a tam se snad běžel jako o nějakým ožralém ořechu. A to si hrál ty, on to vzal jako rum burák, rozumíš?
0: Když jsme tady u těch artefaktů, Ondřej Honzík žmoulá knihu a to by mě zajímalo, co máš ty, no, co si doma našel.
5: Já si myslím, že to je asi premiéra, protože já to strašně nerad někde ukazuju a strašně si to vaté památník můj.
0: Aha.
5: Já jsem s ním bohužel kolem 15 let skončil, protože jsem se začal stydět. Jo, ve 20 podepiš se mi tady, jo, a tohle, ale do těch 15 jsem to, a mám tady od pana režisera Vorlíčka takovýhleho hada, ono je to strašně malinkatý, takže tady v divadle to nebude vidět a v rozhlase teda už vůbec ne, jo, ale můžeme to dát na internet nebo na Facebook, to můžeme dát.
0: Já na to vidím dobře a budu to vyprávět všude.
5: Jo, je to dlouhý had, to si dal velkou práci pan Vorlíček. A normálně mě tam napsal Ondrovi, začíná to jako odsaz hada je únor 79, Ondrovi, aby se mu hezky vzpomínalo na takhle dlouhatánskou společnou práci na televizním seriálu Arabela a hlava hada s korunou princezny Arabely, končí duben 1980 a nádherný je teda podpis Vorlíček a tady moje babička, která byla jako taková jako popiskomilná, jo, tak ten památník vzala, zkazila ho, protože všude začala psát takový poznámky. Takže tady poznámky režisér Arabely, jo? Abych si to jako... Jo? Jo? Ale ne, já na babičku vzpomínám s láskou, ale tohle to bylo, abych ji teďka tady nepomlouval veřejně. Ale tak to bylo krásně. Režisér, a to mám ještě lepší poznámky. Mám tady Jirku Lábuse taky. No jasně, Jirka Lábus.
0: Co ti tam napsal?
5: Ano. Ahoj Ondro, zdraví tě, čaroděj druhé kategorie Jirka Lábus 1980, takže to jsme už točili po synchronizmi. František Filipovský, Libuška Šafránková a další. Nechci se chlubit, ale jsou tam krásní lidi.
0: Já se taky nechci chlubit, ale za malou chvíli dorazí do našeho vysílání další překvapení. Dáma, která zatím sedí v první řadě, v Arabele pronesla pár vět, i v čem mluvila, ty jsi tam vůbec, nebo jsi byla jenom vidět? Nebo řekla jsi tam něco?
6: Zpívala jsem Ach ta láska.
0: Zpívala Ach ta láska nebeská, promiňte, já neustále zapomínám. Tato scéna mi úplně...
5: Aleši měla několik výrazných dialogů v tom seriálu, to se jí musím zastat.
0: No, když to říkáš ty...
5: Jo, já jsem u nich nebyl teda, jo? Ale jako divák si to pamatuju.
0: Ano.
5: Ne, tenhle
0: díl mi zřejmě po každý utek, když to reprízovali, ale já se na to... Nesmím mrknout. Dorazí dáma, jejíž věty, které pronesla v tom seriálu, budete umět citovat. Ale ještě předtím další písničku, Milánku, co to bude? Ano, jakou jsi připravil teď?
6: Teď jsem vám připravil píseň z mé tvorby, jmenuje se Svítání. To je celý.
0: Děkuji. Ty ses tak dramaticky nadech.
6: Já ano, jsem přemýšlel, no.
0: Svítání.
6: Já jsem chtěl říct, že já ve své práci zažiju spousta různých, říká se tomu dneska moderně, překračování komfortních zón, ale dneska je to pro mě další milník, jo, zpívat no. před váma. Tak tím chci dopředu omluvit, pokud to nebude úplně stopro, ale jdu na to.
0: Ne. Ne, podívej se, mě v tomhle kostýmu už dneska stačí málo, ano, já bych se toho nebál. Jen dotaz na Rumburaka, protože Rumburak, prosím vás, má pracovní povinnosti, což vůbec... Jiříku, kdy potřebuješ odletět?
1: No, za chviličku, no, čeká mě helikoptéra.
0: Moderní Rumburak a vám zpívá Milan Peroutka.

0: Dámy a pánové, Milan Peroutka a ochutnávka z jeho tvorby.
1: Alešku.
0: Ano?
1: Proč během té písničky odešli Rumburak i Arabela?
0: Podívej se, buď rád, že zůstala Ksenie s Honzíkem.
1: Jsem.
0: No. Ale dobrý. Vrací se a Rumburak odletěl Ano, Arabela se nám schovává k cestovnímu plášti, vypadá to, že se vypraví zpátky do Švýcarska. Malinko se nám to klátí, protože plášť je opravdu velmi dlouhý, ale vrátila se, je to v pořádku. Rumburak odletěl helikoptérou, to je něco jako Kolumbus přijede vodovodem. To je hezký, že kdyby přišel nějaký cizinec a neznal tvorbu Macourka a Vodlíčka, tak myslí, že jsme se všichni zbláznili. No, já jsem se, sedím tady v tomhle, jsou dvěma paním říkám Ksenie Arabelovo, oni točí prstenama a všichni se tomu smějeme. A do toho přijde pán, tvrdí, že je Rumburak. Jako ne, prosím vás, to je to naše české krásné dědictví. Dámy a pánové, teď přijde dáma, která se objevila v seriálu Arabela a pronesla několik ikonických vět, které všichni známe. A já doufám, že po těch 45 letech, já jsem jí připravil tady text, že je zopakuje. Dámy, ano, je to složité, musí to být doslova. Dámy a pánové, je mi velkou ctí, že naše pozvání přijala paní Alena Procházková. Dopoledne. Herečka Alena Procházková, která před pár dny oslavila své, můžu říct kolikátý, 80. narozeniny. Alenko, všechno nejlepší. Líbám vás za všechny vaše příznivce a obdivovatele. To je mimochodem, ano, když už jsme v tom blázinci, to je dcera četníka ze Saint-Tropez. Tedy ten český hlas samozřejmě. Ano, to je mladá Kryšotová. Alenko, krásné, dobré odpoledne. Vítejte
2: dobré
0: tady
2: odpoledne,
0: u nás v Toboganu.
2: Dobré odpoledne, děkuji pěkně.
0: Posaďte se u nás. Posaďte se u nás s květinou. Jaká je ta vaše vzpomínka na Arabelu? A já o tom mluvím jako, že to je ikonická věta, ikonický výstup, ale pro vás to musel být tenkrát jeden natáčecí den možná?
2: Jeden natáčecí den to
0: ano.
2: Bylo. Točili jsme to na zámku za Prahou a bylo to strašně krásný, protože mi zavolal režisér Vorlíček, s kterým už jsem točila několik filmů a říkal mi, prosím tě, mám pro tebe krásnou roli, jenom malinkou. A já si strašně přeju, abys to dělala. Tak přijeď.
0: Potkali byste se s Arabelou, ne na plátně, ale na obrazovce. Arabela se dívá na tu skamenělou rodinu. Ano, na svého tatínka. Ano, skamenělá rodina je tam.
2: Ano.
0: A na svatbě, ano, skamenělá Stella Zázvorková, pan Brodský, pan ano. Sovák, samozřejmě. Víte, o čem jsme se doma bavili? To ráčkování.
2: Ano.
0: Jak, to je geniální nápad. Jak, kdo na to přišel? To bylo ve scénáři, nebo vás to napadlo, nebo jak k tomu došlo?
2: Já jsem tak šikovná.
0: Vy jste tenkrát
2: mě
0: takhle ráčkovala?
2: Napadlo.
0: Jo, takhle máte.
2: Mě to tenkrát napadlo, protože jsem si říkala, je to tak krátký výstup,
0: no.
2: Tak potřebuju něčím zaujmout.
0: Ano.
2: A protože tam bylo tolik, tak jsem začala háčkovat.
0: No, ale mě tam fascinovala jedna věc, že r řeknete pokaždé, ale r umíte.
2: R, ano.
0: To vidíte,
2: ano.
0: Jak jsem zkoumal pečlivě.
2: To jsem se domluvila s režisérem, že budu jenom háčkovat.
0: Ale r tam bude.
2: A r tam bude, ano.
0: Alenko, slavíme tedy 45 let. Myslíte, že tento ikonický výstup, jeden vlastně z nejslavnějších, ne, Arabela s Ksení tam hráli taky v tom seriálu, to jako jo, ale... Že bychom, já jsem si dovolil tady, já jsem to udělal velkým písmem. Ne, že byste, a já jsem zvyklý z domova a manželovi, jakhle musím všechno, no, to je 26 tučně, no jo, no jo, no. Ale, že bychom, ale my bychom tady teď potřebovali, že by... Ne, tak no, je tam paní Zázvorková, tak to udělají obě princezny najednou možná. Já bych udělal pana ano. A my jsme tady skamenili. Udělal by si, prosím tě, muže slinícího si prst? Takhle jenom, kdyby si strčil. No, do pusy, ne do nosu. Do pusy. Ano. Výborně. Ano. Vy stojíte opodál. Ne, pozor, já jdu za váma. A my stojíme na té výstavě. My stojíme na té... Ano, pan Sovák tam byl. Tak to budu já, prosím vás. Tak, ano. A protože on potom říká, veličenstvo, ta káva je studená. Ale to je až potom, teď jsme kamenní. Jo? Soustřeďte se mi, Alenko, ano. Připravená? Štronzo, uděláš nám, pane režisére, pana Vorlíčka?
3: Jakože budu točit, jo?
0: Točit úplně nemusíš, stačí. Nějaký ty kamery tam řekni. Ano, tak prosím tě.
3: Tak pozor, ano. Připravíme se. Kamera.
2: A nakonec se chci zmínit o největším díle Alexandra Pimpery. Jejím sousoší nazývané muž, slínící si prst a jeho přátelé. Geniální dílo, v němž Pimperův realismus zachází do takových podrobností, jako je odřený rukáv anebo utržený knoflík. Takový detail nemá v dějinách umění, vážení přátelé, obdoby. A co tedy můžeme říci závěrem? Že tyto sochy představují vrchol Pimperovy tvorby, neboť v skutku vypadají jako živé.
0: Stop. Alina Procházková po 45 letech sousoší mistra Pimpery.
2: A ještě na závěr. Prosím, vraťte se na svá místa, ať mi neskazíte vernisáž.
0: Vy to umíte i bez textu, jak to pokračuje. A tam je ta krásná chvíle, kdy Arabela se podívá a řekne, to je tatínek. A Jana Brychová řekne, co se mu to stalo? On je tam kameny, Arabela otočí prstenem. No to byla nádhera. Tak já jsem si to vychutnal. Jaké to bylo? Taková životní výstupová věta, jak se vám to po těch pět... Teď to budeme dělat každých 45 let právě. To bude...
2: No...
0: To už tady bude rumburak sám.
2: No já jsem zažila díky této scéně v Arabele nádhernou scénku. Měla jsem trochu potíže se srdíčkem, takže jsem byla na kardiologii, na vyšetření echo, tak tam tak ležím a přišel pan doktor, říkal, paní Procházková, já vás strašně miluju, já mám tak rád tu scénu s tím Pimperou. Prosím vás, ležte, já ji mám nahranou na mobilu, já vám ji ukážu.
0: Ale díky panu Macourkovi všichni známe tvorbu Alexandra Pimpery, jenom zřejmě nikdy neexistoval. Arabelko, Ksenie, je nějaká seriálová scéna, kterou vy máte obzvlášť rádi a rádi na ní vzpomenete, ať třeba proto, že jste se tam setkali s někým zajímavým, a nebo to bylo zajímavé kvůli natáčení. Arabelo, která to je? Je nějaká taková?
4: Najzložitejšia scéna pre mňa bola práve tá voda, ako hovoril pán Dvořák. Ten sa z toho vyzul diplomaticky. No a ja som do tej vody musela. Skákala som do Vltavy, všetko sme skúšali, ako na pred ostrov ešte som neskákala, všetko mi bolo jasne povedané, čo mám robiť, ako skákať a že sú dole potápači. Ja som mala z toho taký strach. Z tej studenej vody. Ja som si myslela, že keď tam skočím, že sa mi stiahnu všetky cievy a že srdce zostane stáť. Ale ono naopak, ono by sa roztiahlo. Hej? Ale dobre, mala som 19 rokov, takže dá sa to odpustiť. A ja som to naštudovala, OK. Pán režišer, všetko pripravené, kamera, jede, klapka. A mala som skákať, ale ja som ešte ani neskočila, už som krikala, pomôcť! Kamera šla a až potom som sa hodila do vody. Takže vyšla som von z vody a pán režisér hovorí, Jano, ešte jednou. Ešte jednou. A prečo? Nemôžem ti to ukázať, ale ty si už řvala, než si skočila do vody. Prezliekli ma nová parochňa. A ešte raz. Ale prežila som to? Ale to bol pre mňa ten najkrajší moment vlastne v tom filme, tá najťažšia scéna. Najpríjemnejšia scéna bola, keď som počúvala tej muške a nahovárala som Petrovi v škole. Vtedy som si hovorila, nebolo by to krásne, keby sme vedeli aj dnes počúvať, čo si tie zvieratá tak myslia, hovoria o nás a či ako s nimi zachádzame. Takže to ma tak napadlo, že to bola taká krásna myšlienka, ktorá má aj dneska po 45 rokoch čo povedať.
0: Je to fakt. Ale je pravda, že kdyby v dnešní době, co bylo třeba v návštěvnících, tak to tady téměř všechno máme. Pilku, dědy, drchlíka vlastně máme, že jo, a marouny taky už v leckterém fast foodu máme a tak, ale z té Arabely, ta muška by byla praktická. Mně by se líbila ta květina slétajícího čestmíra, ta květina pravdomluvnosti. Ta by stála uprostřed toho stolu v otázkách Václava Moravce. On by na začátek řekl tak a nadechnout. To by byla show, to by jsme se dozvěděli věci.
3: Já myslím, že ale to už by tam vůbec nikdo nechodil.
0: To je pravda. Milá Ksenie, co nebo kdo se vybaví tobě z vaší královské rodiny a nebo z tvého králování? A ty si vlastně to králování měla o něco delší, protože pak v tom pokračování si se drobně polepšila, Fantoma se si pojala za muže. Co se vybaví tobě? Která třeba scéna? Který člověk?
5: Tak třeba Jirka Hrzán, který hrál ve scéně, co to byl oběd, nebo co to bylo, že jo?
1: V tom hotelu,
5: kde já jsem pracovala jako...
0: Ano, jako, jak jsi šimrala to nádobí, to ano.
5: Ano, a jak jsem tu rajskou vylila na hlavu, bylo to...
6: Kolikrát jsi to lila, tu polívku? Bylo to jednou, nevíš? No. Jestli...
5: Bylo to jednou.
0: No. Dáda lila na první dobrou, jakože to...
5: Já jsem jí lila šikovně, jo.
0: Samozřejmě. No. Ale když si vzpomenu jenom třeba na ten váš královský dvůr, díky těm nádherným kostýmům, jaký byl ten pocit, když vás převlíkli, tam byl ten štáb a teď se sešla paní Brejchová, pan Brodský, pan Sovák, vy dvě, jako ta nádherná královská rodina na tom zámku, to přece i pro vás jako pro herečky musel být neskutečný zážitek.
5: Nádherné, já miluju pohádky a vlastně jsem se do pohádky dostala touto rolí a bylo to úžasný, i když ty kostýmy jako byly krásný, ale byly těžký.
0: A je v tom horko, já si chtěl vzít dneska toho Rumboraka, ale vzal jsem odlehčenějšího Willibalda,
5: je to v tom
0: je
5: horko, ano. No, no. A sešněrování a tak, no.
0: Ale krásný, ale krásný. Honzíku, malý, která scéna se vybaví tobě?
3: Já jich mám několik, ale jenom tady s tím poleváním té rajské jsem si vzpomněl na Láďu Menšíka. Když točil to, jak Láďa Županič, pan Herman, že mu vyleje, takhle zvedne ten stan a vyleje na něj tu vodu, tak byly tři kamery. A u jedný stál asistent kamery a ten měl takovou tu trikovou kameru, takovou třetí, jenom jako pro jistotu. Co ten Láďa předved za grimasu? Já to se nedá napodobit, ale výsledkem bylo toho, že tenhle asistent spadnul smíchy vedle kamery, klepal sebou takhle do země a kamera naštěstí jako běžela. Druhá kamera, ten to zapomněl pustit, takže vlastně ten záběr, který je jenom z té jedný jediný, takže to je teda vzpomínka na Láďu Menšíka ještě, no pro mě samozřejmě ikonické bylo řídit auto,
0: no, tak to
3: protože já jsem opravdu všichni, v 9 letech a nádherné bylo, když přicházel pan Vorlíček a tam byl ten majitel toho vysněného drahého veterána. Jo, přišel a kdo jako bude a tohle a teď se objevil a já tehdy vypadal na 4 roky, jo. Já byl podměrečný, mě ani výtah v tom hotelu nevzal jako váhu, to je zase jiná historka, jo. Já jsem vlez do výtahu, výtah zasnul a bylo vymalováno, jako jo. No a já jsem normálně přišel a pan, no tak tady máme řidiče, ne, ten pohled toho majitele veteránu, ten vidím doteď, to zoufalství ve tváři a teď to dilema, odjedu domů, nedostanu ty peníze, nebo bude tady to. Teď jsem si do toho sedl a ta opravdu v několika záběrech jsem opravdu řídil, jo, tak to se musím pochlubit. A nádherný bylo, že když jsme dojeli a teď vodiček říká, vycouvejte. A já jsem si říkal, no tak proč ne, že jo, dám tam tu zpátky. Tam se řadí úplně jinak, než u současného auta, plyne ve prostřed, brzda vpravo, to je úplně jinak, jako jo. Takže to, a já jsem jako, že to, a on se vrhnul na to auto prostě na kapotu, takhle zakryl vlastním tělem prostě, vyhnal mě ven, vždycky vycoval, ale já jsem opravdu asi 300 metrů jel sám, pak mě chvíli tahalo lano a tak dále. No a potom třetí krátká vzpomínka, když tady byla řeč o té vodě, tak to je na dvojku Arabelu, Jirka Labus by to potvrdil, tam jsem poprvé zažil, co to je se topit. Protože jsme taky scénu točili, jak se rveme s Jirkou Lábusem. On to říká veřejně, že to můžu klidně říct. On se bojí vody, má strach z loubek, takže byl kaskadér připravený, že spadneme s kaskadérem a Jirka dotočí ty detaily potom, jako jo. Kaskadér měl byl oblečený v tom rumburakovském těžkém kostýmu a samozřejmě frajer, že jo, tak to je sranda. Tam bylo tak metr a byla hladina, jo, legrace, jako, jo, a já z vody problém nemám, takže jsme jako si takto, no, tohle. No a spadli jsme tam a ten kostým vážil skoro 100 kilo, potom jsme zjistili, jeho, toho. A kaskadér měl co dělat se udržet nad vodou, sena se absolutně nehrála dál a mě spadli takový džinovský podobný, jako máš ty kalhoty, svázali mi nohy, vytvořili, a já byl Jean Valjean v bydnících, já jsem jel dolů. Já jel normálně, já jsem nechápal, co se děje, to je šílený pocit, jo? Že jedeš dolů, jako že tě někdo tahá a jednou rukou, což nechápu dodnes, jsem se rval nahoru podle boje, mizející lodě, která byla takhle nade mnou. No, naskákali kaskadéři, vytáhli mě, zachránili, no jo, ale přesně, no tak to nemáme natočený, že jo, jdeme znova. A hele, oba dva, kaskadér, machr, rozumíš, který proskakuje hořící auta a tohleto. Jsme tam stáli jak dva takový blbci. Ne, za chvíli, já v životě tam, no konec.
0: I takové zákulisí bylo v Arabele. Je tady další písnička, tu si pustíme opět ze záznamu, protože ta tady nesmí dneska chybět. Arabela jako seriál inspirovala celou řadu interpretů a asi nejslavnější píseň je ta, kterou zaspívala a naspívala Darinka Rolincová. Keby som bola princezna Arabela. Tu si teď pustíme, v ní účinkuje i Jana Naďová, ale Janičko, zeptám se na to, existuje klip k téhleté písni, kdy vy máte každá v ruce štěně, je to před nějakýma vojákama v nějakým svazarmu, za váma chodí ty vojáci a vy máte ty štěňata, kterým je to úplně jedno a do toho zpíváte, ten váš čokl, ten byl naprosto na zabití, ten furt někam utíkal, co to bylo za pořad?
4: Prisahám Bohu, že ja poznám ten videoklip, áno, a ja sa dnes sama tomu divím, kto prišiel na takú blbú myšlienku, hej? So školou zmiznem spred tabule, za nami sú vojáci, miesto žiakov, máme psov, jako dnes mi to príde ako veľmi komické, ale predtým som si myslela, ako hľadala som v tom nejaký význam, ale dodnes som sa nedopátrala vlastne, prečo asi to bolo ta socialistická nejaká morálka, že...
0: Ja myslím, že to byla
4: výchova... S vojakmi, áno, výchova, Darinka, ktorá túži zmiznúť spred tabule, má čarovný prsteň a vojac. No neviem. No. Dodnes je to možno nábor do armády. Dneska by sme ho potrebovali ešte o to viacej, lebo nemáme ľudí.
0: No my tady sme mieli seriál Chlapci a chlapy, to zase mi mohla Ivanka vyprávieť, vy na Slovensku asi jenom tenhle klip, ale... Zase jako na druhou stranu, proč ne, že jo? Proč ne?
4: Ale v každém případě jedno je pravda, že tato pesnička vlastně preslávila Darinu Rolinc.
0: To je pravda.
4: A je tam, kde dnes je a zpěvá tuto pesničku dodnes na koncertu.
0: Ano, a je slavná ta scéna.
4: A bez psou a bez vojáků.
0: No je slavná ta scéna.
4: A
0: jak,
4: bez mě.
0: Ano, jak tenhle ten pořad ze Svazarmu sledoval Karel Gott? Viděl to a říká, s tou naspívám zvonky štěstí. To je to, ano, takhle to bylo, no jistě, přísahám, jakože ten kostým je krásnej, co mám na sobě. Darina Rolincová, Jana Naďová, keby som bola princezna Arabela.

Nie zmenila len dilky. A kuchur jadl na hrášok malinky. Pozri, na prste máš prsteň zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám.

0: Rolincová a Jana Naďová po letech. Dámy a pánové, za malou chvíli se budeme loučit a já teď mám vlastně jedinou otázku na vás, na všechny. A to už se můžeme úplně odklonit od Arabely, podívat se do vašich životů, do toho, co teď prožíváte, anebo můžete zůstat pohádkovými postavami. Jsou tady Vánoce, co byste popřáli všem, kteří jsou teď u rozhlasových přijímačů anebo tady ve vyprodaném divadle u hasičů. Tuhle chvíli začíná Alenka Procházková. Mimochodem, vaše role, ta byla označena jako kunsthistorička. Alenko, co byste vzkázala všem, co byste rozhlásila, když jsme teď v rozhlase?
1: Já bych vám popřála všem k Vánocům takový jeden výrok, který jsem kdysi četla od amerického filozofa Santayany, který napsal: proti narození a smrti nemáš léku, v mezidobí zachovej radost. A to bych vám všem přála.
0: Děkujeme moc. Ondra Kepka.
2: Tak já... Dobře, když jsme u té Arabely, tak možná bych přál všem to, aby se kouzelný prsten symbolicky dostal do rukou jenom těch nejlepších lidí, protože kdyby se dostal do rukou těch jiných, to by jsme dopadli.
3: To, co řekla Alenka, bylo krásný. Mě napadlo něco podobného, co říkal Ondra. A já bych to asi shrnula tak, že buďme rádi, že takový prsten nikdo nemá.
0: To je vlastně pravda.
4: Já teď velmi rád cituju kus písničky, kterou máme s Aničkou Slováčkou a je tam nádherný text. Čas zastavit čas, najít si chvíli, kdy jsme k sobě milí, obejmout blízký, ty víš proč a víš s kým. To je absolutně nejkrásnější motto. Přijo, Dádo.
0: Děkujeme.
5: Já bych chtěla popřát všem hodně zdraví, hodně lásky a buďte si věrní.
6: Svátek Vánoc je svátek lásky. Buďme k sebe úprimní, majme se rádi a aspoň v týchto posledních dňoch tohto roka buďme k sebe vrúcní, objímajme se a myslíme na tých, ktorí dnes žijú niekde, kde nemajú čo jesť, nemajú kde bývať a sú proste v strašných situáciách, ako je vojna, a nesmieme na nich tiež zabudnúť. A pošlime im aspoň týmto slovom kus lásky a nech sa ten svet konečne zlepší. Buďme k sebe dobrí. Majme sa radi.

0: jsem jenom na chvíli a vlastně i v souvislosti s tím, co říkal Ondra, co říkala Ivanka, kdyby se nám vrátila ta monarchie, aspoň na chvíli, jako že by možná ve chvíli, kdy vlastně král Hyacint už není, to znamená, že zřejmě by v současné době vládla princezna Arabela. My Češi a Slováci bychom se možná zase propojili. Janičko, jak vy to vidíte? Vy na Slovensku teď sice nežijete, nicméně určitě sledujete, jaký je osud vaší vlasti, naší vlasti, jak nás něco rozděluje, něco spojuje. Jak to vidíte jako Slovenka, jako ta pohádková bytost? Zeptám se, abych tomu trošku utek.
1: Keď to beriem, či už ako pohádková bytosť, alebo ako Jana Naďová, tak si stále myslím, že to nebolo správne rozhodnutie. A my ako národ máme spolu strašne veľa spoločného. A hlavne nás spojovala aj reč. My sme si rozumeli. Slováci i Česi. A Česi i Slováci. Žili sme v jednej zemi. Cestovali sme. Mali sme zmiešané manželstvá. Zalúbili sme sa do Čecha a Čech do Slovenky. A ja by som si jedného dňa priala ako Čechoslovačka, aby to tak dopadlo, ako to dopadlo v Nemecku. Aby padla vlastne ten múr toho, čo sa udialo v 89. Aby sa to jedného dňa, ja už tu možno žiť nebudem, ale aspoň moje vnúčatá, aby sa žili a vedeli, aká to bola krásna zem Československo.
0: Dámy a pánové, milí posluchači, předvánoční slovo kralující královny Arabely. Já si moc vážím toho, že jste si udělali čas, že jste přišli, že se nám podařilo tohleto krásné setkání. Dádo, moc si toho vážím, děkuju a jsme s tebou, přejeme hodně síly. Děkuju. Děkuji moc. Dámy a pánové, dnes se z toboganu loučí kunsthistorička Alena Procházková, Honzík Majer, Ondra Kepka, studentka, spolužačka Petra Majera, Ivana Andrlová. S poslední písní přichází Milan Peroutka. Před malou chvílí odletěl Rumburak a já jsem šťastný, že se tu opět po letech setkali dvě královské sestřičky. Dagmar Patrasová a Jana Naďová. Děkujeme moc. Od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka. Jediným zvoláním, ať žije Arabela, děkujeme za to, co jste pro nás před 45 lety vytvořili. Ať žije Arabela.

Milí posluchači, tohle byla poslední letní repríza. Za týden začíná už 37. sezona našeho pořadu a protože nás čeká první sobota v měsíci, začneme v pražské Ypsilonce. Tam dorazila velká část souboru, ale třeba i Oldřich Navrátil, Honza Jiráň, Jarka Krečmerová, a to proto, že za pár dní oslaví své 80. narozeniny Arnošt Goldflam. A já se ptám, máte už vstupenky na září? Naše nejbližší tobogany budou patřit Daniele Kolářové, Janu Nedvědovi, Mirku Kořínkovi a také Freddy Mercurymu. Společně se uvidíme i na speciálu k nedožitým 90. narozeninám Václava Havla v pražské křižovatce, to už určitě víte, to bude 3. října. Naši milí posluchači, příznivci toboganu, naše letní reprízy končí. A vy jste si možná řekli, proč neopakovali ten díl s Kroutem a Kozubem? Klid, tenhle dvouhodinový přenos si totiž necháváme na Silvestra, ale to je ještě daleko. Užijte si zbytek prázdnin, za týden, jak jsem říkal, začíná 37. sezona toboganu. Těší se na vás celý tým toboganu a Aleš Cibulka.

0: dokud je čas zastavit čas.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: Začíná rozhlasová pohádka.
3: Moudrý zlatník.

Na motivy pohádky Boženy Němcové napsala Pavla Plocková. Dramaturg Eva Košlerová, hudbu složil Tomáš Vránek, řídí Jiří Váchal.

Radoš Pavel Kříž, Liběna Zlata Adamovská, stařec Eduard Cupák, dívka Hana Maciuchová, král, zasloužilý umělec Luděk Munzar, sluha Antonín Hart, starý zlatník, zasloužilý umělec Ota Sklenčka, hlas Zdeněk Martínek. Asistentka režie Květa Straková, záznam a střih Anna Suchánková, zvuk Mirka Rychlá, nastudoval režisér Karel Weinlich.

0: Přestaň s tím povykováním.
1: Zpívám si jen tak potichu.
0: Rušíš můj odpočinek.
1: Můžeš si najít místo pod jiným stromem.
0: A mně se líbí tady, pod javorem.
1: Jenže já tu byla dřív.
0: Stejně ti nezbude, než pustit mě na své místo.
1: Tohle říkáš celé věky, co se potkáváme, a přece jsem ti ještě nikdy neuhnula z cesty.
0: Tak ty jednou ustoupíš.
1: Nevím proč.
0: Protože rozum, děvče, rozum nakonec musí mít vrch.
1: Domýšlivost ti zakrývá oči, jinak bys viděl, že mne mají lidé raději než tebe.
0: Snad ne za ty tvé popěvky.
1: Za radost a za útěchu. Někdy za naději.
0: Nebuď pošetilá, kam pak by se tenhle svět poděl bez rozumu?
1: Jsou i potřebnější věci.
0: Rád bych věděl, které.
1: Třeba souci.
0: Lidé tak pro žebráky.
1: Nebo láska.
0: Líbivé slovíčko, nic víc.
1: A co štěstí?
0: Možná. Ale k bohatství a slávě vede zas jen rozum.
1: Štěstí není ve zlatě, ani v okázalosti.
0: Povídali. Tak mluvíš jen proto, že tobě se nikdy nepodaří dosáhnout k těm vzácným plodům, co zrají až na vrcholku stromu života.
1: Vidím, že my dva se nikdy neshodneme.
0: V tom jediném ti dám za pravdu. Jako voda nikdy se nesmíří s ohněm, tak rozum, jak tě živ, neustoupí bláhovosti. Ať už si zkusíš dát, kdo ví, jaké jméno.
2: Přeju dobrý den. Dovolíte mi přisednout?
1: Jen si pohov, kamaráde.
0: Ne, tak zhurta. Hlavní slovo tu mám já. A pravím ti rovnou, že s tebou nemíním vysedávat, dokud mi nepovíš, co si zač, odkud vandruješ a kam máš namířeno.
2: Říkají mi Radoš. Dlouhá léta jsem sloužil na královském zámku. Jenže teď na mne u dvora zanevřeli a vystrčili mne z brány.
0: Jistě, že ne pro nic za nic.
2: Ať se propadnu, jestli jsem něco zamlčel. Princezně Liběně jsem od jejich dětských let věrně sloužil. A ona mě, myslím, taky měla ráda.
1: Měla?
0: Jen jestli nesedávala radši s tebou, než mezi dvorními dámami.
2: Jak to víte?
1: A proč se tě Liběna nezastala?
2: Ona se u krále přimlouvala, ale nedal se obměkčit.
0: A ty si teď lámeš hlavu, kudy z toho konopí. Koho poprosit o radu, co? A nemáš prozatím ani zdání, že tě šťastná náhoda svedla s tím jediným, kdo ti může pomoct.
2: Kdo jste, pane?
0: Ten nejrozumnější, nejchytřejší, nejzkušenější.
1: Zkrátka, stělesněný rozum.
2: Je to pravda?
0: Do poslední lásky.
2: A opravdu byste mi poradil?
0: Udělal jsi hrubou chybu, že jsi dovolil vzbudit u princezny náklonost. Královská dcera a panoš, to nejde dohromady. Nediv se, že ti dali za vyučenou.
2: Ale co mám dělat?
0: Pustit Liběnu z hlavy.
2: To nejde.
0: Nezbývá ti nic jiného. Vydej se co nejdál do cizích končin.
2: Co si počnu sám, tak daleko od domova?
0: Dobudeš si tam bohatství a tím pádem i vážnost.
2: Já nechci do světa. Stesk by mě umořil.
0: Protože si pošetilý blout.
1: Možná bych Radoši věděla o jiné cestě.
0: Slyšte. Nerozumná bude rozdávat rady bláznivé.
2: Tak mi poraď.
1: Chceš zůstat, aby z Liběnu měl občas na očích, viď? Vyuč se tedy takovému řemeslu, co by tě sem tam zavedlo na zámek.
2: Co pak o to? Do učení bych já šel? Ale jak zaplatíme mistrovi, když nemám ani krejcar?
1: Vím tu o jednom, co by se tě ujal za jediný tolárek. Je to starý zlatník. Nestačí už na všechnu práci pro královský dvůr.
0: Napřed bys měl Radošovi poradit, kde by splašil ten tolárek. Jak by se od zlatníka dostal za Liběnou?
1: Mistr ho může vzít sebou, až ponese do zámku své dílo.
2: Kéž by to tak byla pravda.
1: Záleží na tobě, jak se rozhodneš.
2: Já bych se tam rozběh rovnou. Jen mít tolar za vyučení.
1: Tak jdi do první hospody na dvorek, co formani přivazujou na noc koně. Za prostředním sloupkem najdeš pod kamenem zlatý peníz.
2: A jak ty o něm víš?
1: Nevyptávej se a utíkej tam, než ti ho sebere pacholek. Zrovna jde napájet hřebečka.
2: Moc krát ti děkuju. Udělám, jak jsi mi poradila.
0: Je vidět, že nemá všech pět pohromadě.
3: Vem rozum do hrsti a vrať se!
1: Kde pak? Nevrátí se. Má-li by jenu opravdu rád. A ty aspoň vidíš, že rozum není všecko. Člověk potřebuje taky lásku, aby mu srdce nechřadlo bez naděje.
0: Naděje, stesk, láska, to jsou jen rolničky na bláznovu čapku. Povídám ti, že ten tvůj Radoš nakonec potáhne do světa s dlouhým nosem.

0: Radoši, co pak mě neslyšíš? Co se to s tebou děje? Snad si neusnul nad prací.
1: Já se jen zatoulal v myšlenkách, pane mistře.
0: Tak se honem zase vrať zpátky sem do dílny a doháněj, co si zmeškal. Král si vzpomene, abych princezně vytepal náramek ze zlata k jejím zásnubám. Já tím vzácným úkolem vyznamenám tebe a ty místo, aby se zčinil, sedíš tu jako má toha.
1: Protože když jen pomyslím, že Liběna se bude vdávat...
0: Jaká pak Liběna? Pro tebe je to královská dcera.
1: Já ji učil písničky, když byla malá. Pohádky jsem jí vyprávěl. Hračky vyřezával, po lukách jí vodil.
0: Co bylo minulo, musíš zapomenout. Teď jsi zlatnický tovariš. Ukaž. Tohle má být náramek pro princeznu. Kovářský učedník by dokázal pěknější.
1: Jak se mi má dílo dařit, když mě mrzí celý svět?
0: Přestaň. Já ti poradil.

0: opravit, co si pokazil. Já zatím připravím ozdobné pouzdro a půjdu si chvilku zdřímnout, abych se ráno zavčas vypravil ke králi. Dobrou noc.
1: Pane mistře.
0: Co pak ještě?
1: Dovolte mi, abych náramek zanesl na zámek já sám.
0: To nejde. Hotové dílo vždycky odevzdává mistr.
1: Prosím vás.
0: Když tě tam poznají, bude zlé. Vyhnali tě přece.
1: Nepoznají. Stáhnu si klobouk do čela a nikdo si ničeho nevšimne.
0: Proč tak naléháš?
1: Snad někde tam aspoň zahlédnu Liběnu.
0: Dobrá. Ale jenom tentokrát. Pak mi musíš slíbit, že pustíš z hlavy marné vzpomínání a vezmeš rozum do hrsti.

0: Dej sem to pouzdro. Odevzdám ho jeho veličenstvu.
1: Já dostal poručení, abych náramek složil do rukou krále a ne ho pohodil do lokajského kapsáře.
0: Pozor! Naprosto řekni jazyk, abys nelitoval.
1: Dělám, co mi přikázal můj mistr.
0: Tak pojď za mnou.
1: Trefím sám.
0: Povídám ti, abys šel. A princezně se úctivě vyhni.
2: Pojď sem.
1: Já?
2: Ano, ty.
0: No.
2: Kdo jsi?
1: Tvůj věrný služebník, jasná princezno.
2: Radoši, proč jsi přišel? Kvůli čemu ses opovážil?
1: Abych tě viděl, Libino.
2: Tiše, ať sluha nic nezaslechne. Jak dlouho jsme se neviděli?
1: Celou věčnost.
2: Pořád jsi stejný.
1: Vidíš, a já tě málem nepoznal.
2: Co pak jsem se změnila?
1: A jak?
2: V čem se tě zdám jiná než tenkrát?
1: Sluha nastavuje uši.
2: Pošlu ho pryč. Stachu.
0: Ano, nejjasnější.
2: Můžeš jít.
0: Mám rozkaz doprovodit zlatníka k jeho veličenstvu.
2: Není třeba. Zavedu ho sama.
0: Jenže král mě přikázal.
2: A já ti poroučím, abys šel.
0: Prosím. Jak si přejete?
2: Mám ho v patách, kam se pohnu. Ale teď snad chvíli budeme sami. A ty mi konečně prozradí, jak ses dostal do zámku.
1: Přišel jsem jako zlatník. Odvést panu králi dílo pro tebe.
2: Pro mne?
1: Možná tě chce překvapit.
2: Neprosila jsem otce o žádný dárek.
1: Ani ke svým zásnubám?
2: K zásnubám?
1: Po celém městě se to povídá.
2: Proč by to otec tajil zrovna přede mnou?
1: Přál si zlatý náramek a ten mu nesu. Nechceš se na něj podívat? Myslel jsem při práci pořád na tebe.
2: A nebo jak se zavděčit králi? Třeba by tě pozval na hostinu.
1: Ještě před chvílí se mi zdálo, že mě vidíš ráda.
2: Ano. Kdybys přinesl jedinou živou sasanku, vzala bych tě jako kdysi kolem krku ze samé radosti. Jenže tenhle náramek ze zlata mi připadá jak pouta.

0: Milá dcero, s nelibostí jsem byl nucen vyslechnout, že si s podaným člověkem hovořila, jako by to byl urozený pán.
1: Sluha už zase žaloval.
0: Nejednou jsem ti kladl na srdce, abys nezapomínala na královský majestát. Nejsi už dítě. Jsi naopak ve věku, který ve mně probouzí myšlenku na tvé zasnoubení.
1: Dost času, až se vzbudí v mé hlavě.
0: Měl bych se na tebe zlobit za prostořekost. Ale já se rozhodl, že nic nám nesmí zkazit nastávající chvíli, neboť jsem ti přichystal velké a krásné překvapení.
1: Jestli chceš začít o mých zásnubách, není to tvé překvapení ani velké a krásné už teprve ne.
0: Kdo ti co prozradil?
1: Už si o tom cvrlikají vrabci na střeše.
0: Chci vědět, kdo ti to řekl.
1: Někdy rozumím i řeči ptáků.
0: Konec konců za chvíli se o mém rozhodnutí dovíš tak jako tak. Tvůj snoubenec právě vyjíždí do brány našeho paláce.

0: Nechceš se podívat?
1: No, jak pak se ti líbí?
2: Zatím vidím jen jakéhosi obstarožního pobočníka.
0: Žerty stranou, tvoje štěstí, že tě nemůže slyšet.
2: V tom věku už musí být stejně hluchý.
0: A neurážej mého hosta a svého nastávajícího.
2: Ten stařec, že by měl být mým ženichem?
0: Přeháníš, dcero.
2: Teď už vím, proč ty tajnosti. Co pak mě žádný mladší nechtěl?
0: Já mu tě zaslíbil už dávno. Ty jsi ještě tenkrát byla děcko.
2: Jenomže od té doby uteklo 20 roků.
0: No, mladík to není, připouštím. Ale pomohl mi kdysi v nouzi a jako odplatu nechtěl nic jiného než tebe.
2: Jenomže já ho nechci za nic na světě.
0: Dodnes je nejmocnější mezi všemi vládci, které znám. A nejbohatší.
2: A nejstarší.
0: Nesmíme si ho rozhněvat. Vyzná se v kouzlech.
2: Tak ať si přičaruje jinou nevěstu.
0: Já mu slíbil tebe.
2: Chceš, abych byla nešťastná?
0: Chci, abys byla poslušná.
2: Prosím tě, tatínku, nenuť mi ho.
0: A tak tiše, tiše už. Přichází.
2: Jen ho vidím. Obchází mě hrůza. Ty jeho šedé, mrtvé oči. Strach do nich nahlédnou.
0: Já už nechci slyšet ani slovo, ani slovo. Jenom to zásnubní.
2: Než bych jemu řekla ano, to radši už do nejdelší smrti nepromluvím.
3: Nedobře mě vítáš, krásná moje nevěsto.
2: Já nikdy nebudu tvoje.
3: Však ty se umoudříš. Ještě dnes uslyším tvoje zaslíbení.
2: To radši budu němá.
3: Má to snad být poslední tvoje slovo?
2: Ano. Ano, ano. Ano.
3: Sama si rozhodla o svém osudu. Od této chvíle víc nepromluvíš. A budeš tak žít v němotě, pokud tě mého kouzla nezbaví ten, kdo za tvé uzdravení dá svůj vlastní život.
4: Počkej, vrať se, odvolej tu kletbu.
5: Zmizel jako duch.
0: Liběno, řekni, že to není pravda.
5: Proč neodpovídáš? Odpusť. Usměj se aspoň, ať vidím, že jsem nestratil tvou lásku.
0: Kam jdeš?
5: Snad chce být sama, pane.
0: Kdo mi teď uleví v mém trápení?
5: Kdyby nejmilostivější král dovolil, povolal bych z celé říše nejslavnější doktory. Kejklíře. A třeba i komedianty, co se vyznají v řečném dryáčnictví.
0: Černokněžník pravil, že mé dceři pomůže ten, kdo pro ní obětuje život.
5: To by se princezna načekala a stejně by nakonec umřela němá jako ryba. Kde pak byste, pane, dneska našel hlupáka, že by za cizího nastavil vlastní kůži? Ale za to fikaných šedířů vám přivedu celou kopu. Přechytračit čaroděje bude pro ně hračka.
0: Kéž by se to podařilo.
5: Bude to ovšem něco stát?
0: Půl království dám tomu, kdo uzdraví mou dceru.

0: Neslyšela jsi? Chci přes potok. Ustup mi z té lávky.
1: Je na ní dost místa pro dva. Můžeš se mi vyhnout.
0: Já jsem zvyklý, že mě od jak živa ostatní ustupují z cesty.
1: A já zas nejsem jako jiní. Dám na dobré slovo, ne na tvoje naparování.
0: Měj ohled na moje staré nohy. A taky mám závrať.
1: To je dost, že pícha pustila ke slovu rozum, kterým se věčně oháníš.
0: Kam pak máš namířeno?
1: Zrovna tam, co ty?
0: Rád bych viděl, jak dopadl mládenec, co poslechl tvou radu. Jenže ve zlatnické dílně se prý neukázal už kolik dní.
1: Protože tamhle obchází zámeckou zahradu.
0: Převelice skormoucený. Neřekl bych, že jsi mu pomohla ke štěstí. Měl tenkrát dát na mě, však jsem ho před tebou varoval.
1: Počkej, až sám poví, kde ho bota tlačí.
2: Hej, Radoši, překročil jsi bludný kořen, že se pořád motáš kolem dokola jako vrtohlaví?
3: To jste vy? Jdete mi jako na zavolanou.
0: Koukám, že jsi dopad hůř než robotník na panském. Hubený jako žindel, učiněný pytel neštěstí. Neměl jsi poslouchat nerozumnou radu.
3: Radši mi to nepřipomínejte.
1: Co pak tě vlastně trápí?
3: Neštěstí. Co potkalo Libienu?
0: Sezvali k ní zástup vědátorů, to by bylo, aby ji nevykurírovali.
3: Postávali prý kolem ní jako vrány v oranici.
1: A co všichni ti kejklíři? A komedianti?
3: Nevyloudili z ní ani povzdechnutí. Nakonec je pan král všechny vyhnal. Teď už k Libieně nesmí živá duše.
1: A ty nejspíš hledáš skulinu ve zdi, aby si ji zahlédl.
0: Copak si opravdu takový nenapravitelný blout?
3: Rád bych jí pomohl.
0: Nebuď blázen. Co může dokázat obyčejný tovariš, kde pohořeli nejslavnější mistři?
1: Někdy laskavé slovo zmůže víc než tucet učenců.
3: Jenomže já už teď za Libienou nesmím.
1: Ale rád bys, viď?
0: Ty buď radši sticha a své bláhovosti si rozdávej někde jinde. Co pomohlo Radošovi, že dal na tvou radu?
1: Setkal se přece s princeznou.
0: Ale radši měl odejít do světa.
3: Ne, to jsem nemohl.
0: To je škoda, paličáku.
1: Když jsi tak rozumný, vymysli mu, jak by se ještě jednou s Libienou setkal.
3: Aspoň na chvilku. A taky co udělat, aby zase promluvila.
0: Dobrá. Dám ti radu. Ale ty mě slíbíš, že si pak zbalíš raneček a půjdeš konečně, kam tě povede rozum.
3: Ano. Jestli od Libieny uslyším pár milých slov na rozloučenou.
0: Platí. Nejdřív se ale vrátíš do dílny a zhotovíš pro ní krásný prsten. Potom se přiblížíš zahradou k jejímu altánu a až tam zůstane sama, vyjdeš z úkrytu a podáš jí svůj dar. To by bylo, aby se samou radostí nedala do řeči. A pak rychle do světa.
3: A co mi na to povíš ty?
1: Vybral jsi, co radí rozum. Tak se zařiď podle toho.
0: Co bys taky od ní mohl chtít? Přivedla by tě leda do neštěstí.

0: Pane králi, stráž přistihla vetřelce.
1: Kdo je to?
0: Ten mladý zlatník. Přiveďte zajatého.
1: Počkej, kde ho dopadli?
0: V zahradě. Dobýval se do altánu.
1: Pojď blíž. Ty můžeš jít. A stráž, ať se vrátí na své místo.
0: Jak vaše veličenstvo ráčí poroučet?
1: Bojíš se podívat se mi do očí?
2: Ne, můj pane.
1: Co jsi chtěl odnést?
2: Nejsem zloděj.
1: Tak proč se z domé zahrady vloudil uprostřed noci?
2: Protože za světla by mi stráže nedovolili ani pohled přes kamennou zítku.
1: Kdežto ty jsi umínil až do besídky? Proč? Co pak tě tam táhlo?
2: Princezna Libiena.
1: Ty nevíš, jak přísně jsem všem cizím zakázal vkročit na místo, kde je má dcera?
2: Myslel jsem, že pro ně nejsem cizí člověk. Sloužil jsem jí přece kdysi věrně.
1: Ano. Ale proč si hrál tu komedii se zlatickým řemeslem?
2: Abych ji uviděl zblízka. A teď mi zase její neštěstí nedává spát.
1: Lidský soucit nedokáže zlomit čarodějné prokletí.
2: Dobré slovo má někdy větší moc než zlé kouzlo.
1: Nikdo už nikdy nesmí připomenout neblahý osud.
2: Já bych ji, můj pane, nezarmoutil.
1: A kdybych ti dovolil vstoupit do její komnaty a ty bys nedokázal zlomit moc té kletby, víš, co by tě potkalo?
2: Tvůj přísný trest.
1: Ten nejpřísnější. Jen pro tvou odanost k mé dceři ti odpouštím. Po druhé už bych ti neprominul. Tak jdi už. Na co čekáš?
2: Abych směl opakovat svou prosbu.
1: Cože?
2: Dovol mi promluvit na princeznu.
1: Jsi pošetilý, věříš-li, že zrovna tobě se podaří, aby zas promluvila. Jsi trojnásobný blázen, jestli doufáš v mou milost, když se ti to nezdaří.
2: Chci promluvit na Libienu.
1: A jestli ti neodpoví?
2: Já vím.
1: Budiš. Sluha tě k ní dovede.
2: Díky, můj pane.
1: Ty nenapravitelný blázne.
2: To jsem já, princezno. Tvůj Radoš. Podej mi ruku, něco jsem ti přinesl. Není to náramek pro zásnuby, jenom drobný prstýnek na památku. Přijmeš ho z mé ruky jako vzpomínku na šťastnější čas. Snad ti připomene, jak jsme se spolu toulávali s rosenou trávou v lukách. U cesty vonila moteří douška a nad potokem Kalina byla jediný bílý květ. Na břehu jsme trhali kopretiny a když jsem ti do vlasů vplétal kvítky večernice, zahřily v nich jako malé hvězdy. Libieno, pověz mi, že jsi nezapomněla. Mlčíš. A já přece zdaleka ještě slyším tvůj smích. Tvůj hlas na mne volá za starou besídkou, kde jsme si spolu notovali tvou nejmilejší. Za to teď jsi mi neodpověděla ani slovo. A tak se s tebou musím navždy rozloučit.

0: Tak co jsi viděl, Stachu?
1: Klíčovou dírkou toho jeden moc nezahledne.
0: Takový slíděl jako ty.
1: Vždycky jen ve službách svého krále.
0: Nevtipkuj a mluv.
1: Nejdřív princezně nabídl prstýnek.
0: A ona?
1: Dovolila, aby ho navlékl.
0: Potom?
1: Promlouval k ní dlouhou chvíli.
0: Odpověděla mu?
1: Ani slovo.
0: Tak tedy ani slovo.
1: Kdo pak by taky čekal kouzla od obyčejného tovaryše?
0: Varoval jsem ho.
1: Jen ať ochutná výslužku za svou troufalost.
2: Ještě než vyjde slunko, odevzdáš ho Katovi.

0: A za to může chudák Radoš poděkovat jenom tobě.
1: Je to snad moje vina, že ten nešika neutekl strážím?
0: Posmíval se s muže předtím, dělal podle mé rady. Jenže s tvým rozumem dopadl stokrát hůř.
1: Moje rada byla, ať se potají vloudí do altánu. Ale aby si u krále vyprosil setkání s princeznou, ta bláhovost je z jeho hlavy, ne mojí.
0: Tak snad raději vymyslí, jak mu pomoct z vězení.
1: No snad nechceš, abych za ním šel až tam.
0: Měl bys pamatovat na svou reputaci. Jestli Radoš přijde o hlavu, máš po slávě.
1: Šla bys za ním se mnou?
0: Můžeš se mě držet za ruku, jestli mi nevěříš.
2: Kdo je to? Tak už si pro mě jdete.
1: Vypadám snad na Katova holomka.
2: Nevidím ani na krok, odpustíte.
0: Počkej, křísnu o kámen a rozsvítím kahánek.
2: To jste vy.
0: Přišli jsme ti pomoct.
1: Napravit, co zavinila tvoje nerozvážnost.
0: Ale co nakonec uděláš, to si musíš rozmyslet ty sám.
1: Jaké pak rozmýšlení, ty musíš z téhle díry ještě než se začne rozednívat.
2: Jak? Všude jsou železné mříže.
1: S těmi já už si poradím. Zavedu tě ke staré bratce na konci zámecké zahrady. Ale dál, už musíš upalovat sám.
2: Radíte mi, abych utekl?
1: Nic jiného ti nezbývá, jestli chceš zachránit živobytí.
2: A Liběna?
1: S touhle písničkou mi nezačínej. Všechny svízele tě potkali stejně jen kvůli ní.
2: Liběna přece za nic nemůže.
1: Tak poděkuj své umanutosti.
0: Mít rád přece není umíněnost.
1: Pořád kolem do kolečka, jak ten kolovrátek. Vzpomínání, láska, toužení, soucit. Ale rozumu ani zanehet. Jděte mi oba k šípku s těmi slovíčky. Pomůžte mi radši ohnout mříž. Tudy se protáhneš. Jsi bez tak ze samé lásky jako lund.
2: Mám.
1: Teď ti může leda zanotovat do pochodu.
0: Můžeš Liběnu opustit, ale také ji můžeš osvobodit.
1: A dát za ní vlastní život, to je bláznovství a ne rozumná řeč.
0: Někdy musí rozum stranou.
1: Ustoupit Katovi.
2: Kdybych věděl, že jí to zachrání.
1: Chlapče, chlapče, nenech se dočista zbláznit od té větroplašky. Podej mi ruku, já tě odtud rychle vyvedu.
2: Ne.
1: Zapřísahám tě, život máš jen jeden, to je převzácný dar. A ne tretka na rozdávání.
2: Zůstanu.
1: Každá vteřina je drahá, Katovi pacholci už zapalují pochodně.
0: To jsou jen první červánky.
1: Ty buď ticha. Já mu dokážu zachránit život. A co pro něj můžeš udělat ty?
0: Poslat vítr, aby v zámku pozatvíral okna.
1: To je všecko?
0: Zaprosit ptáky, aby Liběnu probudili ze sna.
1: A víc už nic?
0: Vnuknout jí, ať přistoupí k oknu. Ať vidí, jak jejího Radoše vedou na to truchlivé místo.

0: Nesvítá už stachu?
1: Váš rozkaz bude vykonán ještě než první paprsky nahlédnou do vašeho okna, veličenstvo.
0: Co se to děje? Vychr z čistého nebe a všechna okna do kořán.
1: Před chvílí se nepohnulo ani stéblo.
0: Ten nenadálý ptačí koncert.
1: Nemám tušení, co to znamená.
0: Kde je princezna? Ona nesmí být svědkem té podívané. Utíkej! Odveď ji od okna.
1: Je pozdě, pane. Už zahlédla, jak si ho vede Kat.
2: Radoši! Můj milý.
0: Slyšel jsi? Nebo se mi to jenom zdálo?
1: Nezdálo, pane. Promluvila.
2: Sejměte mu pouta. Nebo ne, počkejte. Udělám to sama.
0: Moje dcera se uzdravila. Libieno.

0: Radoši! Čemu se usmíváš?
1: Jaké je to nevýslovné štěstí. Uslyšet své jméno jako první tvoje slovo.
0: Tak proč ty slzy, Radoši?
1: Oplácím ti tvoje, když jsme se loučili.

0: Je čas vyrovnat dluhy, Radoši. Prosil jsem tě, abys mi neměl za zlé ten přísný ortel.
1: Už jsem na něj zapomněl, můj pane.
0: A teď mi pověz, co žádáš za odměnu. Zahrnu tě bohatstvím. Nebudu litovat zlata, nebudu šetřit poctami. No, proč mi neodpovídáš?
1: Vrtala mi hlavou taková hádanka. A teď mi svitlo, že bych se na odpověď mohl zeptat vás.
0: Tedy hlavolam?
1: Byla jednou pana nevýslovné krásy. Tak líbezná, že ti dva, co ji stvořili z lipového špalku a hedvábí a krajek, dali se spolu do hádky, který z nich má na ní větší právo. Zdali první, který jí dal podobu, drahocené šaty s vlečkou a s perlami a zlatem.
0: A ten druhý?
1: Prospěvoval jí písničky. Vyprávěl na sta pohádek. Až ji nakonec naučil lidské řeči.
0: Divná historie.
1: Ano. Ptám se vás teď, pane králi, komu že ta krasavice patří? Tomu, co ji vyšňořil do nevídané spanilosti? A nebo je toho, kdo jí dal promluvit?
0: Vidíš. Včera bych byl ještě odpověděl, že na ní má právo, kdo jí dal krásu a bohatství. Ale teď váhám. Všechny poklady jsou bezceny, když o ně mí drahá ústa. Dal bych ji tomu, co dokázal, že začala mluvit.
2: Pana je tedy toho, kdo jí dal řeč.
0: Ale já to nemyslel na tebe. Copak bych jedinou dceru mohl zasnoubit obyčejnému zlatníkovi?
2: Ale on mi dal větší bohatství, než je tvůj palác, koruna a trůn.
0: Ale vždyť je to nerozum, Radoši.
1: Žádáte po mně, abych lhal?
0: Ty tedy chceš říct,
1: že vaši dceru už dlouhá léta nosím v srdci.
0: Libieno.
2: Já to už přece dávno vím.

0: to protivné muzicírování, jako by měl přijet ženich na námluvy.
1: A on už zatím s celým dvorem hoduje u svatebního stolu.
0: Chceš se snad chlubit, že je to tvoje zásluha?
1: Proč se o to hádat, příteli?
0: Jacipak, my jsme přátelé, jako pes a kočka.
1: Aspoň na chvíli můžeme sjednat příměří. Podívej se na ně, jak jim to spolu sluší.
0: Nač tolik orací kvůli trošce štěstí?
1: Není to někdy víc než celý kopec rozumu?
0: Kdepak. Naštěstí já nedám, je moc vrtkavé. Největší poklad na světě, pamatuj si to, je rozumná hlava.
1: A já ti povídám, že nejvzácnější klenotnice je věrné obětavé srdce.
0: V tomhle punktu se jak těživ nesrovnáme.
1: Třeba nás lidé potřebují oba.
0: Kdo jim určuje pořádek a soulad?
1: A kdo jim dává radost, cit a smích?
0: Nechme hádek. Já si jdu svou cestou a ty se mi hleď zdaleka vyhnout.
1: To přece nejde. Naše cesty se vždycky budou křížit. My spolu dál a dál povedeme spor, dokud svět světem stojí.

0: A tak skončila pohádka Moudrý zlatník, kterou na motivy Boženy Němcové napsala Pavla Plocková. Dramaturg Eva Košlerová, hudbu složil Tomáš Vránek, řídil Jiří Váchal. Radoš Pavel Kříž, Libiena Zlata Adamovská, stařec Eduard Cupák, dívka Hana Maciuchová, král, zasloužilý umělec Luděk Munzar, sluha Antonín Hart, starý zlatník, zasloužilý umělec Ota Sklenčka, hlas Zdeněk Martínek. Asistentka režie Květa Straková, záznam a střih Anna Suchánková, zvuk Mirka Rychlá. Nastudoval režisér Karel Weinlich. Připravila hlavní redakce vysílání pro děti a mládež Československého rozhlasu Praha.
1: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

bys okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

0: datum 6. září roku 1946 měla v rodném listě zapsané zpěvačka Hana Zagorová. V těchto dnech si připomínáme 80. výročí jejího narození.
1: Naspívala přes 900 písní a byla držitelkou mnoha platinových desek. Doma měla i 9 ocenění Zlatý slavík z let 1977 až 1985.
0: My si Hanu Zagorovou na Pohodě připomeneme hned v několika pořadech. V pátek 4. září ji uslyšíte v rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu.
1: V sobotu 5. září to bude Stříbrný vítr.
0: A o den později se vrátíme do roku 1999, kdy byla Hana Zagorová hostem Tomáše Slámy v jeho toboganu.
1: A chybět nebude ani speciální díl pořadu Hvězdy vinilu, který vám nabídneme v neděli 6. září.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

vějířem a s pousmáním a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

Milé posluchačky, milí posluchači, vítám vás v Nostalgickém muzeu zábavy, které se natáčí ve společenském minicentru Nostalgická myš ve vesničce Šemánovice u Kokořína. 8. ledna roku 2000 jsme zde hostili populárního televizního a rozhlasového moderátora, šarmantního fešáka Jana Rosáka. Nálada byla pohodová, Jan Rosák nikam nepospíchal, vyprávělo se, vzpomínalo se a jak už možná někteří víte, naše setkání se časově protáhlo, takže to dnešní Rosákovské muzeum zábavy je vlastně v pořadí již druhé. Takže se příjemně bavte, jako jsme se tehdy bavili i my, no a já snad v rámci tohoto úvodu ještě prozradím, že vám Jan Rosák, podobně jako minule, také tentokrát bude nejen povídat, ale též zpívat.

0: Co nebo kdo ti dokáže zaručeně zvednout náladu? A naopak, kdo a nebo co ti dokáže zaručeně zkazit náladu?
1: No, tak já to vezmu možná radši od toho horšího, abychom to měli za sebou. Tak lidská závist je strašná věc. To je taková děsná věc, která... Nevím, jestli je naše specifická česká vlastnost, ale myslím si, že asi ne. Ale u nás je taková, má hodně dobrou tradici. A dohnali jsme ji až k dokonalosti, bohužel. No, projevuje se to jednak v těch anonymech, že jo, který občas přijdou. Potom v takových úžasných nesmyslech, který se občas objeví někde v nějakých novinách. Jsou to ty takzvané výdělky nás umělců, kde najednou zjistíte, že si Marek Eben říká za jeden kšeft, jak my tomu říkáme, 200 tisíc, Rosák 150 tisíc, Novotný 100 tisíc. Když se to objevilo v nějak, a docela zdánlivě do té doby jsem si myslel seriózním týdeníku, tuším, že Květy to byly, tak když se to objevilo, tak manželka za mnou přišla s tím. Kam dáváš ty brachy? To jsou tak nehorázný nesmysly, ale opravdu tak strašný nesmysly, který ale ublížili spoustě lidem jako z nás, jo, protože jednak v době, kdy pochopitelně mají mnozí jaksi naši spoluobčané hluboko do kapsy a nedostávají třeba několik měsíců platy, tak potom to je, já bych řekl, že to jsou cílený lumpárny, zprostárny, tohle to takhle uveřejnit a postavit lidi proti sobě a potom z toho mít takovou divnou radost. Nerozumím tomu příliš. No, tak to je to, co mě dokáže opravdu trošičku jako rozesmutnit nebo až naštvat. Ale co mě naopak dokáže velice rozveselit, tak to jsou někteří kolegové humoristé, že jo, dalo by se říct. Já třeba miluju humor Cimrmanů. Úplně bezmezně. Já dokonce nekriticky skoro až, jo. A to tak, že jsem, nejenom, že mám doma natočený, že jo, všechny věci, které v televizi šly, dokonce jsem si koupil kazety nějaký, koupil jsem si i audiokazety, který si pouštím v autě často, Liavec a pohádka, která u dětí tolik nezabrala, že jo.
2: Ano.
1: Dlouhý, široký a krátkozraký a podobně, ale já jsem si koupil teď dokonce v knihkupectví u Vráti Ebra, který mě na to upozornil, vyšly texty her Cimrmanu. No tak všechny jsem si hned koupil, čili já je opravdu miluju a mám radost, že jaksi se s některými, s většinou z těch herců a aktérů se znám dobře, dokonce s Láďou Smoljakem jsme kdysi jaksi dělali takový jedno divadýlko s Lučkem Sobotou. Jsou to vesměs všechno nesmírně příjemný a chytrý lidi, s kterými mají radost i pobejt, natož se na ně dívat na scéně. Čili to je moje krevní skupina. Pak miluju třeba humor Pepi Náhlovského, i když může pro někoho být trošičku brutální, ale já ho znám i jako člověka a mám ho hrozně rád. Jo. To je opravdu nesmírně chytrý člověk, který si z mě neznámých důvodů zvolil roli blba. Ale musím zase říct, že ji dělá dobře. Já tomu říkal, Pepo, proboha, ty je takový chytrý člověk, proč musíš pořád být třeba s tím Novotným v těch dialozích za toho blba? On říkal, Čeče, já jsem to zkoušel obrátit, ale lidi to nechtějí. Lidi mě chtějí za blba. Tak Pepa je neskutečný bavič u stolu třeba taky. Několikrát mě strašivým způsobem dostal, že jsem byl opravdu úplně vyřízený. Ale stejně tak mě dokáže dostat, a k tomu jsem se chtěl propracovat, Mr. Bean. Což je komika, kterou taky miluju. Je to vždycky děsná radost, já samozřejmě taky nikdy nevynechám, ale u nás doma už se musí činit přípravy. Musí se vyhnat psi, nebo psi musí odejít z místnosti. Já mám dva psy, veliký takový, retrievery. Já jsem řekl psi a už se tady jeden ozval. Jestli se někdo tak zvláštně nesměje, ovšem, pozor.
2: Ne, je tady.
1: Je tam, jo? Je tam? Aha. No tak mluví se o kamarádech, tak se ozval. No, já mám dva retrievery. Jeden je úplně černý a druhý je blondětej. Úplně blondětej. Je to matka se dcerou. Tak tady je ovšem podstatně menší tamhle ten kamarád. Dcera je blondětá, matka je černá. Nikdo tomu nevěří, že jsou to příbuzní, protože to je práce mojí manželky Mičurinky, která se rozhodla, že bude pracovat na tomto křížení a že vykříží takzvaného brdského retrievera. A povedlo se jí to opravdu. My jsme tím tam zahltili všechny kamarády. Vedle sousedi Zdeněk Mirta se Zorkou Jandovou, manžele, mají bráchu. Jo, a potom ještě dalších pár kamarádů má, bylo jich 6 celkem, jo, těch pejsků. No a jsou všichni opravdu nádherní, protože tatínek byl opravdu čistokrevný zlatý retriever a maminka je trošičku taková nečistokrevná, má vlčáka v sobě trošičku, malinko labradora a taková zajímavá směs, zajímavá. A dohromady je to opravdu úžasný pes, nádherný, krásný. Ale jsou milí, že jo, ale mají jednu takovou vlastnost, jsou lekaví takový, jo. No a já přitom, když sleduju toho Bína, tak údajně neskutečně vyvádím a padám z křesla, křičím, už toho nechte, vypněte to a tak. No a ty psi jsou vždycky jurodiví, protože si myslí, že

0: snad je radost a s kým je to utrpení. Máš samozřejmě...
1: No, tak.
0: Máš takový kolegy... Já si myslím, že si chceš zapálit.
1: Jde to... pak, prosím, já už zhruba asi tak 17 nebo 18 let nekouřím. To jsem přestal, ještě když jsem pracoval v českém nebo tehdy československém rozhlase, kouřil jsem jako trafika, opravdu. Když na to přišlo, tak jsem si neutrhoval, i 40 třeba. Ale pak jsem přestal hned, to bylo tehdy, když zdražili Sparty z 8 na 14 korun. Tvrdím, že kvůli prachům, ale ne, bylo to fakt proto, že jsem chtěl přestat a jsem šťastný, že jsem fakt přestal. A bylo to taková soustředěná kampaň proti mě. Manželka dokonce přivedla jednou takhle, tehdy ještě maličkou, tu starší dceru, ke mně. A ta byla tak navedená, ale opravdu se hrála to výborně. Tak jako natáhla se ke mně a říká, tatínku, dej mi pusinku. A já jsem, ježi, Zuzanko, chceš tu pusinku, tatínka? No samozřejmě. Tak jsem se sklonila, daj vyšpul. A ona, jak jsem se vyšpulil, tak udělala, fuj, smrdíš kouřem. A odvrátila se. No, já dobře to na mě hráli. No, ale já jsem fakt šťastný, že jsem přestal kouřit. Depak, to byl kapesní, vysmrkat jsem se potřeboval jenom. No, ne.
0: Takže...
1: Co bys chtěl vidět ještě? Tím tě nenápadně navádím, abys mě připomněl, na co se mě ptal.
0: S kým hrát je radost a s kým je to žalost.
1: Víš, já mám takovou strašnou vlastnost, že já se při mluvení nebo kecání se rozvětvím. A pak je jenom otázka a sázka do loterie, jestli se po těch větvích zase zpátky vrátím na zem. Jo? Tak teď mě musel trochu pomoct. No.
0: Tak znovu ještě?
1: Ne. Já už teď přibližně vím asi. Samozřejmě, že to je veliký rozdíl hrát fotbal třeba s Tondou Panenkou a s Petrem Novotným, že jo? Zásadní dokonce rozdíl. Já nevím, jestli jsi někdy oba dva viděl, ale on to neumí každej stejně. To je skutečná radost, kterou mi poskytla Pražská amfora, čili jaksi možnost být v tomto týmu, který združuje lidi, kteří milují fotbal a většina z nás ho vůbec neumí. Ano? To je tak charakteristický rys tohoto týmu. A kromě nás jsou tam ještě ti, kteří ten fotbal umí a kdysi ho hráli na naprosto špičkové úrovni, jako třeba Tonda Panenka, Franta Veselý, Přemek Byčovský, jo? Abych někomu neublížil, Vláďa Hruška a tak dál a tak dál. Jirka Sedláček, brankář olympijského týmu. Ale oni samozřejmě dělají tu hru, no a my potom vynikáme, že? My s vypětím všech sil přeběhneme to hřiště, jo? A tam už na nás čekají utáboření Panenka, Veselý, Byčovský, čekají, až dodusáme a předloží nám na stříbrném tácu míč, aby do něj kopnem a většinou se netrefíme. No ale, abych to takhle jaksi nezjednodušil, tak samozřejmě, že je tam zase potom skupina těch, kteří už, už to hodem taky 25 let, to už by bylo, už jsme se naučili aspoň trochu běhat a ten míč někdy jaksi trochu i přihrát a tak, tak to je taková skupina takového toho středu, kam patří třeba Zdeněk Merta, Karel Šíp, Ondra Vetchý, takový ti lepší Standa Hložek, jo, kteří umějí ještě popoběhnout. No a pak je taková skupina, nebo Martin Tankvej, skvělý fotbalista taky, ale on ale přitom tančí takové africké tance. Někdy mu nerozumíme to. Ale pak je taková skupina těch, kterým pánbu zůstal něco dlužen z toho fotbalu, abych to řekl velice stručně. Tak to je reprezentantem této skupiny je Petr Novotný. To je prostě neuvěřitelné. On tvrdí, že ten fotbal miluje od dětství a já jsem říkal, a prosím tě, ale když si ho hrál, tak jako hráli s tebou takhle kluci, když to je vidět, že my se musíme hodně přemáhat. Jo. A on říkal, no hráli se mnou, protože já jsem vždycky měl míč. Jo? Čili on přinesl míč, takže ho museli akceptovat. Jo? No, ale já bych řekl, že je samozřejmě rozdíl ten fotbal hrát s tím nebo s tím, ale jinak, abych někomu jaksi neukřivdil, neublížil, to berte to jako amblok, protože ta amfora je skutečně jako tým. Tam se všichni opravdu jaksi máme rádi, my se respektujeme, že někdo to hraje líp, někdo hůř. Pravda, někdy to na tom hřišti není tak moc poznat, jo? Když najednou zve, ty kreté,

0: si ještě nepřihraješ. Ale my to tak nemyslíme, opravdu. Až to někdy uslyšíte, berte to fakt s rezervou, nemyslíme to. No a pak je zase jiná taková oblast, kde my se sportovně vyžíváme, a to je tenis. A tam už je to jako víc vidět, že? Protože v tom tenise tam je, to je hodně individuální sport. I když se hrají třeba debly nebo čtyřhry takzvané, že? A my právě v těch čtyřhrách, tam je jaksi těžiště té naší činnosti, hráváme takové turnaje těch takzvaných mediálních ksichtů, ano, jakých se zúčastňují Mirek Paleček, Honza Vančura, Zdeněk Merta, já, to je taková skupina těch jak my říkáme, první liga. My tomu říkáme kašpaři. A pak jsou kašpárci. Poznáváte ten rozdíl určitý, jo. Mezi kašpárky je Pepa Náhlovský, Karel Šíp, Petr Novotný, Lešek Semelka třeba, taky Pepa Laufer. A někde tak na rozhraní balancuje Merunka a Vidra. Občas mají tendenci spadnout do kašpárku, občas se vyšvihnou mezi kašpary. No a, tak, a my hráváme ty takzvané debly, hrajeme, že hraje jeden kašpar, jeden kašpárek. Spolu. Takže například já jsem opravdu měl jeden ročník, jsem měl to štěstí, že jsem si vždycky vylosoval na všech těch pět turnajů Pepu Náhlovskýho. No. Už nemusíme vůbec losovat, to už je hotový. A já se přiznávám, že jsem na něj byl někdy trochu nespravedlivý, protože jsem po něm požadoval, aby hrál nad své poměry a on prostě na to skutečně, no nebylo to možný vůbec. Jo. On říkal, já mám tady místo, víš, na té lajně, já zvednu tu raketu a musí s tím prostě počítat, hraješ prostě trojhru, no, tak ber to tak, že jo. No. A já jsem ho občas opravdu, ještě Pepo, já se ti teď omluvám ještě na dálku, občas jsem ho opravdu i znectil a tak. A on potom už jednou prohlásil, že jsem mu, já s ním hrát nebudu, on mi pořád nadává. Já jsem řekl, Pepo, prosím tě, já už tě opravdu nadávat nebudu. A na jednom turnaji jsem se fakt strašně držel, ale já jsem neřekl jediný slovo. A potom turnaj přišel a říká, no, a mohli jsme být ještě lepší, jsme skončili druhý dokonce, ještě lepší, bys mě furt nenadával. Já jsem říkal, Pepo. Ale teď mi fakt křídí, já jsem neřekl jediný slovo. On říkal, no, to je pravda, ale jak jsi se ošklivě díval?
1: Honzo, s fotbalem se dostáváš také do světa samozřejmě. Tak by bylo možná dobré, jaké zážitky z cest máš jako fotbalista? Tady něco prozradit?
0: Jako fotbalista nebo jako cestovatel?
1: Jako cestovatel fotbalista?
0: Já souhlasím s tím, co kdysi prohlásil Petr Novotný, když jsme leželi jsme na pláži Copacabana v Brazílii, v Riu. A teď samozřejmě v plavkách, že jo? Mě blbý ležet ve smokingu, že jo? Tak jsme leželi a on se tak kouk na ty svoje nohy křivý a povídá, zahrál pro nás takovou hezkou scénku, ale mě se moc líbil. Nožičky moje zlatý, kam vy jste mě s tím fotbalem donesli? No, to jsem mu nechtěl teď, jsem mu nechtěl ukrást for, jo, on mě ukrade taky, jo. My si hrozně krademe, ale já jsem chtěl charakterizovat to, abyste nám odpustili taky, že si troufáme jezdit s tím naším neuměním až do takových dálek. My jsme opravdu byli až v Brazílii, byli jsme po celé v podstatě Evropě, kromě severní, hráli jsme v Anglii, jsme takhle troufli, ve Francii, v Belgii, v Německu, v Rakousku, tam jsme jezdili hodně často. No a na druhou stranu jsme hráli až v Japonsku a dokonce v Thajsku, na Novém Zélandu a v Austrálii. Je to všechno samozřejmě zapříčeno tím, že máme strašně šikovného prezidenta, který to vždycky někde hezky domluví. Salava, samozřejmě, Petr Salava. A například, když jsme byli v Japonsku, tak tam jsme byli na pozvání týmu, ve kterém hrál tehdy Ivan Hašek. A v tom týmu s ním hrál také novozélandský reprezentant Winton Ruffer. A seděli jsme potom po zápase, že my jsme nehráli s nimi, samozřejmě jsme hráli s jejich nějakou starou gardou a bylo to velice příjemný. Japonci jsou takový jako hrozně úctiví, že jo, tak to bylo takový jako krásný posezení a všichni se tak jako ptali, Zdvořile, ale trošičku tak jako nevěřícně. Vy jste opravdu přijeli sem až do Japonska hrát fotbal? No, my jsme opravdu přijeli sem až do Japonska hrát fotbal. A ten Rufr říkal, no proč by nejeli, no tak co, tak přijďte jí do Nový Zéland. A ten Salava to hned začal kout. A říkal, ano, a tam by byl někdo, je, tam je takový tým novozélandských bývalých reprezentantů, ten si s váma strašně rád zahraje. Upekli to a už jsme jeli až na Nový Zéland. Oni to pak litovali, ti novozélandští bývalí reprezentanti dostali od nás 9. Ano, Tonda Panenka dával 4 góly. Přemek Byčovský 3. Já 1. No ale řekl bych, že na těch zájezdech se samozřejmě se užije strašná sranda. My hlavně proto na ty zájezdy jezdíme, že se vždycky ta parta tak jaksi utrhne z těch svých kšeftů, že z těch svých pracovních prostředí a je sama pro sebe. A být v takzvaném, já to teď řeknu naplno, to nazvala Jiřina Bohdelová, údolí sviní jednou, jo. V tom údolí sviní být jaksi delší dobu, to je opravdu radost a balzám pro duši a pro nervy. Členy toho, této zájmové skupinky jsou Petr Novotný, že jo, Pepa Náhlovský, Karel Šíp, Zdeněk Merta, Jiřina Bohdelová, já Merunka třeba taky. A tam si nenecháváme pochopitelně, jak si nezůstáváme nic dlužní. A tam vznikají ty nejkrásnější výroky. Já za jeden jediný bych, nebo respektive za všechny bych chtěl teď ocitovat jeden jediný. Když jsme v Brazílii, jsme jeli na takový výlet, je neskutečně nádherný, do takové zátoky, kde samozřejmě to je taková jaksi turistická atrakce. Ne kvůli nám, ale pochopili jsme, že je tam vozí kde koho. Ale je to hezký, loď je nastrojená jakoby pirátská, celá ta posádka je tak jako do toho, jo, tak jako oblíkaná, tak. Pak se tam přijede a tam pohoštění a je to strašně pěkný a to prostředí je úplně neskutečně nádherný, tam opičky vám skáčou na ruku a přenádherný moře a plody tam visejí exotický a strašně dobrá ňamina se tam udělá, pak se odjíždí, a když jsme odjížděli takhle, tak jsme se najednou zase vrátili, protože se vracíme. Tam na tom molu byli nastoupeni všichni a děkovačka. Kuchaři, servírky, s těma opičkama, hudebníci, všichni udělali ještě děkovačku. Takhle to tam prostě je všechno takhle jako zařízený. No a my jsme tam, když jsme pojedli, jak jsme se naložili do toho, té zátoky, do toho moře, který bylo mělký, teplý a bylo to tak neskutečně krásný, ty palmy s těma opičkama, teď jenom ty zvuky toho pralesa a to, a ta amfora tam, jo, těch spousta těch kvazi fotbalistů a Jiřina Bohdalová, že jo? A po krk ve vodě a kafrali jsme a bylo nám tak nádherně a Pepa Náhlovský řekl jednu úžasnou větu. Povídá, víte co? Teda promiň Jiřinko, víš, ale nám chybí teď k úplnému štěstí a spokojenosti jenom to, aby ta amfora byly jenom buzeranti.
1: Ale co si kromě zážitků z těch cest tak přivážíš? Teda zážitky a ještě navíc teda kladné výsledky, že jo? Řekl si, že
0: no, tak samozřejmě,
1: se i vyhráli
0: no.
1: Někdy?
0: Tak v té Brazílii tam jsme zrovna dostali jaksi na frak, že jo? Ale tam se to předpokládalo, tam Brazílii hrajou fotbal i babičky, že jo? To by jsme urazili, kdyby jsme tam vyhráli. A navíc ty týmy tam byly úžasný. Já si ještě vzpomínám, ještě bych jednu takovou příhru, která taky dost charakterizuje náš tým, když jsme přijeli do té Brazílie a ubytovali jsme se přímo na pláži Copacabana v hotelu Regenti, tak jsme přicházeli do toho hotelu a měli jsme všichni klubová saka, což musíme mít, to máme prostě od našeho prezidenta poručeno. No, klubová saka, kravaty, klubové kravaty. Se zavazadli jsme přišli, že, do toho hotelu a teď tam stáli opření u toho barového pultu nebo toho recepčního pultu dva nějací Němci, jak jsem zjistil. A ten jeden tak kouká. Neměli co dělat, koukali, co to tam je. A ke mně povídá Sprechen Sie Deutsch, říká Mein Pischen, a povídá, prosím vás pěkně, co vy to tady jste, tak jste tak všichni stejně oblečení. Jenom my jsme fotbalový tým. A fotbalový tým, odkud? Tam z Prahy. Jo, fotbalový tým z Prahy. A kde máte fotbalisty? Vidím samý funkcionáře jenom. No. Tak i, víš, já nejsem takový ten sběratel, který... Já jsem si uvědomil, že já mnohdy dokonce zapomenu třeba fotit, protože vidím kolem sebe všechny ty kolegy, kteří cvakají fotoaparátama, vrčejí těma kamerama a já si říkám, tak to asi to někdo bude mít, já si to pak od někoho vypučím a já se radši koukám a tak. Přestože si sebou foťák a nějakou tu kameru vezu, tak na to mnohdy zapomenu, jo. Tak ani to si třeba nepřivezu. Pohlednice taky ne, ale jak si asi ty zážitky ve mně zůstávají, jo. Já hrozně rád cestuju a hrozně rád poznávám cizí kraje. Já třeba, možná to si sebou přivážím potom zpátky, chutě. Já nemám moc rád, když přijedu do úplně cizí krajiny, aby mě tam někdo nutil moje jídlo, jo? Třeba knedlíky nebo tak. I když někdy je to taky zajímavý, když jsme v Japonsku na ambasádě, nás uvítali svíčkovou. Bylo to milý, jo? Mezi těma sushi furt, jo? Ale jinak to já vždycky, když přijedu, tak byť to je sebe exotičtější jídlo, tak to musím vyzkoušet. Kdyby to byly červy a žabí stehinka, tak já to musím to. My jsme takhle jednou, třeba v tom, konkrétně v tom Japonsku, byli v podstatě už v nouzi, když jsme potřebovali se rychle najíst, tak Petr Novotný, který je takový typ, nás zavedl do takového, on tomu říká blafáky, takový čínský bufet. Velký čínský bufet, jo. On říkal, že to miluje, takhle na stojánka si někde dá to. Nebylo to špatný, ale Pepa Náhlovský dlouho přebíral. Říkám, to ne, to má každý tady, já si dám něco jiného, jo. A teď vybíral, a teď si to dal. Jim to přinesli a to byly takový, opravdu jenom do takového poloměka uvařený drůbeží kůže v nějaký sladkokyselý omáčce. Jenom to takhle zvednul. Se to splihlo z té vidličky. Padlo to odporně. Bokoš to. Konec, jo. Takže to bych si taky asi nedal, ale jinak já chutě. Chutě musím všude, všude chutě. A většinou si říkám, že jsem se asi nespletl, jo. Čili třeba miluju, když přijedu do Španělska, musím si dát paeju. Když přijedu, jestli teda někdy ještě přijedu do toho Japonska, tak sushi. Tam je to takový hezky, v některých restauracích to servírujou takovým zvláštním, mě aby přitáhli lidi, takovým způsobem jsme seděli a snědli jsme celý vlak sushi. Mm. Tam mají takový malý, takový kolejnice, jo, a kolem dokola jezdí vlak a přiváží na malých vagonkách různý sushi. Tak takhle sedíte u toho stolu, uděláte stop, vlak se zastaví, svalíte si náklad, nahamrujete se, vlak jezdí dál zase, šup, šup, se takhle s Novotným sežrali celý vlak, no. Tak já si možná přivážím ty chutě, ale třeba sousedka Zorka Jandová, ta si odevšať vozí kameny. Ale si myslíte, že šutírky, balvany, ta má nadváhu vždycky, když se vracíme. A teď oni si říkají, co to vede, svetry nebo to, už se nevozí, jo, šustáky už taky tuším, ne, jo, džíny, jo, ne, kameny, butry, obrovský šutry a potom, když to přiveze domů, tak toho má plný barák, pak to začne rozdávat, takže my máme doma taky kameny z Jižní Afriky, kde jsem já sice nebyl, ale jako by se stalo, protože Zorka tím zásobuje celý okolí.
1: Mě tak napadlo, že když říkáš, že z těch cest přivážíš pouze zážitky, to musí mít rodina radost, co?
0: No, ne, zkoušel jsem se s nimi o to podělit, ale jejich nadšení zdaleka nebylo jako moje. Já už jim asi nerozumím, nebo co?

0: máš manželku, máš dvě dcery. Pociťuješ doma něco jako přesilovku?
1: To je slabý slovo. Já nevím, jestli si poslouchal pozorně, ale já jsem naznačil, že mám dokonce dvě feny, psy. A teď si představ, že přijede ještě na návštěvu starší dcera, která žije už sama s manželem, Zuzana. Přijdou na návštěvu sousedky, Merunková a Jandová. A začnou. Co já bych tam dělal? Já se spustím dolů do hospůdky svého kamaráda, takzvané přepřažní stanice. To je taková kamufláž, aby jsme neříkali rovnou hospoda. No a tam se vzpamatovávám z té převahy. To je opravdu neuvěřitelný. No když jsme jaksi nechali tu naši fenku, že jo, jak se to říkáte, kolik je hodin, teď už můžu, že jo?
2: Můžeš.
1: Ano, když jsme ji připustili,
2: No.
1: To se může po desátý, jo?
0: No jistě, to i před desátou.
1: Tak já to řeknu, že je to po desátý. Dvakrát jsme ji připustili, jo? No a teď se narodili ty štěňata, tak já jsem se smál jako blázen, protože až na to poslední, to byly samý fenky. Ona měla pět dcer, až ten poslední teda, to je pejsek, rufíček, to je ten, co mají teď Mertovi, tak to je jediný chlap, který to tam drží, no. Já se sousedovi psem to tam nevytrhnem, ale že jo.
0: Svými otázkami, mám teď na mysli ty soutěžní, přivádíš často lidi do úzkých. Vyvedl tebe někdy někdo z míry svou odpovědí?
1: No, člověče, v poslední době se mi to stává hodně. Když jsem se stal moderátorem televizní soutěže Riskuj, tak já mám rád hrozně chytrý lidi, mám rád i takovou tu soutěžní atmosféru. Mě kamarádi říkají soutěžák. Já jsem opravdu ve svém živlu, když můžu s někým soutěžit, soupeřit, jo. Proto já miluju atmosféru sportovních utkání. Já dokonce kromě toho fotbalu a tenisu ještě závodím v autech, jo. No, už asi 6 let jezdím okruhový závody a tam je skutečně ta situace naprosto taková vyhraněná, že jo, tak tam je ten adrenalin se hodně jak se vypouští. To je to, co mě strašně baví, ta hodně vyhraněná soutěžní atmosféra. A ta je zcela zřetelná, pochopitelně, v tomhle tom Riskuj, v té soutěži, kde přicházejí lidi, kteří jsou v podstatě jaksi vytrženi ze svého normálního života. Neberu teď úvahu ty, kteří už jsou takový profesionál. Vím, se mi několik lidí přiznalo, že už prošli všechny možné televizní soutěže, které u nás byly a jsou, od AZ kvízů a takových těch Scrabble v české televizi. Všecko už prostě prošel ten pán, takže to byl otřískaný jaksi profik, už toho ta atmosféra televizní nemohla rozházet, ale já vidím, jak jsou mnozí jaksi soutěžící naprosto jaksi na pokraji zhroucení, rozklepaní doslova. I ti, kteří třeba uspějí, my jsme tam měli jednoho pána, se jmenoval Míra, ten teď takový ten kníratej, strašně, strašně dobrý, strašně chytrý pracovník z životního prostředí z Tomažlického. Stážous, výborně, Stážous, ano. No, tak ten se chudák klepal, ale jako sulc. No a po něm tam, já nevím, my samozřejmě natáčíme se zpožděním, ale už se taky asi vysílalo s panem Járou, tak pan Jára, no ten po každém tom pořadu, že my natáčíme vždycky několik za sebou, tak ten si dřepne.

0: já tohle zapotřebí. Mám já tohle to zapotřebí. Já starý pitomec, já už bych měl jít domů, jo? Tak, ta atmosféra je opravdu hustá, jo? To pro mě je to legrace, že jo? Ale i já to vnímám a já to mám hrozně rád. Mám rád, když vidím lidi v těchto vypjatých situacích a tak jako koukám, jak se zachovají. A jestliže se ptáš, jestli i tady mě někdo
1: vyvedl,
0: tak si představ, že ano, protože ty lidi jsou tak chytrý, že přesto, že jsou v tom stresu, tak ze sebe dokážou vydat ty úžasné znalosti a vědomosti, které mají, a naprosto mě šokujou. No a teď si představte, že já tam, pochopitelně nebudu dělat chytrýho, by mě to ani nikdo nevěřil, že jo, já samozřejmě, to taky několikrát už jsem deklaroval, to tam mám napsáno na monitoru, ať tu odpověď přečtu, pochopitelně. Někdy si k tomu přidám něco, co vím, třeba z cest nebo tak, nebo co jsem si náhodou někdy vyčetl, a to je opravdu jenom takový minimum, jo. Ale nikdy jo, zase to bylo. A jo? Myslím, že by se to mělo zase zdůraznit. No, a teď si představte, že třeba se mi stalo, že já jsem se zeptal, co vznikne, když se těleso, rovinné těleso, a teď já budu opravdu s obtížema formula, už si to moc nepamatuju, dejme tomu obdélník, začne točit kolem své jedné té osy, ano. No a ten jeden se přihlásil a vybafnul. Rotační válec. A já tam měl napsáno válec. Říkám, kruci, já mu dám bod, to bude blbě. Jo? Šikriste. Já jsem chvilku jsem koukal jako jelen, opravdu. A pak já mám tu možnost, protože se to natáčí, tak řeknu stop. Stop, zastaví se záznam a mám tam dva chytrý pány, který jsou od toho dramaturgové, aby mě... Říkám, prosím vás pěkně, pojďte sem. A ozval se, ale opravdu zhnusený, ani tam nešli. Jo, to bylo dobře, i to je přece to samý. Já říkám, jak já tohle mám vědět, proboha živýho? Jak já? Pište mi to tam přesně, rotační válec, ty pitomča, vím, že to takhle má být.
1: Vsadil by ses ještě někdy s někým o svůj knír, jako si to udělal svého času s Oldřichem Dudkem? Vůbec, jak to tenkrát bylo? No. Měl jsi nějakou jistotu, že prohraje? To...
0: Říkám to teď v této situaci, kdy pod mým nosem toho moc není. Protože já jsem se teď ocitl v situaci, do které mě chtěl tehdy dostat nejenom Dudek, ale předpokládám, že celý národ. Jo? Protože ta sázka s Oldou Dudkem byla tak zmedializovaná a už tak profláknutá a každý den v podstatě na stránkách těch novin, kde se to objevilo, se to pořád občerstovalo, obnovovalo a pořád se do toho dloubalo, že si myslím, že už všichni si přáli to, aby mě teda oholili. Jo? A já jsem se vůbec ani nedivil. Dokonce mě přemlouval tehdy šéf zábavy Ivan Ressler na Nově, která to měla jaksi potom vysílat ten pořad, že i kdybych nevyhrál, i kdybych neprohrál, tak ať se oholím, jo. Jsem říkal, proč, prosím tě, je to moje poznávací znamení a to musím, to je, jako kdyby se Čmaňa z jedniček oholil, že by to vypadalo hrozně, že jo. On to jednou udělal a Jirka Bartoška z toho měl šok, že jo. Ale tak jsem to neudělal, protože jsem vyhrál tehdy. Ta sázka byla, já ji trošičku teď možná oživím radši, byla založena na tom, že já jsem jednou seděl s Oldou a on říká, čiče, na všecko jsou fóry, na každou situaci. Já bych udělal prostě fóru každý den. Já jsem říkal, Oldo, víš co, jestli uděláš každý den 365 fórů, ale na jedno téma, tak se s tebou vsadím. On říkal, tak se vsadíme. A to téma bylo ložnice. A nesměla ta situace být z jiné než současné doby. Čili nesměl to být exkurs ani do minulosti, ani do budoucnosti. A jenom ložnice, ano. A tak on se vsadil, že ano, s tím, že když prohraju já, tak si oholím knír, když prohraje on, tak se oholí
1: všecko.
0: Prostě celý pokryv hlavy, ano. Celou hlavu, ano. No a situace dospěla už do konce a vypadalo to, že prohraju. A najednou jsem dostal dopis od jednoho zachránce, který pak nás podezíral, že to byla rodina, on se byl Rosecký. Byl ten pán je z Chropině, ten mě zachránil, protože mi poslal dopis, ve kterém Oldu prásknul. Ano, naštěstí máme, jsou práskače, takové sympatické, milé. Pan prosecký, sympatický práskač. Ne, samozřejmě. On mi chtěl pomoct a já se mu omlouvám, jestli jsem se ho teď dotknul. A taky mi pomohl, protože on mi poslal vystřižené vtipy Oldy Dudka, které uveřejnil jako vtipy nové, vtipy, které uveřejnil už před 10 lety a myslel si, že na to nikdo nepřijde. Zapomněl pana Roseckýho. No, tak a asi 5 těch vtipů Olda zopakoval. No takže přitom, když se lámal chleba, přímém přenosu, já mu najednou říkám, Oldo, a co tohleto? No, sklapnul a musel a nechal se opravdu oholit, ostříhat. Poenta toho příběhu je úplně jiná. On samozřejmě nebyl nadšen tím, že se musel oholit, ale asi zhruba tak za 14 dní jsme se potkali s Dudkovejma a manželka Mirka Dudková mi povídá, čověče, víš, že ti musím poděkovat. Já mám teď doma takového mladšího, hezčího chlapa, který mi posteli neškrábe fousama. No, takže a od té doby Olda už si nenechal narůst ani vlasy, ani fousy, čili já jsem mu také vylepšil imáge. No, ale...
1: Vizážista Oldřicha Dudka.
0: Já jsem pozadě vizážista Oldřicha Dudka. No, ale možná bych měl vysvětlit, proč já teď vlastně pod nosem téměř nic nemám v této chvíli, když natáčíme pořad, protože já jsem byl několikrát přemlouván, abych si za různým účelem nechal oholit kníra a nikdy jsem tomu nesvolil, přestože mě za to bylo nabízen i určitý obnos. A tentokrát jsem to udělal úplně zadarmo pro pár kamarádů, protože jsme se rozhodli těsně před koncem roku udělat si takovou generálku na Silvestra. Řekli jsme si, ten Silvestr budou slavit všichni, my nemusíme, my si to uděláme předtím. Tak 28. prosince jsme si udělali u nás na Mníšku pod Brdy, v přepřažní stanici jsme si udělali Silvestr pro zhruba 50 kamarádů. No a v té pozvánce bylo, že... tam bude kromě jiného také jedno malé překvapení. Ano. Taky jsme se tam napsali, že se tam bude točit televize a rádio. A když tam pak přišli ti dotyční hosti a tak koukali, kde jsou ty mikrofony a my jsme odhalili takový prostor pod schodama, tam byla taková točna, která bývá ve výkladech různých obchodů a na ní byla malá televize a malé rádio a točili se dokola. Někteří byli zklamaní, někteří nám zatleskali, ale... No ale pak přišlo to překvapení, který vůbec nikdo netušil, to věděla jenom jedna manželka jednoho kamaráda. Byli jsme celkem 4, kteří jsme se odhodlali, 2 tam místní, ten hostinský, můj kamarád, ještě další a Zbyněk Berunka taky. A nastudovali jsme píseň, ale samozřejmě jenom pohybově, protože jsme nemuseli se učit text. Píseň mi... Páni, dejte pozor na vrátka, když jdou 2 žlutá kuřátka. Ano, takovou velice rozvednou píseň, Helenka Vondráčka to zpívá, tuším, že s Naděvou. Se Zagorovou, ano, s Hankou. A k tomu jsme si dali kostýmy, jsme si půjčili tam kousek od nás je sanatorium na Pleši, tam je tak, jsou strašně sympatické sestry, které pro nás byly ochotné se sléknout. jsme se oblékli do těch sesterských kostýmů. A abychom se nemuseli učit text, tak jsme si dali na pusu ty roušky, ale to nebyl jediný důvod, proč jsme měli ty roušky. My jsme se opravdu těsně po tom odchodu ven, na to číslo jsme se oholili. Venku jsme se oholili, totálně. Přišli jsme, nikdo nic netušil, ani naše rodiny nic. A my vyšli a začali jsme tančit tu píseň. Jo, po schodech takhle jsme dělali takové různé souborné tak spartakiádní cviky a tak. No a na poslední verš, který zní, a když poznáte, že je to klam, tak uděláme ham, jsme si strhli ty roušky a udělali jsme na ně ham z toho zábradlí. A já vás upozorňuji, že tam člověk vidí, jak člověk má dlouhý vedení. To trvalo někomu až 10 vteřin, než pochopil, že nemáme fousy, jo. Tak se tak koukali, jakože, no dobrý, no tak co, tak se ujali ham, jo, no jo. Mojí ženě padala ta čelist dobrý 4 vteřiny. No ale pak to začalo teda. Tak jako někdo škodolibě, jo, se smál, ale moje rodina, to bylo něco strašného. Já jsem pochopil, že můj úspěch u mé rodiny závisí na několika chlupech pod nosem. Strašně. Poentu tomu nasadila moje dcera, ta mladší, u snídaně druhý den, kdy Jsem si už samozřejmě, já jsem se okamžitě přestal holit od té doby zase, čili už mi to trošičku tady malinko svědí, potěla jsem zase, jo? A budou, nebojte se. Tak ta dcera se na mě podívala u té snídaně, chvilku se dívala zhnuseně, ale opravdu. Pak se otočila na manželku a povídá jí, no, tak víš co, zatím tomu, tatínek říkat nebudem.

hrobu, pro kterou přijde do hrobu, pro kterou ještě není označení v moři mikrobů. Když někdo vážně ochoří, od čeho jsou

No, nevím, přátelé, jestli zrovna tato píseň je pro ukončení dnešního vydání Nostalgického muzea zábavy tou nejoptimističtější tečkou. Co to takhle ještě trošku poopravit? Já bych věděl jak.

No prosím, takže teprve teď, jak se patří elegantně, končí dnešní v pořadí druhé setkání s televizním a rozhlasovým moderátorem Janem Rosákem v Nostalgickém muzeu zábavy na stanici Praha Českého rozhlasu 2. Přeji vám všem dobrou noc i dobrý následující den a jako obvykle jen žádné chmury, jen žádné bolesti, jen samé úsměvy, jen samé radosti. Naschledanou zase za týden.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 6. září roku 1946 měla v rodném listě zapsané zpěvačka Hana Zagorová. V těchto dnech si připomínáme 80. výročí jejího narození.
1: Naspívala přes 900 písní a byla držitelkou mnoha platinových desek. Doma měla i 9 ocenění Zlatý slavík z let 1977 až 1985.
0: My si Hanu Zagorovou na Pohodě připomeneme hned v několika pořadech. V pátek 4. září ji uslyšíte v rozhovoru s Janem Rosákem v jeho tandemu.
1: V sobotu 5. září to bude Stříbrný vítr.
0: A o den později se vrátíme do roku 1999, kdy byla Hana Zagorová hostem Tomáše Slámy v jeho toboganu.
1: A chybět nebude ani speciální díl pořadu Hvězdy vinilu, který vám nabídneme v neděli 6. září.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Příjemné nedělní poledne přeje od mikrofonu dvojky Českého rozhlasu opět po týdnu Václav Hybš. Vítejte při poslechu Šlágru od srdce. A my se v pravidelném vysílacím čase scházíme nad melodiemi a písničkami, které můj orchestr nahrál za půl století svého muzikantského života. A dneska zahájíme hned orchestrálkami Hej paní mámo, a k tomu musím dodat, že to byla první nahrávka vůbec mého orchestru. Potom Valčík Emila Valtojfla Bruslaři, Florentinský pochod Julia Fučíka a jako čtvrtý v pořadí zazní dnes legendární evergreen Tigerek, v tomto případě se sólovým trombónem Zdeňka Pulce.

Na úvod dnešního vydání Šlágru od srdce se představil, a to hned 4x za sebou, můj orchestr. Je tedy nejvyšší čas na slovo zpívané. Představí se Karel Gott, Naďa Urbánková, Jiří Korn a Lucie Bílá.

0: To byla nahrávka Pie Jezu z pera krále světového muzikálu Andrew Lloyd Webbera, tak jak ji zaspívala Lucie Bílá na koncertě Hvězd na pražském Žofíně.
1: Český rozhlas Dvojka. Šlágry od srdce. Vybírá a uvádí Václav Hybš.
0: A znovu se o slovo hlásí můj orchestr, který v této hudební sezóně slaví 50. narozeniny. Velká směs z operety Polská krev Oskara Nedbala, Valčík Espaňa, Emila Valtoifla a jedna z mých prvních nahrávek menuet Ludvíka van Beethovena. To jsou další lahůdky našeho dnešního společného hudebního setkání. Tak si pochutnejte.

0: Svého času, konkrétně v roce 1964, jsem pro pražské divadlo Rokoko založil sedmičlenný orchestr, který doprovázel tamní divadelní zpěváky. Tehdy vznikla písnička Meziměsto, ale pod tímto názvem ji skoro nikdo nezná, protože bezmála zlidověla pod sloganem Zde Alfons Halo. Představí se v ní Karel Štědrý, Jiřina Bohdalová a ředitel divadla Rokoko Darek Vostřel.
1: Haló?
2: Haló?
1: Prosím, nervové sanatorium, pilně.
2: Nervové sanatorium, mluvte, prosím, ale pilně.
1: Haló? Je špatně rozumět.

Zde Alfons, halo, popravdě řečeno zde Václav Hybš. A pomalu budeme končit, tedy pro dnešek. Užijte si zbytek neděle a já se budu těšit na naše další společné setkání při poslechu šlágru od srdce zase za týden, samozřejmě na dvojce Českého rozhlasu.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

0: ke mně. Pojď ke mně, Žando.
1: Jo.
0: Nepůjdeš.
1: Nepůjde, to já vím. Tak to tam zavřu.
0: Já jsem myslel, že bychom začali spolu nahrávat, když je to ta slavnostní 113. hodina.

13 je magický číslo, že jo? Šťastná třináctka pro někoho je třináctka nešťastná. Víte, že jsem myslel, že nezačneme vůbec nahrávat, že já jsem nemohl najít ten minidisk, na který to nahrávám. Tady je takovej binec. Takže vítáme vás, naši milí, u 113. hodiny. Jak jste slyšeli, bylo vám řečeno, že jste pozváni do malířského ateliéru

ty, že si jen tak na to hrajeme, že já sedím někde v komfortním rozhlasovém studiu, kde jsou mikrofony na stole, velký hodiny na zdi, svítí tam různě barevný světýlka, když se zapne mikrofon a skrz skleněnou stěnu se koukám do režie. Ne, není to tak, vy jste opravdu v mém malířském ateliéru, skleněnou stěnou koukám tady, jak se už třešeň nalejvá. Dvě jsou tady na sousedovic zahrádce.

Teďko bych mohl ještě popisovat ten binec. Žanda má v kleci podestláno, já mám podestláno pod sebou. Tady je to teda, to je hrozný. Barvy, dalekohled tady leží na zemi. Kazety magnetofonový, štětce. I ten odřený štětec schovávám, protože jsme děti války a vo všecko byla tenkrát bída a i takovej odřený štětec už jenom kvůli té násadce by se mohl k něčemu hodit. No, knížky, i na okně jsou knížky. Mezi knížkama je rozpitá lahev Slivovice, kterou už takhle dumlám asi čtvrtý rok. Jsou tam baterky, foťák, Becherovka, ve který je taky Slivovice, to vím. CDčka, knihy. No a spoustu rozmalovaných obrazů a tady sedím, přede mnou je Stojan s mikrofonem, vedle Stojanu s mikrofonem je klec s papouškem, který teď se dal do mohutného zívání, já nevím, co jí to popadlo. A znova, pojď Žando ke mně, pozdrav hezky, pojď sem, ona mě klofí.

Vždyť jsme se ještě s naším papouškem nechovali, vy dneska. No jo, no jo, no jo, no jo. Nechceš něco říct? To si počkáme. Ona akorát řve Jirko a zpívá Mozarta. Takhle někdy zaštěká jako pejsek. Viď? Vrní a těší se, že ji budu pevně držet za tělíčko a ona bude máchat křídlama a takhle bude lítat. Tak aspoň. To je síla v tom jejím malým těle, to je energie. Takže vidíte, vážení, i papoušek je tady s náma. Není to nic vymyšleného, opravdu jste se ocitli v mým malířském ateliéru. Ta dejchá. To jsme se proletili, náš papoušek, schránšlivej, lakomej. Všecko, to je boj o zrno, když snídá, tak ten musí mít všecko ve svým takovým slaměným košíku. Tam má rohlík, kus chleba, kus knekebrotu a když tam něco dělá, tak je strašně naštvaný, váš milovaný papoušek, vaše Žaninka. My myslíme, že to je ona, protože je to taková mazlivka. A musí tam mít všecko. Jak tam něco není, tak převrhne i třeba můj hrneček s kafem. Veme ho za zobáka. Už kafe teče, viď? To je panečku v opice.

0: Tady taky nějaký člověk schránštlivý. Nehnu, koukám. No to snad není možný. Na ty borovice tady, co jsou před náma, jak patří už, ono se to tady lomí do Šáreckýho údolí. A takový borovice jsou tu vyrostlý. No, jsou už tak 12-13 let starý. No jenom jedna borovice padá. Já si říkám, to není možný. A vidím starýho pána. Nechtěl jsem zrovna říct dědka. Ačkoliv by se to zrovna hodilo, protože to byl takový jako zlej dědek z pohádky. Pilu. A ona se mu ta borovice líbila. A on si ji klidně podříz, rozřezal a odváží. A já mu říkám, copak? Víte, že to je zakázaný? Víte, že to je Au, Žanda už kouše, dám jí do klece. Víte, že to je zakázaný území, chráněný? Přírodní rezervace.
1: Vždyť je to suchej strom?
0: A ukazoval na spodek. No ten spodek trošku suchej teda byl. To měl štěstí. Pár větviček zelených. Ale stejně jste se měl zeptat hajnýho. Tomu se říká polní pych. A to by si nikdo nebyl dovolil v době našeho dětství. Je něco hajnýmu porazit v lese? No ten by to byl schytal. Každej hajnej věděl o každém stromě dřív. To teď prej se tak rabujou lesy, že přijede nákladák. Ona si nějaká firma, dokonce to není ani česká firma, najme jinou firmu s technikou, s jeřábama, s pilama, s nákladákama, a vjedou třeba do Pavlíkova na les, kde se říká na Brabečkách, a udělají tam škodu za klidně za 500 000 korun. Vyřežou ty nejkrásnější smrky a modříny a než se kdo zpamatuje, tak les je vykácený. No to je drancování. To jsem z toho úplně, když jsem se to dozvěděl, byl špatný. Ten krásný les, kde, kam jsem tak rád chodil na syrověnky, na Brabečkách, nebo kousek dál byla ta špičatá skála, kde jsme chodívávali s klukama si vařit bramborovou polívku, když jsme si chtěli udělat výlet. Tam prej jsou holiny. Mezitím tam někdo vykácel lesy. No je tohle to možný? V jaký době jsme se to ocitli?

Kde jsou ty doby, když se někdo potkal, řekl dobrý den? To jsem si uvědomil včera zrovna, že vyjdu z domu, potkám starého pána, který měl takovou tu, ani neměl klobouk, ani neměl kšiltovou čepici, měl takovou tu čepici s tím dlouhým nehtem, která přilejhá k hlavě a říká se jí baseballová čepice, taková sportovní. Dobrý den, řeknu a ukloním se. A pán odpověděl dobrý den a nejen, že se uklonil, ale tu čepici za ten kšild vzal, tu sportovní, smeknul jí z hlavy a chvilku šel jako v tom úklonu, v tom předklonu a pak si ji teprve nasadil. No a já jsem jí tedy taky smeknul z hlavy, tu mojí podobnou čepici, takhle sportovní. A bylo mě hanba, že já první, zřetelně mladší, jsem před tím pánem nesmek jako první. Jsem si řekl, no jo, kde jsou ty doby, kdy chlapi, když se potkali, buď teda si řekli tě péro, a takhle jenom tak jako dvěma prstama se dotkli štítku čepice nebo štítku klobouku, když to byli veliký kámoši, ale když se někdo potkal, třeba statkář Vidra potkal starostu Černýho, tak řekl dobrý den nebo pozdrav pánbu a každý se tak mírně uklonil a smeknul klobouk. Kdy jste viděli někdy naposled, že by někdo takhle někoho pozdravil? To se pořád smekalo.

To byly doby, kdy se sedělo a poslouchalo se vyprávění, co kdo kdy zažil, každý ruce něco dělali. Děda třeba spravoval košíky, které byly rozhrašený, košíky na brambory. Můj táta si nacpával dutinky tabákem, který si sám vypěstoval na zahrádce. Babička tam měla do bodu pořád, ta buď škrábala brambory a rozřezávala je, aby je mohla dát vařit slepicím. Maminka pletla hladce v obrace, buď ponožky, nebo rukavice, nebo šály, nebo čepici. Tenkrát za našeho dětství byly takový křížky na hlavách módní, protože děti jsme měli pačesů, my jsme měli vlasů, jeje, ale uši nám zábly. A na čelo foukalo, tak nám maminky upletly buď z bavlny nebo z míchaného všelijakého, to bylo, jak ta vlna přišla do ruky. Někdy kus hnědý vlny nebo bavlny, někdy zase do zelenkava, někdy to bylo takový kropenatý. No a vyprávělo se a vzpomínalo se, jak prababička, která byla z Veclova, jak se dostala k nám do Pavlíkova, jak babička jí poslali zase na vandr, někam až k Chebu, aby se naučila německy. Chceš umět německy? Strč hlavu pod necky, se říkalo. Strč hlavu pod necky a hned umíš německy. Žando, co tomu říkáš?

No a v podvečer to se nerozsvěcovalo, to se držela černá hodinka. Držení černé hodinky k tomu našemu dětství patřilo. Možná, že jsme poslední generace, která ten zvyk našich babiček ještě prožila. Držet černou hodinku. A bylo slyšet jenom, jak dědová fajfka takhle... Babička štípala třísky do kamen, o tom už jsme mluvili mockrát. Čistívávali se cylindry petrolejových lamp, vzpomínáte si. To byl vždycky nervák, když tam babička nacpala novinový papír. To tenoučký sklo, který mělo takovou bouličku dole, trubička to byla, v té bouličce hořel ten plamínek a dole to mělo takovej ten rozšířený konec spodní toho cylindru, kterým se to zasazovalo do té manžetky. V tom cylindru hřívával plamínek a nesměla ta lampa koptit, protože pak se ten vyčištěný cylindr začoudil hned, no a musela ho babička vyndat a nacpat jemně do něj novinový papír a klacíkem. Tím novinovým papírem vevnitř toho cylindru musela tak jako šikovně ho otáčet ten papír, aby setřel ty saze, které byly uvnitř toho cylindru, aby z té lampy zase šlo světlo. Jo... To se čistívaly cylindry petrolejových lamp a lidi se měli rádi, ale byli i lidi, kterým byl celý svět solí ve očích a pomlouvali taky a všecko vynášeli jako kopita z rance na světlo boží. A zase byli druhý, kteří chtěli každý den vykonat dobrý skutek. Zase byli třetí, kteří říkali skutek utek, ty nebyli spokojený vůbec s ničím, ty jenom remcali a byli to nemakačenkové, měli ruce od práce takhle. A tu babička měla takový postoj, že ty dlaně rukou dala od těla jako krtek. A nedělali nic, jenom by kecali, hráli karty a opíjeli se rumem a pivama.

Jo a řezníci a kupci a pekaři si zákazníků vážili. Těm věrným zákaznicím u řezníka, když přišla každá, třeba do řeznictví pana Aibla nebo pana Svobody, vždycky dostala něco navíc, nějaký přívažek, kousek dobrý klišky hovězí, nebo kousíček bůčku, nebo kupec pan Síkora i pan Kučera přidával pár cukrlat pro děti. Mě vždycky dal tušku a sešit malinký, protože já už jsem začal čmárat jako dítě. No a v krabičce s mejdlem, třeba mýdlo

Helada klenot pradlen i mýdlo ota rakovník, v té krabičce byl obrázek. Buď tam byla červená karkulka. No a lítali dvouplošníky, když jsme byli děti, to bylo po válce. Dvouplošníky lítali a práškovali pole brambor proti mandelínce bramborový. Ve válce zase auta, když jezdili, a těch bylo hrozně málo, tak jenom na dřevoplyn u každého auta byl buben, ve kterým se přikládaly dřevěné špalky a to vytvářelo plyn a to se každý auto hrabalo, než dojelo z rakovníka do Pavlíkova, třeba když muselo přivážet pana doktora, A kouřilo se mu z vejfuku a i nahoře z toho bubnu. Bukový špalky doutnaly, oni nesměli hořet plamenem. Tak se jako spalovali a ten plyn zahřejvali jenom a ten plyn právě se ved do toho motoru a na ten dřevoplyn ten motor jezdil. Taky jsme hlavně se těšili, když si koupíme obálku za korunu štěstí od pana pošty. Co v té obálce bude? Z kočičího zlata třeba srdíčko. No a to jsme byli v sedmém nebi. Z kočičího zlata, Žando. Nechtěla by si srdíčko z kočičího zlata, papoušku? Je to kousek čekulády, viď?

čekuládu, to jsme jednou, to si vzpomínám poprvé, když jsem jed čekuládu u truxů, v kredenci stál takovej medvěd, tam měli v kredenci, na kterým seděla pana taková rozcapená, skrajkovanou, takovou štrikovanou sukní. Někdo ji asi vystřelil ve střelnici, to byly ty umělecký díla, které se vystřelovaly ve střelnici, buď to byla veliká pana, krásná, anebo Habešan, ten měl čestné místo v ložnici, když byla uslaná manželská postel, tak uprostřed toho dvou lože byla štrikovaná dečka a na ní valil oči černý Habešan. To bělmo očí tak zářilo, na hlavě měl turban, ten se taky vystřeloval ve střelnici, zelený takovej kaftan, boule na rukávech měl Habešan a tadyhle ta pana, ta byla zase na té kredenci, kde byl dole křížek, vedle svatý obrázek, dej Bůh štěstí, a v rohu v kredenci popřenej velký medvěd, zlatý. No, to mi děti jako holky ho tu a tam chovali, truxojc, Milena a Věra, myslím, kde pak ty holky dneska jsou. To byl plnej Pavlíkov dětí za našeho dětství, protože to byly ty rodiny, které utíkali před Němcema. Dneska se mluví o vyhnání Němců, ale slyšeli jste někdy, že by někdo konečně řekl, že taky Češi byli vyhnaní z pohraničí před válkou jako první? O tom se nějak mlčí a to se mně vůbec nelíbí. Ať se mluví opravdu o tom, jak to bylo, že nejdřív Němci vyhnali Čechy a kolikrát strejda Vašek, který tam tenkrát jako voják sloužil, říká, že ty naši lidi z toho pohraničí utíkali s holým zadkem. Vůbec neměli čas si něco vzít sebou. No a o tom se nemluví. To jsem se rozčílil zbytečně. No jo, je to nespravedlnost.

Ale proto, zase na druhou stranu, to bylo fajn, protože Pavlíkov, ten byl plný dětí ze Sudet. My jsme měli kamarádů. Každá místnost byla obsazená. Lidi se museli zcuknout, třeba u Kopeckých, u cestářů. Tam bydleli Kopeckých a měli v nájmu Čatkovic. Třeba, že tam v tom domě byly jenom 3 místnosti. No a tak to bylo všude. U Hanušet hrobníka, jak se ten kluk jmenoval, ten taky přišel ze Sudet. Po něm jsem měl brusle. Brzo jsem z nich vyrost, protože už jemu byli malí. Vlastík Váňojc u Vosiků, ty taky přišli ze Sudet, ty utíkali před Němcema. Pepík Tyšer zase vedle nás u Eichlmanů taky přišel ze Sudet. Ve vsi je tam, no, tý malý vesnici Pavlíkově bylo minimálně 50 rodin, který utekli před Němcema ze Sudet.

No jo, ale teď jsem zapomněl, o čem jsme to, Žando, mluvili. Jo, o tom medvídkovi, o té čokoládě. No jistě, já jsem se úplně do toho zapletl a ztratil jsem nit. No, paní Truxová nechávala holkám pochovat toho medvídka. Medvídský kousíček třeba prstíčku na noze rozbalili a tajně ho ucucali. Strhli ten staniol, stáli a ta čokoláda byla už taková zašedlá. No, ale byla to čokoláda předválečná, protože všecko dobrý a všecko pěkný a všecko vzácný bylo předválečný, předválečný hřebíky, předválečný kleště, předválečný brejle, všecko to, co bylo z kovu, bylo předválečný. Od kliky na dveřích počínaje až po příbory v šuplíku, po vidličky, nože, žíce, neres antikoro jsme měli napsáno na našich nožích. Naši se brali před válkou v 36. roce. No, tak ten medvídek byl taky předválečný a jednou paní Truxová řekla, tak, když jste se tady sešli a naše Věruška má svátek, tak ji uvaříme, nedá se nic dělat, medvěd bude bez nohy. A my koukali na to barbarství a zároveň na tu nádheru, která nám slibovala dosud něco, co jsme ještě neznali. Já vám tu nohu uvařím v mlíce. A tu nohu uloupla, odřízla nožem, voloupala z ní ten zlatý staniol, roztrouhala to na struhátku, vyndala 4 hrnečky, protože jsme tam byli 4, 2 Truxovic holky a se mnou tam byl Jirka Čadek, nebo že by tam byl i Pepík Sojka, Míla Morovian a Pepík Tyšer, já nevím, no možná, že to bylo tam nás tam víc, ale každému paní Truxová nastrouhala kousek té nožičky do toho hrnečku, nalila na to teplý mlíko, protože u Truxů mlíka měli dost, když tam měli 3 krávy jako u nás a teď je, to byla slast, když jsme pili teplou čokoládu rozdělanou v mlíce z předválečného medvídka. Dovedete si to představit? Na to se nezapomíná. Někdo na nás zvoní, musíme zatím končit. Kdopak to jde? Možná hlup.

medvídek v kredenci u Truxů. Tenkrát každá kredenc měla kulatý okýnka jako okýnka v ponorce. To byly kredence do takových něžných barev. Do modrava, do krémova, do žlutava, i do růžova, nebo do zelenkava.

kde zůstal ten medvídek, ale protože já vím kde, protože nám paní Truxová slíbila, že když budeme hodný, takže nám vždycky kousek toho medvídka uvaří. Nebuďte hodný, když máte před sebou, už před očima, takovýhle laskominy. Tak nejdřív ztratil medvídek tu jednu nožku, potom druhou nožku, pak jednu ruku druhou, no a aby ten medvídek mohl v té kredenci stát, tak paní Truxová kolem něj nadrchávala staniol. Ne zlatej sice, ten nebyl, ale stříbrnej staniol. Takže ten medvídek mizel v takovejch nadrchanejch, neforemnejch, ale přesto lesklejch. Se nám ztrácel v takových těch nadrchanejch staniolech, takže potom v závěru, když už válka skoro končila, tak z toho nadrchaného staniolu na nás poulila v oči jenom ta hlava toho medvídka. To bělmo těch očí nám svítilo a ty panenky těch očí nás sledovaly. Takže z toho zlatého medvídka se postupně stávalo cosi, z čeho se dalo tak těžko rozpoznat, co to vlastně na začátku bylo. Jenom ta vytřeštěná hlava toho medvídka nás sledovala. Pořád, jako kdyby nás nabádala, nezlobte. Nezlobte, buďte hodný. Jste hodný, se nás ptali ty oči. To je až neuvěřitelný, to je až podivuhodný, jak hluboce se do nás vpisujou chuťový vjemy. První setkání s chutí čokolády, rozvařený v mlíce, je málo pravděpodobný, že jako dítě, narozený v roce 36, tedy 3 roky před vypuknutím války, kdy nastala ta veliká bída a nebylo vůbec nic, byl zavedený přídělový systém na potravinové lístky, už jako dítě jsem se určitě musel s chutí čokolády setkat. Jistě jsem dostal tu a tam nějaký čokoládový bonbon, ale na to si vůbec nevzpomínám. Ale ty hrnečky s teplým mlíkem, ve kterým byla rozpuštěná nožička medvídka z kredence, ta čokoláda už byla trošku zvětralá, nepříliš čerstvá, ale o to byla v tom mlíce, ještě možná, že jí paní Truxová trošku přisladila, o to byla taková chutnější, taková nečekaná slast, no a to se vepsalo do mý paměti na pořád, nezapomenutelně. Jistě i vy máte takový zážitky.

Rakovnicku u nás se neříkalo na návštěvu jdu, já jdu táč. O tom už jsme mluvili, že vůbec netušíme, kde se to slovo vzalo. A když chtěl někdo někomu udělat radost, když už, a oni se lidi ani nebo ne, jako aby si zatelefonovali, jako teď přijdeme, můžeme, nebo si napsali, je, jde pak to paní z hořejší vesnice Jirásková přišla za naší babičkou a šla táč, ale nemyslete si, že šla s prázdnou. Přinesla buď buchty, který upekla, trošku buchet, nebo škvarkový placky, to byla dobrota, škvarkový placky, jak se tak ulamovaly, jak vždycky ty škvarkový placky byly pokrájený ze zhora, když se pekly na plotně, takový tam byly kosočtverce nebo čtverce, aby se dali hezky ulamovat a tu a tam byla škvarka. Proto to byly ty škvarkový placky. Nebo přinesla jiná paní sousedka, přinesla zrovna udělaný syreček, neboli to byl kousek tvarohu. Nebo zase, podívej se, Mářo, jak mě dopadly letošní okurky, který jsem nakládala, přinesla skleničku okurek nebo skleničku hub. To se nikdy nechodilo s prázdnou a zvláštní byly dary přes kořeny nošený. Ty chutnaly dvojnásob. Když třeba přišla teta ze Šanova a něco přinesla, třeba v Rakovníku u cukráře nějakou drobnost koupila pro nás děti, tak to jo, vždycky jsme se na to vrhali, protože jsme věděli, že to je přes kořeny nošený, že si na tom pochutnáme zvlášť.

0: čekuláda v mlíce, jak jsme ji pili u Truxů. O Truxoic už jsme mluvili, protože před Truxoic byla ta lavička.
1: Jak?
0: Pan Truxa vyndal z kapsy ten nůž, jak si s ním krájel to jabko, jak mu ten nůž zachránil život, protože ho měl v kapse, když byl v Karpatech. Ta židle vrže, ale když byl v Karpatech, tak ho měl zrovna tam v té kapse, kde je srdce, a do toho nože bouchla kulka. Vzpomínáte si? No a Truxoic vlastně měli Fanouše a Pepu a ten Pepa, jak jsme mluvili o tom, jak utíkali naši lidi z pohraničí, tak ten Pepa s těma dvěma holkama, s Věruškou a se svojí ženou, ty poslal vlakem před válkou, když je Henlein vyhnal a Pepa přijel na motorce. Takže do Pavlíkova přibyla druhá, třetí motorka. První měl pan Hendrich BSA, neboli Besárnu, druhou měl tadyhle Pepa Truxa, červenou, krásnou javu. A třetí měl můj budoucí otčím holič Miroslav Král, to bylo motokolo ČZ.

No a to si vzpomínám jednou. Ještě měl na dně trošku benzínu. Tenkrát benzín přestal už se dostávat koupit. Začala ta válka. A Pepa řekl, pojď Jiříku, já tě vemu na nádrž. A maminka mě vzala, vysadila mě před Pepu. Já jsem roztáhl nohy, sedl jsem si na tu nádrž jako na houpacího koně. A Pepa mě takhle jako objal těma řídítkama, držel mě, já jsem se taky držel uprostřed těch řídítek těma dětskýma ručičkama a Pepa mě tak jako k sobě sevřel, našláp tu motorku a pojedeme k oujezdu na stráž. To bylo krásný, protože ta motorka vrčela, za náma byly dva pruhy kouře, protože po pravý i po levý straně byla taková stříbrná ploutev, jako velká ryba, vejfuk, tý motorky java červený, já jsem seděl na nádrži. A teďko ten biograf celý tý naší vsi, to jsme byli v Cukuletu u rybníka, u sochy svatého Vojtěcha, u kovárny, u kostela, u řeznictví pana Svobody, u řeznictví pana Aibla, u kučerů, u školy, u pomníku padlech, u posledního domu, kde se říkalo u Jirásků, u Šouvků, kde byli Boží muka, už byl Pavlíkov za náma, už jsme byli na kopci stráž. Pan Truk se to otočil a zpátky a mě skrz ty otevřený zuby. Jak jsem byl vyděšený, tak jsem měl asi pootevřenou pusu a skrz ty zuby mě foukal takovej silnej vítr, který jsem nikdy v životě předtím nepoznal, protože jsem nikdy v životě předtím na motorce nejel. A zase ten biograf běžel pospátku. První duma, dům u Jirásků, u Šouvků, pomník padlejch, škola, pošta. A maminka říkala, Jiříku, jaký to bylo? A já jsem říkal, krásný. Truksojc bydleli v pohraničí ve vsi, která se jmenovala Pěti psi. To se mně tak líbilo. Takže hned po válce se zase holky byly starší o 5 let, to už byly slečny, a zase do těch Pěti psů se vrátili. A jezdívali k nám na posvícení a na pouť. Jojo, Sudety, Pěti psi, Truksojc a mnoho dalších rodin, který do Pavlíkova přišli, protože je Němci vyhnali. Ale hlavně ta motorka, ta červená java, která měla stříbrný vejfuky jako dvě veliký ryby, jak mě pan Truksa držel, aby mě neodfouk vítr. Před sebou seděl jsem na nádrži, tenkrát se to snad ještě mohlo, tenkrát to bylo něco takového, na co ještě nemohli, to bylo něco tak čerstvého, takový novum, že na to nebyl ani paragraf, který by to zakázal, že by dítě sedělo na nádrži motorky, nebyl na to ani zákon. Klidně jsme, jak jsme jeli tou vesnicí, mě slzely oči, takže jsem ten ubíhající svět viděl jakoby rozmazaný skrz vodu. A když někdo na nás mával, tak jsem vůbec ani nemohl poznat, kdo to byl. Ale pan Truksa, který tu motorku řídil a ještě mě k sobě tisk, abych nespadl, tak ještě na ty lidi volal a lidi volali na nás, hlavně na mě, Jiříku, drž se, ať tě to neodfoukne. A já, jak jsem mohl, tak jsem mačkal gumovej červený balónek, takovej, jako je vidět na klistýru. Zněla trumpetka, při každém zmačknutí se vozval tón z trumpetky, která byla na řídítkách a připomínala štěkání psí, ta trumpetka. Takový to dělalo ňaf, ňaf. Žando, neboj se, to nic není. To není nic, co souvisí s tebou, nelekej se. To takhle štěkala trumpetka, kterou měl pan Truksa na řídítkách motorky, jak mě vez.

To byl jeden z mých dětských zážitků, který se mě tak vryl do paměti. A pak si pamatuju, že krátce potom, když nám do země vtrhli Němci, což už je víc než 60 let, tak jsem s tatínkem chodil táč k různým lidem po celé vesnici, protože můj táta neskazil žádnou legraci. A když nemusel chodit do práce, když byl na nemocenský, byly taky doby, že chodil třeba do lesa dělat. No ale když byl na nemocenský, zrovna třeba přišel ze sanatoria, nebo byl před nástupem do sanatoria, tak mě tahal po návštěvách a to jsme byli, to si pamatuju do dneška třeba u Jirkovských v Zabráně. Pan Jirkovský, ten měl břicho veliký a kostičkovanou vestu se včeličkama. Měl přesto břicho a v kapsičce měl hodinky s řetízkem a v druhý kapsičce měl cigártašku, která tenkrát tam bylo tak málo cigaret, protože už byla válka a tabák nebyl tabák, byl napříděl. No ale u těch Jirkovských měli taky hodně deček, který pretla paní Jirkovská. To okno si pamatuju do dneška. Ten dům byl blízko nad Konzumem u Síkorů. Tak jsme tam seděli na takovým otomanu, který měl zelený samet přibitej cvočkama a za tím otomanem na zdi byl vyšívaný obraz. Nějaký Velehory, Horská Bystřina a břízy kolem a tam se pásly srnky a bylo to na pravý straně stejný a na levý straně přesně to samé, jenom že zrcadlo je obrácený. Takže když se na pravý straně pásly srnky a měly hlavy prava doleva, na levý straně se pásly zase ty samý srnky a měly hlavu obráceně.

a stejný hory byly jak na pravý, tak na levý straně zrcadlově obrácený. No a vedle toho vyšívaného obrazu takový deky na zdi byl skleník a tam bylo tak hezkých hrnečků. Nikdo neměl tak hezký hrnečky jako paní Jirkovská s panem Jirkovským. A ještě k tomu to jeho břicho s těma hodinkama a s tou vestou a s tou fajfkou, co tenkrát mohl kouřit, když nebylo co kouřit. Asi nějakou domovinu, jak se říkalo doma pěstovanému tabáku. Ale hlavně, když se chlapi rozparádili, tak v té vitrínce byla taková figurka porculánová, takovýho chlapíka, černě oblečenýho, hezký lakýrky měl, boty s psíma dečkama. Víte, co to byly psí dečky? Takový na knoflíčky zapínan, takový jako, no dečky, no, aby nezábly, nárty. Psí dečky šedivý, černý obleček a buřinku na hlavě a ještě měl ruku pokrčenou a na týmu viselo paraplátko. A oni říkali, my toho Chamberlaina rozflákáme na cucky ho rozbijeme, to mě nemůžete udělat, říkala paní Jirkovská. Věděla, že to chlapi neudělají. No jo, ale jako. Vždycky ho vzali, tak mu namlátili prstem aspoň, aby ho nerozbili, protože to byla vzácná figurka. Každý by mu nejradši utrh hlavu a zaškrtil ho, protože ten Chamberlain to tenkrát tomu Hitlerovi v tom Mnichově podepsal a tím nás zradil a zaprodal. Tak takhle jsem se to dozvídal, jak to tenkrát bylo v tom Mnichově a proč vlastně museli ty lidi z toho pohraničí k nám utíkat do vnitrozemí. No, proč? Proč? Lidem v téhletý zemi bylo souzeno, aby prožili těžký osud. Ale ne nejtěžší. To byly tragičtější osudy zemí, než byl osud země naší. Byli tenkrát ve válce lidi na sebe hodní. Měli v sobě morál, říkali velký lidi. My jsme nevěděli, co to je morál. Morál, čest.

tolik se tenkrát udávalo. Gestapo. A každý udání gestapo dokázalo ocenit. No a ta válka tenkrát vrhla stín i na naše dětský životy. To bylo vidět z úzkých proužků světel na ulicích, který stály, a ty skleněný stínidla, který před válkou byly takový zářivý, zářily v nich žárovky, tak najednou byly celý polepený, černě, a jen uzoučkým proužkem protejkal úzký paprsek světýlka, který padal na místo těsně kolem lampy. V okna se zatemňovaly. Strach, hlavně v době Heidrichiády, padnul i na Pavlíkov, protože kousek na východ u požárů prej našli nějaký padáky. Prej to byly padáky těch parašutistů, kteří zastřelili Heidricha. A najednou k nám dolehlo slovo hrozný. Slovo, ze kterého stydla krev v žilách. Lidice, až pohádkově strašidelný jako polednice, tak najednou lidice. Tam, když jsme se koukali k severovýchodu, tam, kde bylo Nový Strašecí, tak dál potom bylo Kladno a mezi Novým Strašecím a Kladnem byly lidice srovnaný ze zemí.

A to padla na všecky hrůza, protože všecky chlapy prej postavili u Horákovic statku ke zdi, nejdřív o tu zeď tý stodoly, opřeli slamníky z postelí, aby, když do nich budou střílet, tak aby ty odrážené kulky nezranili ty střílející německý vojáky. Děti odtrhli od matek a odvlekli na převýchovu do Němec. A my už jsme tenkrát byli šestiletí, takže jsme si to všechno dokázali představit, tu hrůzu, a o to jsme byli takový ustrašenější a poslouchali jsme, jak ty, který byli třeba o dva, o tři roky starší, ale hlavně jsme poslouchali pana řídícího Řežábka ve škole, pány učitele Lolbera, Vachtla, panu učitelku Jiráskovou, nebo jsme poslouchali i četníky, ale i cestáře, nebo pošťáky. Poslouchali jsme všechny lidi, kteří byli v mundůrech, v uniformách. I dokonce jsme poslouchali pana obecního policajta Keparta. Třeba, že ten měl mundůr takovej, no, už ušoupanej, spravovanej. Obecní pan policajt se mu říkalo, to bylo spíš takový jenom ustrojení, zvláštní. Popruhy na bubínek byly sice nakrémovaný, ale kůže byla popraskaná. Plechová krabička na lejstra se leskla s mosazným bubínkem. Měl paličky dvě zastrčený do kožených trubiček na nejširším popruhu na prsou. Ty vždycky výmul, nejdřív výmul lejstra, nejdřív si nasadil brejle. Potom vyjmul lejstra, potom vyndal paličky a potom tlouk do bubínku. A my jako splašený jsme najednou stáli všichni. Stáli kolem toho bubínku pana policajta Keparta, oči jsme měli vykulený, a aby nám ani slovo neuteklo. A ty jeho slova, který vykřikoval na nás jako takový ptáčci, lítali z otvoru pod nosem, pod zažloutlým knírem, z otvoru, kde tu a tam se zabělil zub, protože pan policajt, jak velký lidi říkali, měl zuby jak noty na buben, samá pauza.

No jo, ale potom se mu krásněji dělaly antény. Víte, co to jsou antény? To my děti jsme všecko pozorovali. Antény, to jsou sliny, které se jako nitky tenký na mžik natáhnou od horního rtu k dolnímu, když se ústa otevřou, aby zakřičeli to, co je ve vyhlášce, která se na vědomost dává teď a právě teď, protože se to musí dát na vědomost, protože to je zákon a neznalost zákona neomlouvá. A když vykřikoval tu vyhlášku dlouhou, tak na to úsilí spotřeboval někdy tolik slin a ty antény byly tak bohatý. A někdy mu šla i od pusy panu policajtovi i pára, když bylo chladno. Ty antény, když byla ta vyhláška dlouhá, tak on chudák už nemohl ani vykřikovat. Byl unavený, hlas mu slábnul a sliny někdy vytvořily tolik antén, že měl v koutcích úst tak vlhko, že si musel utírat bradu rukávem kabátce. Na kapesník, aby vyndal s kapsinem, nebyl čas, protože on tu vyhlášku musel vykřičet co nejrychlejš, protože už zase musel jít dvokřižovatku dál. To samý se opakovalo po celý vsi, než obešel ves. Třeba 5x až 7x a to my děti jsme nejradši chodili kolikrát s panem policajtem přes celou ves, když nám to počasí dovolovalo a nepršelo a nebyla třeba zima.

Jan Drda. Jak jsme mluvili o době Heidrichiády, o době války, o tom, jak někdo udával. Vzpomínáte si na ten nádherný film? Kde je tato doba sfilmovaná? Je to významný film. Nezapomenutou roli hrál František Smolík. O studentech, o cti, odvaze, o zradě. Jan Drda napsal povídku a byla sfilmovaná a napište nám jméno toho filmu. Dvě slova. Přídavné a podstatné jméno. No a pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2 a připište heslo Láska za lásku. A papoušek mezi tím usnul a bude losovat z vašich odpovědí. Napište nám název toho filmu, který právě pojednává o té temné době války.

Ach bože, pokaždý, když za maminkou jedu a na prvním rozcestí sjedu ze silnice a jedu první cestou doprava na té křižovatce zrovna to vpravo, tam, kde stávával pan policajt Kepard a vybubnovával. No a jedu k našemu domu, tak se mi to tady sevře. Tak nás tam vidím, všecky ty prcky, ty parchanty, zralí pro polepšovnu, ty darebáky, ty vykulený děti, kterým dětství zkazil strach z války, jak jsme byli oblíkaný, to, co dům dal, to byly buď půmpky na kšandách, všelicos, co se tak dalo přešít ještě z předválečný látky. Vidím holky s mašlema ve vlasech, s vytahanejma punčocháčema na kolenou, sukínky kytkovaný, ty udřený starce a stařeny, ale pozor, tenkrát před 60 lety to byli lidi o moc a moc mladší, než jsem já teď. Tak si s námi ten tajemný živel čas zahrává.

už ani není pravda. Jak každá baterka značky Palaba, placatá baterka, kulatá baterka, každá svíčka, každej trošička petroleje do petrolejové lampy, to mělo všecko cenu zlatá. Protože o to byla bída a taky se šetřilo.

doba války skončila, medvídek u truxů byl sněděnej, ani ta hlava nezůstala, protože radši to musíte sníst, děti, než by se do toho dali červy, říkala paní Truxová. A už nás oči toho medvídka nesledovali, už nás sledovali oči našich osudů, že by se to tak dalo říct? Možná.

ten neřád. Ten to má všecko na svědomí. A má. Do dneška se z toho ta Evropa těžko vzpamatovává a naše země zvlášť. To jsou všecko důsledky tadyhle toho zkrachovalýho malíře pokojů. S knírkem pod nosem. My radši skončíme, ne? Co bychom vám řekli na rozloučenou něco hezkýho? Přijde jaro, přijde jaro, přijde, zase bude máj. Zaspívejte si tu písničku. Že málo zpíváte, málo se zpívá, to dřív jsme zpívali.

Slíbili jsme vám, že přijdeme k vám táč s troškou vzpomínek. Takže děkujeme vám, že jste nás k sobě nechali vejít a... Jo, a nezapomeňte nám napsat název toho nezapomenutelně krásného filmu, kde roli kantora hrál František Smolík, má dvě slova. První je přídavný a druhý je podstatný jméno. Cizí slovo, to jsem vám napověděl. No, ale vy to víte i bez nápovědy.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
2: Poslední srpnová sobota, ale nikoli v poslední zlatá 60. Kde pak začíná 379. epizoda našeho setkání. Setkání nad deskami z éry let 60. a to primárně nad těmi britskými a americkými, které tak nějak určovaly světové trendy. Lukáš Berný přeje příjemný poslech a rovnou si dáme první hity, s nimiž přicházejí Neil Sedaka a trio Ronec.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Be My Baby skupiny Ronec a my jdeme do kalendária. 29. srpen a třeba rok 1966. Skupina Beatles odehrála poslední regulérní koncert. Ještě se k tomu později vrátíme. V roce 1958 se narodil člověk, který později změnil historii populární hudby. Michael Jackson. 29. srpen ale mají v rodném listě třeba i Sterling Morrison, kytarista Velvet Underground, Chris Coping, člen skupiny Procol Harum, anebo slavný jazzman Charlie Parker. Rok 1958. V divadle Fox Theater v Brooklynu v New Yorku se konala první z řady reví, která se jmenovala Big Beat. Organizoval to DJ Alan Freed a vystoupily tam takové hvězdy jako Chuck Berry, Bill Haley, Frankie Avalon, Bobby Freeman nebo Jimmy Clinton. Tak já myslím, že bychom si mohli dát jednak toho oslavence, dáme si ještě malého Michaela Jacksona se skupinou Jackson 5. No a potom z těch rock'n'rollových hvězd Chucka Berryho, ovšem pustíme si jednu z jeho hitových písní už z let 60.

Dozněl nám Chuck Berry a já jsem slíbil se zastavit ještě u toho výročí skupiny Beatles. Právě 29. srpna roku 1966 měla tedy tato kapela koncert v aréně Candlestick Park v San Francisco. Na tom by asi nebylo nic zvláštního, abychom to po tolika letech připomínali, Beatles odehráli opravdu hodně koncertů, ale čím to zajímavé je, tak to je fakt, že to byl poslední, nebo alespoň poslední regulární koncert kapely Beatles, protože v zápětí se rozhodli, že už nechtějí jezdit na turné a že se budou věnovat hudbě výhradně v nahrávacích studiích. Ono hlavními důvody bylo jednak to, že trošku pro ně přestalo dávat smysl ty koncerty dělat, protože faninky ječely tak, že stejně nikdo neslyšel, co hrají. No a když už ano, tak většinou s tehdejší aparaturou to v těch arénách stejně neznělo moc dobře. Navíc právě i sami Beatles přiznávali, že tehdy už neměli motivaci se to pořádně učit právě z těch důvodů, takže zkrátka hráli čím dál hůř. No a poslední kapkou prý bylo to, že když z toho posledního koncertu je odváželi z toho pódia, tak jeli takovým opancéřovaným vozem, tím nákladním, kde se uvnitř ani nedalo sedět, takže to prý byla, dnes bychom řekli tak lidově, hororová cesta. No tak si dáme jednu z písniček, kterou Beatles tehdy v tom San Francisku také zahráli. Jmenuje se Nowhere Man.

Šalalalali, Steve Marriotta, skupina Small Faces, písnička, která jim přišla tak moc popová pro jejich image, že ji nechtěli natočit. No, nakonec ji nahráli a stala se obrovským hitem. My si za chvíli dáme příběhy písniček, do kterých si dnes pozveme jeden z nesmrtelných hitů muzikálu West Side Story, ovšem s takovým liverpoolským Merseybeatovým kabátkem. No ale předtím Doors anebo Friends Gall.

0: Zlatá na pohodě.
1: Příběhy písniček.
2: Tentokrát sáhneme v příbězích písniček po jedné velmi slavné písni, která vznikla snad pro ještě slavnější hudební muzikál. America byla totiž jednou ze stěžejních skladeb broadwayského hitu West Side Story, kterou převzali desítky zpěváků a desítky orchestrů. Pro ten muzikál tu píseň složili Leonard Bernstein, ten napsal hudbu, a Stephen Sondheim, který napsal slova. No a to pro scénu toho muzikálu, kdy se mladí přistěhovalci přou o to, jestli je lepší Amerika anebo Puerto Rico. Později se ve slavném filmu už do písně dostala i taková kritika rasismu. Písnička i díky slávě toho muzikálu začala okamžitě lákat k natáčení a vzniklo opravdu mnoho a mnoho verzí. Od takových těch orchestrálních přes ty beatové až třeba po progresivně rockové. Pianista Keith Emerson písničku zkombinoval s motivy z Dvořákovy Novosvětské a hráli ji tak s kapelami Nice a potom i s Emerson, Lake and Palmer. No, u nás ji v 60. letech výborně naspívali jako duet Marta Kubišová a Eva Pilarová. Výběr, od koho si Ameriku pustit, je tedy veliký, ale já tady mám takovou perličku. Dáme si v beatovém kabátku, jak ji hrála liverpoolská kapela Rory Storm and the Hurricanes. To je ta, která vstoupila do historie skupiny Beatles jako kapela, odkud si přetáhli bubeníka Ringa Stara. A říká se, že on pak své staré kapele zase dohodl tohle nahrávání. Takže America jako Big Beat v podání Rory Storm and the Hurricanes.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Mary Wells a My Guy. Tuhle píseň napsal a produkoval Smokey Robinson, kolega Mary Wells z Motownu. Robinson prý pomohl Barrymu Gordymu založit tuhletu společnost Motown Records, a to poté, co si uvědomil, jak málo jim platí vydavatelství, která distribuovala jejich hitové písně. No a My Guy se mu povedla tak perfektně, že v roce 1964 vyskočila až na první místo toho nejsledovanějšího žebříčku Billboard. Obrovským hitem se pak stala i v mnoha jiných zemích, třeba i v té Velké Británii. Smokeymu se ten výsledek líbil natolik, že dokonce, když další rok přemýšlel o hitu pro další kapelu toho labelu Motown, pro kapelu Temptations, tak jim složil takovou parafrázi, tentokrát pro mužské hlasy, a pojmenoval ji My Girl. Tedy předtím My Guy, můj chlapec, teď My Girl, má dívka. No a já tady zrovna tuhletu písničku mám, i když ne v podání tedy Temptations, ale pustíme si ji od Mamas and Papas.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAP rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

manželé Turnerovi, River Deep, Mountain High. No a teď skupina Hollies. To je kapela, která vznikla v roce 1962 a existovala po celá ta léta. Samozřejmě členové se tam měnili, včetně hlavních zpěváků, ze kterých asi nejvíc zářil Graham Nash, ať už jako solista, a nebo člen slavných Crosby, Stills, Nash and Young. Ale i vlastně hlavní zpěvák Hollies, Alan Clark, natočil spoustu solových desek. No, protočilo se tam opravdu mnoho hudebníků, ale celá ta léta tam pořád hrál kytarista a zpěvák Tony Hicks a vyjma prvních dvou singlů také bubeník Bobby Elliott. No a proč to celé říkám? Právě oni dva se teď rozhodli, že tedy s ohledem na věk a zdraví už nebudou jezdit na turné a to znamená, že kapela Hollies po 64 letech končí. Členové rock'n'rollové síně slávy, autoři a interpreti mnoha desítek hitů, ze kterých některé jsou skutečně nadčasové. Přiznám se, že je mi to trošku líto, protože všechny desky Hollies mám doma, ale samozřejmě s ohledem na jejich věk jim naprosto rozumím. Tak tady jsou The Hollies.

0: Trouble is my middle name, Four Pennies, anglická kapela, která vyjma singlu Juliet neměla právě takové ty jedničkové hity, ale mně osobně je ten jejich styl velmi blízký a jejich hudba je velmi milá mému uchu, tak doufám, že i tomu vašemu. Rád je připomínám v našich zlatých 60. No ale dnes už toho moc nepřipomenu, 6. hodina se nám rychle blíží, takže už budu muset končit a rozloučit se, ale ještě se nám sem přeci jenom několik písniček vejde. Takže na úvod posledního bloku Král Twistu Chubby Checker a také skupina Spencer Davis Group a já se budu těšit zase zítra tady na Pohodě.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: vítr. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
1: Životem a světem putuje za zvuku opravdu dobré muziky. Ačkoliv její pěvecká kariéra nebyla dlouhá, ostatně nestačila během ní ani vydat vlastní album, dokázala na sebe hlasem i projevem, dravým a syrovým, strhnout velikou pozornost a získat nálepku průkopnice českého rock'n'rollu. Přelomový pro ní byl konkurz v Semaforu, poté zpívala s Olympikem a v divadle Apollo. Po odchodu do Německa poznala práci v letecké společnosti i v médiu zvaném rádio. A když dodám, že cestou do jejího bytu, pátém patře, jsem trošičku pocítila, jak mi těžknou boty proti lásce a málem jsem začala ronit slzy, no to už trošku přeháním, ale bude to ta poslední, byť myslím, že naprosto nepodstatná nápověda ke jménu mého dnešního hosta, které zní Ivon Přenosilová, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jsem ráda, že jste nás sem pozvala. Máte to tu krásné a vlídné. Máte tady nějaké předměty, věci, talismany, které s vámi putovaly do každého nového domova, protože vy jste těch domovů měla vícero.
2: No, ukazuju starý klipy. A v jednom tom klipu je můj panenský pokojík a tam je ten obraz, tahle ta holčina moje milovaná. A když jsme utekli, tak prostě holčina nebyla. Samozřejmě neutíkáte do emigrace s obrazem pod paží. A známý přivezli nejdřív rám a pak po roce obraz. A ta holčina se mnou putuje furt.
1: A ten obraz vypadá starodávně.
2: Ona to vypadá trošičku, jako maloval jakýsi pan, myslím, že Čermák, Černohorky. Aha. To byla taková celá série takových těch dívek. A tam na tom klipu je vidět. A teď je tady se mnou zase.
1: Je tady ještě něco, co vás takhle provází?
2: Těch věcí je dost, ale já jsem se nedávno probírala korespondencí a jsou tam nádherný dopisy pana Škvoreckýho, pana Kaplického. Prostě je to radost se vrátit trošičku do toho minula, ne jako nostalgicky, ale hlavně v poslední době na mě dopadá teda krušně a nejenom na mě, odchod všech těch mých kamarádů, bývalých a kolegů. A to je bolestivý.
1: Tak budeme vzpomínat lásky plně. Zkusíme se vyhnout nostalgii, abychom se nedojali hned ze začátku. Možná bychom začali u vašich rodičů, jestli dovolíte, protože byste měla asi docela zajímavé osobité rodiče, tatínka Jiřího původem z Moravy, strojního inženýra, posléze důstojníka.
2: Který... On se jenom narodil v tom Přerově. On tam nežil. Jeho tatínek dělal u Rakousko-Uherských drah a přestěhovali se posléze, jak se stěhovali tyhle ty zaměstnanci do Prahy. Takže on není Moravák jako původem.
1: No tak jsme vyvrátili jednu nepravdu, která figuruje v médiích, to jsem ráda.
2: To by bylo to nejmenší.
1: Které nepravdy vás provázejí a rozčilují?
2: Ach bože, ono se toho napsalo strašně moc. Ku příkladu té prkotina. Že někdo napsal kdysi, že jsem rytmem bluesová zpěvačka, což tedy věru, že nejsem. Nebo o Rotrovi napsali, že je soulová zpěvačka, ona není soulová zpěvačka. A to jsou takový zbytečný jako věci, aby se člověk nad tím rozčiloval, to teda opravdu ne.
1: Tak o tom, jaká jste zpěvačka, o tom budeme hovořit ještě ve velkém. Teď se vrátím k těm rodičům. Tatínka jsme tedy trošičku očistili od té nesprávné nálepky. Maminka pocházela z Dolních Rakous, za Svobodna se jmenovala Margaret Strobl. Jaká byla u vás doma atmosféra? Vy a tito dva lidé, ten trojúhelník, oni ty trojičky ve vztazích někdy dělají neplechu, protože tu se semknou dva, tu zase jiní dva. Jak to u vás fungovalo?
2: Oni se seznámili v Jeruzalémě. Protože moje maminka se vdala ještě v Rakousku a přišli na cesty a ten pán byl židovského původu a nevěděl ani o tom, protože nepěstovali žádný židovský svátky, naopak vánoční stromeček a všecko. A jedno krásného dne, když Adolf vstoupil, tak mu rodiče řekli se, Žid musíš zmizet ve marketu a vypadněte. Takže ona prožila s svým prvním manželem ten skutečně exodus, kde britská armáda, která tenkrát byla v Palestíně, nepouštěla ty lodě s uprchlíkama přímo k přístavu, takže je vyhodili před Haifou a oni museli doplavat na pobřeží máma plavat neuměla, takže visela tomu svýmu manželovi na zádech jak žabák. Ten její manžel byl takový sportovec, jezdil závody na motorce a učil tenis a všechno možný. A máma se doma nudila a hlavně ona jela do takzvané cizí země. Pro židovský občany to bylo země zaslíbená, ale ona nevěděla, co tam dělat. A seznámila se tam s nějakou polskou židovkou a ta jí říkala, ty furt sedíš doma. Tady v King George hraje na piano takový český oficír pěkný, tak pojď na čaj. No a ten oficír byl můj táta.
1: Začalo to nádherně romanticky.
2: Začalo to u klavíru.
1: A jak to pokračovalo? Připadali vám potom malé holčičce jako pár snů, jako harmonická dvojice?
2: No my jsme měli trošku Itálii teda popravdě. Ale když se potom po válce táta vracel na Čechy a bral s sebou mámu, tak jí sliboval, že jí jako bere do ráje. No a v 46. přijeli do Čech. No a v 48. bylo po ráji. A máma neuměla ceknout česky, takže se učila z nějaké knížky. To byla taková utlumká knížečka. A ona se dopracovala ke kapitole. Kočka vyskočila na strom, pes na ní štěkal. A přišel komunista a máma zaklapla knížku, řekla ten, že se nebude učila. A bylo po ptákách. A na tomhle tom stavu ona zůstala celý zbytek života. Že s tou češtinou zápolila, ale páni muzikanti, protože se mnou jezdila, jak se několikrát psalo, mě hlídat, což bylo nakonec zbytečný, protože to, co si otec představoval, na co mě má hlídat, to mě naprosto nezajímalo. Oni ji milovali, protože jednak byla krásná a jednak ta její čeština byla okouzlující a tenkrát po válce nebylo radno mluvit německy, což je pochopitelné. Takže táta ji vydával za Angličanku. A mluvili spolu anglicky, takže já jsem vyrůstala s angličtinou jako prvním jazykem. Pak s tátou česky a pak ještě posléze němčinu.
1: Jaká byla ta vaše maminka? Nebyla tady trošku ztracená, když jazyk až ne tak dalece ovládala?
2: Já nevím, jestli jí to vadilo, už se jí nezeptám, ale tady byla velká komunita anglických žen, které si brali oficíry a vůbec vojáky, kteří byli v Británii. A oni se dozvěděli babči, že tam je ještě jedna Angličanka. Takže se na mámu vrhli a řekli, proč jste neřekla, že tady jste a tohle. No tak máma musela s pravdou ven, že tedy není Angličanka, ale měla kamarádky mezi těma britskýma dámama.
1: Já jsem někde četla, že vaše maminka byla nejenom krásná, ale taky milovala módu. Tak se teď ptám jako žena ženy, jestli tohle mezi vámi bylo významné téma, případně jestli vám promlouvala do toho, co na sebe.
2: No, já jsem v tomhle tom strašný lempl. A ona říkala, tak jak ty chodíš oblíkaný, to je zdrážný. Takhle ona se malovala, i když šla s odpadkama. Když to, mně to bylo úplně jedno. A zůstalo mi to, žel Bohu, až do dneska. Maminka se krásně oblíkala, vždycky byla elegantní až do posledních dnů. Byla úplně jiná než já. Já jsem byla spíš po tátovi.
1: Potřebovala jste se vůči ní nějak vymezovat? Byly tam i takové okamžiky?
2: Ne, to ne. Ona byla strašně hodná, až pokorná. To jinak s tátou nešlo teda.
1: A co je ve vás potom tátovi, který byl tedy, myslím, docela složitá povaha?
2: To byl. No, já nevím, jestli to je jeho dědictví nebo jeho výchovou, ale já miluji dochvilnost. A jsem až chorobně nervózní, když někdo nedodrží, nebo když já se zdržím z nějakého důvodu, že nepřijede včas taxík nebo někdo mě nevyzvedne včas, tak to šílim. Tak to je jedno, co mě teď napadá.
1: No mě napadá, že po něm máte to muzikantství v sobě, ne?
2: No my jsme měli takový žur fix, to bylo vždycky na víkend. Táta hrál na klavír a zpíval velice hezky gospely a písničky Osvobozeného divadla. A jeho bratr, ten hrál zase na housle Milánek. A pak, když já začala zpívat, tak se to rozšířilo i o to, že třeba k nám chodil Karel Svoboda hrát na klavír. A měli jsme vždycky takový jako hudební odpoledne a já musela baletit. Zpočátku jako malá holčička se musela na špičky a dělat piruety.
1: A vy jste někde říkala, že jste byla spíš klučičí typ. Neštval vás ten balet? Víte, v té mě Troji, to... jak jste bydleli, tak jsem si vás tam úplně představila, jak tam lítáte. Podél Vltavy, stromy, přesně tak.
2: To bylo nádherný bydlení. Ta zahrada byla úžasná. Já jsem si radši hrála na indiány než s panenkama, což bylo asi taky tou výchovou mého otce, kterému jsem říkala šedý vlk.
1: Proč pak?
2: Jsme měli takový gramofon, kde mohli dát 10 desek nebo já nevím kolik a ty padaly samovolně dolů. A jedna deska byla taky v angličtině a bylo to o 5 prasátkách. A prasátka, když vypekli toho vlka, tak se vzali za kopítka, tančili a zpívali Who's afraid of the big bad wolf? Big bad wolf, big bad wolf. Kdo se bojí zlýho vlka? A já jsem říkala, to je můj otec, to je jasný, to je vlk. A jednou jsem přišla domů s mámou z nějakého nákupu a říkám, vlk není doma. A ze záchodu se ozvalo, vlk doma je.
1: Pro maminku jste taky měla přezdívku, pak jste ji měla taky pro svého syna. Co vy? Dostala jste nějakou přezdívku?
2: Já jsem si vymýšlela pro každého nějaký jméno. Ale jestli já jsem měla nějakou přezdívku, tak to nevím. Akorát Rudla Rockl přenosil na Overcarry. Mrs. Overcarry.
1: Pojďme se z těch veselých vzpomínek přenést do vážnější situace. Rok 1953, váš táta byl obviněn z vlastizrady a na rok zmizel. Zavřeli ho do takzvaného domečku, což byla vlastně mučírna STB. Jak vám to maminka vysvětlila?
2: Vůbec ne. Já jsem to nevěděla, protože jsem byla malička a u nás to bylo tabu. O tom se vůbec nehovořil. Já jsem se to dozvěděla, až když mě bylo nějakých 17-18, že táta byl zavřený.
1: Zpětně jste o tom také nemluvili?
2: On táta o tom odmítá mluvit.
1: Kdy vás dostihla politika, veškeré to dramatické dění v této zemi?
2: No de facto díky tátovi, který byl vyvrhel, že jo,

0: taková drobotina. Když jste zakončil základní školu s vyznamenáním, tak jste nemusel dělat přijímací zkoušky na gympl. Já musela i s vyznamenáním.
1: Takže jste se vlastně utvářela do té bojovnice?
0: Ale vůbec ne. To bylo spíš, že to je prostě osud.
1: Tak mi ještě řekněte, co ve vašem dětství bylo opravdu čistě radostné. Když si teď tak vzpomenete na něco, v čem jste se cítila šťastná, veselá a úplně v pohodě.
0: Víte, jak je to dlouho? Jak já si mám vzpomenout, co mě bavilo v dětství? To znám ale jenom zprostředkovaně od rodičů. My jsme šli někam na balet do Národního divadla a já jsem po přestávce na chodbě tančila. Jako sama pro sebe. A šla proti nám paní prima balerína Zabilová. Zastavila mý rodiče a řekla, ta holčina je talentovaná, jde ke mně. Takže takhle já začala s baletem. Ale mě vždycky přestalo bavit něco, když to začalo být už profesní. Ona říkala, no ta půjde na konzervatoř. Začala mě cvičit extra. To samé bylo s klavírem. Dokud jsem hrála na klavír a pimprlova jsem si tam někde v Troji, tak mě to nevadilo. Ale jakmile se řeklo, ta půjde na konzervatoř, ta má talent, tak mě to přestalo bavit. Takže jsem tátovi řekla, tak buď to gympl nebo balet, nebo klavír. No tak táta sklopil krovky výjimečně a bylo po baletu a bylo po klavíru.
1: A byl gympl v Libni.
0: Když jsem se vrátila, tak já jsem hledala Dimitrovo náměstí, protože tam jsem chodila první třídě na gympl. A ono je to Ortenovo náměstí, no tak to mě nikdo neřekl. A tam jsem chodila jenom jeden rok, tam byla ta zikářka, která mě tam usurpovávala. A pak jsem přešla na Libeň a to byla opravdu škola úžasná. Výbornou třídní jsme měli paní doktorku Posltovou, kterou jsem měla na angličtinu, no to byla výhra samozřejmě.
1: Já jsem si paní Přenosilová dala takové předsevzetí, že nebudeme v tomto pořadu hrát ani Roň slzy, ani Boty.
0: To
1: ale vás hrát samozřejmě budeme a rádi. Jakou písničku byste teď do této dramaturgie ráda zasadila, vyzkušená hudební redaktorka?
0: No já jsem dostala od Karla Kryla písničku, Fešák se jmenuje, a tu bych ráda, kdyby se dalo zahrát, protože to mě napsal na tělo a já jsem ji natočila po návratu sem do Čech hned v tom 90. roce u Jandy ve studiu. A myslím, že to je neskonale povedená píseň. Já jsem ji zpívala v Hello Dolly, kde jsem hrála takovou vyšumělou prostitutku. A tam nám nechal pan Ondřej Sokol, režisér, volnost. Já jsem se střídala s Naďou Urbánkovou, že každá jsme hrála teda tutéž roli, ale každá ji pojala trošku jinak. A ona nechal naprostou svobodu. A každá tam zpívala svoji písničku. A já jsem zpívala Fešáka a mělo to nesmírný úspěch.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Naším hostem je paní Ivon Přenosilová, která svou první kytaru dostala od tatínka, je to tak?
3: Myslím, že to byly Vánoce, takže Ježíšek.
2: Proseděla jste u ní a s ní hodně času?
3: Jako samouk jsem se naučila 3 akordy, pár k tomu, ale nic moc.
2: A hrála jste taky před publikem, řekněme,
3: ne.
2: Z řad vrstevníků?
3: Ne, ne.
2: Proč jenom tak rezolutně?
3: No, protože to stálo za houby, to moje hraní na kytaru.
2: No vidíte, pak jste se s tím vypravila až na konkurs do Semaforu. Fiktivní to záležitost, kterou natáčel Miloš Forman. A působila jste tam velmi přesvědčivě a velmi v pohodě. Cítila jste se tak, jak to vypadá z televizního záznamu.
3: Mně to bylo jedno. Já už nevím, kdo mě tam přihlásil, to bylo tenkrát past. Protože oni vypsali konkurs do Semaforu pro dívky a bylo nás tam přes 300 a já jsem už chodila na gymnázium, takže mě to bylo jedno, já to brala jenom jako, že no tak tam půjdu a tam něco zaspívám. A hrála jsem tam tu Malagenu právě.
2: Ale bezvadně. Vidíte, to doufám stejně, doufám, že nepopřete to, že jste byla prostě úžasně dynamická a taková ve svém světě, na pohodu.
3: Jo, takhle to působí. Mm,
2: na mě jo. A vůbec se nedivím Karlu Marešovi, že vás potom propojil s Olympikem a udělal z vás jedinou dívku v té kapele. Vy jste se podílela na pořadu Ondráš podotýká, který se uváděl v Semaforu. Jak jste se v té kapele cítila?
3: No, kdo mě hrozně pomohl, byl Pavel Bobek. My jsme se skamarádili, my jsme přesně 10 let od sebe. On byl angličtinář, já jsem milovala angličtinu. Takže když jsem dostala písničku I'm Sorry, tak Jirka Štajdl, který byl nevlaze proslulý tím, že na poslední chvíli teprve dodával texty, tak já to furt zpívala anglicky. Až teprve asi týden před premiérou přišel s českým textem. A to byla prostě úžasná záležitost. My jsme to s Pavlem nacvičovali. A já jsem tehdy poznala Brandu Lee jakožto zpěvačku a vzala jsem si několik věcí z jejího repertoáru a do dneška ji preferuju.
2: A to, že vás s ní propojovali často i kritici a najednou říkali, že jste česká Brenda Lee, brala jste to,
3: no,
2: nebo
3: to jsem brala,
2: to...
3: proč ne, pro boha, to je vyznamenání.
2: Malá velká síla, vidíte.
3: No, ona byla ještě menší než já, to už je co říct.
2: Nějakých 140 cm, velmi malinká.
3: No, něco takového.
2: Co vás s tím Pavlem Bobkem spojovalo, kromě zájmu o angloamerický svět, muziku? Vy jste si byli hodně blízcí, protože to přátelství vydrželo vlastně až do konce jeho života.
3: Já jsem měla tu výhodu, že Pavel měl bratra, ještě žije jeho bratr Václav v Mnichově a čas od času dostal povolení navštívit bratra. Takže jsme se vždycky sešli. Takže tam to nikdy nebylo přerušený.
2: Já jsem někde zaznamenala vaši větu, která se týkala i vlastně Pavla Bobka zprostředkování, protože jste se vyznala, že jste v něm viděla taky do jisté míry staršího bratra.
3: Přesně tak.
2: A říkala jste, poněvadž jsem měla mindráky z toho, jak vypadám, stylizovala jsem se do role intelektuálky. A to mi k vám vůbec nejde. Proč jste měla mindráky?
3: No měla, protože jsem vypadala jak Richard III. Já jsem měla takový ten účes, že tu ofinu a někde hráli ten starý ještě černobílej film o Richardu III. No to jsem byla já. Že jsem říkala, no jsi ošklivá, ale tak můžeš hrát na nějaký pseudointelekt. A chodila jsem s Pavlem a s jeho kamarádama. Oni mě brali spíš jako kuriozitu.
2: No a jak jste teda našla své ženské sebevědomí? Změnila jste účes?
3: Ten jsem změnila po maturitě, ofina šla pryč a kde jsem získala teda sebedůvěru, to bylo v emigraci. Do té doby, když se nějaký chlapec o mě zajímal, tak jsem si říkal, no jo, chce přenosilku, protože se dostane někam za volňásky do kina nebo já nevím co. A nikdy jsem to nespojovala s tím, že já bych byla ta okouzlující, na kterou teda zrovna pomýšlí. Teprve v tom Německu, kde mě nikdo neznal a někdo projevil o mě zájem, tak jsem zjistila, že to bude vlastně já.
2: A jak jste se cítila z hlediska toho sebevědomí a sebedůvěry v divadle Apollo, kam jste přešla ze Semaforu? No. Účinkoval tam třeba Karel Gott a jiné výrazné osobnosti. Jak to fungovalo tam?
3: No nám skončil Ondráš Podotýká s Olympikem a pan Suchý mě oslovil, jestli bych nedělala v Sektě, což je jeho nepovedené dítě. A já jsem s velkou nevolí teda tam vystupovala, respektive zkoušela. to ještě nebylo představení. No a najednou přišel Jirka Štajdl a říkal, hele, my zakládáme divadlo s Láďou a s Karlem a nechceš jít k nám? My házíme lano. No a šupky, dubky, už jsem tam pádila.
2: No a co ta přítomnost těch opravdu zajímavých interpretů, co udělala z vaší duší zpěvačky, muzikantky a z vaší ženskou duší? Já si říkám, chodit takhle kolem Karla Gotta, to by mohlo rozvířit docela srdíčko mladé holky, ne?
3: Já jsem kamarádila popravdě spíš s Valdou. A jak se říká, že neexistuje přátelství mezi mužem a ženou, tak mezi náma bylo velký přátelství.
2: To vám závidím.
3: Jo?
2: Protože my Valdu posloucháme v autě s dětma. A děti teskní, že tohoto chlapíka nemohli zažít.
3: On byl úžasný mužský. Pavel Bobek a on byli mý dva největší kamarádi. Karel byl kolega.
2: A Valda byl?
3: Kamarád.
2: Kdy jste si uvědomila, teď se přenesme kamkoliv ve vašem životě, opravdovou hodnotu přátelství, kdy jste pocítila, že to je ta cenná opora?
3: Když je vám ouvej, když je vám dobře, tak máte spoustu přátel. Ale když je vám ouvej, něco se vám stane nepříjemného, tak to jsou potom přátelé, kteří vás podrží. A to byl Bobek a to byl Valda.
2: A co v mezilidských vztazích nesnášíte?
3: Faleš. Takový to pochlebování a za zády, prostě kudla v zádech.
2: Tak u vás faleš nehrozí. Vy jste byla, troufám si odhadnout, vždycky docela přímá, možná i prosto řeká holka, ne?
3: To jsem byla, to tedy ano.
2: A co to dělalo s vašimi vztahy s muži? S vás museli bát?
3: Je to docela dobře možný, ale když se tak zpětně dívám po tom svém dlouhém pohnutém životě, tak jsem vlastně za tu svoji prostořekost dostala potom přes čumu.
2: Teď máte na mysli zejména kterou kapitolu?
3: No, svoje manželství.
2: Tam se ještě podíváme, ale nejprve musíme lehce připomenout rok 68 a já bych se přimlouvala za noční modlitbu. Co byste tomu řekla?
3: Beru, protože to je další písnička, kterou pro mě napsal Honza Spálený. Textem to opatřil Rosťa Černý, další kamarád, teda musím říct. A jestli si dobře vzpomínám, tak jsme to natáčeli v nějakém kostele vyřazeným
2: nebo
3: odsvěceným. A mnou znesvěceným. Tam jsme to natáčeli s přírodním halem. Honza Spálený si vymyslel z Národního divadla mužský sbor a ta písnička měla pracovní název Jásavý pochod upalovaných starců. Ale ta písnička tu miloval každý, kdo to slyšel a nerozuměl textu, ku příkladu v Německu. Ale má nesmírně mystickou, nádhernou atmosféru. Taky díky textu Rostíka, který nešel po nějakým hlubokým myšlení, ale aby to foneticky zapadalo do té atmosféry.

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní Ivon Přenosilová. Poté, co jste v roce 68 podepsala 2000 slov, jste se stala terčem výhrůžek, zejména telefonických. A když pak došlo k okupaci naší země, tak jste nenacházela i po domluvě vašeho tatínka jiné řešení než emigraci. Musela jste zažívat velkou úzkost, velké obavy. Byl to váš největší životní strach tehdy v tom 68?
1: Já bych řekla, že ano. Protože nastal, jak jste to zmínila, ten telefonní teror. A to 24 hodin zvonil telefon a vyhrožovali vám, jak vás utlučou, zabijou. Protože já jsem byla mezi těmi prvními 30 signatáři, kteří se objevili v tom časopise. Nebo to byly noviny, ne časopis. Mně bylo tenkrát těch 20, když jsem to podepisovala. Pan Vaculík mě tenkrát, já nevím proč, oslovil. Tak jsem si to přečetla, nezdálo se mi to nějak revoluční, protože bylo pražský jaro, všechno bylo uvolněné, lidi začali volně dýchat. A to, co stálo v těch 2000 slovech, to se mi zdálo naprosto nevinný. Takže jsem nemyslela, že činím něco velice revolučního a odvážného tím podpisem. Ale potom, když přišla okupační armáda, tak jsem to dostala.
0: Takže jste nakonec usoudila, že opravdu nezbývá, než využít nabídky Rosti Černého, vašeho textaře, a odjet s ním do Vídně. Jak to tam potom vypadalo? Kým jste se obklopila? O koho jste se mohla opřít? Měla jste tam nějaké přátele, známé?
1: No, já tam měla rodinu mý maminky ještě. Takže my jsme s Rostou vyrazili na Blind. Teď všechny ty ukazatele byly přečmáraný, ukazovali na Moskvu a my jsme tam bloudili. Na hranicích se odehrála nádherná věc. Tam byli mladí kluci, já jsem říkala, no, to bude průšvih. A mě balila kufr máma. Já jsem vlastně od 21. srpna nespala doma, protože hlásili v rozhlase, dokud mohli, ať signatáři 2000 slov nespějí doma. Což jsem teda dodržela a každou noc jsem spala u někoho jiného. A když Rostík volal rodičům, že jede, jak on komik říkal, že jede na Sachar, a že bych chtěl vzít sebou mě, tak máma přinesla ten kufr s tátou a já nevěděla, co tam mám. No a na hranicích otevřít kufr, ty bláho. V tom parném srpnu, který tehdy vládl, se vyvalili první kožich, pak nějaký devizi. Já jsem říkala, tak a už se vezu. A oni ty pohraničníci to zase sbírali z té země a dávali mi to do toho kufru zpátky. A říkali, zpívejte tam venku, co se tady děje.
0: Vy jste tam venku moc nespívala. Vy jste říkala, že jste vlastně na ten zpěv docela kašlala a že vám nevadilo, že ta vaše kariéra nepokračovala.
1: No, mi to nikdo nevěří, ale ti, kteří mě dobře znají, tak vědí, že já to nikdy nebrala jako poslání. Já to brala jako hobby. Jestli jsem zažila něco v životě, co mě opravdu bavilo, na co ráda vzpomínám, tak to byla ta doba na letišti.
0: Jak vás to napadlo stát se pozemní letuškou?
1: No, já byla na nějaké party a říkala jsem, já bych měla už něco začít dělat. Šedý vlk už řve, že mě nebude živit, přičemž já jsem živila rodinu taky od svých 15 de facto.
0: Ano, musíme dodat, že rodiče se za vámi posléze vypravili.
1: Včetně psíka, kterýho jsem si koupila těsně předtím, ale to jsem nevěděla, jestli přijedou nebo nepřijedou. No a takže jsem byla na nějaké party a říkali, ty umíš jazyky, tak proč nejdeš na nějakou leteckou společnost? Jsem říkala, to se dá jen tak, se někam přihlásím. Říkali, no jo, Bavárie zrovna někoho hledá. Tak druhý den jsem vzala telefonní knížku, věc, která dneska už je téměř neznámá. A našla jsem si Bavárii, tam jsem zavolala a říkala jsem, já jsem slyšela, že hledáte někoho. Jo, to už je obsazené to místo. Já jsem si říkala, tak když už jsem si dala tu práci, otevřela jsem to u toho B, tak jsem si jela drábkem o jedno číslo dolů a to bylo British Airways. A volala jsem tam a říkala jsem zdrzostí sobě vlastní. Já jsem slyšela, že někoho hledáme. Říkali, my jsme to ještě nezveřejnili. Ano, hledáme. To byla teda náhoda všech náhod, protože říkali, že se mám dostavit druhý den tam a tam, že tam je ředitel British Airways v Mnichově. Já tam přišla a teď mě ale strašil někdo, že se budou dělat nějaký testy inteligenční. Ne, že bych jako váhala nad tím něco říct chytrýho, ale namalovat nějaký ten obrázek, čehož jsem se teda obávala ze všeho nejvíc. protože v tomhle tom teda zběhla, nejsem v tom abstraktním myšlení. Ten Mr. Brower se jmenoval, říkal, jo, tak vás vítám, a povídali jsme si, a on říkal, a vy jste z Československa, Miss I'm so sorry.
0: Yvonne.
1: A říkal, I've been working for British Airways in Prague when the Russians came. Pracoval jsem pro British Airways v Praze, když přišli Rusové. A já jsem říkal, tak to možná znáte pana Beka. On říkal, oh, Otto, yes, certainly. I remember him very well. Otto, toho si pamatuju velice dobře. Já říkám, no, on je z hodou okolností táta mý kamarádky. Oh, Helen and Gwendolyn. Protože to byla jedna z těch britských dam, tak Gwendolyn. Tak jsme si veselé povídali a já říkám, kdy už mě dědek přestane tejrat a začne s těma testama. A najednou zavolal sekretářku a já říkám, aha, už to tady je. A říkal, coffee and koněk, perhaps. A koňáček k tomu. Říkám, tak dědek mě chce opít, abych ten test jo neudělala. No a tak jsem to vypila, žádný test nebyl, on říkal, připravte smlouvu.
0: Ještě teď mám radost s vámi.
1: Ten test totiž spočíval v tom, že já jsem celou dobu tlachala anglicky s ním. Mm-hmm. A to jsem si neuvědomila, protože pro mě to byla druhá mateřština de facto.
0: Řekla byste, že jste si jako zaměstnanec aerolinek hezky pocestovala po světě?
1: Víte co, my jsme tam byli taková skvostná parta, asi 25 holek z celého světa. Z Ameriky, z Iránu, tehdy ještě Perzie. A bylo to strašně fajn, když jsme sice houby vydělávali, ale strašnou legraci jsme tam prožívali. A za druhý, třeba ve čtvrtek, jsme řekli, kdo má vlastně o víkend volno. Jsme se podívali na Ferman a řekli jsme tak, že bychom dali Florence. No, odletěli jsme. A to mi nikdo nevěří, že mě to nevadilo, že nespívám, ale tohleto, to je mi líto, že to už není. My jsme dělali hrozný vylomeniny.
0: Bylo za vaším setkáním s právníkem Andreasem von Schuckmannem taky nějaké veselé zákulisí?
1: No, veselé zákulisí bylo, že jsem měla Cinquecento, tu pravou pětistovčičku. Já jsem měla na letiště, tam se muselo zahýbat doleva a na pravé straně byl tunel a z toho vyrazil chlapík ve stovce na červenou a vrazil do toho mýho Jindříška, se jmenoval Jindříšek. Takže jsem letěla jak míč a probudila jsem se na straně, na boku. Vylezla jsem tou střechou, která byla stahovací a nevěděla jsem, která by je vůbec. No a potom teda do nemocnice, modřiny, tady mě rostly rohy, jak jsem se praštila od stěny toho auta. Pojišťovna samozřejmě nechala to auto už zlikvidovat, protože nebylo na opravu. Tak jsem si koupila nový auto a nechala jsem si ho pojistit. A já už jsem byla na nižší sazbě. A ta pojišťovna řekla, že ne, že musím na 100%. Tak jsem si vzala právníka. Rok nejmín jsem se handrkovala, respektive ten právník s tou pojišťovnou. No a na tom letišti byla kolegyně, která byla první manželka toho mýho. A říkala, no, to jdi si za Andreasem. Stejně po tobě jede, tak ať ti pomůže. To neměla říkat. Protože já sebrala psíka, šla jsem za ním. A on to vyřídil během jednoho telefonátu. Takže jsme to oslavili.
0: Je z toho chlapec, Max? Bylo z toho nějakých 8 let manželství?
1: 9.
0: 9. A váš Andreas už není?
1: Teďko to bylo 20 let.
0: Jak na něj vzpomínáte? Jaký obraz se s tím odstupem času vynoří? Byl to mužský vašeho života?
1: Myslím, že ne. Já nevím. Láska to byla veliká, ale on se uchyloval před domácím štěstím do kanceláře. A když se narodil Max, tak 24 hodin ječel ten kluk. A manžel to vyřešil osobitě, že prostě nechodil domů. Tak jsme se odcizili teda.
0: Vám se tady říkalo baronka, protože on byl ze šlechtických kruhů, ale já vím, a víme to mnozí, že jste nebyla baronka, která by se koupala v luxusu. Mohla jste přesto nahlédnout do života aristokracie 20. století? Měla jste nějaký kontakt s tímto světem?
1: Ne, lidi mají takovou zkreslenou představu. Já když jsem se objevila tady poprvé, tak mě říkali, kolik máte zámku. Já jsem říkala, v každých dveřích jeden. A Oni měli vlastně na dnešním území Polska měli svůj zámeček, který ovšem pro Karban měl nějaký předchůdce, nějaký předek. Takže neměli vlastně de facto nic. Schudlá šlechta.
0: Tak mi ještě řekněte, paní Přenosilová, jak jste vplula do těhotenství a mateřství a rodičovství, jak jste se s tím popasovala? To je životní role, kterou každý přijímá jinak. Jak to bylo u vás?
1: Mně už bylo 30 let, když jsem se vdávala a řekla jsem si, no měla bych mít nějakého pokračovatele, obzvlášť tedy můj manžel, aby nevymřel rod. Ale ono se zadařilo až za rok. To jsem byla na zkoušce kvůli občanství, protože jsem do té doby neměla žádné občanství. Volala mi nějaká ta paní, která to se mnou dělala, to testování, ty testy, zdravotní testy a tak dále. A říká, tak vám gratuluji. Já jsem říkala, mám občanství. A říká, ne, jste v jiném stavu.
0: A co bylo? Zatmění, hvězdičky, šok, radost?
1: Tak jsem zavolala manželovi a zapili jsme to. Já jsem říkala, já jako nic nevím, tak si ještě dám poslední. Protože 9 měsíců bude útrum.
0: K Bavorsku patří váš manželský život, váš rodinný život, syn Max, také československá sekce Svobodné Evropy, v ní Karel Kryl a Martin Štěpánek a spousta dalších. Vy jste tam z těch bavorských dálav jistě dost sledovala i dění u nás. Který osud vás dojímal, dostával, který ve vás hluboce zarezonoval, když jste si vyprojektovala to, že jste mohla možná být jedním z těch, kdo tady zůstal?
1: Byla to Marta Kubišová, protože jsem si říkala, já bych skončila jako ona, protože bych tu hubu nedržela. Já bych s tím nesouhlasila. Měla jsem už tu kaňku z těch 2000 slov, takže bych nic neodvolávala. A nebo odvolá, to já právě nevím. Za mnou přišel Karel Černoch svého času, když jsem se vrátila potom 89. A omlouval se, že ho odvolal. Já jsem říkala, hele, neomlouvej se mi. Já nevím, co bych dělala, kdybych tady žila pod takovým nátlakem. Protože on mě vysvětloval, jak mu vyhrožovali rodiny, likvidacemi a tak dále. Já nikoho neodsuzuju, kdo to odvolal. Naštěstí jsem nemusela.
0: A musela jste se popasovat s pocitem nějakých nepevných nebo třeba vytržených kořenů, když jste přece jenom nežila tam, kde jste se narodila?
1: Co mě překvapilo, ta šeť té Prahy, já ji měla vysněnou nějak úplně jinak, nebo v paměti. Když jsem sem poprvé po 21 letech přiletěla, tehdy to organizoval Praga koncert, protože Evča Pilarová mě zvala na koncert do Lucerny, Vítěžek šel na občanské fórum a na studenty, tak dlouho do mě bušila, až jsem po těch 21 letech sebrala veškerou odvahu a odletěla jsem de facto pár dní po 17. listopadu, takže jistýho tady nebylo nic v té době. A já jsem si říkala, ty seš taky kačena. Ty tam necháš Maxe v tom Bavorsku, jedeš tam naslepo do něčeho, co nevíš, jak bude pokračovat dál. Ale no a co mě teda překvapilo nejvíc, já jsem bydlela v Alkronu, oni mě chtěli ubytovat někde na pokraji Prahy. Jsem říkala, ne, já chci do Alkronu, kam chodila máma na kafíčko se svýma babčama. A šla jsem k recepci a jsem říkala, prosím vás, já chci dolů na Krocínovou ulici, což je od Karolíny Světlý. Tam jsem bydlela naposled, chci se tam jít podívat. Stihnu to za dnešek. Pak jsem měla úplně zkreslený pojem o tom, jak dlouhý je Václavák. A on říká, no tam jste za chviliku. No tak jsem šla. Stála jsem před tím barákem a rozbulala jsem se. A najednou vidím takovou ceduli z papundeklu. Neparkujte na chodníku, propadnete do sklepa. A v tu ráno jsem říkala, jsem doma.
0: Kořeny se ozvaly.
1: Kořeny se ozvaly.

0: Radka Novotná a její host
1: na dvojce.
2: Paní Přenosilová, když jste z Mnichova vysílala na vlnách Svobodné Evropy, myslela jste hodně na ty lidi, ke kterým zvuk vašeho hlasu a písniček, které uvádíte, doléhá?
3: Já jsem nedělala politický pořady, já jsem dělala hudbu. Byla to zásluha Karla Kryla, kterého jsem potkala na chodbě, protože já jsem tam chodívala do té Svobodné Evropy, když jsem od někud, vzhledem k té své letecké zkušenosti, se vrátila z nějaký zajímavý země, tak existoval pořad, který se jmenoval Panoráma, a tam jsem vyprávěla o těch svých cestách a tak dále. A potkala jsem tam na chodbě Kryla a on říkal, hele, proč ty tady neděláš muziku? Tady třeba nikdo nedělá country muziku. Ty k tomu máš blízko. A tak to začalo. Takže jsem měla jeden pořad, pak druhý, pak třetí. Ve finále, když Kryl přijel poprvně ze smutného důvodu na pohřeb své maminky, tak jsem získala i jeho v vozovkách pořady, protože už to nestíhal. Ale ten osud třeba Evči Pilarový, Marty Kubišový především, to se mě dotýkalo převelice.
2: Mě ještě zajímalo, jestli jste fakt třeba měla před očima nebo v představách ty lidi, kteří na ten hlas té Ivon čekají. Přemýšlela jste takhle o těch posluchačích?
3: Ne. Já jsem nikdy neměla natolik sebevědomí, že bych si říkala, že čekají na můj hlas. Mě to bavilo dělat tu muziku.
2: Co byly vaše zdroje informací? Co všechno jste sledovala, poslouchala? Kde jste čerpala ty podněty do svých pořadů, kterých teda nebylo málo? Vy jste měla hodně vysílacího prostoru.
3: No, já jsem dostávala časopis Billboard. Tam byly veškeré aktuální informace o muzice, žebříčky aktuální. A naše knihovna hudební, ta byla okamžitě zásobená tou nejnovější muzikou. Takže jsem mohla dělat aktuální žebříčky, drby, všecko možné, co jsem tam vyčetla v tom Billboardu.
2: Co muzika dnes? Sledujete ji?
3: Málo.
2: Už ji nepotřebujete?
3: Ale potřebuju, protože dělám hudební pořady nadále, takže se zajímám o tu muziku. Konkrétní, je to country hudba, ale mý rodiče ku příkladu brali ten rock'n'roll jako něco samozřejmého. Já je obdivuju. Já tuhle tu toleranci nemám. Mně ta dnešní hudba nic neříká. Já se přiznávám, dostanu asi na čepec, ale já tam neslyším ten hit.
2: A že vy jste měla čich na hity, vidíte?
3: Měla jsem čich. Ale sloka, refren, sloka, tu logickou stavbu písničky já postrádám prostě.
2: Kdy vy jste naposledy veřejně zpívala? Jak je to dlouho?
3: To bylo, myslím, v Hello Dolly.
2: Chtěla byste ještě?
3: Já nevím. Člověk má vědět, kdy odejít. Marta to uměla elegantně udělat. Marta prostě udělala koncert a odešla. A dodržuje to. Na rozdíl od jiných kolegyň, kterých se loučí už 20 let.
2: A tady doma si někdy zaspíváte?
3: Někdy ano.
2: Co zpíváte?
3: Ale co mi napadne? Když slyším v rádiu nějakou písničku, která mě třeba zaujme, kterou znám.
2: I tu kytaru byste ještě vzala do ruky?
3: No tak to bych vzala do ruky, ale nevěděla bych, co s tím.
2: My jsme si dneska povídali, řekněme, bilančně. Co se vám v životě povedlo, když se ohlížíte? Co vás hřeje?
3: No zní to banálně, ale ten Max. Max, můj jediný synek, zdroj radosti a žalu, který s ním prožívám, protože můj život se odvíjí vlastně od jeho. Jeho úspěch je můj úspěch, jeho neúspěch je můj neúspěch. A i když je mu 40, tak je to pořád moje dítě. Mrzí mě, obzvlášť v této době, že ty naše návštěvy jsou omezené. Doufám, že se ten svět vrátí do těch starých kolejí zase.
2: Co kdybychom v závěru zahráli písničku, kterou má od vás Max nejraději?
3: On má rád totiž tu noční modlitbu.
2: Tak kterou máte z těch, které jsme nehráli, hodně ráda vy a kterou věnujete Maxovi a našim posluchačům?
3: No jestli by bylo možno jednu z těch anglických věcí nebo italských, kterých mám.
2: Určitě bude možno. Děkuju za dnešní setkání a přeju vám, ať jste spokojená, zpěvavá, šťastná a s tím Maxem, ať se zase brzy shledáte.
3: Děkuji mnohokrát a děkuji, že jste mě vyspovídala a tak vlídně.
2: Naším hostem byla paní zpěvačka Ivon Přenosilová. Naschledanou.
3: Naschledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: se českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Vítám vás u muziky, milí přátelé. Zahájili jsme polkou Václava Bláhy Čočovička. Napsal text i hudbu. Mimochodem, ten něžný titul svědčí o zajímavém faktu, že totiž právě tato luštěnina se na jídelníčku našich předků určitě těšila velké oblibě. A právem. Čočka je zdravá. Hrála pražská kapela Petra Finka a zpívali Zuzana Wolfová a Blanka Tůmová. Následuje tradiční úvodní blok Polka Valčík Tango. Začneme lidovou U mlýna na strání. Tak, jak ji hraje a zpívá veselá muzika z Nových Hradů, tedy Jihočeši. Řídí Josef Vochoska. Další jihočeský orchestr, Budvarka pod taktovkou Vojtěcha Prokeše, nabízí Valčík, Ády Doška a Bohumila Lepiče Rodná víska. Zpívají Pavel Heidinger a Ludvík Petr a jako třetí v tomto spolku to bude veselka Ladislava Kubeše s tangem Aleše V. Nováka Víc už mě nečekej. Jak sami slyšíte, už jenom název, ano? Textař Milon Čepelka, vysloveně jemný a slušný člověk, dokáže zbásnit i bouřlivý rozchod dvou dřívějších amantů. V případě tanga je to ovšem nejspíš normální. Zaspívá Milan Černohous, posloucháte Posezení u muziky, dnes vás provází Eduard Hru.

Autorská dvojice Aleš V. Novák a Milan Čepelka se ovšem nespecializuje jenom na dramatické rozchody. Jako důkaz teď zazní lyrická polka Studánka. Kapela i zpěvák zůstávají titíž. A abyste si Milana Černohouze, jak se patří, užili, nabízíme ještě valčík Bohumila Bošického a Zdeny Dvořákové Mládí, moje mládí. Duet s Milanem Černohouzem zaspívá i Ivana Zbořilová, studiový orchestr řídí Bohumil Vošický. No a pak si dáme ještě lidovou, neznámého autora, ale ta písnička stále žije, je to velice krásný, rytmický a živý pochod. Od Tábora až k nám. Takové spokojené konstatování, kvalitní komunikace, rovné jako mlad. Zpívají Jiří a Vlaďka Jinovi a Jana Jirová hraje, no kdo jiný, než Táboranka.

Posloucháte pořad U muziky, dnes s Eduardem Hrubešem. Písničky z Moravy. Všestranný Jan Slabák, hudba i text. Dolina, dolina, polka. Oč stručnější jsou informace v archivu, o to bohatější a nápaditější muzika. Hraje Moravanka, kdo jiný, řídí, kdo jiný, Jan Slabák. Následuje Moravěnka, aby se to nepletlo, uslyšíme Valčík Antonína Gajdoše a Miroslava Irši, ta Skalická brána. I tato nahrávka pochází z let, kdy se jména zpěváku ještě spíš tak jakoby tajila kvůli konkurenci. Pokud ale jde o tu třetí písničku, posuneme se trošku směrem do Vysočiny. Děvčicu z Moravy nahrála Vysočinka, naspívali Dana Bezstarostová, krásné jméno, a Lubomír Pudil, k velké radosti autorů Václava Maňase a Stanislava Pěnčíka.

No a na řadě jsou opět české kapely. Rožmitalská venkovanka, řízená Josefem Janouškem, nahrála Venkovský valčík. Autor neznámý. Zpívají Michaela Krákorová a Lambert Pfleger a přidá se i Dobravanka se zpěváky Jiřím Cinádrem a Jaroslavou Pruchovou. Poslechneme si polku Jaroslava Heřmana a Václava Bárty, staršího, Česká Mařenka.

A to už jsme zase ve finále. Jak ten čas jenom letí. Čeká nás lyrická polka neznámého autora Vy hvězdičky. Tu zaspívá Jiří Langmajer, doprovázený Vojnárkou, řízenou Vladimírem Elnerem. A naváže jihočeská lidová Valčík Když já jedenkrát. Ten zase zahrají a zaspívají Baboucí. Loučím se s vámi, milí posluchači, a těším se samozřejmě na příští setkání. Váš Eduard Hrubeš.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Lynč.
1: Jsem na rohu pražských ulic Karolíny Světlé a Národní třídy. Právě tudy vlekli svého času rozváštění Pražané zkrvaveného člověka, kterému zbývaly poslední okamžiky života. Kdysi to byl jeden z nejmocnějších mužů českého filmu. Úspěšný herec, režisér, producent. Jeho jméno Jan Sviták. Bylo 10. května 1945. Čtvrtek. První den svobody. To, co se tehdy na rohu ulic Karolíny Světlé a Národní třídy odehrávalo, charakterizoval svého času filmový režisér Otakar Vávra těmito výstižnými slovy.
2: To je lynč. A to je doba, když si to představíte, že přestala okupace nacistická a lidi se mstějí za tu dobu celou. A mstějí se na čemkoliv, co jim padne pod ruku.

0: Tato hudba nám připomíná film Řeka, kterou v roce 1933 natočil režisér Josef Rovenský. Je tu i scéna, kdy se do rodné vsi vrací z vězení Pytlák Václav Zimák v podání Jana Svitáka. V místní hospodě se Zimák potkává s hospodským. Ten mu v jedné chvíli připomene, co musí, co by propuštěný trestanec udělat ze všeho nejdříve.
1: A nezapomeň se hlásit u starosti.
2: Kdo je starostou?
1: Jan Sichru.
2: Jan Sichru? Mě pro Pytlácky zavřeli a jeho udělali starostou.
0: Takhle nám tedy hlas Jana Svitáka uchoval jeden z mnohých filmů, ve kterém hrál. V roce 1933, kdy film Řeka vznikal, bylo Janu Svitákovi, který tu v roli zmíněného Pytláka zachrání život synovi svého nepřítele a místního starosty Sichry 38 let. Za sebou měl pestrý a dobrodružný život.
3: Čteme z knihy Jindřicha Marka Žraloci císaře pána. Byli jsme torpédováni na pravoboku. Jedno torpédo zasáhlo Dynamoraum, druhé strojovnu a oba otvory spojené asi 25 metrů dlouhou trhlinou způsobily, že voda vnikala do lodi velmi rychle. Na palubě panoval naprostý chaos, schromáždila se tam celá posádka a scháněla se po záchranných pásech. Ty byly zamčeny na palubě v železných truhlách a o klíčích nikdo nevěděl. Loď se počala rychle naklánět na pravý bok a jednotlivci skákali do vody, aby se zachránili.
0: Tehdy zahynulo 46 námořníků. Dalších 17 bylo raněno. Loď Vien šla ke dnu během 10 až 12 minut poté, co ji zasáhlo nepřátelské torpédo. A čím je pro nás zkáza bitevní lodi o nosnosti 6600 tun zajímavá? Především proto, že mezi zachráněnými námořníky, kteří prošli doslova peklem, byl i tehdy 19-letý Jan Sviták. Čteme nyní z knihy Mraky nad Barrandovem.
3: Kdo byl Jan Sviták? Urostlý a fyzicky zdatný mladík, úspěšný sportovec, kterého vyhnala na moře nejenom první světová válka, ale také jeho neklidná povaha a sklon k dobrodružství. Narodil se v roce 1898 v Plzni, kde byl jeho otec úředníkem ve Škodovce. Později tu dělal hlavního správce. V průběhu první světové války odjel Jan Sviták do Puly, kde nastoupil do námořnické školy. Měl se stát námořním důstojníkem. Události, které prožil na křižníku Vín, Jana Svitáka citelně zasáhly. Traumatické zážitky si pak v sobě nesl po celý svůj další život. Přežil svou smrt. Byl svědkem toho, kdy vedle něho umírali nejlepší kamarádi. Vyznamenání za statečnost, které krátce po katastrofě obdržel, ho ani trochu netěšilo. Záhy dostali události prudký směr. Skončila válka a vznikla samostatná Československá republika. Život demobilizovaného námořníka Jana Svitáka se začal ubírat jiným směrem. Rozhodl se zkusit štěstí u divadla a záhy se dostal až k filmu. Tam ho poznal, už ale jako režiséra a producenta, kameraman Jaromír Holopuch. V roce 2006 vzpomínal.
4: On vypadal jako chlap. On byl vyloženě chlap takový. Taky on, co hrál, tak hrál vždycky takový ty námořníky nebo chlapy a tohleto. Ale jinak to byl veselý člověk, sympatický, vtipný byl všechno. On hrál u Buriána přeci dlouho. On byl jeho takový dost prominentní herec tam.
0: Své herecké začátky prožil Jan Sviták v divadelní společnosti Karla Šoty. Později působil ve Východočeském divadle, potom také v Olomouci, v Ostravě. V době éry Jaroslava Kvapila hraje Sviták několikrát na Vinohradském divadle. Občas vystupuje i na prknech Národního divadla, kam ho gostování několikrát pozval Karel Hugo Hilar. S tehdejší hvězdou první velikosti Annou Sedláčkovou vystupuje Jan Sviták ve hře Pygmalion. Posléze se Jan Sviták ocitá na Slovensku. Působí tu ve Slovenském národním divadle. Později je angažován, jak už bylo řečeno, Vlastou Buriánem do jeho divadla, které král komiku založil v roce 1925. Koncem 20. let objevil Jana Svitáka také film. O jeho filmovém působení se píše také v knize Mraky nad Barrandovem.
3: Film našel Jana Svitáka už v roce 1928, kdy se objevuje v žánrovém obrázku Přemysla Pražského Podskalák. Sviták tu sehrál roli plavčíka Tondy. Po nástupu zvukového filmu počátkem 30. let ho však čekají víceméně stereotypní role důstojníků, dobrodruhů, nesympatických intrikánů či uhlazených světáků. Byly však výjimky. V roce 1933 natočil tehdy debutující režisér Miroslav Cikán kriminální drama Záhada modrého pokoje. Vedle Karla Hašlera, Františka Smolíka či Jiřiny Šejbalové na sebe upozornil rovněž i Jan Sviták, který zde vystoupil v roli záhadného námořního důstojníka. Ve stejném roce vzniká pod vedením režiséra Josefa Rovenského, Svitákova kolegy z divadla Vlasty Buriana, již zmíněný film Řeka. Svitákova urostlá postava, jeho ostře řezaná tvář, se do paměti diváků vrýjí zejména v závěrečných scénách filmu, to když z kolejí odnáší hlavního hrdinu filmu a syna svého odvěkého nepřítele. Odnáší ho před přijíždějícím vlakem a zachraňuje mu tak vlastně život.

0: té době se však Jan Svitak začíná čím dál více věnovat režii. Už na přelomu let 1932 až 1933 se podílel společně s vídeňským režisérem Friedrichem Feherem na stvárnění snímku Štvaní lidé. Režíruje postupně další filmy. V roce 1937 po předčasné smrti režiséra Josefa Rovenského dokončuje za něho film Hlída číslo 47. Příběh o hluchlé ostrážce trati, klamaného lidmi i vlastní ženou, natočený podle románu Josefa Kopty, se stal podle dobové kritiky jedním z nejvýraznějších realistických českých filmů 30. let. Pro Jana Svitáka byl tento rok rokem přelomovým. Postupuje ve filmařské hierarchii o další významný stupeň výše. Stává se totiž ředitelem filmových ateliérů FOJA v Praze Radlicích. Tyto ateliéry nemohly z pochopitelných důvodů vykázat takovou produkci jako například AB Barrandov. Pod Svitákovým vedením ale obstojně prosperovaly. Až do března 1942, kdy je převzala německá společnost Prague Film, bude v Radlicích pod Svitákovým vedením natočeno 30 filmů. U Svitáka v té době začíná čím dál více převažovat filmová administrativně organizační práce. V době německé okupace se Jan Sviták stává rovněž ředitelem slavného hereckého klubu Lucerna. A právě v této době se začíná naplňovat tragédie jeho života. Jak Svitáka hodnotí filmový historik doktor Petr Bednařík z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.
1: On byl technickým ředitelem filmových ateliérů FOJA v Radlicích. No a on se dostal do takové situace, kdy v podstatě s těmi Němci se začal stýkat čím dál více a tam je otázka, kde už je ta hranice kolaborace a kde je ta hranice toho, že v podstatě jako ředitel těch ateliérů potřeboval ty kontakty s Němci kvůli zajištění práce pro ateliéry.
0: O Janu Svitákovi jsem hovořil rovněž s dalším historikem, vedoucím archivu Kanceláře prezidenta republiky, doktorem Pavlem Zemanem.
2: Režisér Sviták měl na starost filmový klub, který byl v Lucerně, kde se scházeli představitelé české kultury, především jako českého filmu, a německé kruhy využívali ten filmový klub k tomu, že se zde navazovali různé kontakty, domlouvali si se, pochopitelně se zde jistě domlouvala i řada obchodů, ale především pro německé kruhy to bylo místo, kde tedy se udržovaly ty kontakty s českými tvůrci. Režisér Sviták měl být údajně pověřen některými konkrétními úkoly spojenými s činností tohoto filmového klubu, třeba vytipováním některých lidí nebo navazováním některých kontaktů.
0: Dodejme, že představitelé německé okupační moci měli už od počátku protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 enormní zájem o české herce, režiséry, kameramany a další filmové tvůrce, kteří měli v Evropě velmi dobrý zvuk. Vždyť ve druhé polovině 30. let natáčeli čeští filmaři až 40 filmů ročně. Němcům šlo o to ovládnout barrandovské ateliéry, což se jim také podařilo. Měli zde ideální podmínky, což potvrdil i pamětník, kameraman Jaromír Holpuch.
3: Pro ně to bylo ideální podmínky a pak tady Barrandov byl ohromný, že měl velký zázemí, ty plochy tady za ateliérama, to bylo všechno prázdný, takže tam se mohly stavět obrovský dekorace. Takovýhle zázemí žádný ateliér tam neměl.
0: Takže filmový průmysl u nás ovládli, přestože tu stále ještě vznikaly, byť v omezeném množství, české filmy, Němci. A měli, co se Barrandova týče, velké plány, což mi prozradil i tehdejší filmový statista a pozdější nositel Oscara za scenografii k Foremanovu filmu Amadeus, akademický architekt Karel Černý.
4: To jsem ještě já viděl dokonce. Tady byly velký plány s tím, že tady udělali nádherný nad řekou takhle park a jezero takový, postaví hotel a mělo tam být helikopterové letiště. A měla jsem zajíždět vlečka, to měli skladna už vymyšlený, že tady bude vlečka s kolejema, aby se tu mohlo dělat jako na nádražích nebo ve vlaku nebo tak. Bylo to velice jako exkluzivně vymyšlený tohle všechno.
0: A co dělal v té době Jan Sviták? Tím, že se často stýkal s německými okupanty, byl mnohými lidmi vnímán, co by kolaborant. Byl ale opravdu kolaborant, co když to bylo všechno jinak. Kameraman Jaromír Holpuch mi o něm řekl.
3: On byl vedoucí toho filmového klubu, co Němci zařídili, a jeho tam udělali jako takovým reprezentantem, ředitelem. A jelikož on s těma Němcema pochopitelně musel kolikrát sedět u stolu tohle, no tak někdo taky říkal, že s nima držel nebo něco, no co on jako takovej v té funkci musel s nima mluvit, že jo.

0: Několikrát jsem se snažil Svitákovi dokázat, že Němci válku vyhrát nemohou a že nám připravují úplnou zkázu. Věřil jsem totiž, že by mě Sviták neudal.
1: Svého času jsem objevil i jiný zajímavý dokument. Je to vlastně protokol z výslechu spisovatelky a herečky Jaremily Svaté ze 17. září 1946. Spisovatelka vzpomněla na rok 1943, kdy vydala humoristický román Petr zbláznil město. Ústřední postavou knihy byl lev, kterému se podařilo uprchnout ze zoologické zahrady. Někteří horliví recenzenti však v uprchlém zvířeti viděli jakýsi skrytý smysl. Tehdy se Jaremila Svatá, které hrozilo zatčení, obrátila na Jana Svitáka. Ten, podle jejich slov, intervenoval přímo u přednosti kulturního oddělení u úřadu říšského protektora inženýra Antonína Zankla. Jaremila Svatá vyšetřovatelům řekla:
2: od Svitáka jsem se pak dozvěděla, že u Zankla bylo proti mě více udání, která zásluhou Svitákovou nepřišla k projednávání a byla přímo u Zankla jaksi utlumena. Zankl se měl vyjádřit, že stačilo velmi málo a byla bych zatčena a úplně zničena.
1: Přestože, jak je z dostupných archivních dokumentů patrné, neexistoval po válce jediný přímý důkaz o tom, že by Sviták v době německé okupace kohokoliv přímo udal, hned po osvobození se na něho snese ta největší nenávist. Což mi potvrdil i syn Jana Svitáka, Milan. Stojíme právě spolu před rozlehlým domem na pražském Smetrově nábřeží. A Milan Sviták vypráví.
3: V tomhletom baráku bydlel můj otec a z 9. na 10., to přesně nevím, ho odsaď odvlíkli do Bartolomějské revoluční gardy.
1: V roce 1945 bylo Milanu Svitákovi teprve 10 let. Jeho rodiče byli sice rozvedeni, ale s otcem se často stýkal. Ostatně Jan Sviták udržoval úzké přátelské styky nejenom se svou bývalou ženou, ale i s jejím dalším mužem, a tedy i Milanovým nevlastním otcem, doktorem Františkem Kocourkem, slavným rozhlasovým reportérem a také statečným protinacistickým odbojářem. Za svou odvahu se František Kocourek ocitl posléze ve vyhlazovacím táboře Osvětim. O konci Františka Kocourka mi jeho nevlastní syn Milan vyprávěl.
3: Byl popraven v koncentráku takovým nehezkým způsobem, tím, že vlastně byl polejván v horečkách studenou vodou a doslova zmrzl. A to moje matka velice těžce nesla a tím pádem vystupovala, tak se dá říct, veřejně proti Němcům, tak jí to stálo to, že se dostala do Terezína.
1: Naštěstí bylo Milanově matce souzeno, aby Terezín přežila a vrátila se domů. Čas běžel. Nacističtí okupanti systematicky likvidovali nejlepší lidi tohoto národa. Opravdové hrůzy však nastanou v roce 1942. Atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, vyhlazení Lidic a později i Ležáků. Slovo dostanou stanné soudy a především kati a popravti čety. Denně budou umírat desítky a v jednu dobu dokonce stovky mužů i žen, včetně mladistvých chlapců a děvčat. Mezi popravenými bude i herečka Anna Letenská. V koncentračním táboře Mauthausen ještě koncem roku 1941 zemřel na vysílení a flegmonu Karel Haschler. V té době Jan Sviták stále působí u filmu. Kromě filmového klubu vede i filmovou centrálu, kde se rozhoduje o nových scénářích a také obsazování herců do jednotlivých rolí. Měl moc a měl také zřejmě hodně informací. V té době se s ním setkal také vzpomínaný akademický architekt, dnes nositel Oscara za výpravu k filmu Amadeus, Karel Černý.
4: Vždycky jsem tam nesl něco podepsat nebo tak z toho nacionál filmu, ale blíž jsem ho neznal, ale byl velmi příjemný a slyšel jsem na něj různý takové věci, že s Němcema, ale na druhé straně zase se říkalo, že zachránil hodně lidí.
1: Architekta Karla Černého doplňuje kameraman Jaromír Holpuch.
5: Spousta lidí za Svitákem šlo, když měli nějaký malér, že někoho z rodiny třeba zavře nebo něco a prosili, jestli on by nepromluvil s někým, když se s nima zná. A fakt je, že on několika lidem se mu podařilo, že ho pustili toho člověka, pokud to nebylo nějaká velká věc, že jo. Takže, že by byl kolaborant, to vůbec je nesmysl.
1: Blížil se konec války. To už Jan Sviták netočil. Poslední film, pod kterým je podepsán co by režisér, je to dnes

0: slavný snímek přednosta stanice z roku 1941 s nezapomenutelným Vlastou Buriánem v hlavní roli. Leckomu už muselo být jasné, že nacisté mají své dny sečteny a ti, co jsou s nimi spojováni, se co nevidět ocitnou v ohrožení. Třeba zrovna Jan Sviták. Uvědomoval si to vůbec. Tam se není na to jeho synovce Viléma Svitáka.
1: Otec můj, já to znám pouze z vyprávění, protože když jsme se do toho dostali, tak mě bylo 14 let, ale je pravda, že mě vyprávěl. Řeknu, Jiníku, seber se a jeď na Šumavu do jedné vesničky, Lešišov se jmenuje, a tam bude pokoj. Spojenci už jsou na hranicích a v brzký době se osvobodí i část těch Čech a bude to. A Strejda na to odpověděl, já nemám čeho se bát, nevím, Vilčo, proč bych měl utíkat na Šumavu. Bohužel se mu to stalo osud.
0: Tohle je bezesporu zajímavá informace. Čím si byl Jan Sviták tak jistý? Měl snad přichystaný pro osvobození nějaký trumf? Více světla do této záhady mi v zápěti dá akademický architekt Karel Černý.
2: Ono se říkalo, že měl nějaký notýsek, kde si psal, jak tam chodili různí lidi k němu udávat. Rozumíte mi? A on to stahoval někdy, co mohl, tak stáhnout. Takhle aspoň jsem to slyšel. Čili nebylo na něj toho tolik, co se asi říkalo.
0: Na záhadný notýsek Jana Svitáka se ptám i dalšího pamětníka, kameramana Jaromíra Holpucha.
3: Já vím, že se o tom mluvilo, ale neslyšel jsem nikoho, kdo by nějak konkrétně řekl, že ten notýsek viděl, nebo to byly jenom takový, já bych řekl, to byly fámy.
0: Jak se mi ale v dalším pátrání podařilo zjistit, zhruba 12členou skupinu gardistů, kteří přišli zatknout Jana Svitáka do jeho bytu, přivedl Svitákův náměstek z filmové ústředny. Byl to právě on, kdo se prý nejvíce zajímal o dokumenty, které Sviták doma měl. Režisérův byt převrátili celý na ruby. Co si hledali? Národní mstitelé pak odvedli Svitáka do nedaleké Bartoloměské ulice. Do míst, kde nyní stojím se synem Jana Svitáka, Milanem.
1: Tady je bývalá čtyřka. Jsem zavlekli podle mé matky. 9. večer nebo v noci otce, kde ho vyslýchali, nedovolili mu ani zatelefonovat, protože on vyžadoval zřejmě svědectví a ráno potom ho vystrčili ven. No divím se hrozně tomu, když ho vlastně vyslýchali tady a tvrdili, že spolupracoval, proč si ho tady hned nenechali? Lidi, tady mohl on klidně zůstat a dostat se před normální soud, kde by se prokázala jeho vina či nevina. Oni ho vystrčili ven ve spodním prádle, tady ho chytil ten dav a táhnul ho po Národní třídě ke kostelu.
0: Co z toho všeho vyplývá? Následný lynč Jana Svitáka byl připravený a předem zorganizovaný. Policisté, kteří měli případ na starosti, musí dát předem zprávu, kdy přesně Svitáka předhodí připravenému davu. A to se také stalo. Rozjícený dav se Svitáka okamžitě zmocní. V davu jsou muži a také ženy. Všichni jsou plně nenávisti. O tom, co se tehdy vlastně odehrálo, slyšel zprostředkovaně režisér Otakar Vávra.
4: Kopali do něj, byli do něj, ženský těma dráty od dešníku rozdrásali tvář.
0: Sviták si v jednom okamžiku všimne svého někdejšího kolegy z filmového ústředí, který patří k nejaktivnějším mstitelům. Ošloví ho příjmením, prosí ho, aby se ho zastal. Bezvýsledně. Co všechno asi v těchto okamžicích prochází Janu Svitákovi hlavou? Bitvy, které sváděl jako námořník, filmy, které režíroval, ve kterých hrál, filmové hvězdy, s nimiž se potkával, nádherný a bezstarostný filmový svět. O tom, co se odehrálo dále, podává svědectví kniha Mraky nad Barrandovem.
5: Polomrtvý Jan Sviták je pak doslova odkopán až k nedalekému gotickému kostelu svatého Martina. Ze 3. patra přilehlého domu bude tohle všechno sledovat nejmenovaná žena, která po letech podá o této události mimořádně cenné svědectví. Lidé mlátí polomrtvého režiséra, ten se ještě chabě pokouší bránit, dokonce volá policii. Pak se ozve, podle některých svědectví, hlas známé české herečky. Toto je vrah Karla Hašlera. objevuje se mladičký sovětský voják s automatem. Co se to tu děje, ptá se zvědavě. Máme tu nacistu, zločince, chtěl utéci, křičí lidé o překot na vojáka. Řev se stupňuje. Voják pak bez dlouhého přemýšlení vyslyší hlas davu, natáhne automat a krátkou salvou prostřelí Janu Svitákovi hlavu. Mrtvola Jana Svitáka leží u kostela několik hodin. Když se to dozví Svitákova bývalá žena Vilma Kocourková Svitáková, rychle zalarmuje pohřební službu. Jeho tělo pak skončí v krematoriu v Motole, kde bude zpopelněno. Urna s popelem bude uložena do rodinného hrobu v Plzni. Jan Sviták je tedy mrtev. Otazníky kolem jeho života a smrti však přetrvají následující roky.
0: Dodejme, že písničkáře herce Karla Haschlera Jan Sviták určitě neudal. Po válce to vyvrátil mimo jiné také Haschlerův syn Gina. Kostel svatého Martina je opuštěný. Jsem těsně u kostelní zdi, kde byl Jan Sviták tehdy 10. května 45. roku zastřelen. Je tu ticho. Tehdy se tu však rozléhal nenávistný řev. A člověk si tu stále klade otázku, do jaké míry byl Jan Sviták kolaborant a do jaké míry naopak lidem pomáhal. Jedno je jisté, nešlo tu o náhodu. Svitáka vyvlekli z bytu lidé, kteří ho dobře znali. Ti ho také dovedli na policii do Bartolomějské ulice. A když už ho policisté ráno propouštěli, před vraty už čekal kdychtivý a nepřátelský dav. Proč musel být Sviták tak rychle umlčen? Kvůli tajemnému sešitu, o němž mluvil architekt Karel Černý a o němž mluvili i syn a synovec Jana Svitáka a někteří další lidé? Kvůli tomu, že dobře věděl o konkrétních pomáčích nacistů pohybujících se u českého filmu? Co když právě proto musel zemřít, aby nepromluvil? V jednom z českých archivů jsem objevil dokument, jde o rozsáhlou zprávu uvězněného Josefa Vondráčka, obviněného a odsouzeného za kolaboraci. Vondráček uvádí, že v době okupace u nás pracovali lidé spjati s britskou rozvědkou. Mezi lidmi, kteří měli pro Brity pracovat, uvádí Vondráček mimo jiné Jana Svitáka. Je však otázka, do jaké míry může být jeho svědectví věrohodné. Pravou úlohu Jana Svitáka už asi nezjistíme. Je ale docela možné, že kromě jednoho svědka, který by poskytl výpověď o krvavém Svitákově lynči, žije ještě i několik dalších lidí, co tenkrát hnali Svitáka k tak potupnému konci. Vzpomenou si někdy? Uvědomují si, že mají na rukou krev? Otazníky zůstávají. A také stud. Stud za lidi, kteří se tenkrát stali samozvanými soudci. V jejich duších byla nenávist. A možná také strach, úzkost. Snad se chtěli vykoupit, zbavit se osobní nepříjemné minulosti. A tak to tedy udělali. Pomocí vraždy.
6: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
7: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
6: Český rozhlas Pohoda.
7: Písničky a vzpomínky.

0: Vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: a nebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová pohádka.
2: Moudrý zlatník.

Na motivy pohádky Boženy Němcové napsala Pavla Plocková. Dramaturg Eva Košlerová, hudbu složil Tomáš Vránek, řídí Jiří Váchal. Radoš Pavel Kříž, Libiena Zlata Adamovská, stařec Eduard Cupák, dívka Hana Maciuchová, král, zasloužilý umělec Luděk Munzar, sluha Antonín Hart, starý zlatník, zasloužilý umělec Ota Sklenčka, hlas Zdeněk Martínek. Asistentka režie Květa Straková, záznam a střih Anna Suchánková, zvuk Mirka Rychlá, nastudoval režisér Karel Weinlich.

0: Přestaň s tím povykováním.
1: Zpívám si jen tak potichu.
0: Rušíš můj odpočinek.
1: Můžeš si najít místo pod jiným stromem.
0: A mně se líbí tady, pod javorem.
1: Jenže já tu byla dřív.
0: Stejně ti nezbude, než pustit mě na své místo.
1: Tohle říkáš celé věky, co se potkáváme, a přece jsem ti ještě nikdy neuhnula z cesty.
0: Tak ty jednou ustoupíš.
1: Nevím proč.
0: Protože rozum, děvče, rozum nakonec musí mít vrch.
1: Domýšlivost ti zakrývá oči, jinak bys viděl, že mne mají lidé raději než tebe.
0: Snad ne za ty tvé popěvky.
1: Za radost a za útěchu. Někdy za naději.
0: Ale buď pošetila, kam pak by se tenhle svět poděl bez rozumu?
1: Jsou i potřebnější věci.
0: Rád bych věděl, které.
1: Třeba soucit.
0: No teda tak pro žebráky.
1: Nebo láska.
0: Líbivé slovíčko, nic víc.
1: A co štěstí?
0: Možná. Ale k bohatství a slávě vede zas jen rozum.
1: Štěstí není ve zlatě, ani v okázalosti.
0: Povídali. Tak mluvíš jen proto, že tobě se nikdy nepodaří dosáhnout k těm vzácným plodům, co zrají až na vrcholku stromu života.
1: Vidím, že my dva se nikdy neshodneme.
0: V tom jediném ti dám za pravdu. Jako voda nikdy se nesmíří s ohněm, tak rozum, jak tě živ neustoupí bláhovosti. Ať už si zkusíš dát, kdo ví, jaké jméno.
2: Přeju dobrý den. Dovolíte mi přisednout?
1: Jen si pohov, kamaráde.
0: Ne, tak zhurta. Hlavní slovo tu mám já. A pravím ti rovnou, že s tebou nemíním vysedávat, dokud mi nepovíš, co jsi zač, odkud vandruješ a kam máš namířeno.
2: Říkají mi Radoš. Dlouhá léta jsem sloužil na královském zámku. Jenže teď na mne u dvora zanevřeli a vystrčili mne z brány.
0: Jistě, že ne pro nic za nic.
2: Ať se propadnu, jestli jsem něco zamlčel. Princezně Libyeně jsem od jejich dětských let věrně sloužil. A ona mě, myslím, taky měla ráda.
1: Měla?
0: Jen jestli nesedávala radši s tebou, než mezi dvorními dámami.
2: Jak to víte?
1: A proč se tě Libyena nezastala?
2: Ona se u krále přimlouvala, ale nedal se obměkčit.
0: A ty si teď lámeš hlavu kudy z toho konopí. Koho poprosit o radu, co? A nemáš prozatím ani zdání, že tě šťastná náhoda svedla s tím jediným, kdo ti může pomoct.
2: Kdo jste, pane?
0: Ten nejrozumnější, nejchytřejší, nejzkušenější.
1: Zkrátka, stělesněný rozum.
2: Je to pravda?
0: Do poslední lásky.
2: A opravdu byste mi poradil?
0: Udělal jsi hrubou chybu, že jsi dovolil vzbudit u princezny náklonost. Královská dcera a panoš, to nejde dohromady. Nediv se, že ti dali za vyučenou.
2: Ale co mám dělat?
0: Pustit Libyenu z hlavy.
2: To nejde.
0: Nezbývá ti nic jiného. Vydej se co nejdál do cizích končin.
2: Co si počnu sám, tak daleko od domova?
0: Dobudeš si tam bohatství a tím pádem i vážnost.
2: Já nechci do světa. Stesk by mě umořil.
0: Protože si pošetilý blout.
1: Možná bych Radoši věděla o jiné cestě.
0: Slyšte. Nerozumná bude rozdávat rady bláznivému.
2: Tak mi poraď.
1: Chceš zůstat, aby z Libyenu měl občas na očích, viď? Vyuč se tedy takovému řemeslu, co by tě sem tam zavedlo na zámek.
2: Co pak o to? Do učení bych já šel? Ale jak zaplatíme mistrovi, když nemám ani krejcár?
1: Vím tu o jednom, co by se tě ujal za jediný tolárek. Je to starý zlatník. Nestačí už na všechnu práci pro královský dvůr.
0: Napřed bys měl Radošovi poradit, kde by splašil ten tolárek. Jak by se od zlatníka dostal za Libyenou?
1: Mistr ho může vzít sebou, až ponese do zámku své dílo.
2: Kéž by to tak byla pravda.
1: Záleží na tobě, jak se rozhodneš.
2: Já bych se tam rozběhl rovnou. Jen mít tolar za vyučení.
1: Tak jdi do první hospody na dvorek, co formani přivazujou na noc koně. Za prostředním sloupkem najdeš pod kamenem zlatý peníz.
2: A jak ty o něm víš?
1: Nevyptávej se a utíkej tam, než ti ho sebere pacholek. Zrovna jde napájet hřebečka.
2: Moc krát ti děkuju. Udělám, jak jsi mi poradila.
0: Je vidět, že nemá všech pět pohromadě.
3: Vem rozum do hrsti a vrať se!
1: Kde pak? Nevrátí se. Má Libienu opravdu rád. A ty aspoň vidíš, že rozum není všecko. Člověk potřebuje taky lásku, aby mu srdce nechřadlo bez naděje.
0: Naděje, stesk, láska, to jsou jen rolničky na bláznovu čapku. Povídám ti, že ten tvůj Radoš nakonec potáhne do světa s dlouhým nosem.

0: Radoši, co pak mě neslyšíš? Co se to s tebou děje? Snad si neusnul nad prací.
1: Já si jen zatoulal v myšlenkách, pane mistře.
0: Tak se honem zase vrať zpátky sem do dílny a doháněj, co si zmeškal. Král si vzpomene, abych princezně vytepal náramek ze zlata k jejím zásnubám, já tím vzácným úkolem vyznamenám tebe a ty místo, aby se zčinil, sedíš tu jako má toha.
1: Protože když jen pomyslím, že Liběna se bude vdávat...
0: Jaká pak Liběna? Pro tebe je to královská dcera.
1: Já ji učil písničky, když byla malá. Pohádky jsem jí vyprávěl. Hračky vyřezával, po lukách jí vodil.
0: Co bylo minulo, musíš zapomenout. Teď jsi zlatnický tovaryš. Ukaž. Tohle má být náramek pro princeznu. Kovářský učedník by dokázal pěknější.
1: Jak se mi má dílo dařit, když mě mrzí celý svět?
0: Přestaň. Já ti poradil, abys náramek vyvedl jako věneček ze sasanek. Ale tenhle kvítek je spíš jako odkvetlý šípek. A tady ten zas má každý plátek jinačí.
1: Mám na tu práci nešikovné ruce.
0: Nevymlouvej se.
1: Měl jsem radši odejít do světa.
0: Můžeš si vandrovat kam ti libo, ale napřed dokončíš práci, kterou si začal. A jestli ti myšlenka na princeznu nechce z hlavy, vytepej zlatníku takový skvost, aby jí srdce usedalo, až na něj pohlédne.
1: Odpusťte, mistře.
0: Tak leď napravit, co si pokazil. Já zatím připravím ozdobné pouzdro a půjdu si chvilku zdřímnout, abych se ráno zavčas vypravil ke králi. Dobrou noc.
1: Pane mistře.
0: Co pak ještě?
1: Dovolte mi, abych náramek zanesl na zámek já sám.
0: To nejde. Hotové dílo vždycky odevzdává mistr.
1: Prosím vás.
0: Když tě tam poznají, bude zlé. Vyhnali tě přece.
1: Nepoznají. Stáhnu si klobouk do čela a nikdo si ničeho nevšimne.
0: Proč tak naléháš?
1: Snad někde tam aspoň zahlédnu Liběnu.
0: Dobrá. Ale jenom tentokrát. Pak mi musíš slíbit, že pustíš z hlavy marné vzpomínání a vezmeš rozum do hrsti.

0: Dej sem to pouzdro. Odevzdám ho jeho veličenstvu.
1: Já dostal poručení, abych náramek složil do rukou krále a ne ho pohodil do lokajského kapsáře.
0: Pozor! Naprosto řekni jazyk, abys nelitoval.
1: Dělám, co mi přikázal můj mistr.
0: Tak pojď za mnou.
1: Trefím sám.
0: Povídám ti, abys šel. A princezně se úctivě vyhni.
2: Pojď sem.
1: Já?
2: Ano, ty.
0: No.
2: Kdo jsi?
1: Tvůj věrný služebník, jasná princezno.
2: Radoši, proč jsi přišel? Kvůli čemu ses opovážil?
1: Abych tě viděl, Libino.
2: Tiše, ať sluha nic nezaslechne. Jak dlouho jsme se neviděli?
1: Celou věčnost.
2: Pořád jsi stejný.
1: Vidíš, a já tě málem nepoznal.
2: Co pak jsem se změnila?
1: A jak?
2: V čem se tě zdám jiná než tenkrát?
1: Sluha nastavuje uši.
2: Pošlu ho pryč. Stachu.
0: Ano, nejjasnější.
2: Můžeš jít.
0: Mám rozkaz doprovodit zlatníka k jeho veličenstvu.
2: Není třeba. Zavedu ho sama.
0: Jenže král mě přikázal.
2: A já ti poroučím, abys šel.
0: Prosím. Jak si přejete?
2: Mám ho v patách, kam se pohnu. Ale teď snad chvíli budeme sami. A ty mi konečně prozradí, jak ses dostal do zámku.
1: Přišel jsem jako zlatník. Odvést panu králi dílo pro tebe.
2: Pro mne?
1: Možná tě chce překvapit.
2: Neprosila jsem otce o žádný dárek.
1: Ani ke svým zásnubám?
2: K zásnubám?
1: Po celém městě se to povídá.
2: Proč by to otec tajil zrovna přede mnou?
1: Přál si zlatý náramek a ten mu nesu. Nechceš se na něj podívat? Myslel jsem při práci pořád na tebe.
2: A nebo jak se zavděčit králi? Třeba by tě pozval na hostinu.
1: Ještě před chvílí se mi zdálo, že mě vidíš ráda.
2: Ano. Kdybys přinesl jedinou živou sasanku, vzala bych tě jako kdysi kolem krku ze samé radosti. Jenže tenhle náramek ze zlata mi připadá jak pouta.

0: Milá dcero, s nelibostí jsem byl nucen vyslechnout, že si s podaným člověkem hovořila, jako by to byl urozený pán.
1: Sluha už zase žaloval.
0: Nejednou jsem ti kladl na srdce, abys nezapomínala na královský majestát. Nejsi už dítě. Jsi naopak ve věku, který ve mně probouzí myšlenku na tvé zasnoubení.
1: Dost času, až se vzbudí v mé hlavě.
0: Měl bych se na tebe zlobit za prostořekost. Ale já se rozhodl, že nic nám nesmí zkazit nastávající chvíli, neboť jsem ti přichystal velké a krásné překvapení.
1: Jestli chceš začít o mých zásnubách, není to tvé překvapení ani velké a krásné už teprve ne.
0: Kdo ti co prozradil?
1: Už si o tom cvrlikají vrabci na

0: Jirku už musí být stejně hluchý.
1: A neurážej mého hosta a svého nastávajícího.
0: Ten stařec, že by měl být mým ženichem?
1: Přeháníš, dcero.
0: Teď už vím, proč ty tajnosti. Co pak mě žádný mladší nechtěl?
1: Já mu tě zaslíbil už dávno. Ty jsi ještě tenkrát byla děcko.
0: Jenomže od té doby uteklo 20 roků.
1: No, mladík to není, připouštím. Ale pomohl mi kdysi v nouzi a jako odplatu nechtěl nic jiného než tebe.
0: Jenomže já ho nechci za nic na světě.
1: Dodnes je nejmocnější mezi všemi vládci, které znám. A nejbohatší.
0: A nejstarší.
1: Nesmíme si ho rozhněvat. Vyzná se v kouzlech.
0: Tak ať si přičaruje jinou nevěstu.
1: Já mu slíbil tebe.
0: Chceš, abych byla nešťastná?
1: Chci, abys byla poslušná.
0: Prosím tě, tatínku, nenuť mi ho.
1: No, tak tiše, tiše už. Přichází.
0: Jen ho vidím. Obchází mě hrůza. Ty jeho šedé, mrtvé oči. Strach do nich nahlédnou.
1: Já už nechci slyšet ani slovo, ani slovo. Jenom to zásnubní.
0: Než bych jemu řekla ano, to radši už do nejdelší smrti nepromluvím.
2: Nedobře mě vítáš, krásná moje nevěsto.
0: Já nikdy nebudu tvoje.
2: Však ty se umoudříš. Ještě dnes uslyším tvoje zaslíbení.
0: To radši budu němá.
2: Má to snad být poslední tvoje slovo?
0: Ano. Ano, ano. Ano.
2: Sama si rozhodla o svém osudu. Od této chvíle víc nepromluvíš. A budeš tak žít v němotě, pokud tě mého kouzla nezbaví ten, kdo za tvé uzdravení dá svůj vlastní život.
3: Počkej, vrať se. Odvolej tu kletbu.
4: Zmizel. Jako duch.
1: Liběno, řekni, že to není pravda. Proč neodpovídáš? Odpusť. Usměj se aspoň, ať vidím, že jsem neztratil tvou lásku. Kam jdeš?
4: Snad chce být sama, pane.
1: Kdo mi teď uleví v mém trápení?
4: Kdyby nejmilostivější král dovolil, povolal bych z celé říše nejslavnější doktory. Kejklíře. A třeba i komedianty, co se vyznají v řečném dryáčnictví.
1: Černokněžník pravil, že mé dceři pomůže ten, kdo pro ní obětuje život.
4: To by se princezna načekala. A stejně by nakonec umřela němá jako ryba. Kde pak byste, pane, dneska našel hlupáka, že by za cizího nastavil vlastní kůži? Ale za to fikaných šedířů vám přivedu celou kopu. Přechytračit čaroděje bude pro ně hračka.
1: Kéž by se to podařilo.
4: Bude to ovšem něco stát.
1: Půl království dám tomu, kdo uzdraví mou dceru.

0: Neslyšel las? Chci přes potok. Ustup mi z té lávky.
1: Je na ní dost místa pro dva. Můžeš se mi vyhnout.
0: Já jsem zvyklý, že mě odjakživa ostatní ustupují z cesty.
1: A já zas nejsem jako jiní. Dám na dobré slovo, ne na tvoje naparování.
0: Měj ohled na moje staré nohy. A taky mám závrať.
1: To je dost, že pícha pustila ke slovu rozum, kterým se věčně oháníš.
0: Kam pak máš namířeno?
1: Zrovna tam, co ty?
0: Rád bych viděl, jak dopadl mládenec, co poslechl tvou radu. Jenže ve zlatnické dílně se prý neukázal už kolik dní.
1: Protože tamhle obchází zámeckou zahradu.
0: Převelice skormoucený. Neřekl bych, že jsi mu pomohla ke štěstí. Měl tenkrát dát na mě, však jsem ho před tebou varoval.
1: Počkej, až sám poví, kde ho bota tlačí.
2: Hej, Radoši, překročil jsi bludný kořen, že se pořád motáš kolem dokola jako vrtohlavý?

0: Jste vy? Jdete mi jako na zavolanou.
1: Koukám, že si dopad hůř než robotník na Panském. Hubený jako žindel, učiněný pytel neštěstí. Neměl si poslouchat nerozumnou radu.
0: Radši mi to nepřipomínejte.
2: Co pak tě vlastně trápí?
0: Neštěstí. Co potkalo Libienu?
1: Sezvali k ní zástup vědátorů, to by bylo, aby ji nevykurírovali.
0: Postávali prý kolem ní jako vrány v oranici.
2: A co všichni ti kejklíři a komedianti?
0: Nevyloudili z ní ani povzdechnutí. Nakonec je pan král všechny vyhnal. Teď už k Libieně nesmí živá duše.
2: A ty nejspíš hledáš Skulinu ve zdi, aby si ji zahlédl.
1: Copak si opravdu takový nenapravitelný blout?
0: Rád bych jí pomohl.
1: Nebuď blázen. Co může dokázat obyčejný tovariš, kde pohořeli nejslavnější mistři?
2: Někdy laskavé slovo zmůže víc než tucet učenců.
0: Jenomže já už teď za Libienou nesmím.
2: Ale rád bys, viď?
1: Ty buď radši sticha a své bláhovosti si rozdávej někde jinde. Co pomohlo Radošovi, že dal na tvou radu?
2: Setkal se přece s princeznou.
1: Ale radši měl odejít do světa.
0: Ne, to jsem nemohl.
1: To je škoda, paličáku.
2: Když jsi tak rozumný, vymysli mu, jak by se ještě jednou s Libienou setkal.
0: Aspoň na chvilku. A taky co udělat, aby zase promluvila.
1: Dobrá. Dám ti radu. Ale ty mě slíbíš, že si pak zbalíš raneček a půjdeš konečně, kam tě povede rozum.
0: Ano. Jestli od Libieny uslyším pár milých slov na rozloučenou.
1: Platí. Nejdřív se ale vrátíš do dílny a zhotovíš pro ní krásný prsten. Potom se připlížíš zahradou k jejímu altánu a až tam zůstane sama, vyjdeš z úkrytu a podáš jí svůj dar. To by bylo, aby se samou radostí nedala do řeči. A pak rychle do světa.
0: A co mi na to povíš ty?
2: Vybral jsi, co radí rozum. Tak se zařiď podle toho.
1: Co bys taky od ní mohl chtít? Přivedla by tě leda do neštěstí.

0: Pane králi, stráž přistihla vetřelce.
1: Kdo je to?
0: Ten mladý zlatník. Přiveďte zajatého.
1: Počkej, kde ho dopadli?
0: V zahradě. Dobýval se do altánu.
1: Pojď blíž. Ty můžeš jít. A stráž, ať se vrátí na své místo.
0: Jak vaše veličenstvo ráčí poroučet?
1: Bojíš se podívat se mi do očí?
2: Ne, můj pane.
1: Co jsi chtěl odnést?
2: Nejsem zloděj.
1: Tak proč se z domé zahrady vloudil uprostřed noci?
2: Protože za světla by mi stráže nedovolili ani pohled přes kamennou zítku.
1: Kdežto ty jsi umínil až do besídky? Proč? Co pak tě tam táhlo?
2: Princezna Libiena.
1: Ty nevíš, jak přísně jsem všem cizím zakázal vkročit na místo, kde je má dcera?
2: Myslel jsem, že pro ně nejsem cizí člověk. Sloužil jsem jí přece kdysi věrně.
1: Ano. Ale proč jsi hrál tu komedii se zlatickým řemeslem?
2: Abych ji uviděl zblízka. A teď mi zase její neštěstí nedává spát.
1: Lidský soucit nedokáže zlomit čarodějné prokletí.
2: Dobré slovo má někdy větší moc než zlé kouzlo.
1: Nikdo už nikdy nesmí připomenout neblahý osud.
2: Já bych ji, můj pane, nezarmoutil.
1: A kdybych ti dovolil vstoupit do její komnaty a ty bys nedokázal zlomit moc té kletby, víš, co by tě potkalo?
2: Tvůj přísný trest.
1: Ten nejpřísnější. Jen pro tvou oddanost k mé dceři ti odpouštím. Po druhé už bych ti neprominul. Tak jdi už. Na co čekáš?
2: Abych směl opakovat svou prosbu.
1: Cože?
2: Dovol mi promluvit na princeznu.
1: Jsi pošetilý, věříš-li, že zrovna tobě se podaří, aby zas promluvila. Jsi trojnásobný blázen, jestli doufáš v mou milost, když se ti to nezdaří.
2: Chci promluvit na Libienu.
1: A jestli ti neodpoví?
2: Já vím.
1: Budiš. Sluha tě k ní dovede.
2: Díky, můj pane.
1: Ty nenapravitelný blázne.
2: To jsem já, princezno. Tvůj Radoš. Podej mi ruku, něco jsem ti přinesl. Není to náramek pro zásnuby, jenom drobný prstýnek na památku. Přijmeš ho z mé ruky jako vzpomínku na šťastnější čas. Snad ti připomene, jak jsme se spolu toulávali s rosenou trávou v lukách. U cesty vonila mateří douška a nad potokem Kalina byla jediný bílý květ. Na břehu jsme trhali kopretiny a když jsem ti do vlasů vplétal kvítky večernice, zářily v nich jako malé hvězdy. Libieno, pověz mi, že jsi nezapomněla. Mlčíš. A já přece zdaleka ještě slyším tvůj smích. Tvůj hlas na mne volá za starou besídkou, kde jsme si spolu notovali tvou nejmilejší. Za to teď jsi mi neodpověděla ani slovo. A tak se s tebou musím navždy rozloučit.

0: Tak co jsi viděl, Stachu?
1: Klíčovou dírkou toho jeden moc nezahledne.
0: Takový slídil jako ty.
1: Vždycky jen ve službách svého krále.
0: Nevtipkuj a mluv.
1: Nejdřív princezně nabídl prstýnek.
0: A ona?
1: Dovolila, aby ho navlékl.
0: Potom?
1: Promlouval k ní dlouhou chvíli.
0: Odpověděla mu?
1: Ani slovo.
0: Tak tedy ani slovo.
1: Kdo pak by taky čekal kouzla od obyčejného tovaryše?
0: Varoval jsem ho.
1: Jen ať ochutná výslužku za svou troufalost.
2: Ještě než vyjde slunko, odevzdáš ho katovi.

0: A za to může chudák Radoš poděkovat jenom tobě.
1: Je to snad moje vina, že ten nešika neutekl strážím?
0: Posmíval ses mu, že předtím dělal podle mé rady. Jenže s tvým rozumem dopadl stokrát hůř.
1: Moje rada byla, ať se potají vloudí do altánu. Ale aby si u krále vyprosil setkání s princeznou, ta bláhovost je z jeho hlavy, ne mojí.
0: Tak snad raději vymyslí, jak mu pomoct z vězení.
1: No snad nechceš, abych za ním šel až tam.
0: Měl bys pamatovat na svou reputaci. Jestli Radoš přijde o hlavu, máš po slávě.
1: Šla bys za ním se mnou?
0: Můžeš se mě držet za ruku, jestli mi nevěříš.
2: Kdo je to? Tak už si pro mě jdete.
1: Vypadám snad na Katova holomka.
2: Nevidím ani na krok, odpustíte.
0: Počkej, křísnu, o kámen a rozsvítím kahánek.
2: To jste vy.
0: Přišli jsme ti pomoct.
1: Napravit, co zavinila tvoje nerozvážnost.
0: Ale co nakonec uděláš, to si musíš rozmyslet ty sám.
1: Jaké pak rozmýšlení, ty musíš z téhle díry ještě, než se začne rozednívat.
2: Jak? Všude jsou železné mříže.
1: S těmi já už si poradím. Zavedu tě ke staré bratce na konci zámecké zahrady. Ale dál, už musíš upalovat sám.
2: Radíte mi, abych utekl?
1: Nic jiného ti nezbývá, jestli chceš zachránit živobytí.
2: A Liběna?
1: S touhle písničkou mi nezačínej. Všechny si vízele tě potkali stejně jen kvůli ní.
2: Liběna přece za nic nemůže.
1: Tak poděkuj své umanutosti.
0: Mějte rád, přece není umíněnost.
1: Pořád kolem do kolečka, jak ten kolovrátek. Tak vzpomínání, láska, toužení, soucit. Ale rozumu ani zanet. Jděte mi oba k šípku s těmi slovíčky. Pomůžte mi radši ohnout mříž. Tudy se protáhneš. Jsi bez tak ze samé lásky jako lund.
2: Mám.
1: Teď ti může leda zanotovat do pochodu.
0: Můžeš Liběnu opustit, ale také ji můžeš osvobodit.
1: A dát za ní vlastní život, to je bláznovství a ne rozumná řeč.
0: Někdy musí rozum stranou.
1: Ustoupit Katovi.
2: Kdybych věděl, že jí to zachrání.
1: Chlapče, chlapče, nenech se dočista zbláznit od té větroplašky. Podej mi ruku, já tě odtud rychle vyvedu.
2: Ne.
1: Zapřísahám tě, život máš jen jeden, to je převzácný dar. A ne tretka na rozdávání.
2: Zůstanu.
1: Každá vteřina je drahá, Katovi pacholci už zapalují pochodně.
0: To jsou jen první červánky.
1: Ty buď ticha. Já mu dokážu zachránit život. A co pro něj můžeš udělat ty?
0: Poslat vítr, aby v zámku pozatvíral okna.
1: To je všecko?
0: Zaprosit ptáky, aby Liběnu probudili ze sna.
1: A víc už nic?
0: Vnuknout jí, ať přistoupí k oknu. Ať vidí, jak jejího Radoše vedou na to truchlivé místo.

0: Nesvítá už stachu?
1: Váš rozkaz bude vykonán ještě než první paprsky nahlédnou do vašeho okna, veličenstvo.
0: Co se to děje? Vichr z čistého nebe a všechna okna do kořán.
1: Před chvílí se nepohnulo ani stéblo.
0: Ten nenadálý ptačí koncert.
1: Nemám tušení, co to znamená.
0: Kde je princezna? Ona nesmí být svědkem té podívané. Utíkej! Odveď ji od okna.
1: Je pozdě, pane. Už zahlédla, jak si ho vede Kat.
2: Radoši! Můj milý.
0: Slyšel jsi? Nebo se mi to jenom zdálo?
1: Nezdálo, pane. Promluvila.
2: Sejměte mu pouta. Nebo ne, počkejte. Udělám to sama.
0: Moje dcera se uzdravila. Libieno.

0: Radoši! Čemu se usmíváš?
1: Jaké je to nevýslovné štěstí. Uslyšet své jméno jako první tvoje slovo.
0: Tak proč ty slzy, Radoši?
1: Oplácím ti tvoje, když jsme se loučili.

0: Je čas vyrovnat dluhy, Radoši. Prosil jsem tě, abys mi neměl za zlé ten přísný ortel.
1: Už jsem na něj zapomněl, můj pane.
0: A teď mi pověz, co žádáš za odměnu. Zahrnu tě bohatstvím. Nebudu litovat zlata, nebudu šetřit poctami. No, proč mi neodpovídáš?
1: Vrtala mi hlavou taková hádanka. A teď mi svitlo, že bych se na odpověď mohl zeptat vás.
0: Tedy hlavolam?
1: Byla jednou pana nevýslovné krásy. Tak líbezná, že ti dva, co ji stvořili z lipového špalku a hedvábí a krajek, dali se spolu do hádky, který z nich má na ní větší právo. Zdali první, který jí dal podobu, drahocené šaty s vlečkou a s perlami a zlatem.
0: A ten druhý?
1: Prospěvoval jí písničky. Vyprávěl na sta pohádek, až ji nakonec naučil lidské řeči.
0: Divná historie.
1: Ano. Ptám se vás teď, pane králi, komu že ta krasavice patří? Tomu, co ji vyšňořil do nevídané spanilosti? A nebo je toho, kdo jí dal promluvit?
0: Vidíš. Včera bych byl ještě odpověděl, že na ní má právo, kdo jí dal krásu a bohatství. Ale teď váhám. Všechny poklady jsou bezceny, když o ně mí drahá ústa. Dal bych ji tomu, co dokázal, že začala mluvit.
2: Pana je tedy toho, kdo jí dal řeč.
0: Ale já to nemyslel na tebe. Copak bych jedinou dceru mohl zasnoubit obyčejnému zlatníkovi?
2: Ale on mi dal větší bohatství, než je tvůj palác, koruna a trůn.
0: Ale vždyť je to nerozum, Radoši.
1: Žádáte po mně, abych lhal?
0: Ty tedy chceš říct,
1: že vaši dceru už dlouhá léta nosím v srdci.
0: Libieno.
2: Já to už přece dávno vím.

0: Zase to protivné muzicírování, jako by měl přijet ženich na námluvy.
1: A on už zatím s celým dvorem hoduje u svatebního stolu.
0: Chceš se snad chlubit, že je to tvoje zásluha?
1: Proč se o to hádat, příteli?
0: Jacipak, my jsme přátelé, jako pes a kočka.
1: Aspoň na chvíli můžeme sjednat příměří. Podívej se na ně, jak jim to spolu sluší.
0: Nač tolik orací kvůli trošce štěstí?
1: Není to někdy víc než celý kopec rozumu?
0: Kdepak. Naštěstí já nedám, je moc vrtkavé. Největší poklad na světě, pamatuj si to, je rozumná hlava.
1: A já ti povídám, že nejvzácnější klenotnice je věrné obětavé srdce.
0: V tomhle punktu se jak těživ nesrovnáme.
1: Třeba nás lidé potřebují oba.
0: Kdo jim určuje pořádek a soulad?
1: A kdo jim dává radost, cit a smích?
0: Nechme hádek. Já si jdu svou cestou a ty se mi hleď zdaleka vyhnout.
1: To přece nejde. Naše cesty se vždycky budou křížit. My spolu dál a dál povedeme spor, dokud svět světem stojí.

0: tak skončila pohádka Moudrý zlatník, kterou na motivy Boženy Němcové napsala Pavla Plocková. Dramaturg Eva Košlerová, hudbu složil Tomáš Vránek, řídil Jiří Váchal. Radoš Pavel Kříž, Liběna Zlata Adamovská, stařec Eduard Cupák, dívka Hana Maciuchová, král, zasloužilý umělec Luděk Munzar, sluha Antonín Hart, starý zlatník, zasloužilý umělec Ota Sklenčka, hlas Zdeněk Martínek. Asistentka režie Květa Straková, záznam a střih Anna Suchánková, zvuk Mirka Rychlá. Nastudoval režisér Karel Weinlich. Připravila hlavní redakce vysílání pro děti a mládež Československého rozhlasu Praha.
1: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Krásné nedělní poledne přeje od mikrofonu Václav Hybš. Vítejte při poslechu pořadu Šlágry od srdce, který vás provede nahrávkami mého orchestru. Příjemný a ničím nerušený poslech.

Příjemné nedělní poledne přeje od mikrofonu Dvojky Českého rozhlasu opět po týdnu Václav Hybš. Vítejte při poslechu Šlágru od srdce. A my se v pravidelném vysílacím čase scházíme nad melodiemi a písničkami, které můj orchestr nahrál za půl století svého muzikantského života. A dneska zahájíme hned orchestrálkami Hej paní mámo, a k tomu musím dodat, že to byla první nahrávka vůbec mého orchestru. Potom Valčík Emila Valtojfla Bruslaři, Florentinský pochod Julia Fučíka a jako čtvrtý v pořadí zazní dnes legendární evergreen Tigerek, v tomto případě se sólovým trombónem Zdeňka Pulce.

Na úvod dnešního vydání Šlágru od srdce se představil, a to hned 4x za sebou, můj orchestr. Je tedy nejvyšší čas na slovo zpívané. Představí se Karel Gott, Naďa Urbánková, Jiří Korn a Lucie Bílá.

0: To byla nahrávka Pie Jezu z pera krále světového muzikálu Andrew Lloyd Webbera, tak jak ji zaspívala Lucie Bílá na koncertě Hvězd na pražském Žofíně.
1: Český rozhlas Dvojka. Šlágry od srdce. Vybírá a uvádí Václav Hybš.
0: A znovu se o slovo hlásí můj orchestr, který v této hudební sezóně slaví 50. narozeniny. Velká směs z operety Polská krev Oskara Nedbala, Valčík Espaňa, Emila Valtojfla a jedna z mých prvních nahrávek menuet Ludvíka van Beethovena. To jsou další lahůdky našeho dnešního společného hudebního setkání. Tak si pochutnejte.

Svého času, konkrétně v roce 1964, jsem pro pražské divadlo Rokoko založil sedmičlenný orchestr, který doprovázel tamní divadelní zpěváky. Tehdy vznikla písnička Meziměsto, ale pod tímto názvem ji skoro nikdo nezná, protože bezmála zlidověla pod sloganem Zde Alfons, halo. Představí se v ní Karel Štědrý, Jiřina Bohdalová a ředitel divadla Rokoko Darek Vostřel.

Zde Alfons, halo, popravdě řečeno zde Václav Hybš. A pomalu budeme končit. Tedy pro dnešek užijte si zbytek neděle a já se budu těšit na naše další společné setkání při poslechu šlágru od srdce zase za týden, samozřejmě na dvojce Českého rozhlasu.

0: Denní archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u noční linky Českého rozhlasu. O čem bude? Asi každé město i vesnice mají své starousedlíky, kteří tu žijí po generace, a také nově příchozí, kteří si teprve hledají své místo. Starousedlíci znají každou uličku, pamatují, jaké to bylo kdysi, a udržují tradice. Ti, co se přistěhovali, tak přináší svěží vítr, nové nápady a jiný pohled na život v komunitě. Jak se tyto dva světy dokážou propojit? Dochází ke střetům nebo vzájemnému obohacení? Jak je to u vás? Jste starousedlíkem nebo náplavou, jak se říká? Jaké jsou výhody i úskalí vašeho postavení? Dědí se staré křivdy nebo na ně už nikdo nemyslí? Pořádáte setkání rodáků? Spojuje vás nějaký společný zájem? Nebo stále platí to, že bez hospody to nejde? Jaký je váš společenský a kulturní život? Svůj příběh zavolejte do zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900 nebo napište na rozhlas.cz/linka. Je s vámi Jarka Barbosíková. Dobrý večer.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, máme 4:03 a je s námi paní Věra. Vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova u Prachatic, abych chtěla říct svůj příběh. Tak v starou osedlici, tady s tou jsou Prachatic, bydlím teda v Ostrově, ale jsem tady ve Vodňanech, ale ve starých máme... Starý Prachatice a Ostrov třeba dáváme dohromady třeba soutěž nějakou, kterou pořádají jako obě dvě obce najednou, jako tady jsou hasiči nebo já nevím, o Velikonocí, že se setkáváme Starý Prachatice a Ostrov najednou, nebo Majku stavíme, jo, teda to Majku staví teda Starý Prachatice a Ostrov každý zvlášť, ale to stavíme až na Letnice, takže když je pojď ve Vlakově Březí, nestavíme to jako na Velikonoce, ale to, no takže mě to docela jako příjemný, že se, a teď říkali, že bychom mohli udělat se raz na Velikonoce, že bychom tam mohli jako i harmoniku, já znám vlastně přítele, který hraje na harmoniku a bude mi hrát tady ve Vodňanech 9. října, tak pozvu všechny lidi z Otavy a který, no kdo přijde, tak přijde, no je mi to, to je jedno, dám chlebíčky všem, co tam budou. No.
0: Jak dlouho tady bydlíte v místě, kde právě teď žijete?
1: Prosím?
0: Vy jste tím starousedlíkem, jste velmi dlouho už ve vaší vesnici nebo
1: starý
0: ve vašem městě?
1: Ve Ostrově bydlím od narození. Takže mi je 56 let.
0: Úplně doma, máte tam kořeny. Jaké to je, když se přistěhuje někdo nový, třeba do vaší ulice?
1: No, když se přestěhuje někdo do nové ulice, tak chci poznat jeho třeba kořeny, nebo to a hned se s ním seznámím a řeknu, dáme si se raz tam a tam a jdeme třeba na kafe a na chlebíček a taková jsem já, to je to samý práci, když někdo přijde novej.
0: Tak to je fajn, že se snažíte vzít ty nováčky mezi sebe, tak by to mělo vypadat, ale ne vždy je to pravidlo. Zažila jste někdy nějaký takový sousedský spor?
1: No, taky spor byl tady třeba, já nevím, kvůli psovi, sousedi měli psa takového kousacího a prostě kousal z letákama a pokousalo do nohy, takže vlastně jsme museli volat vlastně doktora, tak museli jít potom doktorovi, ale on pokousal víc lidí, ale potom se odstřelali na Lipno, takže kousací pes a prý už umřel, no, takže... Jinak je to tam v Ostrově dobrý, sousedi dobrý, starosta, no. Tak třeba já třeba bych chtěla ještě, aby dali lavičku tam, nebo v Ostrově udělali lepší zastávku, jo, tak to třeba to dodělají, no. Teď kostel opravili, tak třeba na to dojde, no.
0: No, takže u vás to funguje všechno tak, jak má, tak to se hezky poslouchalo. Kdo je u vás iniciátorem akcí, které pořádáte? Vy jste o nich mluvila na začátku. No, byla jste někdy vy taky součástí příprav nějaké velké akce?
1: Ségry syn, ten vlastně je v tom ano a můj syn taky, takže vlastně když jsou, teďkon jak budou... V říjnu volby, tak vlastně...
0: Věruško, já vás jenom zastavím, protože v tuto chvíli nemůžeme ve formátu tohoto pořadu v noční lince mluvit na jakékoliv politické téma. Takže možná se vás zeptám dál, jestli je nějaká nejbližší akce, na kterou se těšíte. Dodržujete u vás nějaké tradice, které se nějak vážou historicky?
1: Tak akcích, pak na jeden leták dali zdarma slavnosti, ale já se...
0: Dobře. Věruško, tak já vám moc děkuji, že jste se k nám dnes přihlásila o slovo, že jste si s námi povídala. Popřeju vám dobrý večer, spojení není nejlepší, asi mě úplně dobře neslyšíte, ale hlavní je, že my jsme slyšeli ten váš příběh z vašich Prachatic a z vašich ulic. Děkujeme za to a posíláme Miroslava Žbirku.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer. Někdo zná na své vesnici každý dům i příběh jeho obyvatel. Jiný se tam přestěhoval teprve před pár lety. Dnes v noční lince Českého rozhlasu mluvíme o starousedlících a náplavách, o tom, jak se jim žije vedle sebe. Teď je s námi paní Věrka, která bude vyprávět. Dobrý večer, těšíme se.
1: Dobrý večer. Tak já jsem ta náplava a dostala jsem se na vesnici, když mě bylo 21. A protože jsem byla sportovně založená, tak mě přijali. Šla jsem hned dělat cvičitelku a přestala jsem pro ně být náplava. Mm-hmm. Tak to si myslím, že bylo takový vítězství, že jsem byla teda člověk z města, ale protože jsem se hned zapojila do těch akcí, které se na té vesnici dělaly, tak to bylo v pohodě. Za to jsem byla ráda.
0: To dává smysl.
1: A myslím si, že jsem opravdu měla štěstí, že mě vzali do party, jak se říká, a dělala jsem tam dlouhý léta, když už jsem nemohla cvičit, tak jsem dělala zapisovatelku.

0: Místní vědí, kdo s kým chodil do školy, komu patřil, který dům, možná i kdo s kým před 30 lety sdílel, nevím, nebo kdo se kde pohádal. Jaké to pro vás bylo přijít do takového prostředí jako úplně nový člověk?
1: No tak to nějak mě tohleto nic neříkalo.
0: Tady. A teď, paní Věrko, když tam přijde někdo nový, tak jak to vypadá? Máte s ním třeba soucit a snažíte se mu pomoci zapadnout?
1: No, oni si, když si dají říct, tak jo. Ale on to každý řeší po svém. A myslím si, že no nevím.
0: Věrko, a přichází
1: je
0: právě
1: na to dneska úplně jiný názor, no, než býval tenkrát. Nedávno nám odešel jeden z těch pracovníků, byl mu 1,90 a předtím jsem teda, to byl frajer, který pro tu tělovýchovu tady dělal dlouhý léta, co mohl. A neměl za to ani peníze, já taky ne, a neměl za to ani nějaký význačný postavení. Tak pro mě to byl člověk frajer. A takových frajerů už dneska moc není. Dneska se každý jako z toho snaží, když něco dělá pro tu obec, ten člověk, tak se z toho snaží nějakou výhodu získat. Což za naší doby teda nebylo, mě 86 let, takže my jsme to brali, no, úplně jinak. Každá doba něco nese, podle mýho zase a zkušeností. Něco dobrýho a něco, co už tak dobrý zase není.
0: Takže sousedské vztahy se podle vás proměnily, že dřív bylo samozřejmostí přiložit ruku k dílu v tom, aby ta obec nebo to město vzkvétalo, a dnes se lidé spíše hledí sami na sebe.
1: Když mě vzali do party a nevím, dnešní doba má úplně jiný pravidla, kterým já už nerozumím. Ale přála bych, aby se něco z toho starého vrátilo. Přeju vám hezký vysílání, máte vůbec hezký pořady.
0: Děkujeme, Věrko. Tak ať už se doba pravidla mění jakkoliv, z vašeho vyprávění je cítit, že cestou k přijetí může být zájem o místo, o lidi, kteří v něm žijí, protože tak jste to měla vy, když jste přišla do té vaší vesnice, obce, komunity v těch 21 letech. Tak děkujeme, že jste se s námi podělila o svůj příběh. Přeji vám, ať se vám dobře žije ve vaší společnosti.
1: Já vám přeju zase další hezký vysílání, hezký náměty. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kolik let musíte někde bydlet, aby o vás místní přestali říkat, že jste náplava? Právě na soužití nově příchozích a těch, kteří mají v jednom místě kořeny po generace, se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. A vysílat s námi přichází pan Jaroslav z Pelhřimova. Zdravíme vás, vítejte.
1: Já taky, Jaroslav, zdravím všechny posluchače noční linky a vás. A první řadě moc děkuji za tuhle krásnou písničku od Michala Tučného, Kosmický Vandr. Jako country na mě velice moc potěšila a když si hromadu letu jsem jí zpívala s country kapelou Moravči v jedné vesnice u Pelhřimova, jako to už vzpomínám na to, je to hromadu let. Mm-hmm. A teď k tomu tématu. Takže, já na plavinina nejsem, já jsem tady starou sedlík Pelhřimově, žiju 42 let, táhnu na 43. rok a většinou těch Pelhřimáků si to tady drží, jako těch místní tady je hodně, jich tady jakoby je málo, když se mě doby ten nový přijde, spíš jakoby, jestli se mě jednou spíš provdá, z tohohle spíš strany, takoby, ale jestli se to bere jako naplavenina, to je těžko říct.
0: No, já myslím, jakoby, že ano,
1: přivdá,
0: ano, pokud to přijde nová osoba do nějaké nové komunity, tak o tom můžeme vyprávět. Tak jak, mm-hmm. jak to vypadá, když se něco takového stane? S koláčem asi nepřijdete uvítat nového člena, nebo ano?
1: Jako já jsem míru milovný člověk, protože má jakoby, že jako já každého, co tady má paní, myslím, že pojídala Věrka, že by, s těma chlebíčkama, že to má paní Věra, že jo, o tom hovořila něco, že také v té práci přírodový člověk, že ho ráda uvítá, popovídá si, že ho pozve na tu kávu, říkala, nebo takhle. Já s tím problémy taky většinou nemám, jako je co dokážu se pobavit s každým, a no mi nevyhovuje, tak od toho radši odejdu.
0: Dobře.
1: Ale teď bych třeba uvítal těm akcím, my tu máme letos vlastně teď tenhle víkend pouť, zase po roce, v Pelhřimově. Takže doba mít ještě chuť a náladu, tak se si teda ještě můžete ten den zavítat na pouť pelhřimovskou. No a...
0: Jaroslave, a jinak... jak dlouho teda asi trvá, když se z té náplavy stane starousedlík? Co myslíte?
1: Jako může se stát, ale nemusí se stát třeba nikdy. Byla jako náplava furt. Tak je těžko říct, ale to jako záleží, jako ty lidi přijmou. A ten člověk jako přijme jakoby ten, to okolí, no, těžko říct, taky se to nemusí stát, že tím starou sedlíkem už se ani nestane. Nebo tak vybrat nebudu, jakoby, že je furt jakoby ta, ten, co přišel a je furt moc pryč, jo.
0: Kdybyste se mohl rozhodnout znovu, chtěl byste žít tam, kde máte kořeny, nebo jste, nebo byste se raději...
1: Já jsem přímo Pelhřimák, já jsem tady rodilej.
0: Ano, ale nelákalo vás někdy přestěhovat se někam, kde vás nikdo nezná, začít znova?
1: To ne, jako já jsem to mohl udělat, já jsem to neudělal ani kvůli, a hrozně mě to mrzí kvůli přítelkyni, kterou jsem opustil, to, že jsem nechtěl opustit město. Mm-hmm. A to mě hrozně dneska hrozně mrzí, bylo to jen 42 kilometrů vzdálený do Havlíčkova Brodu a já jsem to prostě kvůli tomhle nepodnik a tak jsem ji tak jakým to ztratil.
0: No, tak ano, určitě i takové věci se stávají. Která místní tradice je pro vás tak důležitá, že byste nechtěl, aby zanikla?
1: Tradice? Tady na tradice už nám tady bohužel zanikla a to bylo město rekordů a kuriozit, co tady pořádali hromadu let. Ano. Ta tradice ta se teď proměnila na slavnostní města, takže jsou to, ty rekordy tady byly vyhlášeny, jako se říká, Pelhřimov v město rekordmanů nebo bláznů.
0: Ano.
1: Tak jak se to... Tady traduje o nás a je to jen takový jakoby říčka, ne? Že to budeme brát tak doslovně, jo? Abych nějaký urazil Pelhřimov a je to, jak se to jako říká.
0: Já teda ty blázny neznám, znám jenom ty rekordmany z Pelhřimova. Dobře. Ano?
1: Ještě, jaká otázka ještě k čemu?
0: Ne, Jaroslave, co říct si závěrem? Žije se vám dobře, žijete ve své obci dlouho, jenom tedy možná máte pocit, že jste kvůli tomu, že máte tak silně zapuštěné kořeny právě v Pelhřimově, přišel možná o možnost se setkat s nějakou láskou a zůstat
1: s ní. No, to bylo vážně, jako je, to už to bylo, že on je ta bydlet s ní a já jsem ten krok prostě nepodnikl, já jsem ten město nechtěl opustit, no. Ale dneska bych už určitě reagoval.
0: Že to bylo 45 kilometrů, to není taková dálka, aby ten
1: nebyla to dálka, ano, nebyla. Určitě ne, ale mrzí mě to, ale určitě už bych podruhé tuhle chybu neudělal a určitě bych jakoby s tím, tou naplaveninou se třeba i rád někde stal.
0: Tak uvidíte, co vás ještě potká. Děkuji za sdílení, mějte se krásně.
1: A ještě krátko, ještě zdravím taky panu Danu z Blanca, jestli ještě posloucháte, to jsem zapomněl. Tak jo.
0: Opatrujte
1: se. Paní Jarušku, krásný večer a všem posluchačům a vám šťastnou cestu domů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Možná jste pátou generací ve stejném domě, možná jste se do své obce, do města nastěhovali minulý rok. V noční lince dnes zjišťujeme, jestli na délce kořenů ještě vůbec záleží. Teď je s námi pan Olin z Kopřivnice. Dobrý večer.
1: Já vás zdravím, dobrý večer všem. Mám začít?
0: Ano. Můžete.
1: Já jsem vlastně naplavení na celý život, když to tak vezmu. Tak to první naplavení nabral, když jsem šel ze svého rodiště do Rožnova na Průmyslovku a byl jsem na internátě a potom na privátě. To je taky naplavení. Ale to se tak nějak nepočítá. Potom další naplavení nabral, když mě zavolali na vojnu na 2 roky. Tam nikdo tak neřekl naplavení. A první naplavení, když jsem se vrátil z vojny, tak jsem šel do paneláku v Rožnově na krátkou dobu celkem, protože pak jsem to změnil na Kopřivnici, kde jsem doposud. Ale můžu říct, že jsem se fakt opravdu ani jedenkrát nesetkal s tím, že by mě někdo řekl, že jsem naplavenina. Fakt opravdu ani jedenkrát. Možná to bylo jedenkrát, nebo potom jsem měl v průběhu, nebo když jsem byl v zaměstnání, tak jsem se musel přestěhovat na rok a půl do paneláku v Novém Jičíně. A tam jsme byli naplaveniny všichni, protože jsme se všichni nastěhovali do nového paneláku. A tam se to vyřešilo tím způsobem, že jsem vzal hlavinka z tyhovičky a prošel jsem celý panelák od spodu až nahoru a seznámil jsem se se všemi, kteří tam nastoupili. A takových 5-6 rodin tam bylo, které jsem znal už dříve. S těmi ostatními jsme se seznámili. A já v průběhu toho jsem se pasoval jakoby z takového údržbáře, protože jsem měl celkem dobře vybavenou jakoby vlastní dílnu, kterou jsem si udělal z kotelny. Jako kotelna. To kotelna nebyla, ale byla tam přivedený inženýrské sítě zvenku, to znamená teplá voda, topení a tak dále, to byl takový kamrlík. A všichni, kteří když něco potřebovali, přišli za mnou. Já jsem jim řekl, co jak potřebovali, půjčit brtačku, já nevím, kleště, nářadí, prostě všechno jsem měl, tak jsem jim napůjčil a prostě s tím jsem se takovým stal takovým, jak to nazvat, nezvoleným údržbářem. A bylo to v pohodě. Pak jsem se vrátil tady do Kopřivnice a žiju tady dodnes a opravdu jsem se nikdy nezetkal se slovem naplava. Ani bych to, i když se někdo tady nastěhoval, že tady spousta lidí cizích je, tak to nikomu ani se tady neříká, nebo já to neříkám vůbec určitě. Takže to je všechno těm naplaveninám v mém životě.
0: No, jak jste říkal, že jste takový neplacený údržbář, když je potřeba, tak přiložíte ruku k dílu a pomůžete. Možná, že právě ta vzájemná pomoc dělá to, co z té vesnice vytvoří skutečnou komunitu, že tam vlastně každý má to svoje místo a takový údržbář, tak to si myslím, že je v dnešní době hodně ceněné.
1: Dá se to tak říct, že vlastně je takovým spojovatelem mezi všemi ostatními, protože ten potřebujete tento, tak se zeptám tam se zeptám, jo, můžu pomoct, tak přijde. A to prostě je to taková příjemná komunita, si myslím. Takže pokud člověk chce samozřejmě a bude nějaký takový, nechci říct rypák, tak prostě si najde vždycky někoho, do koho se bude trefovat. Ale proč bych to dělal? To je zbytečné.
0: Jste vy právě ten, který rád navazuje nové vztahy s novými obyvateli?
1: No, jako nemám s tím problémy. Když někdo přijde cizí, zeptám se, pobavím se. Nemám problémy, opravdu.
0: Možná si vzpomenete, jaké to bylo a jak jste se cítil vy tehdy? Tak se snažíte to zpříjemnit těm ostatním. Není to tak?
1: No tak je pochopitelné, když někdo přijde do cizího prostředí, takže se cítí takový nesvůj, to je jasné. Zaprvé nezná, co, jak třeba příkladným, neví, kde je obchod, neví, kde je hospoda, neví, kde je tam železářství a podobně. A když mu někdo podá takovou pomocnou ruku nebo pomocné slovo, tak je rád samozřejmě, protože se tím zbaví takové nejistoty a Když takových lidí najde kolem sebe víc, tak se začlení, zapadne a je to prostě v pohodě. Není, já v tom nevidím problém. A strpčovat to je někomu jenom kvůli tomu, že se on někud přistěhoval, tak prostě proč ne? Proč teda jo?
0: A co je první věc, kterou by měl nově příchozí udělat, aby ho místní přijali, Oline?
1: No, záleží kde. Když je to v tom městě, v tom paneláku, tak zajít. Snažit se vlastně poznat to okolí a poznat ty lidi v tom vchodě. Třeba i tady v té noční relaci, teda v tom čase, co tady si povídáme, tak už tady párkrát proběhly diskuze, takový jedna paní si stěžovala, že bydlí panák už tolik takovou dobu a nikoho tam nezná. Proč je nezná? Protože nechce. Jinak si to nemůžu vysvětlit. Abych potom si stěžoval ještě to tady tlumočil do rádia, že mě sousedy neberou, protože nevím ani proč, tak a nemám zájem se s nima seznámit. Ale k té vaší otázce, takže bych zvládl ten panelák, ten vchod, to okolí, potom to už by se možná navázalo nějak sama, ale ideální to je na vesnici, když se někdo přestěhuje, kam jde, chlap jde do hospody, představí se, já bych to tak udělal, představím se, pánové, dovolíte, jsem ten a ten a ten, poručím vám štamplu, ať se neurazíte, nebo chci se nějakým způsobem přivítat tady s vámi, seznámit se, protože jsem cizí, budu potřebovat, protože mám rozestavený barák, nebo budu potřebovat něco, to můžu se na vás obrátit, děkuji, ano, když ne, když řeknu ne, tak prostě odejdu a je to vyřešené. Ale nikdy se tady toto nestane, na vesnici určitě ne.
0: Ano, tak důležité je prostě udělat ten první krok, nebát se.
1: Ano. Přijít, představit se a říct, jsem ten a ten, přišel jsem s tama, budu bydlet tady a tady. Asi tak nějak, já to tak nějak.
0: Kdo chce, tak
1: zapadne. Já teď nemám problém. No já už jarčím
0: v bruchu. To je dobře, že nemáte problém, to nepoznáte. Já myslím, že vás bych zrovna chtěla mít za souseda. Mějte se krásně, no, zavolejte zase příště.
1: Mějte se hezky taky, děkuji za prostor. Zdravím všechny moje známé kamarády a kamarádky. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl Miroslav Žbirka. Říká se, že domov není jenom adresa, ale hlavně pocit, že někam patříme. Kdy jste vy poprvé cítili, že místo, kam jste se přistěhovali, už je opravdu vaše? Nebo jste se nestěhovali a žijete už po generace ve vaší obci nebo městě? Paní Boženka je s námi. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já vás zdravím a všechny posluchače a chci se připojit. Já jsem vyrůstala na vesnici a asi do těch 30 roků tam jsem se tak vdala. Můj muž přišel z vojny, ten byl ze Slovenska a lidi ho na ty vesnici jako přijali, protože byl šikovný automechanika a prostě uměl všechno, že no a bydleli jsme v nájmu a naším jako přáním nebo prostě jsme chtěli vlastní bydlení. Tak jsme koupili dům v Hradci a přestěhovali jsme se v 66. roce v únoru o pololetních prázdninách do Hradce. Měli jsme, nebo máme tři děti a ty byly školou povinný, že jo, tak jsem je šla přihlásit do školy o pololetních prázdninách a pan řídící mě přivítal slovy, no, zase nějaká náplava. Já jsem byla, jako když mě dá facku, já jsem se na něj nemohla podívat, ale naštěstí tam byla paní učitelka, která jako děti hned jako vzala a říká mě, on to pan řídící tak nemyslel. A já jsem říkala, no, takový uvítání teda jsem ani nečekala. No, ale navázali jsme jako přátelství se sousedy, to nám trvalo asi měsíc nebo tak nějak, to sousedí, protože manžel, my jsme jezdili s nákladňákem, manžel ještě musel zůstat jako nějakou dobu v těch cihelen. No a pak přešel jsem do Hradce a tady se dost jako stavěly rodinný domky a tak a když se to jako rozkřiklo, nebo prostě se dozvěděli, že jako jezdíme u cihelen, tak občas někdo přišel a říká, přivez mě dva pytle cementu nebo prostě ve stavebninách. No a tak pomalu jsme zaplovali do toho přátelství tady, že jsme měli hodně jako přátel, pak ještě sem přišli i vojáci nebo důstojníci z náměště nad Oslavou a mezi nimi bylo dost Slováků, takže se jako jsme spřátelili a manžel byl šikovný automechanik, tak se to brzy rozkřilo a měli jsme hodně prostě takových těch známých, a který jako když potřebovali, tak přišli a manžel zase pomohl jim a docela jsme tak nějak jako zapadli. Já jsem se zapojila do Červeného kříže a k zahrádkářům a do Sokola a měli jsme hodně těch kamarádů, takže jako v celku i děti se brzy seznámili a tak, že nás jako přijali opravdu dobře a měli jsme tady jako no dobrý takový společenský život.
0: To je krásné, Boženko. Kaž by to tak fungovalo. A přitom to začalo takovou větou, jako tak je tady další náplav.
1: No, tím teda, ale já jsem už tím panem řídícím už jako nikdy se nesetkala, protože on pak odešel z té školy a No, chodili tady děti do první a čtvrtý třídy a pak do té devítiletky chodili na Nový Hradec. No, takže tak nějak to bylo jako...
0: Boženko, no. A poznáte už při prvním setkání, že člověk, který chce opravdu zapadnout, být součástí obce, opravdu bude dobrým parťákem, má třeba starousedlík určitou povinnost udělat krok směrem k novému
1: sousedu? Tak byly děti jako ve stejném věku, chodili do stejné školy, tak když jsem chodila na rodičovské sdružení, jo, na ty schůzky, tak jsme se jako seznámili i tam, tak tady sousedky pracovali, nebo byly zapojeny do hasičského sboru, tak když jako byla nějaká oslava, protože tady dost se toho pořádalo, bylo tady dost členů, tak vždycky přišli a říkají, pojď s námi, prostě nám pomoct, takže tak nějak, když si se mohla, a většinou to bylo sobotu, neděli, tak jako jsem s nima chodila a pomáhala jsem jim teda a no... Já nevím, dost jsme jako se brzy zapadli a dost jako těch přátelů jsme tady měli. Pak za námi jezdili na Slovensko na dovolenou, někteří je od na chalupu a pak i do vojenského klubu jsme se přihlásili a jako členy a tak. Prostě opravdu jsme sem zapadli, že tak nějak problémy jsme neměli až na sousedy, se kterýma jsme koupili dům.
0: Tak to se těším, že nám někdy popovídáte. Ale to až příště, protože v tuto chvíli už se musíme rozloučit. Tak děkuju za to, že nás posloucháte, že se zapojujete aktivně a budeme se těšit na vaše další návštěvy.
1: Všechny a přeji dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: fotbal, hasiči, hody, společná brigáda nebo posezení v hospodě. Někde právě tam začíná cesta mezi místní. Co pomohlo zapadnout vám a jak dlouho vám to trvalo? Ptáme se pana Standy, který volá od Brna. Zdravíme vás.
1: Já vás taky a všechny posluchače zdravím. No, mně se nelíbí tady to téma a ten název náprava. Mně to připadá takový jako hned zehonestující náprava. Náprava v řeci, to je přece něco, co tam nechceme. A já bych to bral třeba radši, že se někdo přistěhuje, když už to musí být.
0: No, Stano, já vám úplně rozumím a víte co, ono to tak právě někdy je, že někdy někoho bere jako tu náplavu, jako někoho, koho tam právě nechce. A proto o tom mluvíme, kdo má takovou negativní zkušenost, kdo třeba zažil něco takového na vlastní kůži, nebo kdo byl na té druhé straně.
1: No ano, no tak já myslím, že cílem lidí všech je přátelit se, seznámit se. A já jsem vlastně kolikátý, já mám bydliště, tak u rodičů, kde jsem vyrostl, potom jsme dostali s manželkou první byt, jsem byl sice malý, pak druhý, ten byl velký, a když nám děti vyrostly, tak už zase byl pro nás moc velký, tak jsme zase ten vyměnil do dalšího. Nikde jsem neměl žádný problémy se sousedama. Základem je, já jsem typický městský člověk, jo? Takže ve městě je to trošku jináč, tam se jeden v paneláku může zdát jako celá vesnice. Tak v prvé řadě lidi zdraví. Přistěhuji se, potkávám tam lidi. Každého pozdravím, jedu do práce, no dneska už ne, přijdu na zastávku trolejbusu, tam jsou nějací lidé, já je neznám. Ale připadá to takový divný, abych tam přišel a mačky, že tam postaví. To řeknu dobrý den a ono to přijde samo. Lidi spolu naváží hovor a pak máte známy nejenom z toho paneláku nebo domu, kde bydlíte, ale máte i v celé té oblasti, třeba na celé ulici. No, pejskaři chodí s pejskama na procházku. My jsme kdysi mývali pejska, no teď už nemáme, ale když je potkáme, to vždycky pejska pohladíme. A lidi s váma promluví, prostě nemáme s tím problém, ale prostě mně se nelíbí, když někdo řekne náplava, a zejména na vesnici, protože mám kamarády z vesnice a přátelé máme z vesnice a jezdíme se navštěvovat, tak zrovna na tom venkovině to připadá jako, že to je náprava, ten mezi nás nepatří, protože na venkově ti obyvatelé, ty vesnice jsou jakoby jedna rodina, i když spolu nejsou příbuzní. Tak nějak mě to připadá. No to by bylo všechno, co bych tak tomu řekl. Základem je s těma lidma se zdravit a nejenom ve vchodě, jako v domě, ale i na ulici, třeba aspoň blízkosti vašeho domu, nebo když potkáváte lidi při cestě na zastávku trolejbusu, u nás jezdí se i v Kolotovici trolejbus, tak prostě každý ho pozdravit, ať je starší nebo mladší, to je jedno. Samozřejmě děti ne, ale dospělýho člověka, to dejme tomu i od těch 20 let, jo, i když jsem se přistěhoval a bývám 60 skoro, nebo 50, tak potkávám 20 letého kluka, nebo má ovoj. No a nevěděl člověk zase na kamarád.
0: Stando, vy jste začal hezky, že by bylo dobré, kdyby spolu lidé žili dobře v míru, kdyby vytvořili místo, kde se dobře žije všem. No a právě ta ochota udělat krok k tomu druhému rozhoduje o tom, jak se z té náplavy časem stane jednoduše soused. A to už je vlídnější slovo, to mi určitě dáte za pravdu. A možná, že samozřejmě ta cesta toho pozdravení se je ta správná. Souhlasíme s vámi a určitě řada posluchačů přitakává. Děkuju.
1: Řekl bych strašně důležitý a asi takhle. My jsme s manželkou Trumpovi, teda bývalí Trumpovi, protože já jsem potom 8 let, dostal jsem takzvaný zelený základ, tak teďka se zdržujeme spíš doma. A my jsme teda čundrovali a chodili jsme přes vesnice. A to je, víte, co je zajímavé? To se vám ve městě nestane. Na vesnici jdete, tam si hrají děti, a jde kolem ní dospělé a oni všichni, dobrý den, dobrý den, dobrý den. Což na vesnici, ve městě se vám kolikrát nestane a i děti, které bydlí s váma ve vchodě. Ve vchodě nepozdravím. Ale to jde odstranit. To tak tomu dětem řeknu ahoj. No a ona mě začne říkat ahoj, ale už jsme kamarádi.
0: Ano, už se to naučíte. Tak děkuju, mějte se dobře, zavolejte zase někdy příště, Stando. Zdravím.
1: No já jsem se pokoušel volat asi 100krát a teď se mě to podařilo po druhý život.
0: Tak do třetice všeho dobrého se říká.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, krásnou noc, milí posluchači. Půlnoc je za námi a před námi druhá společná hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková a připomínám naše dnešní téma. Starousedlíci versus náplava. Povídáme se o tom, jak se žije těm, kteří jsou někde doma po generace a těm, kteří přišli odjinud a své místo mezi sousedy teprve hledají. Co pomáhá tomu, aby se z nově příchozích stal jeden z nás? A co naopak dokáže soužití zkomplikovat? I ve druhé hodině budu ráda za vaše příběhy a zkušenosti. Volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 13 minut po půlnoci. Krásnou noc přeje Jarka Barboříková ze Zlínského studia. Na jedné straně věta, vy nevíte, jak to tady chodí. Na druhé, kdyby se nic neměnilo, nikam bychom se neposunuli. Dnes dáváme prostor oběma pohledům. Tak i o tom můžeme mluvit v dnešní lince Českého rozhlasu, v dnešní noční lince, protože máme krásné téma. A to zní starousedlíci versus náplava. Možná jste pochopili význam těch vět. Uvidíme, pan Robert si s námi teď bude povídat na toto téma. Zdravím vás.
1: Dobré ráno. I když to vypadá ještě, že je večer, protože je tma. Jinak chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teď k tématu. Já jsem bydlel od jak živa v Olomouci. Jediné stěhování, které bylo, si nepamatuju, protože jsem měl jeden rok. A mamka s taťkou tehdy bydleli v Brane, ale stejně jsem se narodil v Olomouci. No a pak přišel brácha na svět, nevím, co to rodiče napadlo, rozešli se. A potom dlouho byla mama sama, našla si jinýho muže. My s brácho jsme si s ním nerozuměli, protože měl děcka z předchozí rodiny. No a rozhodlo se, že prostě koupil dům v Lutině. A tak to tak udělali a začali to spravovat. A já jsem jim řekla, brácha taky, říkám, dělejte si, co chcete, jo, my s váma nikde nepůjdeme, já jsem v Olomouci doma, u toho taky zůstalo. Klidně se mě, Jurško, ptete.
0: No tak určitě mi povídejte o tom, jak jste se cítil tam, kde jste se nastěhoval naposledy. Protože já nevím, jestli žijete, jestli jste už dokončil to vaše vyprávění, jestli jste stále na tom samém místě.
1: No pořád jsou v Olomouci a jsou spokojené.
0: A nebudete nic měnit, protože jste spokojený?
1: Není důvod. Ale kdyby se něco vážného stalo...
0: Ano? Roberte? Slyšíme se? Ne. Tak tentokrát nás naše telefonní linka zklamala. Nedoposlechneme si váš příběh. Nevadí. Dáme si písničku od Elánu a potom bude povídat další z vás. Dnes mluvíme o tom, jaké to je nastěhovat se

0: To byla kapela Elán, skončila 20 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. My ale nekončíme, my stále pokračujeme. A to ve vyprávění na téma starousedlíci versus náplava. Soužití, tradice a nové pohledy. Kdo volá? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tady je posluchačka, která žije ve své obci, kde se narodila. A žije tady 86 roku, bydlím 14 kilometrů od Prostějova.
0: A vaše jméno?
1: A vaše jméno je Věra.
0: Věruško, Pospíšilová. Pokračujte.
1: Uh-huh. A Jaruško, já teda tady žiju, narodila jsem se jako jedináček. Mám ráda ale strašně lidi a hodný lidi. A řeknu vám, nikdy jsem nebyla ráda, když se někdo z Obětkovic stěhoval. Já jsem to někdy i opakala. Já jsem naopak byla ráda, když se sem lidi přistěhovali. Ale v dnešní nově

0: době už je to trošku jiný. Staří lidi pomřeli, já když jdu po vesnici a dívám se po těch domech, kde ti lidi bydleli a jsou pryč, tak je mě z toho smutno. A ti noví, co se sem stěhují, hodně taky z měst, tak oni teda, já každého, koho potkám nebo uvidím před domem, přivítám, řeknu jim, že jich vítám mezi nás a že doufám, že se jim bude tady mezi náma líbit. No a tak teda se snažím s každým navázat řeč. Oni potom, když jdou po vesnici, potkají člověka, pozdraví, to teda pozdraví, ale jinak se žádná řeč s náma nevede. A mě to teda dost trápí, protože já mám ráda lidi a ráda si s lidima kousek řeči dám. No.
1: Když tak procházíte tou obcí a vzpomínáte, kdo kde kdysi bydlel, tak to znamená, že ta obec je pro vás takovou živou kronikou a já rozumím, že ta místa, ty domy, kolem kterých jdete, tak vás přivádí zpátky do minulosti a vzpomínáte na ty konkrétní příběhy a lidi, kteří tam bydleli. To je samozřejmě, já to mám třeba tak úplně stejně a nevím, až mi bude tolik, kolik vám, tak to už budu nostalgická ty úplně. Ale mně to přijde krásné, citlivé, já si myslím teda, že by to tak dokonce mělo být. Ale pochopila jsem teda z toho tak, že teď vás nikdo nezastaví a nepovídá si s vámi. Nebo no, ne v takové míře jako tehdy.
0: Jaruško, z těch přistěhovalých nikdo, to jsou mladí lidi, no máme tady jednoho přes jeden dům bydlí, pan policajt je to, slouží v Olomouci, tak ten jediný ze všech promluví na člověka, ale jinak nikdo, každý proletí pozdraví a jinak se nebaví, vůbec se nebaví, ti lidi nemají, a to jsou lidi z měst, takže oni nemají vůbec zájem o komunikaci. No taky já už mám věk, že, tak si asi říkají, co by jsme se ze starou babou vybavovali, že?
1: Já samozřejmě to nemohu vědět určitě, ale myslím si, že to nebude o vás, ale že to je tak, že ta doba je tak rychlá, že člověk má pocit, že ani nemá čas se zastavit a s někým si prohodit nějaké to vlídné lidské slovo. A schválně jsem řekla, že má pocit, že nemá čas, protože my ho máme, my bychom si ho mohli udělat, ale jak si jsme tak jakoby vtáhlí do toho rychlého kolotoče, ale zní to jako smutná proměna, teda vám řeknu. Nicméně si myslím, že ty věci mají vývoj a jak začnou ti mladí stárnout, tak budou jako vy.
0: No, já teda opravdu jsem z toho udívená, to už zdaleka není tady život takový družný a pohodový, jak býval. Teď třeba obec se tady snaží, vždycky dělají začátek prázdniny, já tady bydlím blízko Sokolovny, takže se dělá setkání na hřišti tam, posezení, pohoštění a ti lidi přijdou, ale oni na vás nepromluví, oni si hledí si každý sebe, no to je něco, pro mě je to něco strašného, opravdu, že něco strašného. Ti lidi nemají k sobě prostě žádný kontakt nebo úctu, když já říkám, pozdravím každého, přivítám do dědiny a já se ještě nestalo, když se sem někdo přistěhoval, aby ho nepřivítala, každého přivítám. Každýho. A po času se potom třeba aj zeptám, jak se vám tady mezi náma líbí. No tak tady ten přes jeden dům, pan Chaloupka, tak ten mě řekl a pochází z Brna. A ten mě řekl, že jsou spokojeni, že je tady klid, že to není průjezdná vesnice a že se tady pořád něco děje, takže jsou velice spokojeni. No a těch druhých už se ani neptám, protože oni se ani nechcou se mnou zastavit, tak pozdraví ho, proletí ho a jdou dál, no.
1: No, možná, že byste mohla být tím člověkem, který by to nevzdával a tady tu hezkou sousedskou tradici byste mohla zase vrátit možná do těch ulic. Oni to možná neznají, jestli přišli z toho města. Možná, že tady by mohl být i ten zakopaný pes a že když uvidí, že si třeba povídáte někde s nějakým jiným sousedem, tak to pochopí, že to prostě patří k tomu životu. Ono to opravdu nemusí být nějaký zlý úmysl, ale možná jim to ani nepojde.
0: To já vím, že to není z jejich strany zlý úmysl. To já si myslím, protože nemají důvod. Já každého slušně jsem přivítala a vždycky jsem říkala, doufám, že se vám tady bude mezi náma líbit. Já jsem ráda, že jste mezi nás přišli. Víte, a tak, jak to by vám mohli říct, nastěhovali, že tak já jsem každého přivítala, kdo jsem přišel. A nikomu bych nikdy neřekla náplava, pa naopak. Jsou ráda, že se sem někdo přistěhuje.
1: Tak já vám budu přát, aby těch lidí, kteří se s vámi cestou zastaví, přibývalo. Děkuju za milé povídání a ať se vám ve vaší obci, kterou máte celý život, tak ráda žije pořád hezky. A jinak teda, my si s vámi budeme povídat vždycky rádi. U nás se můžete zastavit kdykoliv. Ať se vám daří, Věruško.
0: Vy smějte se, Jaruško, moc pěkně a přeju vám hodně, hodně, hodně zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Marie z Vysočiny je s námi v noční lince Českého rozhlasu. I vás vítáme a srdečně zdravíme.
1: Děkuji, no. Já jsem se od 22 let odsla tady na Vysočině, víte, od Brna jsem pocházela. A ono se tady tak těžko zvykala a ty lidi ke mně měli takový zvláštní vztah, jakože pocházím od města, jo, tak se mě tak jako stranili.
0: Počkejte, no. Paní Marie, a to bylo kvůli tomu, že jste právě z města, anebo by se tak chovali, i kdybyste přišla z nějaké vesnice?
1: Namyšlená, nebo takový řeči o městě, ale to nebylo nic, ale potom jsem si zvykla, potom až dvě děti a to, tak jsme se zpřátelili a všechno, ale chtěla bych říct, že jsem nastupovala do ústav sociální péče, se to jmenovalo Křižanov, to byly ty děti postižené. No a tak ten pan vedoucí mě tak hezky přivítal a ty děti zahráli, oni byli velice šikovní, víte, obratní a to, a hráli taky na nějaký nástroj a tak tam měli harmoniku, jo, a kytaru a tak mě zahráli. Já jsem úplně plakala, mě to tak dojalo, jo, úplně jako, jo, to jako, no a tam jsem se zpřátelila potom s lidima, to víte, moc nás tady nebylo mladých, no ale to se měli ty děti, tak jsem jako potom se už jako tady tohle, ale dlouho jsem si tady zvykala, no, než jsem přišla na to, že je tady hezky, tak.
0: To chápu, tak to nebyl úplně jednoduchý začátek.
1: No, nebyl, no, nebyl. A teď jsem ráda, to víte, mě už 76 roku a jsou ráda, že jsou tady. Je tady krásně, je to Vysočina, máme tady pěkný rybník na nás a takovou upravenou vesnici jako čistou a celkem jsem spokojená, no. Tak.
0: A jak moc soudržně tam spolu žijete jako komunita?
1: Ale no tak to moc ne, to jako to už tady je víc těch starších lidí, jako teda mladých přikází, víte jak mluvit. A už děti mají a to, takže my jsme ti starší, už jsme jako na řadě, jak se říká, jo, že jako už je nám hodně roku, no některé mi už teda 88 taky. No tak, ale tak, když se potkáme, pozdravíme se a taky promluvíme, to zase jo, to jako ano. No a ten rybník, to je tady krásný, to je taková rarita obce, víte, takový veliký rybník, jako se pěstují ryby a to vždycky je rybolov na jaře.
0: Mm-hmm. No, máte tam takže mnoho společenských akcí?
1: No teďka ne, no, bývali. A teďka je tam tak, bylo teďka rozloučení s prázdninami bylo, no a o pouti bylo tady takový trochu pohřištění a posezení, no. Sem tam něco je, ale dělalo se toho víc, no a teďka nevím, no, si lidi nemají tolik zájem. Teď bylo rozloučení s těma prázdninama a dětské den, jo, taky dělali, tak to bylo taky pěkný, no. Mm-hmm. Jo, já jsem spokojená, já jako si nestěžuju.
0: Tak to má být, paní Marie. Tak děkujeme, no, za vaši návštěvu u nás.
1: Taky děkuji, mějte se moc hezky a přeju vám hodně zdraví.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje za 6 minut, je tady 1:45. Já vítám další volající. Krásnou noc.
1: Haló, slyšíme se.
0: Ano, už jste s námi ve vysílání, vítejte.
1: Tak, krásnou noc, tady Iveta.
0: Iveta z Olomouce, povídejte, co vy, jestli jste se někdy považovala za náplavu, jestli jste přišla do nové obce nebo města, anebo jestli žijete už po generace v jednom
1: já
0: domě.
1: Já jsem se normálně fakt zasmála při různých příbězích. Ano, já jsem rodačka z Olomouce, jsem se narodila v Olomouci, žila tam plno let, já nevím, přes 32 let a přistěhovala jsem se po letech potom s přítelem, tedy já jsem teď sama, ale přítel za náma chodí na návštěvu, mám pejsky, tak říkám za náma. A přistěhovala jsem se do jedné vesničky, teda za Olomoucí a jak mluvila ta paní, ta těch 86 roků, jak má, že se s ním nikdo nebaví, tak tady by se mnou by se jí to nestalo. Já třeba mám těžký nákup, tak tady máme obrovskou, oni tomu říkají přehrada, ale já tomu říkám rybník. V tom rybníku jsou kapři, štíky, i ulovili uhoře chlapi, jo, jsem se jich ptala, co ulovili, v noci šli a říkali, máme uhoře. A já když mám těžkou tašku, já si sednu u toho rybníka, u té teda přehrady, a sedím, hledím na tu hladinu a jak říkala ta paní, vše je opravdu o lidech, to slovo náplava, jak říkal ten pán, to je fakt tak hrozný slovo. Já jsem ani nevěděla, co to je, protože já jsem si vždycky myslela, že náplava je něco s vodou, že s rybníkem, s řekou, tak náplava. Ale toto tady, jeden takový machr, já už tady bydlím 7. rok, je tady nádherná příroda, teda les, sice ten les vypadá hrozně, tak je prořídlý, ale je tady příroda, louky, pole, jo, baráčky, chaty, domy, nebo domky, chatky a ta náplava, to slovo, to mně připadá strašný, opravdu. Tady jeden takový machr sportovní, jako je šikovnej chlap, jednou to vyslovil, že jsme, tenkrát jsme byli dva tady, že jsme náplava. A teď tam mají takovou malinkou hospodku rodinu, protože tady není hospoda v této obci. Takže chlapi za pivem jezdí tady na věž, na pivo, anebo teda do Olomouce, nebo já nevím, do Chválkovic, do hospodek na pivo. Tady není hospoda, to je závažná věc, jako jo, když není v obci hospoda, je tu teda. A co chci říct, ta náplava, to je strašný výraz. No a teď chci říct, že to o tom chování, přesně jak říkali ti lidi, musíte opravdu pozdravit, jo, pozdravím, já ty lidi neznám, prostě jsou tady 7. rok a mně se teda podařilo, ze začátku jsem pro ně byla, ti lidi vás nechcou prostě vzít mezi sebe. Jsem to tak cítila srdcem, ale jde o to, jaký jste člověk, jak se chováte, jak vystupujete, v obchodě pozdravím, bavím se, prohodím pár slov, na zastávce, jak ten pán říkal, že mají trolejbus, tak autobus tady jezdí, na zastávce jdu, pozdravím, je tam třeba nějaká starší paní, jde z té hrušky, má nákup, jo, sedí tam, já přijdu, dobrý den, a říkám, prostě ona mi třeba řekne, kam jedu a já říkám třeba, já jezdím ráda nakupovat do Lidlu, protože v té hrušce je to dost drahý, tak jí říkám, jedu do Lidlu, jo, prohodíme pár slov, a nebo já jdu na to přes psi, já miluji psi, já mám sama pejsky a jdou tady nějací lidi plavit psa, jo, se koupou tady v tom rybníku ti pejsci a já třeba řeknu, jak se jmenuje, jo, to je hezká, nebo to je pes, nebo fenka, kolik má let, jak se jmenuje, příště jde ten pán, je na druhé straně rybníka, on mě mávají, jo, pak je to o té komunikaci, jak řekla ta paní. Pozdravit, zeptat se, a jak říkala ta jedna paní, že jí chyběl ti lidi, jo, že tam bydleli, už tam nejsou, mě to taky chytá za srdce, tady chodil jeden pán sedět na tu lavičku, a já už jsem ho tam pak neviděla a tak taky úplně brečím a jsem se dozvěděla, že je někde v ústavu, tak jsem z toho nešťastná, nebo tady kvůli psu umřelo těm lidem, jo, já úplně to prožívám, já vždycky brečím, jo, já, jako ona zemřela, co se jí stala, teď jsem z toho špatná. Takže tak to je. Je to, jo, a je tady plno akcí a ze začátku ti lidi vás nechcou vzít mezi sebe a jsou ty akce, hudba, teď bude ahoj prázdniny s dětima, pořádají to ti hasiči dobrovolně, je to pěkný. A já tam kolikrát zajdu, jenom tak si sednout prostě, ani si nemusím dát nic k jídlu, tam je třeba taky bušty, makrely, já úplně bulím. Bušty, makrely, pivo si tam hasiči buchnou, basu, jo, piva a kolikrát tam sedím, a i když tam mají hudbu, tak se tam jdu podívat mezi ty lidi. Sednu si tam, mám radost, dívám se, jak tančí, jo, jo. Co si dali dobrýho, kolikrát tam jenom sedím, ani si nic nekoupím, jo. Prostě tak, je to o tom, jaký jste člověk. Potom jsem tady pomáhala jednomu pánovi starému nakupovat, chodila jsem mu vařit, on byl vdovec, už starý člověk a lidi si mysleli, že to dělám, že chci jeho domek, jo. Já jsem to ani na to nepomyslela vůbec v srdci. Já mám svoje tady, já jsem říkala jednomu, co bych s tím dělala. Jo, prostě tak, pomoc člověku druhým, nebo tady mám sousedy dva, tam žijou sami chlapi bez žen a kolikrát neměl léky nebo něco, prý nemáš nějaký léky na bolest a takový.
0: Tak. Ivetko, já si myslím, že je to přirozené, že s lidmi, kteří odešli, odchází i kus vzpomínek na tu obec, jaká bývala dřív, to se vracím k tomu, že vás mrzí, když už na lavičce třeba nikdo nesedí. Vy jste přitom sama přišla kdysi jako náplava, ale teď už se cítíte být úplně jako doma, chodíte na místní akce, takže jste vlastně krásným příkladem toho, že časem se z nového souseda může stát opravdový místní. Tak ať vám ten pocit sounáležitosti a radost ze setkávání s lidmi, kteří ještě jsou kolem vás, vydrží co nejdéle. Děkuju za zavolání.
1: Potká. Tak o mě chválí. Máte krásný vlasy, nebo dneska jste barevná, mám třeba hezkou halenku. Já říkám děkuji, jo. A teď jsme se bavili, říká, to je horko. Já říkám, no, není voda, říkám, nejsou peníze, vždycky něco prohodím. A ti lidi vás rádi pak potkají, opravdu. Takže teď mám pocit, že konečně sem patřím, jo. Po 7 letech ale. O 7 letech.
0: Hlavně, že už tam patříte. Děkujeme, Ivetko, musíme se rozloučit, je čas. Mějte se co nejlépe.
1: Děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Kup mi den, kup mi

0: A jsme v závěru dnešní noční linky. Je před námi posledních pár minut a tedy i poslední příležitost vrátit se k našemu dnešnímu tématu, ke starousedlíkům a nově příchozím. Co vlastně rozhoduje o tom, kdy se z cizího člověka stane náš člověk? Na to se ptáme paní Marie. Vítejte, odkud voláte?
1: Od Pardubic.
0: Máte slovo.
1: Já jsem se přivydala z Prahy na vesnici, na malou vesnici a nemůžu si vůbec stěžovat, že by mě tady lidi nepřijmuli. A v dnešní době, jak tady máme, takový tomu říkám jako sídliště, ale je to ve vesnici, co tam mají postavený lidi většinou prostě z nějakého města, domky, tak s nima se ani neznáme, protože oni vyjedou od domku autem a k domku zase přijedou autem. Jedině pak večer, když jdou třeba na procházku s pejskem, tak je na dálku vidíme, jo. Ale mám tady mladý sousedy, teď úplně nový, postavili si vedle nás dům. A ty hned, když začali stavět, se přišli představit, jo. Mladí lidi, teď mají malou holčičku půlroční, už tady bydlej a jsou úplně perfektní. Protože já už jsem taky hodně v letech, tak hned mě nabídí, když budu potřebovat někam dovíst, anebo protože mám rodinu, která velkou, ale všichni jsou mimo obec, takže mě dovezou, když budu potřebovat nákup přivízt, že mě přivezou. Úžasný jsou úplně.
0: To je bezva, že to ještě takto může fungovat.
1: No, může, ano. Já jsem si říkala, jestli se dovolám, že jako opravdu jsem tady spokojená a už jsem taky vdova leta letoucí, takže jsem to jako tak bereme, scházíme se důchodci, taková skupina menší, taky jsme náplava, mimo jednoho pána jsme všichni náplava, ale my si z toho děláme legraci, protože dřív vůbec prostě tohleto slovo neexistovalo na vesnici. To až poslední roky se to nějak tak lhojmulo, tak si z toho děláme vyloženě legraci.
0: Děkuji, Marie.
1: Tady, prosím?
0: Děkuju, že to tak hezky říkáte. Já vlastně s vámi souhlasím. Slovo náplava dříve neexistovalo nebo se nepoužívalo. A ano, zní to malinko hanlivěji, ale ono to tak opravdu je, že se někdo nemusí cítit dobře, když přijde někam do nové vesnice nebo do nějaké nové komunity. Takže chviličku trvá, než se zajede, než si zvykne. Vy jste co měla jako ten hlavní klíč, že se vám to podařilo?
1: No hlavní klíč bylo to, že jsem prostě vyučená švadlena. A začala jsem manželový mamince šít, ona byla hodně silná a prostě už skoro nic na sebe neměla tehdy před 60 lety prostě nic nebylo takové pro ty silnější ženy. No a to se tak strašně rychle rozkřiklo, že já jsem prostě měla tolik práce, že jsem nestíhala vůbec. Byla jsem pak na mateřský 10 roků, takže jako opravdu tu vesnici jsem zásobila svýma rukama.
0: Takže tou službou jste si tam získala svoje dobré místo, pracovala jste dobře, lidé to ocenili a zapadla jste. Ano,
1: ano, ocenili to lidi. Ano.
0: Tak děkujeme, Marie, že jste nám uzavřela dnešní noční linku. Loučíme se s vámi.
1: Není zač, všechny pozdravuju a vám taky přeju dobrý návrat domů.
0: No, tímto dnešní noční linku uzavíráme. Děkuju vám za všechny vaše příběhy, vzpomínky, zkušenosti. Ať už jste někde doma od narození, nebo jste si své místo mezi sousedy museli teprve najít. Přeji vám, abyste kolem sebe měli lidi, se kterými se rádi zastavíte, pozdravíte a prohodíte pár slov. Klidnou noc přeje Jarka.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

To bychom to bývali byli schytali, kdybychom takhle leda byle pozdravili neslušně brý den. To se muselo hezky. Dobrý den, dobrý večer. Takhle my jsme byli vychovávaní.

Vítáme vás u naší 100, kolikátá je to hodina? 112. možná, nebo 111. Já už, Žando, to, abychom přestali brzo počítat, ne? To už do tolika ani počítat neumíme.

Takže vás vítáme u té naší hodinky vzpomínání. Vážíme si toho, že jste si nás na vašem rádiu naladili a zapnuli a že nám umožníte, abychom vám dělali společnost. To zní hezky, že jo? No, musíme být na sebe slušní, jo?

Tak co, jak je? Jak to jde? Když se dva kamarádi potkají, nebo dva známí, a odpověď zní, no, ještě dejchám. Nebo jde to, ale dře to. Nebo nestojí to ani za hovor. Tak se na takový otázky, jak se máš, odpovídá v našich krajích. Kdežto venku? Na otázku třeba Angličana. How are you? How are you? Což je tedy, jak se máš, a taky trošičku to může být i nazdar. Tak každý Angličan odpoví. Thank you, I am fine. Děkuju, mám se dobře. Všimněte si, že nejdřív poděkoval. Thank you, díky. Za to, že někdo má zájem, jak se má. Mám se dobře. A nekňučí, jako u nás, jde to, ale dře to. Protože kdyby vytahoval kopita z rance, jak tak ráda říkala babička, on vytahoval, otravovala mě celý odpoledne, vytahovala jenom kopita z rance a kňučela, jak se jí vede špatně a přitom dělá houby. Nedře se vůbec tak, jako se dřu já, říkala babička. Mohla by se mít krásně, a ne, ona si toho neváží. Takže kdyby vytahoval ten na otázku, jak se máš, kopita z rance, v našich krajích je úplně běžný vytahovat kopita z rance a kňourat. Kdežto kdyby takovej Brit bědoval, že se má špatně, tak se sám odkopává a ukazuje, že je v podstatě neschopnej, tím se znemožní a takovýmu se lidi zdaleka vyhejbají. Tam lidi mají rádi zář a prosperitu. U nás je tomu právě naopak.

0: U nás, kdyby někdo na otázku, jak se máš, odpověděl, mám se dobře.
1: Cože, dobře se máš, jo?
0: By zněla odpověď. A hned by byl podezřelej, hned by mu bylo záviděno. Hleďme se, to musí být pěkný kvítko, to musí být pěkný hochštapler, když si tak klidně říká, že se má dobře, ne? Co si s tím máme počít? Závist kvete pořád u nás, divoce jako divoký plevel. Ono celý život vlastně jde o život. Každýmu. Dnes a denně a každou vteřinu, každou minutu. Jak si někdo sedne za volant, jde mu o život. Jak někdo vystrčí hlavu z baráku, jde mu o život. Protože může spadnout taška ze střechy. Nemluvím ani o takových věcech, jako že stačí, aby se zbláznila jedna buňka, kterých máme v našem lidském těle miliardy a zvrhlo se to v nějakou... ani o tom nemluvme. Lidem jde o život a ještě si závidějí, blázní starý.

Celý život jde o život. Už od dětských let, když si vzpomínám, to někdy byly hry, že mě dneska vstávají chlupy hrůzou. Co my jsme dělali se střelným prachem třeba, jo? Nebo jak jsme škrabali sirky, hlavičky sirek. A do dutejch klíčů, to jsme nemohli vidět dutej klíč. Hned jsme ho čorli, hned jsme ho stopili do kapsy, staříčky z dutý klíče. Víte, co jsme dělali? Seškrabávali jsme ze zápalek ty hlavičky, hořlavý, ty hlavičky, no jak sirky se, že jo, jsou mají namáčený hlavičky. A tu drť z těch hlaviček sirek jsme opatrně pečlivě nasypali, aby se ani kousíček nám neupad vedle. Jsme nasypali do toho dutýho klíče, ucpali jsme to hřebíkem, přivázali jsme to tak šikovně na provázek. Teď jsme s tím klíčem majzli tím hřebíkem tou stranou, kde byl ten hřebík zastrčený do té dírky, vyplněný tím hořlavým, tou hořlavou zápalkou, směsí z těch zápalek jsme majzli od ten šutr. To byla taková rána. No a nejenom to. Sami jsme si vyráběli zbraně střelný, ostrý. Naplňovali jsme flobertkový patrony, jsme otevírali a tam do toho jsme strkali volověné kuličky, které jsme si sami dělali. Flobertku, to nebyl problém si sehnat nějakou trubičku, na gumičku to bylo všecko, no ale stříleli jsme ostrýma, který jsme si sami dělali. To, že jsme se nepostříleli, to byl zázrak. Nebo jak jsme blbnuli, když jsme skákali z vejšky. Jednou si, to bylo v Rakovníku, v jamce, to jsme chodili na tělocvik do jamky, dneska už tam stojí bytovky, za Měšťankou nahoře. A tenkrát tam byl tak hezký akátový a břízový les. My jsme si hráli na honěno a někdo upad a vymknul si ruku a kňučel a nechte mě bejt, říkal a dělal frajera. A my jsme říkali, mohl jsi si zlomit ruku a víte, co nám řekl? To mě nevadí, protože můj táta je doktora, on by mě to spravil. No, nevážil si života ani zdraví. No a vůbec nejhorší bylo, když jsme se doslejchali o tom, když přijela Rudá armáda a někdo už v době míru po válce, třeba nešťastnou náhodou, někdo někoho zastřelil z rudoarmějců. To se stávaly takové věci, že si nezajistil samopál a byli třeba dva mrtví. Celý kraj zdrtil výrok oficíra, ruskýho důstojníka rudoarmějce, který řekl doslova, e to ničevo, nas mnogo.

Это ничего, нас много, а у нас не так. У нас є жизнь, живот, богатство, протože нас є мало. А живот někdy, jak píše Bohumil Hrabal v knize Obsluhoval jsem anglického krále, jak tam říká tomu pikolíkovi, pamatuj si, když se život jenom trochu povede, tak je krásný. Ta scéna, jak si rovná na koberci ty 100 koruny za ty prodaný, co to tenkrát, s čím to kšeftoval ten cesták, jak ho navštívil ten malej pikolík a přines mu vodu, nebo pivo, nebo čaj, minerálku. A to je, on tam leží na tom koberci, v tom pokoji, v tom hotelu. Já nevím, jestli to byl hotel Tichota. No, vždyť jste četli anglického krále, nebo si ho přeštěte, to je nádhera. A takový břicho veliký má ten cesták, ten obchodník. Ta minerálka mu v tom břichu žblochtá, jak jí do sebe leje. A tam ten malej pikolík vidí, celý koberec je posázený 100 korunama. On mu říká, to je krása, co? To jsem si vydělal za posledních 10 dnů. Peníze, to je nádhera. Pamatuj si, když se život trochu povede, tak je krásný. A obrátí se na druhý bok, aby se podíval na druhou stranu, kde je druhá várka těch 100 korun, který leží na tom koberci. A v tom břichu se mu ta minerálka, kterou pil, zažblochtala, jak se převalil. Když se život jenom trochu povede, tak je krásnej. Vidžando, ty rozmazlenej papoušku, zaspíváš nebo ne?

celý život jde o život. Já když si vzpomenu na ty doby po válce, co jsme měli střeliva, nebo s těma klíčema, jak jsme vycpávali těma nastrouhanýma hlavičkama od sirek. No to byl malér jednou, to si nechte teda vyprávět. My zrovna jsme to měli tak pěkně všecko udělaný. Tam každý měl klíč, vycpanej těma sirkama, strčený tam ten hřebík a stáli jsme u takového velikého kamenu, že budeme jeden po druhým ten svůj klíč odpalovat. No jenom, že nevšimli jsme si, že naproti, kdo to tenkrát byl? Pan Pertl. No jo, pan Pertl měl zapřežený krávy a zrovna někam odjížděl na pole a zrovna dal Pepíkovi nebo Frantovi bič do ruky, že si sedne vzadu hezky a bude se koukat na krásy přírody. A on si sedal a v tu ránu se ozvala příšerná rána, jak ten... Někdo z nás jako první odpálil ten klíč, krávy cukly a pan Pertl zařval a skončil, no posadil se na silnici z vejšky. No to byl, on, puč mi ten bič, já jim dám těm pacholkům a honil nás po hřišti. My utíkali nohy na ramena, no samozřejmě, že nás nedohonil, protože my jsme jako vítr dokázali běhat. No, potom tak chudák se belhal k tomu vozu zpátky a držel si zadek, jak ho to bolelo. Vy syčáci, vy parchantí, ještě máte štěstí, že jsem vás nechyt. No jo, koho by to bývalo bylo napadlo, kdyby jsme bývali počkali, tak to takhle nedopadlo, no. My jsme měli starost jenom o ty svý klíče, jak dát největší ránu. A ne o to, aby jsme se rozhlídli, že tam pan Pertl zrovna zapřáhá a chce si sednout vzadu na vůz. A že krávy potom se leknou tak, že cuknou a on si sedne místo na vůz na silnici. Jak někdo něco proved, tak každý mu říkal, seš syčák, skončíš v polepšovně. A toho se každý dítě bálo. Nikdo nechtěl skončit v polepšovně.

Ale parchantí jsme byli, to teda jo, že se nestydíte, říkali ženský, který zrovna šli z Konzumu, nesli mlíko. My neradi, jsme říkali, jo, neradi, vy jste pěkný, do polepšovny, tam vám to ukážou, jak se máte chovat. No a byli jsme takhle malinký hned. Bylo nám ho líto, no, pana Pertla, ale už se stalo. Žaninko, nezvoň na zvonec zase, co to blázníš?

Máďátko jsme jí měli asi třetí den. No najednou se začala klepat na vidýlku, začala se kymácet, začala zavírat oči a bác a padla dolů a tam v křečích se zmítalo to zvířátko. Každý 2 hodiny měla záchvat. My jsme si s tím nevěděli rady. Začalo to, myslím, v pondělí nebo večer a teďko kde sehnat zvěrolékaře. Ty jsi nám dala, Žando. Ještě ten večer v pondělí jsme jeli, vzal jsem si Žandu za košili a jedeme někam za Prahu. Někdo, kdo měl nějaký ptáčky, chovatel ptáčků. A on říkal, že to je padoucnice, no ptačí, no teda. Ještě štěstí, že tady za rohem blízko jsou veterináři a když jsme jim popsali příznaky, tak řekli, to je nemoc beriberi. Nedostatek vitamínu B, ona asi neměla správný zrníčka písku v žaludku, asi byly ty zrníčka malý, že nemohla tu stravu, kterou zezobávala, plnohodnotně stravovat, tak ji musíte předávkovat vitamínem B. No jak to máme udělat? No jednoduše, koupíte vitamíny B forte v tabletkách, rozmačkáte je, rozdrtíte je, spojíte je se včelím medem a dáte jí to na kašičku a ona to musí z té kašičky brát? No tak si dovedete představit, co to bylo za nervák, jestli to ten ptáček, ona jako kdyby to pochopila. Představte si, z té kávový lžičky tu kašičku, kde byl ten med smíchaný s tím koncentrovaným vitamínem B, začala lízat ta tu kašičku. No my jsme hned volali těm veterinářům, líže, bere to, to je dobrý, tak jste začali s tou intenzivní léčbou, teďko je 10 hodin dopoledne, za 24 hodin je z toho venku, poslední záchvat bude mít zítra v 10 hodin dopoledne a taky jo. Žando, ty jsi nám dala tenkrát. My jsme potom museli jí vycpat klec, aby nepadala z vejšky, aby padala do papíru, do všelijakých igelitových takových těch bublinek, aby se nepotlouklo to zvířátko. No takhle my jsme začali naše soužití s vaším milovaným papouškem. Že jí hned druhý den, co byla u nás, šlo o život.

Mně šlo taky o život hned, Žando. Hned, ale hned v prvním okamžiku. Po narození. Zmodralej. A jak mě fackovali, Žando? To, když mě vypráví vávala babička. Chlapče, ty jsi byl modrej jako tadyhle ta zástěra. A tak porodní bába Jirásková tě držela za nožičky a začala tě fackovat. Po zádičkách, i po břichu, i po hlavičce, po tvářičkách. Chudinka máma, ta byla úplně zničená po tom 24-hodinovém utrpení. Než si se dostal na svět, ta to snad ani vůbec nevnímala. No a tak jsme do toho tvýho dětskýho tělíčka, Žando, představ si, do toho mýho dětskýho tělíčka tloukli. Modrýho tělíčka, zmodralýho. A do teplý vody a do studený vody. No a najednou jsem začal dejchat a začal jsem řvát, pochopitelně, komu by se takovýhle zacházení líbilo. To se nelíbilo ani mně. Vůbec se mě na ten svět nechtělo. Tak takhle já jsem začal.

Vyčumilové, řekla potom babička, jak dědovi, tak mýmu tátovi a strejdovi Vaškovi. Jděte si po svých, co tady okouníte.

Já jsem sedmkrát rodila, tak vím, co to je. A můj táta, než odešel, než tam nechal ženský samy se mnou, tak řekl, byla by ho škoda. Vždyť je to takový pěkný kluk, co na mě mohlo být pěknýho, to nevím. Byla by ho škoda, řekl můj táta, a je to ještě nevěděl vůbec nic o tom, co přijde. Že ten jeho čas uletí tak rychle, jako za oknama. Ty ptáci, který už se připravovali toho 14. září 36. roku na to, že odletí do teplých krajin jižních. Tak odletěl i ten čas toho mýho táty, protože za 6 let po mým narození se už jako dítě jsem se koukal za skleným okýnkem v rakvi na jeho tvář, která mě připadala jako z vosku. Jenom ten černý knír byl takovej jako opravdický. Ty oči byly zavřený, vlasy učesaný hezky. A ta těžká vůně z těch hořících svíček a z pohřebních věnců a z těch stuch na těch věncích, zlatý písmena s Bohem tatínku tam bylo napsáno. To jsem se jako poprvé tenkrát koukal na to, jak vypadá smrť. Potom v tom samém pokoji, za jak dlouho tam ležel děda, to bylo asi o 20 let pozdějc. Taky takovej zvláštní pocit, takovýho neznámýho dědy. Koukal jsem se do tváře dědy, kterýho jsem jako kdyby v životě neviděl. To je zvláštní. Babička to samý. Ta ležela v rakvi na dvoře, protože bylo začátek září a ptáci tak hezky zpívali.

ptáci, jí tak hezky zpívali, tak koukej taky zaspívat, nebuď lakomec. Rozuměla si mě? Kdyby tady byla babička, ta by tě dala. Ta by si na tebe něco vymyslela, ta by věděla, jak na tebe.

To bylo zvláštní, vždycky nikdy jsem se nemohl ubránit pocitu, když jsem seděl za bubnem s naší kapelou a hráli jsme třeba touhletou dobou, koncem února se hrávalo na maškarních. Ty maškarní bály buď pořádali hasiči nebo sportovci. Taky tam byly masky, které měly na hlavách ptačí hlavy, zrovna papoušky. Tak na mě nedělej žádný přísný oko. To bylo, myslím, ve Žloukovicích. To byla hospůdka na druhém břehu Berounky, než vedla trať. No jo, nejdřív vedla trať kolem Rakovnického potoka, ten se vlil v křivoklátě do řeky Berounky a potom ta trať po mostě v Roztokách přejela na druhou stranu, na stranu směrem k Praze a tam dojela až do Berouna. A my jsme museli tu Berounku, která byla zamrzlá, tou dobou ještě koncem února mrzlo, jako když praští, přejít ten led. Jak tam tenkrát Čenda dostal ty bubny, náš kapelník, ty moje bubny, to vidíte, to byly takový záhady, o který já jsem měl takový privilegium, že jsem se o to nemusel vůbec starat. Já jsem přišel, měl jsem tam bubny, já jsem si to akorát porovnal, to nářadíčko činely, kam patří, jsem pověsil, takový ty koule, který já i... Když jsme je hráli takový ty kovbojský písně, tam byl takový rošt, vodorovnej, železnej, na kterým jsem si vždycky seřadil paličky, jak měly bejt. No a hráli jsme a já jsem se vždycky při pohledu do těch rozesmátejch tančících tváří, těch mladejch, starých, těch zamilovaných, těch, který už byli dlouho vdaní a ženatý, jak tancovali ten tanec, jenom jako, že musí si to odtancovat. Už v nich nebyla ta vášeň jako v těch mladejch. Ty starý lidi, ty byli vůbec rádi, že se ještě můžou na tom sále vrtět. Třeba, že jim píchá v kříži. No, já jsem vždycky si tak jako říkal v duchu, jestli pak, až sem přijedeme hrát na ten maškarní příští rok, jestli pak všechny ty lidi tady zase uvidím, tak jsem se jako skoro o ně bál. O ty poctivý, krásný venkovany, který měli tváře vyřezávaný tak jako figurky na loutkovém divadle. Vošlehaný větrem, takový zdraví lidi, taková poctivost z těch tváří vyzařila.

No a jednou to bylo zrovna na tom maškarním bále. To byla hospoda malinká a jak ten sál byl malej, tak o to měl šiknější podlahu. Ta podlaha stoupala od naší kapely, od rohu, kde jsme seděli, do protějšího rohu se zdvíhala. Ale tak, že když nahoře náhodou někdo zvrh sklenici piva na podlaze, to si stavěli na podlahu, jo, ty čumilové, co seděli na židlích a koukali se, jak kdo tancuje. A když náhodou někdo zhrnul půl litr piva, šup, a už muzikanti nadávali, protože najednou ten pramínek toho piva zatek až pod nás, nám pod nohy, a běda, když měl někdo na podlaze noty. To se Čenda zlobil, protože ty inkoustem psaný noty ručně se hned rozpily. Třeba tango Akáty bílé najednou bylo rozpitý. Nebo co se to tenkrát hrálo? Letkis. Tenkrát začal Letkis, ten byl taky rozpitej. To se muselo všecko ručně přepisovat. To byly buď noty ty tiskáče, nebo ručně psaný. A ty ručně psaný byly zvlášť vzácný. No a teď ta taneční zábava letí kupředu a už je tady najednou půlnoc a už se těšíme na večeři, protože vždycky ty večeře, které vyvářeli hostinský, pro nás byly tak dobrý. Guláše nám dávali. A radši na to nebudeme vzpomínat, protože by se nám zbíhaly sliny. Vidžando, ty na tebe jde chrápání, já tě to vidím na voku. Ty zavíráš oči, poslouchej, co budu vyprávět, já už jsem o tom říkal. Najednou hrajeme půlnoční směs a zrychlujeme. Začali jsme tangama, potom jsme přešli na valčíky, potom na polky a končíme kvapíkem a celá hospoda kouká, uvolnila místo. Uprostřed sálu bylo místo, kde tancoval jenom dědeček s babičkou. A my jsme hráli rychlejš, rychlejš, rychlejš, kvapík na motoru. A Čenda to zrychluje, ukazuje, aby hrál rychlejš a rychlejš. A tancovala už jenom babička s dědečkem. Celá hospoda kouká a plácá jim do rytmu. A najednou hospoda úplně stuhla. Bylo takový ticho, že i my jsme přestali hrát. Ta babička padla. Babička padla, než se kdokoliv vzpamatoval, děda ještě opojený tím tancem, vzal tu babičku za jednu nohu a z toho sálu ji vytáhl ven. Za tou babičkou plavaly jako na vodě ruce na podlaze, za hlavou jak leželi. Já nevím, že do dneška mě vrtá hlavou, co se s tou babičkou stalo. Čenda řekl, Jirko, odklepni dvě a hrajeme dál. Snad jsme hráli nějaký tango nebo co, na takový jako sklidnění. Potom jsme šli na večeři a to vím, že jsme dostali guláš, ale tentokrát mě to moc nechutnalo, protože tam to byl tak strašně přemaštěný guláš, že ještě štěstí, že jsem si vez v tašce, kterou, kde jsem měl nějakou knížku, pastelky a škicák, jabko a chleba. A to jsem měl před sebou ještě cestu domů a věděl jsem, že budu muset jet vlakem. Po taneční zábavě zase přejít přes ten led tý zamrzlý Berounky pod tím ledem, že tekla ta voda až od někud z Plzně, kde se ta Berounka jmenovala Mže. Pod hradem Tejřovem, kde jsme se tak rádi koupali.

Teď si vzpomínám, tam jsem taky viděl smrt. No jistě. To nedělní odpoledne před bouřkou, jak se chlapeček koupe s tatínkem, tatínek ho má na ramenou a plave přes řeku a najednou dítě začne příčet, ječet, já se topím. Oni zašli zachraňovat dítě, ale kde je táta? No já nevím, říká kluk malej. Já jsem mu seděl za krkem. No kde je, tak ho začneme hledat. Asi po 2 hodinách loď a bydla našli ho tak 20 metrů dole na dně, no vytáhli ho. Taky na to nikdy nezapomenu.

No a přes tuhletu vodu, která byla zamrzlá, jsem po týhletý zábavě zvláštní. Ona, ta Berunka, je taková mystická řeka, tajemná, baladická, jako snad každá řeka. Ale protože pro nás, pro kluky z Pavlíkova, byla ta Berunka daleko asi 12 kilometrů do toho Křivoklátu a byli jsme ještě oddělený těma pohádkově krásnýma křivokládskýma lesama, tak jsme k té Berunce zvlášť přilnuli. O čem jsem to říkal? Jo, že jsem po té zábavě musel tu Berunku zamrzlou přejít a čekat tam na ten vlak, na motorák, ráno ve 4 hodiny, který mě, protože nikdo z kluků nejel, tenkrát bylo tolik sněhu, že ani Pepík Monhardt z Pavlíkova, který měl starou Škodu Rapid nebo Populár, nejel, aby mě vzal domů. No, jeli jsme kluci dál, Rakovnický jeli tím vlakem a já jsem musel vystoupit v Chlumu, protože z Rakovníka to bylo 6 kilometrů, z Chlumu necelý 3. A byla noc a únorová noc a já byl ještě plnej těch prožitků, který jsem zažil na tom sále, který měl šikmou podlahu. A tak jsem opustil ten motorák. Se mnou akorát na té zastávce Chlum vystoupil nějakej vožrala, který sotva plet nohama a pořád si tak jako pobrukoval nějakou tu naší písničku, kterou jsme hráli. Ještě kámen se ve vodě obrátí, mládí mé se nikdy nenavrátí. To si vzpomínám, jak vyřvával do toho stichlýho údolí, který já jsem znal z těch letních dnů, kdy jsem tam jezdíval. Tam jsem nastupoval do motoráku, když jsem jezdíval do Otročína na prázdniny a naproti té zastávce Cihlový, takový chaloupce, byla skála a já jsem sledoval z dálky na těch placatých kamenech, jak se vyhřejvají zmije. A kvetly tam vysokánský divizny a maliny. Ale nikdo se tam neodvážil na tu skálu vlíst, protože tam na každém kroku snad byla jedna zmije. No jenom, že teďko ta skála byla taková hrozivě strakatá, protože byla tu zasněžená, tu holá, podle toho, kde se ten sníh udržel, kde ho naopak vítr sfoukal, po nebi se tu a tam přehnal mrak, zakryl měsíc. Jak ten mrak letěl, tak vypadalo to, že ten mrak stojí na nebi, ale hvězdy, že letí rychle. To bylo zvláštní, taková noc ze soboty na neděli, vesnice stichlá. Jen se ozejvalo takový štěkání psů a takový tichonký zurčení vody pod ledem zamrzlýho potoka.

Ta noc se co chvíli rozhůčela takovým teplým předjarním větrem. Ono snad už skoro ani tak nemrzlo, ani netálo, tak na nicovatě bylo. Ani jedno okýnko nesvítilo, protože nikdo nestával na šichtu. Touhletou dobou mezi 4. a 5. hodinou ve vesnicích už se stává, protože chlapi 5 vlakem jezdili ráno do rakovnických fabrik na šichtu, jenomže byla neděle. A taška mě tíží, mám tam sice těch pár knih a ještě jedno jabko jsem tam měl a zbytek nedojedeného chleba. No a před sebou mám tu cestu do toho Pavlíkova. Ne, že bych se bál, ono se říká, když se bojíš, tak si pískej. Tak jsem začal pískat a ono co tak znělo divně, tak jsem šel potichu a jenom ten sníh vrzal pod mýma botama. Začaly se mě honit hlavou myšlenky, jak to tak bývá v této noci. Protože i z toho zamrzlého potoka čpělo mejdlo, fabrika Mýdlo Ota Rakovník, teď už to byla Rakona, vypouštěla všelijaký svinstva. Tak jsem si vzpomněl, jak tenkrát jsme si vařili z té potoční vody bramborečku, když jsme si dělali šumák, tak aby jsme tu mejdlovou chuť té vody, jak jsme to tenkrát mohli pít, to jsme si jako děti řekli, že to nesmíme doma vůbec na sebe prozradit, že bychom asi dostali pár pohlavků, že jsme to vůbec pili, takovouhle, no a bramborečku jsme z toho si uvařili a taky chutnala po mejdlu, no a možná, že nám tenkrát taky šlo o život, kdo ví? No, ale přežili jsme to. No a nemyslete si, i v té řece Berounce a v Rakovnickém potoku šlo o život. V Rakovnickém potoku dávno už nebyli raci a štiky v Berounce taky hynuli, protože chemie zavraždí život v cukuletu.

pořád něco, když jsme byli jako děti, jsme pořád slyšeli nějaký rady. Když se jdeš koupat, tak nejdřív zůstaň stát, třeba v řece nebo i v rybníku, po kolena ve vodě a počkej, až se tě krev schladí. A neskákej do vody, když seš říčnej, když seš rozhicovaný. Nacákej si nejdřív vodu z toho, tu studenou vodu z toho rybníka nebo z té řeky na prsa. Víš, jak ten kluk Šídlovic, byl to jediný jejich syn, utonul. A dodneška jsou z toho Šídlovic smutný. Nebo než přejdeš silnici, tak se musíš rozhlídnout na obě dvě strany, jestli nejede auto. Víš, jak přejeli tenkrát toho kluka Šímojc, jak ho přejelo auto. Taky to byl jediný Šímojc syn. A dodneska jsou z toho oba Šímovic smutný. No a nechoď bez čepice, když pere slunce, protože bys dostal úpal. A nechoď taky bez čepice, když je mráz, protože zase by si dostal skřipku, když je studený vítr a mohl by si dostat i záškrt. Víš, jak Jaroušek Kepartojc umřel na záškrt. No a nesmíš pít studenou vodu, když seš rozhicovaný, a necpi se třešněma. Ještě když se nacpeš třešněma, tak ne, aby si na ně pil vodu. A nehlaď psa, který ho neznáš. A když trháš v lese na strání jahody, tak nestoupej na místo, na který nevidíš. Na každém fleku může být zmije. Nebo aspoň zaplácej rukama, oni prej se bojí každýho hluku. A netláskej pátý přes devátý. Jednou chleba namazaný hořčicí, na to sladkej bonbon, pak nezralý jabko, pak kyselý mlíko a pak cucáš pendrek. Pamatujete si na pendreky? Takový chutnali po mentolu. Oni to byli takový dlouhý černý hadi. Sladký to bylo. Ukusovalo se to a cucalo se to. Takový měkký, černý, dlouhý, sladký a pálivý. Po mentolu to byl pendrek.

No a o pout nebo o posvícení, to jsme se zákonitě přejedli. Cukrový vaty, to mělo každý dítě zkažený žaludek u nás ve vsi. Ty špalky, jak jsme cucali, takový ty cukrový, to jsme stláskali všecko, co se dalo, hašlerky a fialky a tu cukrovou vatu do toho a limonádu jsme si kupovali a pili jsme a ještě jsme do toho se cpali koláčem a potom na oběd, když přišla husa z knedlík a zelí a ty ze sudu okurky tam taky byly k mání, no to nám bejvávalo tak blbě kolikrát a potom, když jsme šli na kolotoč a na houpačky, a do toho ještě jsme si dali předtím uzenáče nebo zavináče, jo, ty uzenáči. To tam byl krám a uzenáče byly naskládaný v takových jako krabičkách z prkýnek. Vzpomínáte si? Kyselý okurky k tomu, zavináče ty byly zase vytahovaný dřevěnýma kleštičkama z takový plechovky, která se otevírala takovým zvláštním klíčkem na konzervy. Když jsme slejzali z toho kolotoče nebo z houpaček, tak jsme utíkali mezi břízy do parku, aby nás nikdo neviděl, protože to bylo ponižující. To se bavíme, Žandovič, brr, nechceš čokoládičku radši? To jsme si mysleli, že udeřila naše poslední hodinka. Opravdu jsme si mysleli, že nám jde o život.

Ale víte, že na tu noc, jak jsem šel tím zasněženým krajem, nezapomenu. Takový to bylo zvláštní. Cesta zimní nocí přede mnou, celý chlum, dolní, horní, kolem lesa nepůjdu, tam je to kratší, ale to by z toho černého lesa mohla vylíst taková veliká ruka a chňapnout mě za krk. Nejsem snad posera. Nebojím se, bojím. No, snad to nějak tu cestu zvládnu, když přidám, tak za 3/4 hodiny jsem doma. Jaké je to divný kontrast. Ještě před chvílí jsem byl na rozjásaném sále v těch žloukovicích nebo račicích, já si to pořád pletu. Jak tam ta babička upadla, jestli pak jí vzkřísili. Mně tak napadá, to se člověku honí, tak myšlenky hlavou, zrovna tak, jako se honili po té hvězdnaté obloze mraky v té únorové noci. Rozjásaná hospoda ještě před chvílí a teďko takový ticho. Ještě, že tady nějaký ten pejsek zaštěká, kočka přeběhla přes silnici. Těm kočkám i těm psům jde o život taky. Pes, když vběhne do lesa, tak myslivcí musí každýho takovýho psa, i kdyby to byl sousedovic Bobík, odstřelit. Prej to mají nařízený ve vyhlášce, aby psi nepytlačili. Jako kdyby lidi nepytlačili taky. Já znám pytláků v Pavlíkově, který si dělali sami takový krátký flinty a strčili si ji vzadu na záda. Jednou, já ho nechci jmenovat, mu to spustilo a on si prostřelil kůži v zádech. No a my děti jsme skrz tu ránu tahali, protože mu to hnisalo. No, byl to kovář král, už to prasklo, ale my jsme na to poulili oči. On měl takový šlic pod kůží, jak mu tam projela těsně pod kůží kůle, kterou měl připravenou na kance nebo na vysokou. No a ona mu ta rána se podebírala, doktora volat nechtěl, tomu taky šlo o život. Je, kdyby to šlo trošku hloubš, buví, jak by skončil kovář král. On to byl drsnej, tvrdý chlap, kluci, namočte tenhle ten špagát do karbolky, to muselo hrozně pálit. A strčte ho do té horní díry a drátem to protahujte, až to proleze skrz ten šlic. Párkrát s tím namočeným provázkem v té karbolce, v té díře, nahoru a dolů, zašourejte. Je, ten se kousal do rtu, jak ho to muselo bolet. Ale vydržel to, no a zahojilo se mu to, kováři královi. Počkejte, to jsem zase uletěl. Jo, po těch myslivcích, jak pytlačili, no jo. I kdyby to byl sousedovic Bobík, tak ho museli zastřelit. Ty jsi nepoznal, že to je můj Bobík? A musel si to hodný zvíře a plesk a už dostal facku. Nafackovali si tak, že nemohli chlapi ostatní od sebe odtrhnout a do smrti smrťoucí spolu nepromluvili.

chlum už zůstal za mnou. Nikde ani světýlko, osamělá zvonička, nahoře u rybníčku, ten je zamrzlej a bylo vidět, že na něm děti pilně bruslí ve dne. A vím, že když vytočím zatáčku, že už z dálky se zabělá kamenej patník s černým číslem 2. Za ním jsou kopce lesů, který jdou až k Lánský oboře. A přede mnou už dole vlevo najednou z ničeho nic se zjevila špička Pavlíkovského kostela v tom zimním šeru, v té zimní tmě. Ale ono, když je napadnutý sníh, tak nikdy není tak úplný temno. Černá silnice přede mnou. Už jdu po rovině, už jdu rychle, už je to veselější.

bylo taky. Najednou jsem si vzpomněl, jak když jsem jednou jel do Otročína, to nám taky šlo o život. Buď tam jezdila pára, anebo motorák. A my jsme jednou jeli, teda já jsem jednou jel, to už jsem jezdil sám, za tetou Helou Mírkem, to bylo ve válce, Mírkem a Tóňou. Tóňa mě vždycky čekal v Nižuboru na nádraží. No a my jsme vyjeli z prvního tunelu, z Chlumu, a najednou po nebi se myhly takový černý stíny a to bylo jasný, že to jsou kotláři, bílý, červený, modrý kruhy na křídlech, anglický výsostný znaky, jo, spojeneckých letadel, kotláři, hurikány, spitfireři, brždění a křičení průvodčích, všichni ven a co nejdál a schovat se. A vlak stojí a čeká, až ty éras se otočí. Teď z těch malých teček se stávají tečky větší, větší, jako takový obrovský dravcí, jako takový ptácí se blíží zepředu na tu lokomotivu. A teď to začalo práskat a vedle nás padaly patrony, to bylo ran. My jsme z toho všichni ohluchlí. Bylo slyšet kolem, jak lidi nadávali a syčení, jak z té lokomotivy šla pára, ta je rozsekaná na cucky, to už nikdo nikdy nespraví, říkali chlapi. A strojvůdce říkal, ale spraví, to otáhneme. Takových rozflákaných lokomotiv už v rakovnickém depo je. To je tam celý oddělení na nádraží takhle, vedle depa, vedle topíren. To se hezky vyvrtá, dají se tam nejty a až skončí válka, tak ta lokomotiva bude sloužit dál a taky jo. Takhle hloubkaři ničili parní lokomotivy, aby nemohli přepravovat válečný materiál. A vždycky to udělali tak chytře, že dali znamení těm cestujícím a mašinfírovi, aby mohl zastavit a všichni z toho vlaku utíct, co nejdál. Nikdy se nikomu nic nestalo, jenom tu lokomotivu rozstříleli. No jo, ale ty kuličky, jak se odrážely, některý ty frčeli kolem našich hlav. Žando, víš, co to je taková kulička, kterou vystřelil kulomet hurikána? Taková kulka z kulometu letí 150 tisíckrát rychlejš než ty, holka. No, snad nám tenkrát taky šlo o život při takovém náletu na lokomotivu, že jo? Taky. Těsně před koncem války rozstřídali hloubkaři, v tom jsou ještě díry, protože tam zastřelili kočího a koně. A my jsme na to s maminkou. To byl taky takovej praskot, že jsme my hodinu neslyšeli, jak nad náma lítali ty aeroplány a prali z kulometů dávky do fůry, z klestu, kterou táhli koně. A my jsme tam s maminkou pásli housátka a to tam příkop, ten tam ještě je. Proštili jsme sebou na zem. Než jsme se zpamatovali, už jsme se zavrtali. My bychom se bejvali, byli do té země nejradši zavrtali celý. A nad našema hlavama lítali ty kulky z těch kulometů hurikána a vedle nás padaly žluťoučký patrony, stejně žlutý jako naše housátka, který jsme tam pásli. A jejejejejej, to byl taky, jsme děti války, no. Člověk jako jediný druh, homo sapiens, zabíjí sám sebe, vraždí se ve velikým. Strojí na sebe bomby a chemické zbraně a zbraně hromadného ničení. Když jde člověk sám s tichlou noční krajinou, to se v hlavě honí myšlenky, že se sám člověk diví, už je cítit ve větru předjaří. A takový předjaří tenkrát bylo snad i v mý duši, protože kolik mě to mohlo být? Možná, že už jsem sice chodil na akademii, ale možná, že mě nebylo ani 20. Já vím, že jsem se těšil, že až přijdu domů a zaklepnu na okno, že mě maminka přijde otevřít a řekne, ty kluku, takhle ponocovat. A já mám ještě plnou hlavu té naší muziky. Toho filmu, který jsem na tom sále viděl. No, tak pojď.
prospi se aspoň trošku, když večer zase musíš jet do Prahy. Ale já už se těším, že až se trošičku prospím, že se půjdu podívat prej u pánků, tam, kde máme krám, holičství a kadeřnictví. U pana domácího mají televizi. Tak se na to půjdu podívat, jak to vypadá. Prej je to takový malej obrázek černobílej, jako malej biograf. Taková bedínka, směšná to byla, ta televize, já jsem opravdu tam šel, když jsem se probudil. Rádio kombinovaný s takovou skleněnou obrazovkou, která byla snad veliká, jako kdyby jsme dali vedle sebe dvě poštovní pohlednice.

a jak ta malá bedínka změnila, ona rozdrobila úplně celý běh života. Dřív se lidi scházeli, aby si povídali, a teď se schází, nebo teď se vůbec neschází, protože si ani povídat nechtí, protože zasednou k bedně a čumí. Ani nehrajou mlejnek, nebo dámu, nebo člověče nezlob se, jako jsme hrávávali my. To vždycky, to byl takovej nervák, když jsme hráli člověče nezlob se. Děti ty hrajou počítačové hry na televizi.

ta televize, když vtrhla k nám do těch životů, tak kdo by to řekl, že ten virtuální, ten umělej svět, který se na nás denodenně z televize valí, tak lidstvo otupí. Otupí lidstvo. Protože denně vidíme tolik vražd, tolik požárů, tolik výbuchů sopek, tolik terorů, že lidstvo, aby vůbec to mohlo přežít, si muselo vytvořit jakýsi obranný mechanismy. Protože tekoucí krev a tragédie lidí viděná na obrazovce televize už nikoho nevzrušuje. A je to tak dobře nebo špatně? Já nevím. Totiž kdyby to na nás mělo působit, tak už bychom se z toho jako lidstvo dávno snad zbláznili, protože toho zla je tolik. Možná, že proto si ta naše psychika vytvořila takový ty obranný valy, ty obranný mechanismy. A díky jim vlastně přežíváme. Vždyť to je strašný. Když si uvědomíme, kolikrát lidstvu během našeho života hrozilo vyhubení, hrozil zánik v megasmrti po atomové válce, hrozilo kompletní zničení planety. A radši na to nikdo ani nemyslí. Jako se nedá žít v pomyšlení nebo ve strachu z toho, že přijde den, kdy tady nikdo z nás už nebude. Na strach z vlastní smrti už nikdo nemyslí. To bychom nemohli vůbec ani existovat. No, to jsme se dostali na pěkný téma. Vy, Žaninko, zaspívej. Plesk. Místo toho udělala Bobánek, protože Žaninka jako správný člověk, seš. Na mý filozofický úvahy kašle, slušně řečeno, což potvrdil docela hezkej, do zelena takovej Bobánek dole na dně klece na novinách, který večer, každý večer měním.

No jo, ale teď si uvědomuju, že hodina utekla jako voda. A to, kdy mě opravdu šlo o život, na to ani nedošlo. Tak budeme muset pokračovat tady v hodině příští. Co se dá dělat?

Takže, naši milí, opatrujte se, aby až nám půjde o život, aby jsme z toho všichni vyvázli se zdravou kůží a těšíme se na setkání u naší hodiny příště. A dobrou noc.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archivu Českého rozhlasu.

Pěkné sobotní dopoledne, hezký den, ještě stále zimní den, tady v Praze to není tak znát, ale třeba v Mariánských Lázních tam je kupa sněhu, takže zima je tady ještě stále, ale tady v divadle u hasičů je teploučko a je tady příjemná a milá nálada a dobrá atmosféra, protože je tady tobogán a zdraví vás Petr Jančařík. Dobrý den. Český rozhlas 2, Praha a my si dnes budeme povídat s těmi, kteří třeba už kdysi dávno, ale dokonce i ve žhavé současnosti pracují pro děti. Pracovat pro děti je nádherná věc, někdy ovšem si říkáte, Herodes to byl král, jo? Ano, práce pro děti je velmi, velmi zvláštní, velmi poetická, úžasná, ale má také svá úskalí. Někteří pracují pro děti v televizi, jiní jezdí a baví je na jevišti, někteří dokonce mají svá vlastní divadélka, taková třeba řekněme loutková divadla a hrají divadlo nejenom pro děti, ale i pro dospělé, hrají taková ta family představení a dělají to úžasně.